ovšem věc má háček v tom, že jsou možná i vysvětlení jiná. Předně existuje staročeské slovo lada, což znamená dívka nebo pana. Srbochorvačtina zná stejné slovo jako výraz pro manželku, přičemž lado znamená pro změnu manžela. Půjdeme-li ovšem ještě dále, zjistíme, že u různých prastarých národů znamenalo slovo lada paní, žena, například v ligýštině nebo chaldejštině. Mohlo by nás to zmást až tak, že bychom se mohli domnívat, že anglické slovo lady má stejný původ. Ve skutečnosti má toto označení pro dámu zcela jiný základ. Původ tohoto slova musíme totiž hledat ve výrazu, který lze doslova přeložit jako ta, která hněte chléb, protože se takhle říkalo hospodyním. Tak lady, já vám přeji všechno nejkrásnější k dnešnímu svátku i třeba touto písní.

0: of loyalty.
1: Ve čtení na pokračování otevíráme knihu Jak život šel s životním příběhem baptistického kazatele Miloše Šolce. Miloš měl bojovného ducha a stále si s někým měřil své síly. Byl silný a často vítězil. Několikrát byl díky klukovské divokosti v ohrožení života. V 18 letech odevzdal svůj život Bohu a bral to velmi vážně. Když skončila první světová válka, tatínek měl hodně práce a rozšířil svou krejčovskou dílnu. V roce 1921 ale rodinu postihla katastrofa. Tatínek propadl alkoholu a o všechno přišli. Maminka byla zlomená. Tatínek se pokusil o sebevraždu. A tak se v 10 letech Milošův život úplně změnil. Rodina upadla do chudoby, hanby a zoufalství. Museli se přestěhovat do domu pro chudé, kde žili potom 12 let. Tento pád posloužil později k tomu, že se celá rodina upnula k Bohu.

Sedmičlenná rodina byla nastěhována do brněnského azylu, který sestával ze dvou vojenských baráků, uvolněných vojskem po první světové válce. V prvním bydlelo na 75 mužů, většinou propuštěných vězňů, kteří neměli kde bydlet a na ubytování připláceli. Ve druhém bydlelo zadarmo 12 rodin, s dětmi se jednalo asi o 75 duší. Oba baráky byly propojené společným sociálním zařízením, kde vedle umývárny bylo 8 záchodových míst. Nebe se nad námi zavřelo. Civilní baráky byly doupětem vyvrhelů lidské společnosti. Vrazi, zloději, podvodníci všech existujících kalibrů, kasaři, lupiči, prostitutky, tam byli domovem. Každá z oněch rodin měla svou více či méně zlodějskou, vražednickou, lupičskou, alkoholní, hrůznou či nešťastnou tragédii za sebou. Oči obyvatel nám říkali, kdo sem přijde, je s ním a jeho dětmi konec. A jak se říká, tam, kde vládne chudoba, tam je dětí jako smetí. To bylo pravdou také o azylu. Vše, co jsme do azylu přinesli, bylo složeno na jeden vojenský kavalec. Železná postel, slamník. Na druhý slamník nebylo možné nic položit. Po našem tragickém soudním vystěhování přišla druhá hrůzná rána osudu. Matinka, jemná, ušlechtilá a pěkná, čistotná žena, stojí a stojí, nemůže promluvit ve zlé předtuše. Dívá se na mapy zaschlé sražené krve. Stojí a nechce to domyslet. Po nekonečné chvíli přemýšlení přistupuje jedna žena a povídá, tady žili dva bratři, jeden z nich s manželkou. Bratři se porvali, vyřídili si milostný účet. Žena, která je oba živila, se zamilovala do toho svobodného a manžel na to přišel. Napadl svého bratra a vrazil mu nůž do zad. Ten se zvrátil na tuto postel a tady vykrvácel. Přišla policie, muže s ženou zatkla a odvedla do vězení. Nikdo neměl povinnost krev odstranit. Dvě postele po nich byly uvolněny a my jsme se stali jejich dědici. To první bylo očistit krev. To lidské tajemství života. Vytekla krev, s ní vyprchal život. Vrah strašně hořekoval. Ti dva bratři se prý měli moc rádi. Ďábel na jedné straně svedl k upádu, na straně druhé svedl k pomstě. Jeden zemřel tělesně i duchovně, druhý byl mrtev. Vrah tělesně živořil v žaláři, pronásledován výčitkami svědomí. Dospěli jsme k tragédii. Kam jen může alkohol, výčepní brlohy, přátelení se špatnou společností dovést slušného a v jádru dobrého člověka. Azyl se nám stal domovem na dlouhých 12 let. Naše krásná nejstarší sestra se však záhy provdala, nejstarší bratr odjel ke strýci do Rakouska, aby se vyučil malířem, natěračem, a tak nás brzy bylo pouze 5.

a blížního jako sebe sama. A pak se nemusíte ničeho bát. A úzká cesta a těsná brána do Božího království jsou vám do kořán otevřeny. V knize Exodus ve 20. kapitole 5. a 6. verši čteme: Já jsem Hospodin, Bůh tvůj, Bůh silný, horlivý, navštěvující nepravost otců na synech do 3. i 4. pokolení těch, kteříž nenávidí mne, a činící milosrdenství nad tisíci těmi, kteříž mne milují a ostříhají přikázání mých. Tak se stalo, že jsme my, děti, byli tím 4. pokolením a Pán Bůh dal novému rodu novou příležitost. Milost Boží, jak se později ukázalo, nevyzněla na prázdno. V utrpení a bídě jsme všichni okusili Boží milost, slitování a nový život. Haleluja! Sláva buď našemu Pánu Bohu na věky věku.

Psal se rok 1921. Bylo mi 10 let. Zdálo se, že rodinná tragédie byla dovršena. Vlny životních příkoří, zklamání a katastrof nás však svíraly až do nesnesitelnosti. Otec vzal mne se starším bratrem Josefem a odešel s námi do hlubokých lesů, spojujících Bystrc a Žebětín a táhnoucích se až po Rosice. V této oblasti se nachází známý Masarykův okruh. Tyto lesy se staly asi na 6 týdnů naším domovem. Mech a listí stromů nám byly převzácným lůžkem, stín stromů a obloha nám byly přikrývkou. Tehdy jsem to neviděl, ale až jsem přijal Pána Ježíše Krista jako svého spasitele, jsem začal chápat, že mě nikdy neopustil. Jeho strážní andělé měli příkaz, aby mne střežili. Jednou jsem se ráno probudil, z boku jsem se převrátil na záda. Když jsem se díval do nebe, tak přímo nade mnou byla kolem haluze otočená zmije. Dívala se na mě a já se v první chvíli chtěl odkutálet a utíkat. Ale náhle mě ovládla taková malátnost, že jsem měl nohy jako cent. Dívám se a Duch Svatý mi řekl, proč by se zbál hada? Nech ho na pokoji a on dá pokoj tobě. On se bojí daleko víc tebe, než ty jej. Zůstal jsem klidně ležet, znovu jsem usnul a když jsem se probudil a vstal, tak tam had již nebyl. Dvou věcí se v životě bojím. Předně se bojím hříchu, bojím se rozhněvat Pána Boha. Vím, že je hrozné upadnout do rukou Páně. Vedle hněvu Pána Boha se panicky bojím jedovatých hadů. To proto, že had a satan je stejně zákeřné a prokleté plémě. Mnohokrát jsem se s hady v životě setkal a dokonce utkal. V této souvislosti zmíním ještě jednu zvláštní událost, ke které došlo v tomto období našeho pobytu v lesích. Sbírali jsme houby, tím jsme se s tatínkem živili. Starší bratr Josef byl jemnější přirozenosti, postonával, takže ho tatínek odvedl k matince do brněnského azylu a zároveň matince předal něco peněz za houby. Mně ani sebou nevzal, aby nestratil kamaráda, kdybych se náhodou rozhodl také s matinkou zůstat. Byl nádherný slunný den měsíce června. Obrovské bukové stromy, země pokrytá jejich listím, to zkušeným houbařům skýtalo naději na bohatý úlovek. Já byl mezi houbaři nejmenší, proto snad z nich nejúspěšnější. Pojednou jsem chtěl udělat krok, ale noha nedošlápla. Neměl jsem tušení, co se děje. Proč noha nedokročila na zem? Stál jsem na mírně se svažující stráni a levá noha mi nešla k zemi. Jasně jsem cítil, že mi noha jaksi uvázla a že ji něco nebo někdo drží. A v tom okamžiku se od země ke mně nesl zvláštní sykot. Pohlédl jsem směrem k sykotu a spatřil jsem přesně pod svou bosou nohou zmiji. Vyhřívala se na slunci a svým sykotem, aniž se pohnula, dávala na vědomí svou existenci. Bylo jasné, že za mé došlápnutí na zem by se mi odplatila uštknutím.

Od toho okamžiku jsem nabyl přesvědčení o pomoci anděla strážného, který mi nohu pozdržel, abych na zmiji nešlápnul a nebyl uštknut. Dodnes slyším onen sykot, dodnes vidím zelené studánky zmijích očí, dodnes vidím stočenou zmiji naprosto přátelskou a pokojnou. Ale v mém srdci propukla taková hrůza, bouře, panika, že jsem se obrátil a jako bez hlavy vyrazil a jen pryč od místa hrůzy a smrti. Dobrý Pán Bůh měl ještě se mnou své plány. A proto jsem ještě tu.

otcem jsme žili v lese pod širým nebem 3 měsíce. Z prodeje hub jsme si opatřovali chléb a mléko. Pokud stačily peníze, koupili jsme i něco uzenin. Otec měl jen mě, já měl jen otce. Načas jsme byli ohromnými přáteli. Naše přátelství a bratrství bylo nádherné, nerozborné. Nic jsme neměli, jen jsme se vzájemně měli rádi. Byli jsme s otcem spojeni silnými pouty jednoho osudí. Stejně jsme spali, stejně jedli. Myslím, že se jeho myšlenky přenesly na mě a moje na něj, protože jsme nesli oba stejné břemeno. Myslím, že jsme byli tak sjednoceni všemi okolnostmi, že jsme si nemuseli vůbec nic říkat. Byli jsme prostě vším svázáni v jeden život, že jen Ruth v biblickém vyprávění za nás vyjádřila, co mezi námi s tatínkem vlastně bylo. Žil jsem pravdou těchto duchovních slov. Kam půjdeš ty, půjdu i já. Kde zůstaneš ty, zůstanu i já. Jen smrt nás může rozdělit. Otec byl silák, takže v jeho blízkosti, staň se, co staň, vždycky všechno dopadlo dobře. A pak přišel jeden letní den, který se nesmazatelně zapsal do mého života. Do našeho krásného přátelství, bratrství a kamarádství zasáhli 2 kamarádi z Mokré čtvrti. Kde se vzali, tu se vzali. Mně stačil tatínek, ale já jsem nestačil tatínkovi. Byl to krásný letní den, nazbírali jsme s tatínkem tolik hub, že byly všechny šátky a košíčky plné. Kamarádi odešli, slunce zapadlo, nějak rychle se zatáhlo a přišel večer. Tatínek naznačoval, že by se houby měly zanést do vesnice, do restaurace a že by se mělo nakoupit něco jídla. Otec začal být postupně nervózní a to se přeneslo i na mne. Tatínek pojednou rozhodně prohlásil. Milošku, půjdu prodat houby. Koupím nějaké jídlo a hned se vrátím. Ale to už byla hustá tma. Podíval jsem se kolem sebe. Zvedl jsem oči k nebi. Neviděl jsem nic než hustou tmu. V mém vztahu k otci bylo něco, co jsem převzal z pozice matinky. Doslova jsem slyšel její hlas. Promluvil jsem jako její médium. Řekl jsem přesně, co jsem nesčíslněkrát slyšel, jak to říkala maminka. Ne, nepůjdeš nikam. Ty už zase chceš do hospody. Fí, to nastala pekelná bouře. Těmi slovy celé peklo dopadlo na otcovu hlavu a srdce. Když otec 14 dnů vydržel bez pití, množství démonů přišlo na pomoc a nikdo a nic otcovu vášeň neskrotilo. Obrátil se na mě a tvrdě, hlasem ovládaným démony, řekl: nechci do hospody, nechci pít, jdu prodat houby, koupit jídlo a hned se vrátím. Tak mne vezmi sebou, nenechávej mne zde samotného. V pláči jsem žadonil a prosil. Viděl jsem však, že slova, pláč ani křik nepomáhají. Tak jsem skočil, objal otcovo stehno a držel silou, jakou jen 10letý silák může mít. A držel se a držel, plakal, zoufale prosil, až pojednou, už nevím jak, jsem ucítil otcovi ruce, které se chopily mých paží a začala mne zmáhat mrákota. V sevření hrozně silných dlaní otce jsem byl bezmocný. Mé sevření bylo roztrženo, moje tělo odmrštěno a jen jsem slyšel slova: zůstaň tady, brzy přijdu. Nevím, co se potom stalo, ale myslím, že mě anděl Boží zvedl, posadil na mítině na paře z poraženého stromu a Pán Bůh na mne uvedl tvrdý spánek. A ještě dnes mám ve svém sluchu hudbu milostného volání nočních ptáků, snad i létání jejich křídel, jak nad mou hlavou létali. Pán Bůh dal člověku noc na spaní. Myslím, že jsem nikdy tak tvrdě a blahodárně nespal, jak oné noci na pařezu, až do svítání, kdy mne otec našel a probudil. Bylo údajně 9 hodin ráno, krásného, teplého letního dne. Viděl jsem zamlklou otcovu tvář. Nemluvil otec, nemluvil jsem ani já. Uviděl jsem obraz kajícníka, trosečníka, který prohrál vše, nemá nic, neznamená nic, který ztratil i poslední bytost, která ho poutala s životem a zemí v časnosti. Věděl však otec,
A věděl jsem i já, že se stalo něco, co odhalilo zkažené srdce člověka. A že na zkaženém srdci člověka nemá člověk stavět svůj dům, i když je to srdce pozemského otce.

Dívali jsme se s otcem na sebe a poznali jsme, že už k sobě jako dosud nepatříme. Neuvěřitelné se stalo skutečností. Přestal jsem být dítětem v 10 letech. Přestal jsem mít otce, od kterého bych cokoliv mohl čekat a chtít, protože zradil moji 100% důvěru. Zradil tím i svoji manželku. Zradil celou rodinu. Můj tatínek zradil vše, co je podstatou osobního a rodinného štěstí. Můj tatínek zradil. Opustil. Ztratil jsem otce. Přestal jsem však mít i matinku, na které bych byl závislý. Stal jsem se synem, který věděl, že má matku bez odpovědného manžela a otce svých dětí, které potřebují jeho pomoc. Začal jsem tak hledat Pána Boha. To přece není možné, aby nebylo někoho, kdo za žádných okolností nezradil. Ale kdo to je? A kde je? Kde ho najdu? Nic jsem o něm nevěděl. Nyní vím, že on věděl o mně. Nyní vím, že mě miloval již v lůně mé nádherné matky. Nyní vím, že dělat cokoliv bez důvěry k jedinému pravému Pánu je úplně zbytečné. On říká, všelikou péči svou vložte na mne. Já mám péči o vás. Satan říká pravý opak. Nebudeš-li se starat, nic nebudeš mít. Nikam to nepřivedeš. To mohl zvládnout svou režií jen Pán Bůh, opravdu všemohoucí. Jen Pán Bůh mohl stačit na to, aby vše obrátil v to nejlepší pro život naší rodiny. Stal jsem se také prvý pomatince, který přijal Pána Ježíše Krista tak důsledně, že jsme si s matinkou vymodlili všechny členy naší 7členné rodiny. Věřím svému Pánu, že i všechny moje děti i vnoučata jednou skončí u nohou svého Pána a Spasitele Ježíše Krista.

Nejhrůznější údolí pro rodinu nastalo v začátcích našeho pobytu v azylu. Vidím jako dnes před očima divadlo ohroženého rodinného života. Až do záhybů nejdůvěrnější rodinné intimity, kdy peřiny nebo deky, vlastně šlo spíš o všelijaké cáry upravené na přikrývky, byly v pohybu. Bylo slyšet skřípání železných postelí na dřevěné podlaze. Slyšeli jsme hádky žen u dvou sporáků, které stály u mohutného komínu, který se tyčil uprostřed sálu. Potíž byla stopením, přikládáním. To se obyčejně nemohly ženy srovnat a člověk bez peněz, hladový, duševně i tělesně podvyživený, je jako vosí hnízdo. Nervy pracují a člověk nechtíc je zlý, podrážděný, krutý. Nikoho jsme v baráku neznali, nikdo neznal nás. Když jsme vešli, oči všech přítomných se k nám obrátili. My jsme na pohled zatím vypadali až nezvykle slušně a v očích obyvatel byly patrné otázky. Na druhé straně však tyto oči říkaly tvrdě, neúprosně a zřetelně. Kdo sem přijde, je s ním i jeho dětmi konec. S námi ani Bůh, ani lidé nechtějí nic mít. Tady jsme všichni ponecháni sami sobě, své bídě, vzpomínkám, zoufalství a zkáze. Od té doby, co jsme zde, nás ani Bůh, ani příbuzní neznají. V noci jsme polehávali, až nás přemohla mdloba, a vydání se na milost i nemilost, ať se stane, co se stane. Ve dne jsme posedávali, jak a kde se dalo. Uplynul jeden den a nás zabavilo a nasytilo jen to, co jsme přijali očima a ušima. Opět vidím jako dnes před očima ženu, vdovu, paní Dvořáčkovou, čest její památce. Její život byl řetěz zklamání, bolestí a starostí. Měla dceru Toničku a synka Rudolfa. Nejstarší dcera Marta se jí ztratila a několik let byla nezvěstná. Byla mrtvá, zneužitá a zabitá? Kdo ví? Byla prostě pryč. Tato žena byla uzavřená do sebe. Byla sama s dvěma malými dětmi. Ta se nehádala. Neměl se jí kdo zastat. Sevřela rty a zuby a šla tiše dál. Šla-li kolem nás, měli jsme divný pocit. Třetí den naší nucené hladovky se k nám přiblížila šouravým krokem, v rukou nesla železný kastrůlek, přistoupila k matince a řekla: na, a dej dětem, vždyť třetí den nic nejíte. Nepamatuji si, že by mi kdy v životě něco tak chutnalo, jako zapražená bramboračka, kterou jsme byli obdarováni chudičkou vdovou. Láska nevšední, nadlidská láska ženy, matky, která neměla nic než břímě bídného života, bídu svou a svých dvou nezletilých dětí. Avšak přišla a tento pro nás nezapomenutelný den dala všechno, co mělo být denním chlebem jí a jejím dvěma dětem. K dokreslení této události. Když jsme později byli s bratrem již vyhlášenými trenéry a šli jednou Lužánkami, zjistili jsme, že paní Dvořáčková obhospodařuje tamnější skromný záchůdek. Tak jsme jí onu bramboračku, ale hlavně její radostné a přátelské pozdravení honorovali a místo tehdejšího šestáčku jsme jí dali na talířek 5 korun a honem utekli. Ona ji za námi hodila a volala: vy kluci všiváci, co pak to děláte? Byli jsme až do smrti dobrými přáteli. Pro naši matinku to bylo slavné vítězství, když tuto vdovu s dětmi mohla vodit do shromáždění. Kdyby bývalo nebylo soucitu a milosrdenství Samaritánů z azylu, snad bychom byli zemřeli hlady, protože matinka byla s pádem událostí tak ochromena, že seděla a seděla ve své bezradnosti. Jistě se modlila: Bože sily, vezmi si můj život i životy mých dětí, a nebo se rozpomeň, pomoz, dej chléb, dej vodu, vrať sílu k novému životu. Musela se tak modlit, protože jsme se v oněmění takto modlili a do vůle Boží odevzdávali my všichni, kteří jsme tam seděli a čekali, co bude dál, až přijde naprosté vysílení hladem, až přijde smrt. Smrt, nejmilosrdnější přítel ve víru života, uprostřed průmyslově i hospodářsky rostoucího města. Smrt tam, kde proti všemu očekávání člověk může být tak sám, že může pozbít veškeré vědomí svého života i své sounáležitosti k němu.

Vedle nás okupovali dvě postele dvě umírající ženy. Nikdy jsme je neviděli jinde než na posteli. Už tam leželi snad 2 roky, ale ne a ne umřít. Leželi zrovna u dveří, takže je viděl každý, kdo do místnosti vcházel i kdo vycházel. Starší lidé odcházeli s pohledem odvráceným, my děti jsme měli vytřeštěné oči a stále jsme čekali, kdy zemřou. Mluvilo se, že k tomu dojde, ale oni pořád žili. Nikdy jsme je neviděli něco sníst. My děti jsme chtěli vědět, jak je možné žít jen ze vzduchu a vody. A tak jsme zjistili, že prostě sní vše, co jim přijde na dosah jejich rukou, včetně všelijaké hmyzí havěti, která byla v azylu. Tam v azylu měli co jíst jen lidé, kteří si něco nakradli. Na to, aby se něco někomu dalo, nezbylo. Jen jít kolem žen pro mne znamenalo, jako bych šel nějakou hrobkou. Ženy žily jedinou touhou, jen zemřít. My bychom rádi i něco dali, ale neměli jsme co. Šourali jsme se bez dechu a pak jen pryč, pryč z baráku. Nakonec se nás zmocnil strach, abychom nezemřeli dříve než tyto ženy. Utíkali jsme a přáli si, abychom se sem nemuseli vracet. Vrátit jsme se však museli. A vše pokračovalo dál a dál. Až jednou jsme přišli a postele byly vyneseny, strožoky spáleny a nic jsme nemuseli slyšet. Ženy zemřely. Byly a už nejsou. A něco mi říkalo, ale jsou. Že prý blahoslavení chudí, nebo jejich je království boží. A pro nás děti to vše neskutečné připadalo skutečné. Prožít část života s živoucími mrtvými, na to nelze zapomenout. Vidět pohled vyhaslých očí a slyšet řeč mlčících úst, na to se ani dnes, po 70 letech, nedá zapomenout. Smrtí není konec. Smrt, to je jen změna místa. Ale život, život jde dál a dál, až před soudnou stolici Pána Ježíše Krista. A tam Boží trůn. A po pravici Boží, o, to je sláva, tam je jiný trůn. A na tom trůnu Beránek Boží, který svůj život dal, prolil svoji drahocenou krev na obmytí a spásu všech, kteří ho učinili pánem svého života. Pán Ježíš z hrobu vstal. Sedí na pravici moci Boží a až vyprší čas, naplní se počet spasených, on, Pán slávy, si přijde pro církev, svoji nevěstu, a uvede ji tam, kde je to, co oko nevídalo, ani ucho lidské neslýchalo, ani na srdce lidské nevstoupilo, co připravil Bůh těm, kteříž jej milují. 1. Korinským 2. kapitola 8. verš. Utíkejme všichni pod křídla našeho Spasitele, dokud je čas milosti, než bude pozdě.

Z knihy Jak život šel četli Pavel Hromádka a Michal Bumbálek. Knihu vydal v roce 2010 Křesťanský sbor Ostrava Kunčičky. Na další pokračování se můžete těšit už dnes ve 12.15 Jak život šel a jeho čtvrtý díl.

To byla Lauren Daigle a její pozbudivá slova o tom, že budeš vždycky v pořádku, ať se děje cokoliv, čeká tě nový život v plnosti. Zahrajou nám také Timothy, křesťanský sbor Vsetín, Zlín a Vizovice, anebo skupina Nad čarou.

dvě věty a doufat, že se vzájemně unesou, když vrazí do sebe jako dva cizí světy s neuchopitelnou adresou. Přesto je říkej ještě chvíli a snad tu tíseň spolu nějak přežije, když vítr spouště povážlivě sílí a z kostela zní.

dělat dva kroky, když přímo pod nohama propadá se zem a pohled hvězd mrazivě jasnooký, jakoby varoval, že kříli nedojde. Někdy je krutý každý ohyb cesty, zavátý sněhem dávných neskončených zim, ale kdo jiný by tady měl pomoct než ty, když vím jistě, že sám sebe nespasí.

možné věřit, že může nebe být už tady na zemi, pokud je člověk člověku vlkem, nebo přinejmenším vězením.

Milí posluchači, třetí hodina raní na Rádiu 7 přináší pořad Řeku života. Vrací se k rozhovoru, který vznikl před 13 lety. To se slavilo jedno velké výročí, které to se dozvíte už za okamžik. Přeji vám příjemný poslech.

0: Řeka života. Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům.
1: Vítejte u poslechu pravidelného pořadu, ve kterém se vám snažíme představovat lidi, ať už historické osobnosti nebo naše současníky, kteří svojí vírou zapůsobili na své okolí. V jejich životech víra opravdu hrála klíčovou roli a to samozřejmě směřovalo potom jejich slova i skutky. V letošním roce slavíme 400 let od posledního revidovaného vydání Bible Kralické. A to je veliké výročí, které nemůžeme v tomto pořadu opomenout. A tak budeme mluvit samozřejmě o této knize knih, ale také o mnoha lidech, kteří se kolem ní pohybovali. Víme, že Bible sama má mnoho autorů. K těm už se asi z historického hlediska nevrátíme, ale vrátíme se k těm, kteří se alespoň na té české Bibli a jejich překladech podíleli. O tom všem budu hovořit se svým pravidelným hostem, magistrem Jiřím Sladkým. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak tedy, Bible. Co se dá k Bibli říct, k české Bibli, k tomu dnešnímu tématu?
2: No, tak ono tady v úvodu zaznělo, že Bible má mnoho autorů. No, abych snad na úvod trošičku se pokusil ten výrok lehce poopravit. Domnívám se, že Bible má jenom jednoho autora. Tím autorem je Duch Svatý. Ale Bible má mnoho pisatelů, tak snad jenom takhle na úvod. My obvykle samozřejmě tvrdíme a věříme, že Bible je Božím slovem, že je inspirovaná tedy Duchem Svatým. Tady je vždycky ta otázka, jaká míra té inspirace to je a k čemu se tedy věřící člověk přiklání. Můžeme nalézt v různých církvích přístup k Bibli víceméně historicko-kritický, tedy kde to Boží slovo je někde hluboko schované pod tím nánosem toho lidského psaní a lidských dějin, lidských názorů, lidského vzdělání. Můžeme najít opačný přístup, to je přístup třeba, kterému říkáme verbální inspirace, kde zase ti věřící věří, že každé to slovíčko je tím konkrétním inspirovaným Božím slovem. A pak je takový třetí přístup, mně osobně třeba je nejbližší, je to přístup evangelikální, kdy nehovoříme o verbální inspiraci, ale hovoříme o osobní inspiraci každého pisatele. To znamená jednu jedinou věc. Ano, Bible je od začátku až do konce Božím slovem, ale každý ten autor prožíval tu osobní inspiraci, která mu byla dána od Pána Boha a Pán Bůh přeci jen, a to nám říká tato třetí teorie, lidi nevyužívá jako stroje, že by jim diktoval přesně slovo od slova, ale právě používá jejich rozhled, používá jejich vzdělání, používá jejich, řekněme, sloh nebo formu, ale naplňuje je Duchem Svatým a vede tuto formu. Tedy domnívám se, že ta osobní inspirace nám říká, že tedy ta formální stránka textu patří člověku, kdežto ta obsahová stránka textu patří Bohu. Ale nechtěl jsem snad ani na úvod tolik hovořit o tom, jak je to ve vztahu Bible a Boží slovo, ale zkusme se tedy podívat na Bibli trošku zvnějšku. My totiž budeme asi tento rok spíše hovořit více o knize, o tom, jakým způsobem ovlivňovala třeba myšlení lidí, jakým způsobem zasahovala i do lidských dějin, do kultury, do umění. A tak když se podíváme na tu Bibli zvenčí, tak obvykle před námi leží jedna kniha. Ta jedna kniha, to není žádná samozřejmost, protože ta kniha má obvykle přes 1000 stran. A tato jedna kniha se skládá z mnoha dalších a dalších knih. Těch knih je celkem 66 a 2/3 tedy zabírá starý zákon a 1/3 nový zákon. Ale co je potřeba říci, ona to není jedna kniha, ale ona je to v podstatě celá knihovna. I to slovo Biblia znamená knihy. Teprve vlastně až někdy ve středověku se z toho množného čísla Biblia stalo číslo jednotné Bible. Ale znamená to knihy nebo knihovna. Dříve to nebyl vůbec nějaký celek, nějaký kodex, ale byly to jednotlivé spisy, které byly psány zvlášť třeba na papíru nebo potom tedy později na pergamenu. A ovšem teďka, když máme před sebou tedy různé ty svitky, různé ty spisy, tak se můžeme zase ptát, nebo si může někdo položit tu otázku, a jak to, že najednou máme všechny ty spisy v jednom svazku, a jak to, že tam patří zrovna tyhle ty spisy a ne ty ostatní, protože bylo napsáno celá řada dalších náboženských a duchovních knih skoro ze stejné doby, které do toho kánonu Bible nebyly zařazeny. Co tedy vlastně tvoří tu jednotu Bible? Proč tam ty ostatní knížky, ta ostatní evangelia, třeba Evangelium Tomášovo, Evangelium Petrovo, proč tam nebyly do toho kánonu zařazeno? Jak spolu tedy ty knihy souvisí? No, my tedy víme, že ty knížky, biblické knihy, vznikaly v různých dobách. Zajímalo by-li někoho to časové rozpětí, tak je to řádově asi 1500 let. Ty nejstarší texty ovšem mají svoje kořeny od dnešní doby počítáno asi 5000 let, tedy 3000 let před naším letopočtem. Víme, že tedy Bibli psali lidé různě vzdělaní, v různém prostředí dobovém, což samozřejmě můžeme na jednotlivých knihách rozpoznat a je to tam patrné. Ale nás už to neruší, nám už to nevadí, protože my víme, jak jsme říkali na začátku, že jde o tu formální stránku textu. Takže je možná i nějaké to přepsání, třeba nějaká ta hrubka. To vůbec ale nenarušuje tu obsahovou stránku Božího slova. A přece, když jsou tam ty rozdíly, přece vyznáváme, že Bible je kniha jednotná, že Bible je kniha v té jednotnosti úplně naprosto jedinečná a výjimečná. Bibli lidé přijímají, často ji tedy odmítají, Bibli lidé vyhledávají, pro Bibli se lidé nechávali upalovat. No a nebo to vidíme okolo sebe, že před nároky Božího slova, nároky Bible lidé dost často právě spíš utíkají. Ale přesto ten vliv Bible, jak uvidíme v těch dalších vyprávěních, pronikal úplně všude, úplně do všeho. Můžeme dokonce říci, že Boží slovo, ač to dneska tak nevypadá, přesto je základem veškeré naší tady, dejme tomu, euroamerické kultury, protože Bible měla vliv na ústavu, na spisovný jazyk, na řeč, na právo. Teď prosím, ať někdo zase si nemyslí, že tady opomíním tu stránku Božího slova, ale na začátku jsme řekli, že se nám jde o ten pohled zvnějšku, nikoliv o ten pohled vnitřní. Takže nehodnoťme tu náboženskou stránku, ten vliv a tu moc Božího slova, ale skutečně bavme se teď opravdu o tom, o té vnější stránce, o tom, co Bible tedy přinesla obecně do té celé společnosti. Má vliv na ústavu, na literaturu, ale na umění, na hudbu, obrovský vliv, na sochařství a nejenom vliv, paradoxně potom díky tomu to umění například může být tím prostředkem k zvěstování Božího slova a jistě dost lidí bylo k Bohu přivedeno třeba skrze umění, které je postavené na Božím slově. Takže Bible má vliv na sociální učení, Bible má vliv na výchovu dětí, výchovu lidí. Ale pořád jsme se nedostali k té jednotě. Jak je možné, že tedy od těch určitých knih Bible, nebo tedy ten kánon Bible, Božího slova, získal takový odstup třeba od těch apokryfů nebo od těch třeba těch dalších evangelií, o kterých jsem hovořil. Jak je to možné, když na první pohled by se mohlo zdát, že ty ostatní spisy jsou nábožensky úplně stejně hodnotné jako texty Bible? Je to proto, že na rozdíl, a ono to už zde vlastně v určitých náznacích zaznělo, je to proto, že na rozdíl od těch ostatních náboženských spisů Bible je opravdu tím jedinečným Božím slovem. Žádný z těch spisů nemá tu obsahovou stránku takovou, jako má Bible. Žádný z těch spisů, ano, to jsou díla lidských duchů, jak po formální, tak po obsahové stránce. Ano, může se tam zračit zkušenost s Bohem, ale dost často se právě tady v těch apokryfních spisech spíš zračí taková snaha dodat opravdovost těm Ježíšovým příběhům. Takže jestliže v evangelii máme třeba zmínky o Ježíšově dětství jenom velice skromné, tuším, že vlastně akorát 12letý Ježíš v chrámu, tak v těch apokryfních evangeliích už jsou tam veliké zázraky od narození. Ježíš koná skoro pohádkové zázraky, je to celé napsáno. Dneska bychom řekli tak trošku propagandisticky pro křesťanství. Tedy tam už není ten obsah toho Božího slova, tam už je ta lidská touha zvěrohodnit křesťanství v těch, dejme tomu, kdy ty spisy vznikaly v tom druhém století v době pro následování křesťanů. Takže tady někde je ten obrovský rozdíl. V Bibli prostě vše, na rozdíl od těch ostatních spisů, vše ukazuje k Bohu. Středem Bible není člověk, středem Bible je Bůh. Bůh, který jedná, Bůh, který tuhle tu zvěst zachovává, Bůh, který do téhle té zvěsti doprostřed takhle staví člověka, Bůh, který ho opečovává, opatruje, ale také trestá, když člověk tedy přestoupí jeho nařízení.
1: Kdo a kdy tedy ustanovil biblický kánon?
2: Tak biblický kánon byl ustanoven, tuším, že starý zákon to bylo v 90. letech našeho letopočtu v Jamnii. A celá Bible, tuším, že to bylo na prvním koncilu v Niceji v roce 325. Ale to všechno bylo ustanoveno právě na základě zjevení Ducha Svatého, na základě ptání se, to, jestli tedy Duch Svatý opravdu tyto texty inspiroval nebo ne. A všichni ti, kteří okolo toho stáli, samozřejmě v tom Duchu Svatém rozhodovali, jestli ten kánon má být takto tedy ustanoven v této podobě nebo ne. Není to ale úplně jednoznačné. Pozor, my totiž hovoříme ještě o takzvaných deuterokanonických knihách a je zde veliký rozdíl mezi kánonem Bible, dejme tomu nekatolickým nebo protestantským, a kánonem Bible římskokatolickým. Římskokatolická Bible vkládá ještě mezi starý a nový zákon takzvané deuterokanonické knihy, neboli knihy druhotně kanonické, které v prostředí protestantském jsou považovány za nekanonické a říká se jim knihy apokryfní. Kniha Judit, kniha Tobit, 151. žálm a další sem patří. Knihy moudrosti, kniha Sirach, tuším taky.
1: Ano. A tyto knihy deuterokanonické...
2: Ježíše Siracha, tak pardon. Sirachy.
1: Deuterokanonické knihy byly dodány na jiném koncilu později.
2: Ne, právě že ne, ty deuterokanonické knihy nebyly nijak dodány později. Ono tady jde o to, z jakého kanonu se vychází. Vycházím-li z řecké Septuaginty, tedy z řeckého překladu starého zákona pořízeného, já nevím, ve druhém, třetím století před naším letopočtem, tak tam byly zařazeny právě i tyhle ty apokryfní knihy. Tenhle ten řecký překlad starého zákona je pak předlohou pro všechny ty ostatní překlady, především tedy pro latinskou vulgátu, která vznikla z díla tedy svatého Jeronýma ve 4. století našeho letopočtu. Ty texty už tam zůstaly. Ty texty znal i Hus, protože i on měl k dispozici tuto předlohu. Ty texty se objevují i v kázáních táborských kněží, protože i oni mají tuhletu deuterokanonickou předlohu. Domnívám se, že teprve kritické zkoumání Bible přišlo na to, že tyhle ty spisy byly druhotně přiřazeny k tomu řeckému překladu starého zákona a že v původní hebrejské Bibli tyto texty prostě nejsou kanonické.
1: Když se mluví o tom, že se někde sešel koncil, který pod vlivem Ducha Svatého, což se těžko popisuje a vysvětluje, tedy učinil nějaký závěr, co pod tím slovem koncil vlastně máme chápat? Kdo to byl koncil?
2: Tak koncil bylo shromáždění všech těch, kteří k tomu měli nějakým způsobem právo promluvit, nebo kteří byli takto postaveni Bohem.
1: Tedy nějaké autority v církvi?
2: Ano, autority biskupové. Samozřejmě, že biskupové už v této době, ale vždyť nemusíme hledat někde daleko. Podívejme se na první ekumenický koncil, který proběhl v prvním století a máme o něm záznamy ve Skutcích apoštolských, je to takzvaný Jeruzalémský koncil, kde se mělo jednat o pohanech a mělo se jednat o tom, jestli pohané musí přijmout obřízku nebo stačí jenom křest a jestli musí dodržovat Mojžíšův zákon, anebo jestli prostě pro pohany je ten Mojžíšův zákon již volný. No a tam se sešly takzvané sloupy církve a sloupy církve v té době byly apoštolové. Takže se tam hovoří především o Petrovi a Pavlovi, protože to byl spor těch dvou, ale je tam Petr, Pavel, Jan, Ondřej, opravdu takovéhle sloupy církve. V této tradici všech 7 ekumenických koncilů v prvním tisíciletí bylo konáno s tím, že se sešli všichni biskupové všech církví, protože zde platí stará zásada, že biskup je hlavou jakoby samostatné církve, nebo ta stará zásada, kde je biskup, tam je církev, tedy opravdu ty hlavy těch místních církví. To samozřejmě bylo možné tedy jenom do toho roku 1054, kdy se rozešla západní církev s východní církví, poněvadž papež se začal dost, on už předtím v těch staletích, to papežství se začalo nadřazovat a odporovalo to právě tomuhle tomu koncilnímu principu nebo pozdějšímu i konciliarismu, kdy jsou si všichni prostě rovní. Takže v tom momentě prostě opravdu ekumenických je opravdu jen těch prvních 7 koncilů, kde tedy také církev tvořila pravověří.

0: Mluvíme dnes o Bibli a chceme se specializovat ale na Bibli v českém prostředí, tedy ty její české překlady. Než se k ním dostaneme, než se dostaneme k tomu prvnímu, můžeme alespoň stručně říct opravdu z té hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny, jak následovaly po sobě ty překlady, do kterých jazyků byla Bible překládána, ze kterých potom vznikl ten první český?
1: Ono je to úplně jednoduché a úplně naprosto

0: počtu, už museli kolovat nějaké latinské překlady. Velice hrubé, velice neumělé a jenom pouze překlady tedy částí Bible. Tyhle ty překlady možná právě měl k dispozici svatý Jeroným a ten ve 4. století přeložil Bibli možná právě z těch útržků, ale jistě měl k dispozici tu Septuagintu, nikoli v ten hebrejský text, a přeložil Bibli do latiny. Od toho 4. století ten latinský text, takzvaná tedy Vulgáta, je skutečně základní normou západní Bible, Biblí, která se celkem nekriticky šíří tedy do všech západních zemí, Biblí, ze které tedy všechny ty překlady vychází. Vulgáta je stěžejním překladem pro celou středověkou církev, pro celý středověk až do roku 1533, kdy Erasmus Rotterdamský vydal řecký nový zákon. Pak to najednou se začalo jako bádat úplně jinak. Šlo se k těm původním jazykům.
1: Takže Vulgáta byla podkladem i pro ten první slovanský překlad?
0: Tady samozřejmě je otázka, jestli to byla Vulgáta, tady vůbec není důvod v podstatě pro tu Vulgátu, protože my víme, že Cyril a Metoděj přišli z úplně jiného prostředí a rozhodně ne z prostředí, kde by se tedy používala a četla latinská Bible. Takže domnívám se, že podkladem pro jejich překlady spíš byla Septuaginta, a to tedy podkladem pro ale překlad žalmu. My nevíme a nemáme tu jistotu, že by Cyril přeložil celou Bibli. My víme, že přeložil žalmy. A tam snad tedy by to byla ta Septuaginta, nebo zcela s určitostí, ono v podstatě nic jiného nebylo. A potom tedy přeložil Evangelia a Skutky apoštolské a tam je samozřejmě otázka, jakou tu předlohu tedy měl k dispozici, ale pořád si říkám, určitě to byla nějaká zase řecká předloha. Tam k tomu měli blíž. Přeci jen pravda je ta, že byzantská církev stále zachovávala, do dneška zachovává řecká církev tuhletu starou tradici východní řeckou postavenou právě na těch textech, které jsou v tvrdí se tedy, že nový zákon byl původně napsán řecky, tedy v těchto textech, které byly snad původně napsány opravdu řecky, ale to se zde dostáváme na velice složitou půdu, protože jsou jiní badatelé, jako například biblista a teolog Tres Montant, který tvrdí, že tedy nový zákon nebyl napsán řecky, ale byl původně napsán snad hebrejsky nebo snad tedy nějakou hovorovou hebrejštinou, kterou se tam tehdy mluvilo.
1: Jsme tady v 9. století, v době Cyrila a Metoděje a jejich překladu žalmů. Jak dlouho se udržel tento překlad, nebo jak dlouho se používal, k čemu sloužil?
0: No tak životnost toho překladu pro pozdější staletí byla docela důležitá, ale projevovala se jenom právě třeba v těch glosách, v těch staroslovenských českých nadpisech nad těmi latinskými texty Vulgáty. Tedy on ten samotný staroslovenský překlad zas až jako takový velký význam pro nás nemá, protože víme dobře, že Cyrila Metoděje tedy pozval kníže Rostislav a on tedy prvně žádal papeže, ten mu nevyhověl, protože samozřejmě neměl kněze nebo učitele, kteří by uměli slovansky, anebo nechtěl, aby se tady kázalo slovansky. To je také možné. A tak nakonec mu vyhověl Michal III., což byl byzantský císař, a patriarcha Focius, což byla duchovní hlava pravoslavné, nebo tedy východní byzantské církve. Oni se

0: tedy přišli v tom roce 863. V roce 870 už umírá kníže Rastislav, nastupuje Svatopluk a je známo, že ti Metodějovi žáci byli vyhnáni. Byli vyhnáni i ze svojí Biblí za Svatopluka a tedy ten vliv, jistě zde ty opisy zůstaly třeba v klášteřích, ale víceméně tak nějak byly trpěny, protože jsme se opravdu dostali pod ten vliv franské tedy kultury, pod ten vliv římské církve s tím, že nastoupili kněží frankořímští s latinskou vulgátou a takový Václav, svatý Václav, který teda zemřel v roce 935, dejme tomu o pár desítek let později, než je ta doba, o které teď hovoříme, tak už stál plně, tedy plně pod vlivem latinské vulgáty.
1: Jak dlouho se ta latina udržela, nebo jinak, kdy vznikly další snahy, nebo byly další snahy o překlad do té staroslovenštiny, nebo...
0: No, hovořili jsme tady před chvíli tedy o těch staroslověnských, nebo případně českých už glosách, které se objevují v Biblích, řekněme tedy v tom 10., 11. a 12. století. Tedy už někdy v této době můžeme tvrdit, že jde o takové první zpochybnění tedy toho latinského textu, nebo zpochybnění univerzálnosti toho latinského textu pro země koruny české. Ty glosy, ty české glosy se objevovaly tedy nejprve právě v souvislosti s ženskými kláštery, protože v ženských klášterech byl to především klášter, tedy jeden z těch našich nejznámějších svatojířských a tam mimo jiné tedy ten nejstarší evangeliář právě pochází z toho svatojířského kláštera, tak tam ty ženy, že jo, sloužily různé pobožnosti, no ale nebyly vzdělány v latině, uměly jenom češtinu. A tak bylo potřeba nějakým způsobem jim ty latinské texty Bible zprostředkovat. A tak se učinilo to, že došlo k, nejenom k těm glosám, to jsou tedy ty takové ty mezířádkové překlady Bible, jen pro zajímavost tedy ty glosy, tam také je dobré zmínit to, že je tam krásně vidět, jak se utváří český jazyk a že tedy vedle těch glos starých, staroslověnských, které nejsou vyloženě české, tak už se tam objevují opravdu vyloženě česká slovíčka. Ještě je to takový myšmaš trošku, ale už ta čeština se tam tedy začíná probojovat. To je důležité právě z toho důvodu, že budeme za chvíli hovořit o ryze českém překladu. Takže zatím máme před sebou glosy a to je takový překlad, dejme tomu takový slova, staroslověnsko-český. Ještě to není úplně ono. Ale pozor, zase pořád nešlo o překlad celé Bible. Pořád šlo o překlad těch takzvaného denního čtení, se tomu říká lekcio, tedy o překlad těch čtení určených k těm svátkům a bohoslužbám. Říkáme tomu možná nepřesně evangeliář, a tedy to jsou čtení na každou neděli, především evangelií. Ty evangeliáře se v liturgických církvích používají dodnes. Já sám ho mám každou neděli v ruce, takže mi to nepřijde nic zvláštního, ale jsou to právě evangeliáře používané už 1000 let. Jo, takže ty texty se tak v různých cyklech různě obměňují a je to tak, že vlastně za celé ty 3 roky by se mělo přečíst v těch cyklech vlastně celé to evangelium, téměř celé evangelium. No, takže byly to překlady těchto těch evangeliářů, žaltářů, protože žalmy samozřejmě byly potřeba také k těm pobožnostem a potom tedy Je potřeba ještě ovšem říci, že tyhle ty texty, ty první české glosáře, můžeme-li to takto říct, nebo evangeliáře, ale úplně nejpřesněji tedy lekcionáře. Tyto první glosované lekcionáře se ale nedoznali nějakého velkého rozšíření. Pořád jsou to překlady, v uvozovkách překlady, omezené jen na ty klášterní bohoslužby. Ten obyčejný věřící člověk stále nemá v rukách vůbec nic a stále stojí pod vlivem toho latinského čtení a latinské bohoslužby. Takže které absolutně vůbec nerozuměl, maximálně byly daná určitá gesta třeba při těch mších, kdy třeba poznal, že se zvonilo, že jo, při proměňování už v té době, tak poznal, že se má klanět svátosti oltářní. Ne, náhodou z tomu lidi začali říkat svátost oltářní, protože se to týkalo oltáře kněze a jich ne. To je posměšný název ze středověku, jen pro zajímavost. Svátost oltářní, tomu se tak jako posmívali, až se to tedy vžilo. Takže pořád jsou ty lidé opravdu pod vlivem latiny, to znamená, že vzhledem k tomu, že latina byla jazykem učenců, a to bez výhrad, tak ta Bible nebyla ještě zvěstována v té době v nějakém obecném měřítku tady v našem království, určitě ne.

0: V dnešním pořadu mluvíme o Bibli a teď už speciálně o české Bibli. Kdy se dá mluvit tedy o prvním českém překladu?
1: No, ono se snad ani nedá vyloženě mluvit o prvním českém překladu jako celku, protože když se řekne první český překlad, asi si představíme jednotné dílo, možná něco ve smyslu třeba Vulgáty, dílo jednoho muže, nebo ve smyslu Luterova překladu Bible, dílo jednoho muže, udělané prostě pokud možno v nepřerušovaném nějakém pracovním období úseku. My nemůžeme hovořit vyloženě o prvním překladu, ale můžeme hovořit tedy o takzvané první recenzi české Bible. V podstatě jenom předešlu recenze proto, protože je to kompilát. Kompilát daný dohromady v 80. letech 14. století. Kompilát, ve kterém se samozřejmě objevují ty staré glosáře a ty glosy a ty skoro prehistorické staroslovensko-české překlady. To samozřejmě ta cesta k této první recenzi Bible mohla být otevřena teprve až s nástupem Václava IV. Protože se uvolnila doba, my jsme zde hovořili mnohokrát o Husových předchůdcích. Ano, to je ta doba té první generace těch českých učenců na Karlově univerzitě. To je ta doba Husových předchůdců, opravného hnutí na univerzitě. Doba, kdy tedy mistr Jan Hus teprve možná chodí na některou z těch úplně nejnižších škol. A teprve v této době se mění situace a teprve v této době se uvolňuje cesta k překladům Bible. Můžeme říci, že postupně z Bible proniká z klášterů mezi tedy vyšší kruhy světské, tedy prvně mezi šlechtu, protože kdo si ji mohl dovolit v té době koupit, byl opravdu jenom šlechtic. Ta práce na Bibli trvala několik let a pokud byla iluminovaná, tak i třeba 7 let. Pokud byla obyčejná, tak 2 roky zhruba, ale to znamenalo 2 roky toho písaře platit a živit. 2 roky byl jakoby zaměstnancem, objednavatele té Bible. Tedy Bible se opravdu mohla, nebo ty texty, ona se spíš se šířily, ty jednotlivé texty se mohly šířit skutečně ze začátku, tedy jenom mezi šlechtu. No, ale žaltáře, evangeliáře začaly pronikat, tedy ty kratší texty pronikat mezi to vzdělanější obyvatelstvo, celkem už volně, postupně také mezi lid. Ale mezi lid zde již právě zásluhou Husových předchůdců a tedy později také mistra Jana Husa. Samozřejmě tady jenom pro zajímavost, když se třeba v roce 1381 vdává Václava sestra Anna z anglického krále Richarda, tak si sebou odváží lekcionář, a to je latinský lekcionář s německým a s českým překladem. Takže toto už má prostě běžně k dispozici. Tady je potřeba zmínit, že takovým impulzem pro také pro překlad české Bible v této době, nebo pro ten ucelený překlad Bible, pro ten celek, tak tím impulzem nebyla jenom touha reformátorů, českých reformátorů po české Bibli, ale byla to i taková určitá konkurence ze strany němčiny, protože samozřejmě ty první překlady byly do němčiny, nikoli do češtiny. A díky tomu, že do němčiny se ty překlady, dejme tomu, no, jakž tak tolerovali, tak tam byla ta cesta k tomu, že když můžou mít ty Němci svoji Bibli, proč bychom ji nemohli mít i my v češtině. Ten první německý překlad, jenom pro zajímavost, je už snad někdy za vlády Karla IV. Vznikl. Je to překlad básníka Heinricha von Müngern a ten přeložil, přebásnil žalmy do němčiny. Sklidil za to obrovskou kritiku teda. V té době. Ale to je doba Karlova. A v době Václavově Karel IV. Tomu moc nepřál, jo, těmto překladům, jenom pro zajímavost. On znal latinsky a on se trvával skutečně v tomto smyslu na té pozici té latiny a latinské Bible. Ale Václav IV. Dostal darem v roce 1389 při své druhé svatbě s Žofí Bavorskou, tak dostal darem velice významný překlad německý, takzvanou Rotlevovu Bibli, což byla tedy Bible bohatého, nebo jejím zadavatelem byl bohatý měšťan Martin Rotlev, německý patrici, a tedy ta Bible zůstala nedokončená, byl přeložen pouze Starý zákon a tento Starý zákon tento bohatý patrici věnoval při té příležitosti druhé svatby Václavu IV. A tady je potřeba říct, to byl možná také důležitý impuls, protože samozřejmě nejde jenom o to hotové dílo, my si to nemůžeme takto představovat. My dneska vidíme, že jde všechno hrozně rychle, tak vidíme hotové dílo, tady někdo vydal Bibli a teď tady je a teď na to budeme reagovat. Ona ta první recenze paradoxně mohla nebo vznikla ve stejné době, jako byla vydána ta Rotlevova Bible. To se přece rozkřiklo, že ten Rotlev v té Praze zadal takovouhle velikou zakázku a přece tu práci musel zadat o nějakou dobu dopředu, nebo možná tu Bibli dokončil a využil toho, že zrovna je ta svatba, a dal mu ji Václavovi darem. To se prostě vědělo, že se na té německé Bibli pracuje. Takže ta touha Čechů po té české Bibli prostě nevznikla až po vydání toho Starého zákona Rotlevova, ale už právě v průběhu té práce na tom Rotlevově překladu. V každém případě tedy ten Rotlevův překlad posílil tu touhu Čechů po vlastní Bibli v češtině, ale tedy už ne po nějakých těch kusech, už ne po nějakých těch jednotlivých spisech, jednotlivých knihách, ale touhu Čechů po Bibli jako po celku. No a to se podařilo tedy, jak říkám, šlo o to mít českou Bibli, to se skutečně podařilo v 80. letech 14. století, kdy tedy ty jednotlivé překlady Bible byly zrevidovány, kdy byly sebrány a kdy teda vznikla takzvaná první recenze české Bible. To je pracovní název, oni tomu tak neříkali, to je název, který vymyslel tedy obrozenec Josef Dobrovský. A z této první recenze vznikla celá řada opisů. Ta Bible se velice hojně a pilně opisovala na přelomu tedy toho 14. 15. století a zachovaly se některé Bible do dnešní doby, které tedy obsahují ten text té první recenze. Nejznámější je takzvaná Bible Leskovecko-Drážďanská, která ale už neexistuje, protože ona, my už ji nemáme k dispozici, protože za první světové války zhořela v Lovani v Belgii, kam byla zapůjčena na výstavu a vlastně z této Leskovecko-Drážďanské Bible zůstaly tedy jen fotografie a asi 1/3 zachovaná toho textu. Další taková zachovaná Bible, která zde musí být zmíněna, je tedy Bible Litoměřicko-Třeboňská, ta už je pozdější, ta je z roku 1411 až 19. Je to tedy Bible vycházející opis z té první recenze a ta je takzvaná zmrzlíková. A tuto Bibli zmiňuji právě proto, že tahle ta nádherná iluminovaná Bible, kterou pořídil bohatý a mocný muž, královský mincmistr a oblíbenec Václava IV. Petr Zmrzlík, je a taky mimo jiné přítel a ochránce mistra Jana Husa, tak tato slavná Zmrzlíková Bible je opravdu tím skutečně důstojným českým protějškem té německé Rotlevovy Bible. Protože tady se to podařilo. Ono totiž nejde o protějšek jenom po té stránce obsahové, po stránce překladu, ale jde i o tu vnější úpravu té Bible. Čím reprezentativnější, tím slavnější ta kniha prostě v té době byla. Čím nákladnější, čím vyzdobenější, tím věhlasnější se ten výtisk nebo ta redakce té Bible stala.

0: Když se mluví o českých překladech Bible, tak nemůžeme minout samotného mistra Jana Husa. Ten se podílel na revizi taky. Jak?
1: Tak mistr Jan Hus pracoval mimo jiné tedy na Bibli. Ano, podílel se na té druhé recenzi české Bible. On je sám přímo autorem této druhé recenze. On ale tak nějak v tu práci na chvíli přerušil, pracoval na té recenzi, řekněme, ve dvou takových etapách životních. Na té první části pracoval do roku, tuším, 1406 a to se mu podařilo přeložit tedy Nový zákon, Žaltář, knihu Kazatel a tuším, že ještě spisy, nebo další ještě drobné spisy. To se nám zachovalo v takzvaném Mikulovském sborníku. Pak tu práci na tom českém překladu přerušil, protože byl zaměstnán jinými povinnostmi, především svým zápasem s církví. A vlastně se k té práci na té druhé recenzi české Bible vrátil až, musel opustit Prahu, až v roce, v tom roce zhruba 1413 a tu druhou recenzi tedy dokončil. A tady se tedy tvrdí, že možná, že dokončili ji na Kozím hrádku a možná, že právě ve styku s lidmi si mistr Jan Hus stále hlouběji uvědomoval tu obecnou touhu lidí, českých lidí teda, po novém, čtivém a možná věřícím překladu Bible. Prostě po aktuálním překladu Bible. Ta první recenze nebyla příliš srozumitelná. Možná, kdyby si to chtěli posluchači nějakým způsobem představit, domnívám se, že ta první recenze byla asi tak těm Husovým současníkům srozumitelná, asi tak jako dnešním současníkům kralická, text kralické Bible. Prostě mladí, i když nechci se dotknout Bible kralické, to bych si nikdy nedovolil, přesto je mi naprosto jasné, že nové překlady jsou potřeba, vycházejí a že je potřeba promlouvat k lidem aktuálním, novým způsobem, novým jazykem, že Bibli kralické dneska mladí lidé vůbec nerozumí. A tak nějak nerozuměli v ty Husovi současníci právě té první recenzi, protože když jsme zde říkali, že ta první recenze obsahuje ty staroslověnské glosy, ty už Hus věděl a snad i někde psal, že to je už příliš zastaralá verze Bible, teď většina těch překladů třeba pochází skutečně z toho 10. století a ono uběhlo 400 let, asi tak jako uběhlo 400 let od té Bible kralické k dnešku a také ji nerozumíme. Takže to skutečně byly důvody, proč Hus je autorem druhé recenze, nebo chcete-li druhého překladu české Bible.
0: Mistr Jan je stěžejní postavou jak českých církevních dějin, tak tedy zásadní postavou i ve vývoji české Bible, jak jsme tady teď slyšeli. Můžeme se chvilku zastavit vůbec u jeho vztahu k písmu svatému, k Bibli?
1: Než se zlehka tedy jenom pustím do toho Husova vztahu k Biblii, snad bych jenom na okraj, abychom se přidrželi té původní myšlenky, bavíme se o té formě, o té vnější stránce Božího slova Bible, že tedy Hus hlavně ten hlavní přínos pro ten jeho překlad není to, že ten překlad je moderní nebo na Husovu dobu moderní a čtivý, ale on hlavně zjednodušil pravopis. O to tady šlo. On nahradil ty spřežky nabodeníčkem krátkým a dlouhým, tedy diakritickým pravopisem a najednou ten text Bible mohl vycházet v malých vydáních, v malých knihách. Ano, nemáme před sebou ještě knihtis, maximálně deskotisk. A ten je nedokonalý. Ale takže se knihy opisují. Ale ten opis toho Husova překladu přece už trval mnohem kratší dobu, díky tomu, že se ten text, že mistr Jan Hus ten text modernizoval a zkrátil, a díky tomu ten opis toho textu nebyl tak drahý a už si ho mohl dovolit, pokud to nebyl iluminovaný rukopis, už si ho mohl dovolit i někdo, kdo si ho předtím třeba dovolit nemohl. Takže Hus má v tomhle tom, v té takové té technické věci, nahrazení toho pravopisu tím pravopisem moderním, má v tomhle tom obrovskou zásluhu, ač si to možná neuvědomil, ale obrovskou zásluhu na šíření české Bible, nejenom toho jeho překladu, protože od té doby Husité toto používají, ten moderní pravopis.
0: A ty spřežky opravdu hrály takovou roli v té délce.
1: Domnívám se, že mohli hrát i čtvrtinu textu klidně. Když si to posluchač, ať si to představí, že ať si napíše text klidně, vizuálně na řádek stejným písmem, anebo na počítači, to je lepší, a ať píše místo š dvě s, místo dlouhých a krátkých, nebo místo dlouhých samohlásek dvě, takže dvě i, dvě u, dvě a, ať si zkusí napsat jednu větu a uvidí, že to je opravdu čtvrtina textu. Tedy ty Bible se skutečně zdrcly do malých, nechci říct kapesních vydání, to ne, ale do běžných velikostí, jaké už známe. Dneska už to nebyly ty veliké, 10-20 kilové těžké iluminované rukopisy. Tady k Husovi snad kriticky ještě jednu věc, ale za to nemůže, to bylo běžné, pořídil ten překlad z latiny. Pořád ještě stále
0: to
1: nemá
0: k dispozici.
1: Ano, ještě to není z původních jazyků, ještě nemá k dispozici tu řečtinu a hebrejštinu, nebo tedy ty jazyky, ano, ale ne ty překlady, ne ta kritická původní vydání. Ale mistr Jan Hus, možná, že je nejpovolanější osoba k překladu Bible, protože, nebo k revizi, k recenzi, druhé k recenzi Bible, protože Písmo svaté je mu, jak on sám říkal, zákon nad jiné zákony. V němž spravedlivý člověk má myslet v noci i ve dne. Boží slovo, tedy Písmo svaté, je mu tou nejvyšší autoritou. To znamená, že Boží slovo, Písmo, stojí nad církví, stojí nad teologií, stojí nad věroukou, nad morálkou věřících. Boží slovo stojí nad vším. To je absolutní autorita, nespochybnitelná pro mistra Jana Husa. Ano, tomu právě jeho odpůrci vyčítali, tedy říkajíce, že jen samo Písmo za soudce chce mít. Ale Písmo svaté je Husovým měřítkem. Měřítkem, které klade především na sebe, ale měřítkem, podle kterého posuzuje i ty ostatní, většinou nehodné kněze. A tak snad úplně na závěr jeden citát mistra Jana Husa, kde on sám tedy takto hovoří o Písmu svatém. Vyznávám, že nechci ničemu, jako víře prostě ke spasení nutné věřiti, nic držeti, kázati neptvrditi, o čem nemám dokladu, že to praví Písmo a že tomu jako víře jest věřiti. Tak pokorně přikládám víru Písmu svatému.
0: Tolik tedy v dnešním pořadu k Bibli, knize, která, jak jsme slyšeli, ovlivňovala už naše dávné předky v životě víry, v životě s Kristem. Povídala jsem si s magistrem Jiřím Sladkým, děkuji vám za návštěvu.
1: Děkuji za pozvání a budu se těšit na další setkání.
0: To rozhodně bude záhy, protože v tomto tématu budeme pokračovat. Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová, přejeme vám klidný den a příště naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Milí posluchači, pokud jste právě naladili Rádio 7, tak vás u něj srdečně vítá Kristýna Exnerová. Dnes máme 7. srpna, svátek slaví Lady a pro vás jsou připravené tyto pořady. Čeho se ze všeho nejvíc bojíte? Jste schopni si to uvědomit a poznat to? Pokud ano, pak vězte, že Bůh vás od strachu může osvobodit, ať už se bojíte čehokoliv. Využijte k tomu trojici zamyšlení o strachu v pořadu Doteky. První vyučování Charlese Stanleyho můžete slyšet už za 15 minut. Jsou v životě situace, kdy máme pocit, že se dusíme. A někdy dokonce vnímáme konkrétního člověka, který nám tento pocit přivolává. Jak se bránit? Tři důležité momenty či způsoby změny nabídne Petr Hůšť v dalším pořadu Klika. Poslouchejte v 5 hodin. Když kolem burácí život, hledáme často místo utišení pro svou duši. Právě o něm zpívá píseň, kterou použijeme nejen pro povzbuzení, ale i pro osvojení několika užitečných anglických frází. Life Plus s Elzou, zvek poslechu po 17:30. Tolik k pořadu, mezitím samozřejmě písně, tak přeji příjemný poslech.

0: Před námi je první ze tří relací doteky, které chceme věnovat strachu. Vítejte. Strach je velice reálný pocit. Je to silná emoce a není to nic, za co by se měl člověk stydět. Je to v podstatě reakce ochranná, protože nás nutí utéct před určitou hrozbou či nebezpečím. Na neštěstí si však v našem životě někdy strach vybuduje pevnost. Vypadá to pak tak, že místo, aby tento silný pocit odezněl poté, co nebezpečí pominulo, strach a stres jakoby se hromadily. Takové soustředěné obavy pak brání spolehnout se na boží ochranou péči. Zaposlouchejte se do pořadu, ve kterém se Charles Stanley zaměří na strach.
1: Čeho se ze všeho nejvíc bojíte? Pravděpodobně máte něco, čeho se bojíte víc než všeho ostatního. Někteří se bojí chudoby, jiní zase smrti, jiní nemoci a další stárnutí nebo stáří. Jsou takoví, co se bojí kritiky nebo odmítnutí. Další se bojí vlastního selhání. Nebo se bojí, že přijdou o lásku. Takhle vás může strašit spousta věcí. Kdybychom zorganizovali jakousi anketu mezi lidmi a ptali se, čeho se ze všeho nejvíc bojí, vznikl by asi dost dlouhý seznam. Možná, že vy řeknete, nebojím se ničeho. Ale já vím, že se bojíte. Všichni se totiž bojíme. Přál bych si, abyste pozorně poslouchali a sami za sebe se modlili. Nebeský Otče, pomoz mi teď být naprosto pravdivý právě při poslechu tohoto pořadu. Protože existuje mnoho lidí, které svazuje a zotročuje strach. Žijí pod oblakem strachu a přitom si to vůbec neuvědomují. Může to být nenápadné. Strach se nám může do života dostat tak snadno, že si ho ani nevšimneme. Bylo by velice moudré, kdybyste teď dávali dobrý pozor a udělali si pár poznámek. Bůh vás může radikálně osvobodit. A to vám i hned naprosto změní celý život. Prosím, najděte si v Bibli knihu proroka Izajáše, kapitolu 41. Dnešní pořad se zabývá problémem, jak čelit strachu. Strach je jedním z nejméně nápadných tlumičů Božího požehnání. Chci si s vámi přečíst jen jeden verš a rád bych vás povzbudil, abyste se ho naučili naspaměť. Jakmile ho přečteme, bude vám hned jasné proč. Izajáš, 41. kapitola, 10. verš. Neboj se, vždyť já jsem s tebou. Nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu. Budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. Nejdůležitější jsou tu slova, neboj se, vždyť já jsem s tebou. Nechte si projít hlavou, co to vlastně znamená. Strach je pocit či emoce, které často míváme v důsledku nějaké prudké změny nebo bezprostředně hrozícího nebezpečí. Prostě, když nám něco hrozí a my se toho lekneme. Je to takový ten nepříjemný, děsivý pocit, který může zesílit až do takové intenzity, že bolí. Nám všem do života přicházejí chvíle, kdy se bojíme. Někdy je to způsobeno tím, jak s námi druzí jednají, jindy nějakou fyzickou hrozbou, protože lidé se obecně bojí fyzického nebezpečí. Na světě jsou místa, kde lidé žijí ve stálém strachu. Strach je poplašný systém v nás, který se spustí, jakmile nám něco hrozí nebo když máme pocit, že jsme v nebezpečí. Strachu se nemůžeme vyhnout, nemůžeme si pomoci. A tak se vás znovu ptám, čeho se ze všeho nejvíc bojíte? Něco to být musí. Můžete na to jasně ukázat? Možná to sami poznáte ještě předtím, než doposloucháte dnešní pořad. Jestli se vám to podaří a jestli budete pozorně poslouchat, Bůh vás od strachu může osvobodit bez ohledu na to, čeho se bojíte. Každý strach nemusí být špatný. Podívejme se například do Bible, do knihy Přísloví, do 9. kapitoly. Chci, abyste si tam všimli 10. verše, protože mluví o strachu, který je dobrý. Je to takzvaná bázeň Hospodinova. Co to je? To neznamená, že se člověk Boha bojí. Neznamená to, že by z něj byl vyděšený. Ale jestli jste ještě nikdy nepřijali Kristovu nabídku záchrany, máte důvod se bát. Máte velice oprávněný důvod se bát, protože v tom případě se budete muset setkat se smrtí bez Krista. Poslechněme si tedy, co je napsáno v knize Přísloví 9. kapitole 10. verši. Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem. Co tady však znamená to slovo bázeň? Tento strach vyjadřuje úctu a respekt ve vztahu k Bohu, který se projevuje v podřízenosti a poslušnosti vůči Bohu. Proto když říkáme, že se bojíme Boha, vyjadřujeme tím, že si ho vážíme proto, kým je. Máme k němu úctu. A z toho logicky vyplývá, že ho chceme poslouchat a chodit po jeho cestách, chodit svatě a žít spravedlivě. Proč? Protože si velice vážíme toho, kým on je. Tento druh bázně je tedy dobrý. Poslechněte si, co Bůh řekl Timoteovi prostřednictvím Pavla ve 2. Pavlově listu Timoteovi v 1. kapitole 7. verši. Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. V tomto případě duch bázlivosti není dobrý. Bůh nám nedal ducha bázlivosti, ale síly, lásky, střízlivého myšlení a zvládnutého života. Takže existuje strach kladný i záporný. Bůh řekl Jozuovi, když měl zaujmout Mojžíšovo místo, buď rozhodný a udatný, neměj strach

nejdůležitější z celého žalmu. Ono je to však tak, že je tam řečeno, vždyť se mnou jsi ty. A to ukazuje na přítomnost Boha, který nám pomůže, který nás v tom nenechá samotné. Často lidé procházejí nesmírně těžkými a bolestnými věcmi. Nestalo se to snad nám všem? Čeho se bojíme? Bojíme se kritiky? Bojíme se odmítnutí ostatních? Bojíme se, že přijdeme o lásku? Bojíme se ztráty příležitosti? Co to je, co nám do života vnáší takové strachy? Může je způsobovat ledacos. Takových věcí je opravdu spousta. Jde tu však o jedno. Co o tom říká Bůh? Tady se budu muset rozhodnout, jestli budu věřit svým pocitům nebo ne. Ale strach opravdu cítíme. Jak to tedy je? Co řekl Bůh? Vyjádřil se v Izajášovi 41. kapitole 10. verši. Neboj se, vždyť já jsem s tebou. Nerozhlížej se úzkostlivě. Já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu. Pomocí ti budu. Budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. Řekl snad boj se, klepej se strachy, buď vyděšený? Ne. Místo toho řekl neboj se, vždyť já jsem s tebou. Budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. A Boží pravice spravedlnosti je úžasně mocná. Všemocná tak, že se může postarat o všechny životní okolnosti. Přesto nás žene strach. Naše strachy mají na náš život celou řadu negativních dopadů. Proto důvod, proč pořád cituji Izajáše 41.10, je, že chci, abyste to poslouchali tak dlouho, že se vám to dostane do myšlení a proroste vám to do srdce tak, že si nakonec vezmete Bibli a řeknete si, myslím, že se ten verš musím naučit nazpaměť. Protože jako tolik dalších, i vy se modlíte a prosíte Boha, aby vám dal dobrou práci, anebo nějakou úžasnou změnu. A pak uslyšíte tuto nádhernou výzvu. Co se pak stane? Možná řeknete tohle, ale já nezvládnu, to nemůžu. Tak se vás ptám, myslíte si, že by vám Bůh dal něco, o co ho prosíte a co je jeho vůle, a vy byste to nezvládli? Samozřejmě, že ne bez jeho pomoci. On vám však rozhodně pomůže, protože to říká. Slibuje, že nás bude posilovat a podpírat mocnou pravicí své spravedlnosti. Bůh je náš milující nebeský Otec, kterého zajímá naprosto všechno, čím si lámete hlavu. A on na to všechno má odpověď. On má řešení. Nepřeje si, abyste žili ve strachu. Můžete mi uvést jediný verš v Božím slově, jediný princip, jediný zákon z jeho slova, který by říkal, že se máte bát? Ani jeden. Bojíme se hříchu a bojíme se i neposlušnosti, protože si Boha vážíme a máme ho rádi. On si však přeje, abychom žili volně a osvobozeni od strachu, abychom se radovali a byli tím, čím si nás on přeje mít. Dokonce ani uprostřed těžkostí a bolesti se nemusíme bát. Ani když máte zlomené srdce. Bůh vás pořád miluje. Přestože od vás třeba odešel někdo, koho jste měli moc rádi, nebo jste si mysleli, že vás miluje. Znamená to snad, že vás opustil Bůh? Ne. Často se však lidé bojí a říkávají, co se mnou teď bude. Ten Bůh, který vás držel dosud, vás bude držet i dál. Často se u mě zastaví lidé a vyprávějí mi, co strašného a drtivého se jim přihodilo. Ale víte co? Každého něco bolí. Myslíte si, že se musíte bát kvůli tomu, že vás něco bolí? Ne. Bůh, který má všechno na starosti, je ten týž Bůh, který všechno pevně drží v ruce. Bůh, který nad vším vládne a panuje, má v srdci jen to, co je v našem zájmu. A čeká, až se na něj spolehneme i v té bolesti a trápení, utrpení nebo ztrátě, které prožíváme. Nemusíme se bát. Potřebujeme se na něj jen docela prostě a jednoduše spolehnout. Když to neuděláme, důsledky jsou devastující. Možná se ptáte, jaké jsou to důsledky. No, není jich málo. Zmíním jich tu jen pár, protože nám překážejí ve všem, do čeho se pustíme. Spoustě lidí se například v životě nedaří v tom, co dělají, protože se bojí selhání. Nezapomínejme na sílu představivosti. Když se sám na sebe budu dívat jako na propadák, budu se dopouštět chyb, které nakonec mou

0: hru způsobí. Takové věci nám život ovlivňují, proto si některé z nich probereme. Jedna z hlavních je, když se někoho zmocní strach, zastře mu i myšlení. Strach má vliv na způsob myšlení. Někdy lidem dokonce brání myslet, jako kdyby jim myšlenky dusil. A když je to tak, potlačuje to jejich kreativitu. Když se bojíte, nejste schopni se uvolnit. Když jste plní strachu, celé tělo máte napjaté. Strach se vám do těla zakousne a bude na něj působit. Často pak dožene lidi do naprosté pasivity. Bojí se, že se jim v životě něco stane, a tak nejsou schopni akce. Je to paralyzující. Vzpomínám si, že jsme na jednom zborovém pobytu nemohli najít členku z týmu našich poradců, a tak jsme ji začali hledat. Byla to mladá žena. Víte, kde jsme ji našli? Stála na cestičce a vůbec se nehýbala. Nehýbala dokonce ani očima. Na té cestičce narazila na hada. Had tam pořád ještě byl a nikomu nic nedělal, ale jen pouhý pohled na hada ji naprosto rozložil. Nemohla se ani pohnout. Když jsme na ní volali, vůbec nás neslyšela. Museli jsme jít až k ní, vzít ji za ruku a odtamtud odvést. Strach ji naprosto ochromil. Existuje spousta lidí, kteří se dostávají do stejného stavu. Paralyzoval je strach a nejsou schopni udělat další krok. Nejsou ochotni jít do toho, co vypadá riskantní. Přitom Bůh nás někdy volá udělat něco, co jako riziko vypadá. Když ale posloucháme Boha, nikdy to riziko není. V poslušnosti Boha nemůžete vstoupit do rizika. Takže strach nás často paralyzuje. Vypadá to tak, že se nemůžeme pohnout a nejsme schopni se rozhodovat. Když se lidé začnou bát, jsou pak velice nerozhodní. Říkávají, bojím se, že se rozhodnu špatně. Až příště uslyšíte, jak někdo začíná slovy bojím se, zastavte se a snažte se přijít na to, čeho se vlastně bojí. Jaký je předmět jejich strachu? Bojím se toho, co ten druhý udělá. Bojím se, že se něco nestane. Bojím se, že tohle neprojde. Bojím se, že k tomuhle nedojde. Taková ustrašenost člověka často naprosto ochromí a způsobí, že je nerozhodný. A když se nemůže rozhodnout, bude pasivní. Žádnou aktivitu od něj nečekejte. Jsou to však ještě další negativní dopady. Strach také bude bránit úspěchu a zdaru ve všem, do čeho se pustíte. Mezi tím, co nejvíc překáží úspěchu ve všech oblastech života, je strach ze selhání. Víte co? Všichni občas nějak zklameme. No a co? Dokonalí lidé neexistují. Všichni se dopouštíme chyb. Ale když se poddám strachu z toho, že udělám chybu, nebo že se špatně rozhodnu, a poddám se tomu do té míry, že mě to ochromí, nejsem schopný riskovat ani jít dál, co se ale pak stane? Nemohu vinu svalovat na Boha, protože on nám rozhodně chce pomoci ve všech oblastech života. A tak se někdy stává, že nám sebedůvěra klesne až na nulu a naprosto nás zmrazí a my nejsme schopni vůbec ničeho. Strach se vůbec nehodí k tomu, kdo jsme. Jsme synové a dcery živého Boha. Ke strachu nemáme důvod. Můžeme se podívat do Bible na všechno, co nám Bůh dal, na všechny jeho sliby. Bojíte se nemoci? Bojíte se, že dostanete nějakou konkrétní nemoc? Bojíte se něčeho dalšího? Mohl bych jmenovat tolik věcí, až byste se z toho nervově zhroutili, pokud svému strachu povolíte uzdu. Ale strach se nehodí k tomu, kdo jste. Předpokládejme však, že strach máte. Co se s tím dá dělat? Jaký na něj máme lék? Jen vám tu vyjmenuji pár věcí. A hned na začátku vás musím ujistit, že fungují, bez ohledu na to, o co se konkrétně jedná. Vím, že to funguje, je to vyzkoušené. V první řadě je nutné sám sobě přiznat, ano, bojím se. Když nejsem ochotný to přiznat, jen prodlužuji svou bolest. Pak následuje otázka na Boha, čeho se to vlastně tolik bojím? Z čeho mám takový strach? A také mi, pane, ukaž, proč se toho bojím. Je to něco, co si nesu z dětství? Následek nějakého těžkého zážitku? Proč se toho bojím? Jakmile si jednou přiznáte, že se bojíte, čeho se bojíte, jakmile si přiznáte, odkud se to vzalo, pak je potřeba studovat Boží slovo, Bibli. A jestli nevíte, kam se v Bibli obrátit, jděte do Izajáše 41:10. Neboj se, vždyť já jsem s tebou. Nerozhlížej se úzkostlivě. Já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu. Budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. Naučte se ten verš z paměti. Důkladně si ho promyslete ze všech stran. Myslete na něj pořád. Nasyťte si tím myšlení i srdce a začněte ho ve svém životě uvádět do praxe. Máte na to právo. Je to Boží slovo. Bůh mluvil k celému izraelskému národu a mluví k nám i dnes. Když Bůh osloví nějaký národ, mluví současně i k jednotlivcům. Mluví k mému srdci i k tomu vašemu. A Ježíš stále říkal, neboj se, neděs se, netrap se. Proč? Protože ví, že ke strachu nemáme důvod. Takže si necháme prostoupit myšlenky tím, co řekl Bůh. Jak se to dělá? Přiblížím vám to na mém příkladu. I v mém životě nastaly chvíle a situace, ve kterých jsem se zpočátku hrozně bál. Pak jsem si vzal tento text z Bible, Izajáš 41:10, někdy i v noci, přinesl jsem ho před Boží tvář a prostě jsem Bohu připomínal, pane, tady to si řekl. A necitoval jsem to jenom sám sobě, ale obracel jsem se s tím na Boha. Tady to si řekl. Řekl si, že budeš se mnou. A také si řekl, že nemám důvod něčeho se bát. Řekl si, že jsi můj Bůh a já tomu věřím. Také si řekl, že mi dodáš sílu a že mi pomůžeš. Slíbil si, že mě budeš podpírat svou spravedlivou a silnou pravicí. Buď to lžeš, nebo budeš muset udělat přesně to, co jsi řekl. Nemám ani ten nejmenší důvod pochybovat o tvojí pravdivosti, ani že bys mi řekl něco, co není pravda. Budu věřit tomu, co říkáš. Spolehnu se na tvoje slovo. Možná to tak nebudu cítit, ale spolehnu se na tebe. Někdy to tak prostě musí být. Nemůžete se nechat svými vlastními pocity ovládat a řídit. Je nutné se na Boha spolehnout bez ohledu na pocity. A přátelé, mohu vám sdělit, že Bůh vás skutečně provede těmi nejhoršími a nejbolestivějšími chvílemi života. V těch nejbolavějších a nejděsivějších chvílích on bude blízko, aby vás nesl a provedl naprosto vším. Nemůžete přijít s něčím, čeho se bojíte a na co by on nestačil. Nemůžete přijít se situací, ve které by vám nemohl dát odvahu, víru a důvěru, že můžete jít dál a pokračovat v tom, k čemu vás on povolal. Chce vás totiž osvobodit, abyste se uměli radovat z veliké lásky milujícího Boha, který vás má rád naprosto bez podmínek. Je to však otázka. Jste ochotni být natolik pravdiví, že se podíváte do sebe a přiznáte, že se bojíte? Jste ochotni dívat se tam tak dlouho, až poznáte, co to je? Jste ochotni dívat se tam dostatečně dlouho a ptát se a hledat, dokud nezjistíte, proč se bojíte? A kdy jste se toho začali bát? A jste ochotni prosit Boha, aby vás od strachu osvobodil? A jste ochotni ponořit se do Božího slova, do Bible a říct, pane, tady to si řekl, ty si mě vyzval, abych se nebál? Přátelé, je to takhle jednoduché a prosté. Neboj se. A na čem to stojí? Svůj základ to má ve skutečnosti, že Hospodin je náš Bůh. On je s námi. On nám slíbil, že nás bude posilovat, pomáhat nám, držet nás a podpírat svou mocnou pravicí. Proto se kolem sebe nemusím úzkostlivě rozhlížet, nemusím zůstávat nespokojený a vyděšený, protože Bůh plní všechny svoje sliby do jednoho. Takže vás vyzývám, cokoliv ve vašem životě způsobuje strach, přineste to před Boha a mějte na paměti verš z Izajáše 41:10. Napište si, co vás konkrétně děsí a položte to na ten verš a sami sebe se zeptejte. Budu věřit Bohu nebo budu věřit svým pocitům? To je základní a konečné rozhodnutí. Budu věřit Bohu nebo svým vlastním emocím? Dovolte mi, abych vám potom všem řekl ještě jedno. Jestli jste ještě nikdy neuvěřili Pánu Ježíši Kristu, že vás zachránil, a jestli jste tuto záchranu z jeho rukou nepřijali, jestli žijete v hříchu a v spouře proti Bohu a děláte si věci po svém, pak jste pohrdli Božími principy Pohrdli jste Biblí. Pohrdli jste Božím slovem. Pohrdli jste Boží pravdou. A děláte si svoje věci po svém. V tom případě vás musím upozornit, že máte plné právo se bát. Dokonce být k smrti vyděšení. Protože Bible říká v epištole Židům 9. kapitole 27. verši, a jako každý člověk jen jednou umírá a potom bude soud. A v 7. kapitole Matoušova evangelia ve 23. verši Ježíš říká, a tehdy já prohlásím, nikdy jsem vás neznal. Jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti. Přátelé, postavit se před živého, svatého a spravedlivého Boha při soudu a zodpovídat se za všechny ty roky neposlušnosti a vzpoury proti Bohu, jaké to pro vás bude? Bůh vám řekne, nikdy jsem vás neznal. Jděte ode mne. Máte právo se bát. Jestli Bohu nevěříte, měli byste se začít bát. Kdykoliv totiž můžete umřít. A podle epištoly Židům 9.27, a jako každý člověk jen jednou umírá, a potom bude soud. Soud v trápení pro ty, kteří ho odmítli, zřekli se ho, vzepřeli se mu a rozhodli se žít v hříchu. Máte proč se bát. Jednou budete od Boha odděleni už navždy a bez možnosti to změnit. Jaké to bude, to nikdo neví. Ale když Ježíš říká v Matoušově evangeliu 7.23, nikdy jsem vás neznal, jděte ode mne, a pak mluvil o pekle, nikdy o něm neřekl nic pěkného. Vždycky to bylo varující. Musím vás upozornit, že milující, laskavý a dobrý Bůh má pro váš život ten nejlepší možný plán. Ale když ho odmítnete, když jeho plán zavrhnete, je to hříšný čin, za který budete muset pak celou věčnost platit. Teď vám tu nevyhrožuji, jen vás upozorňuji na to, co říká Boží slovo. Budete muset o Boží slovo zakopnout a budete muset odsunout stranou všechno, co jste dnes slyšeli, abyste tomu mohli neuvěřit. Neobvinujte Boha, až se před něj jednou postavíte se strachem, protože jste si svou vlastní situaci sami vytvořili. Jaké tedy je řešení? Následující. Přiznejte svou hříšnost a vyznejte Bohu, že jste se proti němu bouřili, že jste proti němu hřešili, že jste si prosazovali svou a dělali si všechno po svém. A že si nepřejete setkat se s ním bez jeho záchranné milosti, bez Krista. Právě proto ho proste o odpuštění hříchů, které se nebude opírat o vaše dobré chování, ani o to, co si zasloužíte, ale bude stát jen na tom, že Bůh poslal svého jediného syna Ježíše umřít na kříž, on tam zemřel, prolil svou krev a plně splatil váš dluh za hřích. Vyznejte, že v důsledku toho tuto skutečnost přijímáte. Že přijímáte, že toto dílo je dokonáno, že je dotažené až do konce, plně zaplacené. A s tím, že jeho, Ježíše Krista, přijímáte za svého zachránce, pána a mistra. Víte, k čemu dojde v okamžiku, kdy tohle uděláte? Vaše jméno bude navěky zapsáno do Beránkovy knihy života. Už navždy budete Boží dítě. A proto můžete odložit všechen svůj strach a místo něj ho nahradit radostí. Náš milující nebeský Otče, i my tě milujeme. Chválíme tě a děkujeme ti za tvou schovívavost, laskavost a trpělivost, kterou s námi máš. Když procházíme těmi bláznivými, zmatenými a pomotanými záležitostmi života, ani si neuvědomujeme, že si je velkým dílem způsobujeme sami. Modlím se, aby si to vzal k srdci každý člověk, který dnešní pořad poslouchá. Aby se nechal osvobodit od strachu a aby ještě mnozí přijali záchranu. Amen.
1: Strach se projevuje způsobem, který může být škodlivý. Slyšeli jsme, jak strach zastírá myšlení, brání uspět a oslabuje sebedůvěru. Jestli se bojíte, hledejte zdroj svého strachu a jděte si do Božího slova pro uklidnění a pokoj. Bůh si nepřeje, aby jeho děti žili v neustálém strachu. Apoštol Pavel píše Římanům, nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste ducha synovství. Premiéru tohoto pořadu si můžete poslechnout v neděli ve 20.15 s druhým dílem na téma Jak přemáhat strach.

Dospívala nám zpěvačka Taja s písní Middle of It All. Připomíná, že Bůh není jen v našich vítězstvích, ale i uprostřed bolesti, zklamání a otázek. Taja v ní vyznává, že i když život není jednoduchý, Boží přítomnost nás nikdy neopouští. A teď už pouštím píseň Záštita má od Jiřiny Džiny Čunkové, anebo potom New Beginning a píseň V údolí.

chvíle, kdy nechce se ti vstát a marně hledáš důvod, proč vážně život brát. Je těžký hlavu zvednout, od břehu odrazit, když

Znělka ohlásila 5. hodinu raní, máme 7. srpna roku 2026 a od mikrofonu zdraví Kristýna Exnerová. Před námi je pořad Klika s Petrem Huštěm na téma Když vás někdo dusí, tak vám přeji příjemný poslech.

Dobrý den, Petr Hůš vás zdraví v pořadu Klika, místo, kde uchopíme a otevřeme. Naše Klárka, naše dcera, měla absolventský koncert. Má za sebou druhý stupeň, to znamená 7 let na housle. Někdy to bavilo, jindy to trápilo, ale neskutečně se v posledních letech posunula. A teď přišel den D, kdy měla absolventský koncert. Ona je na střední škole, na střední pedagogické škole v Kroměříži. A tak jsme se rozhodli, že jedeme všichni na takzvaný absolvák. Tohle moje žena umí. A dala nás všechny dohromady, i když jsme ani nechtěli, nebo já jsem neviděl, jestli pojedu, klukům se nechtělo. Nakonec jsme se rozhodli, že jedeme všichni. Hezky jsme se oblékli a tak nějak vypadali jsme po dlouhé době moc dobře. Na absolventský koncert do Kroměříže přijal taky můj brácha Janek se svojí ženou Jarčou a druhá švagrová Evča z Polanky. Musím říct, že Klárce se koncert neskutečně povedl. A dostala potom kytičky a fotili jsme se, zašli jsme na pizzu a na pivo a byla to úžasná událost, i taková jako rodinná událost. Jenom jsem další den přemýšlel nad tím, že některé děti chodí do školy, do hudebky, na trénink nějakého sportu velmi rády a jiné ne. Některé děti jsou zakřeknuté, pláčou, bolí je hlava nebo břicho. Proč? Protože se trápí ve škole, v kroužku, na hudebce. Trápí se často i proto, že je jejich učitel dusí, že se po nich vozí, že někdy ten učitel si svoje životní frustrace vybíjí na svých žácích. Určitě jste to zažili nebo jste o tom slyšeli, že jsou učitelé nebo trenéři nebo instruktoři, kteří dusí děti. Ale pozor! Ono to může být také naopak. Může to být tak, že rodiče dusí učitele. Při sebe menší nespokojenosti dětí rodiče naběhnou do školy a tak učitelé dnes berou antidepresiva, tlumí to skleničkou vína, jsou vyhořelí. A tak vítejte v dnešním pořadu Klika na téma Když vás někdo dusí. Genesis 16:1-6. Sáraj, žena Abramová, mu nerodila. Měla egyptskou otrokyni, která se jmenovala Hagar. Jednou řekla Sáraj Abramovi, hle, Hospodin mi nedopřál, abych rodila. Vejdi tedy k mé otrokyni, snad budu mít syna z ní. Abram Sárajiny rady uposlechl. Vzala tedy Abramova žena Sáraj svou otrokyni Hagaru egyptskou 10 let potom, co se Abram usadil v kenánské zemi a dala ji svému muži Abramovi za ženu. I vešel k Hagaře a ona otěhotněla. Když viděla, že je těhotná, přestala si své paní vážit. Tu řekla Sáraj Abramovi, mé příkoří musíš odčinit. Sama jsem ti dala svoji otrokyni do náruče, ale ona, jakmile viděla, že je těhotná, přestala si mě vážit. Ať mezi mnou a tebou rozsoudí Hospodin. Abram Sáraji odvětil, hle otrokyně je v tvých rukou, nalož s ní, jak uznáš za dobré. Od té doby ji Sáraj pokořovala, takže Hagar od ní uprchla. Asi znáte tenhle příběh. Abram, což znamená otec vznešenosti, no jo, otec vznešenosti, ale on byl bezdětný. A později mu Hospodin změnil jméno z Abrama na Abrahama, což znamená otec mnohých. Dokonce jakoby ho Hospodin ještě dorazil, když mu dal zaslíbení, že tolik, kolik je hvězd na nebi, tolik bude mít potomku, takový z něho vyjde národ. Jenže Abram, později Abraham, prožíval bolest toho, že nemá děti a najednou ještě o to větší prožíval frustraci, protože Hospodin změnil jeho jméno a dal mu zaslíbení, že bude mít obrovskou rodinu. A jak se říká, když to nejde samo, tak tomu pomůžeme. Sára dává Abrahamovi svoji otrokyni Hagar. A je to zařízeno.
Hagar byla služka, podřízená, vyjadřovala úctu, ale když otěhotněla, tak Sáru ignorovala a nevážila si. V rámci našeho tématu dá se říct, že Hagar Sáru pěkně dusila. Ale on se vítr v našem příběhu tak trošku otáčí. Abram je alibista, nechce to řešit. Říká Sáře, své ženě, ať si ten problém vyřeší sama. A tak Sára začíná Hagar svoji otrokyni pokořovat. A dusí ji natolik, že Hagar utíká pryč. Genesis, 16. kapitola, 7. až 11. verš. Nalezl ji Hospodinův posel ve stepi nad pramenem vody. Nad pramenem při cestě do Šúru. A otázal se jí: Hagaro, otrokyně Sáraje, odkud jsi přišla a kam jdeš? Odvětila: prchám od své paní Sáraje. Hospodinův posel jí řekl: navrať se ke své paní a pokor se pod její ruku. Dále jí řekl: velice rozmnožím tvé potomstvo, takže je nebude možno ani spočítat. A dodal: hle, jsi těhotná, porodíš syna a dáš mu jméno Izmael, to je slyší Bůh, neboť Hospodin tě ve tvém pokoření slyšel. Musím říct, že tenhle příběh jsem znal, ale když jsem ho nedávno četl, tak mě to dostalo. Dostalo mě to, kým je Hospodin a jak jedná. Hospodin má srdce pro utiskované, slyší Hagar. A Hospodin nezměnil pro Hagar její společenské, pracovní nebo vztahové postavení. To Hospodin nechává tak nějak stejné. Ale slyšel, když k němu v pokoření volala. Vnímal její bolest, její pokoření a skrze tuhle bolest a pokoření jí žehná. To je zvláštní, že požehnání do našeho života někdy může přijít skrze něco bolestného, pokořujícího. Ale to se nestává samo o sobě. My skrze bolest a pokoření můžeme zatrpknout, rezignovat, být plní hněvu, být plní frustrace, anebo můžeme volat k Hospodinu. A Hospodin požehnal Hagaře, protože v pokoření k němu volala. Dokonce její syn dostal jméno Izmael, to znamená Bůh slyší. Bůh nás slyší, když nás někdo dusí. Bůh nás slyší, když procházíme něčím těžkým a k němu voláme. Co tedy dělat, když nás někdo dusí? Máme si to nechat líbit, máme to strpět, nebo se máme bránit? Pokud se máme bránit, tak jak až moc asertivně se máme bránit? A co se týká toho, když nás někdo dusí, tak mě napadají tři věci. Hodnota, hranice a reflexe. Vysvětlím to. Hodnota. Přijde mi důležité vědět, že máme svoji hodnotu. Že Pán Bůh nás stvořil ke svému obrazu. Že nás má rád. Že je v nás něco božího, něco jedinečného, něco výjimečného. A že jsme Bohem milovaní, že jsme hodni lásky. Že máme hodnotu. To potom může ovlivnit druhou věc, že si nastavíme hranice, co je přijatelné a nepřijatelné. Co je pro nás přijatelné v chování druhých vůči nám a co je nepřijatelné. Když řekneme, prosím tě, tohle pro mě je nepříjemné, nebo takhle se ke mně nechovej, nebo tohle je pro mě nepřijatelné. Nevím, jestli je to takhle jednoduché, ale říkal mi můj kamarád, že má kolegu v práci a ten má tchána a ten ho celý život dusil. Vždycky, když přijel k tchánovi na návštěvu, tak tchán ho dusil, pokořoval ho, buzeroval ho, poučoval ho a on se cítil jako hlupák. A tak zašel za tchánem, vzal si ho jenom bokem a říká, prosím tě, tcháne, takhle se mnou nejednej. Já bych tady v budoucnu chtěl ještě někdy přijet. A byl v šoku, že od té doby tchán změnil svoje jednání. Tak nevím, jestli v těch rodinných a sousedských a pracovních vztazích je to takhle jednoduché, ale někdy nevnímáme svoji hodnotu a na základě jí neumíme stanovit hranice. Pro mě osobně je to velká výzva, jak stanovovat hranice pro chování druhých vůči mě.
A to poslední bylo reflexe. Protože tak, jako mě může někdo dusit, tak můžu také já někoho dusit. Já jsem nedávno pracoval v nějakém týmu, kde vznikla nějaká zásadní koncepční změna a ta změna se udála bez projednání se mnou. A já jsem to nějak nerozchodil. A já jsem se choval slušně. Mluvil jsem slušně, nikoho jsem neobvinoval, ale emocionálně jsem ty lidi dusil. A musím říct, že jsem se choval jako magor. Dokonce jsem se styděl za svoje chování a musel jsem se omluvit. Protože to zlo není jenom za dveřmi. Ono je taky někdy v nás. Tak jako někdo jiný může dusit nás, tak my jsme schopni dusit někoho jiného. A to mi pomáhá pochopit, když já se s někým cítím špatně, tak si říkám, necítí se mnou také lidé podobně? Nedávno jsem s kamarádem cestoval na dlouhou cestu a on stále mluvil. A když já jsem něco začal povídat, tak on to ukončil tím, že do toho vstoupil, buď mi rychle poradil, anebo přišel zase ke svému tématu. A já jsem měl pocit, že mě ignoruje. A cítil jsem se nepříjemně, cítil jsem se nepřijatý, cítil jsem se, jako by to naše přátelství nefungovalo. A to mi pomohlo udělat si reflexi s přesvědčením. Já vím, že je důležité, když vám někdo naslouchá. A já jsem taky člověk, který často hodně mluví, dlouze mluví, nepustí lidi ke slovu. A tak přemýšlím nad tím tématem, když nás někdo dusí. Je těžké, když zažíváme, že nás někdo v životě dusí, ale to mi také umožňuje citlivost na mě samotného v tom, jestli já nedusím lidi okolo sebe. Mám pro nás opět cvičení pro příští týden. Cvičení není tohle splň a máš odkliknuto, máš dobrou známku, ale cvičení je to, že to můžeme oskoušet, tohle téma. Teď nemyslím někoho dusit, ale něco se v rámci toho tématu učit. Zkusme se podívat na to, jestli nás někdo dusí, jakou máme hodnotu a jak to ovlivňuje další naše jednání. Pro mě v celém tomhle zamyšlení bylo nejsilnější a nejhezčí vidět, že Hagar se narodil Izmael. To znamená, Bůh slyší. Bůh slyšel Hagar, když k němu volala ve svém pokoření. Pán Bůh někdy nezmění všechny situace okolo nás, ale změní to, že když v pokoření k němu voláme, tak on nám skrze tuhle bolest, tohle pokoření může požehnat. A to je z dnešního zamyšlení všechno. Petr Hůž vás zdraví z pořadu Klika od mikrofonu z Rádia 7 a budu se těšit zase za týden. Mějte se pěkně.

Ve středu si můžete poslechnout druhý díl pořadu, který nese název Hlas vedle mě. A samozřejmě další díly, pořady najdete v archivu na webu Rádia 7 nebo na podcastových platformách.

Vezměte nás s sebou k vodě. Léto na Rádiu 7.

Ladíme si do tváří, celý svět se rozáří, jenom když jsem tady s tebou. Jak dlouho tady budem stát, to bych taky věděl rád.

Milí posluchači, přišel čas se s vámi rozloučit a předat vysílací křeslo moderátorce Broně Procházkové. Přeji vám krásný zbytek dne v boží blízkosti.

Dobré ráno s Rádiem 7. Minula 6. hodina, před námi pátek 7. srpna. Od mikrofonu vám Broňa Procházková z vysílacího křesla přeje dobře vyladěný fortel k práci, zápal pro úkoly i lehkost pohodového letního dne. Ranní vysílání pojďme začít přehledem pořadů. V tichém čase se ve 6:45 zastavíme u biblického textu a s modlitbou vykročíme do nového dne. Za 16:15 tichý čas. Bůh hovoří různými způsoby a na nás je učit se ho slyšet. Za prorokem Jeremiášem zavede zamyšlení Jaroslava Vody od 6:45. Některé životní situace přicházejí nečekaně. Jakou pomoc nabízí rodinám Společnost pro ranou péči, uslyšíte dnešním ranním telefonátu o 7:30. Vztah s Bohem přináší jistotu života po smrti. Právě proto přišel Ježíš, aby tuto jistotu mohl přijmout každý, kdo v něj věří. O této jistotě uslyšíte v další části Bible Guideu, kterou naladíte od 8:00. Od 8:30 pak uši k duši s Lucí Endlicherovou a psychologem Markem Macákem, poprvé ze série o emocích, a o 9:30 Kaleidoskop. V setkáních s entomologem Petrem Rausem se tentokrát zaměříme na svět včel. Dobré ráno, dobré vstávání s Rádiem 7.

jsou pasáže s Biblem, které jsou tak nějak známější. Do jedné z nich se za chvíli podíváme v ranním zastavení na Prahu dne, v tichém čase.

Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl. Jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Těmito slovy začíná 13. kapitola prvního dopisu křesťanům do Korintu. První kapitola je známá pasáž a doporučuji ji přečíst celou. Máte to dnes za úkol. Teď ale zůstaňme jen u toho prvního verše, který je uvozen před tím slovy a ukážu vám mnohem vzácnější cestu. Tak vzácnější, že v jejím stínu všechno bledne a působí prázdně. Dobře mluvit je umění. Obdivuji to. Dobří rétoři a spíkři zasluhují obdiv. A v textu se píše, že nejen kdybys byl fantastický rétor, hvězda pódia za mikrofonem a vítěz argumentačních přestřelek, ale dokonce kdybys mluvil jako anděl, ale něco by ti scházelo, tak je to jako dunění kovu, jako třískání na prázdné hrnce. Lidi to zaujme, upoutá pozornost, ale nenají se, protože hrnce jsou prázdné, živiny a chuť nikde. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych lásku neměl, tak jsou slova prázdná. Bez lásky jsme, my co si říkáme křesťané, jen mistři posvátné rétoriky. Někdo víc, mistr rétor, někdo míň, ale pokud nemilujeme, tak zabijíme literou. A tady za mikrofonem křesťanského rádia to říkám s obzvláštní bázní. Zvon, aby svolal na bohoslužbu, na setkání s Bohem, tak musí mít srdce. Bez lásky jsou slova o boží lásce prázdná. Starý zákon i nový zákon začínají stejným motivem, že slovo se uskutečnilo, že slovo se stalo tělem a jiný začátek není ani pro nás. Prostě máme se stávat božím slovem. A tady takové možná drobné pozor, ta slova, co tu říkám, znějí možná tak, nebo působí, jsou taková velká, působí mohutně až abstraktně, nedosažitelně, jako by patřila jenom ke svátečním chvílím a zvuku varhan a ne k obyčejnému pátečnímu ránu a pátečnímu dni a zvuku kábovaru a tramvaje a klávesnice u počítače. Kdepak? Život s Bohem je život na každý den. Prostě jdeme v lehkosti vědomí toho, že nás má Bůh rád. Jdeme a mějme rádi dál. Obyčejnou laskavostí, obyčejnou trpělivostí a slovem, co nebude bez srdce.

verš, kterým jsem začala, o kterém jsem mluvila, přečtu ještě jednou a po něm zvuk modlitbě. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Náš nebeský Otče, děkujeme za tvou lásku, která se nevyprázdní, neskončí, nedojde. Děkujeme za tvé slovo, že má moc proměnit a že není jako prázdné dunění činel. A prosíme tě, odpusť nám, kdy bereme do úst tvé slovo a je to jako mlácení prázdné sláby. Prosíme, odpusť, kdy nám chybí láska, kdy pro svoje ego dusíme ten tvůj pramen v nás. Prosíme, uč nás, co je to mít rád. Ať se stáváme přínosem pro druhé, ať se stáváme tvým slovem. Amen.

Na kříž jsme ho přibili, láskou jeho jsme pohrdli, přesto nás dál miloval, krev svou proléval, abychom skrze ní mohli.

pátečním ránu máme krátce po 6:30, ve 6:45 úvaha Jaroslava Vody, první ze série s názvem Poslechnu. Dnes o božím oslovení a o 7:30 pak ranní telefonát, kde představíme Společnost pro ranou péči. Dobré ráno s Rádiem 7.

Dospívala Marie Pavlatová. Za prorokem Jeremiášem nás zavede zamyšlení Jaroslava Vody.

Poslechneš, co praví Bůh? Jak bych ho mohl poslechnout? Vždyť jsem ho nikdy neviděl. Ať se mě napřed ukáže. Bůh se ti neukáže, neuvidíš ho. Můžeš ho jen slyšet. Ale co, když ho nechci slyšet? Co, když nechci, aby vůbec mluvil? Můžeš snad zakázat slunci, aby svítilo? Nanejvýš se před ním můžeš schovat do tmy. Stejně nemůžeš zakázat Bohu, aby nemluvil. Jenom před ním můžeš uzavřít své srdce, abys ho neslyšel. Proč srdce? Co pak se srdcem dá poslouchat? Jistě, že dá. Když neposloucháš srdcem, není ti nic platné to, co slyšíš ušima. A ty si vážně myslíš, že Bůh mě zná a chce se mnou mluvit? Bůh tě určitě zná a chce mluvit i k tobě. Teď jde jen o to, abys ty ho chtěl slyšet. Zkus to a jenom řekni, mluv, Hospodine, já tě slyším. Ale co teď asi uslyším? Co mě Bůh chce říct? Můžeš mě říct, co to asi bude? To ti předem nemohu říct. Bůh má pro každého takové slovo, jaké ten člověk nejvíc potřebuje. Určitě se to pak bude do tvého života hodit a bude ti to k dobrému. Zkus tedy vyslechnout, co ti říká Bůh. Vyslechnu, co promluví Bůh Hospodin. Tak, jak se to říká už v žalmu 85. v 9. verši. Poslechnu, jak s námi Bůh počítal, ještě než jsme se narodili. Z knihy proroka Jeremiáše 1. kapitoli 4. až 7. verš. Stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Dříve, než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě. Dříve, než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě. Dal jsem tě pro národům za proroka. Na to jsem odpověděl. Ach, panovníku Hospodine, nevím, jak bych mluvil. Jsem přece chlapec. Ale Hospodin mi řekl. Neříkej, jsem chlapec. Všude, kam tě pošlu, půjdeš a všechno, co ti přikáže, řekneš. Takhle to řekl Hospodin Jeremiášovi. Dřív, než se narodil, znal jsem tě a počítal jsem s tebou, aby zvěstoval mou vůli. Podobně Pavel napsal, že Bůh si ho vyvolil už v těle jeho matky. Nezdá se vám to zvláštní? Kolik nás to stálo času a snahy, než s námi někdo začal počítat? A zde Hospodin počítal s Jeremiášem a Pavlem ještě dřív, než se narodili. Ale my vlastně těm biblickým postavám vůbec nemusíme závidět. Copak i naše narození nemá své předpoklady už z pradávných dob? Ani představit si nedovedeme, co všechno se na zemi i ve vesmíru muselo stát, než nastal den našeho zrození a než jsme se probudili do dnešního dne. Takže i náš životní příběh začínal dávno před tím, než jsme se narodili. Nad tím vším člověk v 8. žalmu zvolal, když spatřuji nebesa, měsíc a hvězdy, říkám, co je člověk, že jsi naň pamětliv a syn člověka, že jej navštěvuješ. Jeremiáše pak Bůh oslovil, dříve než se narodil, znal jsem tě. Když jsou v Boží vůli, hned od počátku hvězdy i slunce a země, pak tedy i každý z nás. Dříve, než jsme se narodili, předcházela nás Boží vůle a Boží smilování, které trvá od věku na věky. A Bůh je nám přítomen zde a nyní a oslovuje nás. Od pradávna vzlíželi lidé ke slunci a ke hvězdám a začínali vnímat řád v životě i v přírodě a tak od pradávna poznávali, že jsou i takové skutečnosti, které nás nekonečně převyšují. Pavel v Athénách řekl,
že Bůh učinil svět a všecko, co je v něm, aby ho lidé hledali. Jsme tedy zváni, abychom Boha hledali. Marné by však bylo zachycovat obrazy nebo sochami Boží přítomnost. Bůh není výtvor našich představ nebo činů. Jen pokora a tiché očekávání na Boha je na místě. Bůh se přibližuje a promlouvá k těm, kteří na něho očekávají. Toto zakusil prorok Jeremiáš, když ho Bůh oslovil: dříve než se narodil, znal jsem tě. Když jsou v Boží vůli hned od počátku hvězdy i slunce a země, pak tedy i každý z nás. Dříve než jsme se narodili, předcházela nás Boží vůle a Boží smilování, které trvá od věku na věky. A Bůh je nám přítomen zde a nyní a oslovuje nás. Když Izajáš zakouší zvláštní Boží blízkost a slávu, Bůh se ho ptá, koho pošlu a kdo nám půjde. Bůh má pro každého určitý úkol a poslání. On si nás povolává. Nejsme tu jen kvůli svému vyžití, ale máme své určení. Každý něco vyjadřuje nejen svými slovy, ale i životem. Bůh to však nenařizuje, ale táže se, koho pošlu a kdo půjde. Ponechává prostor pro naše svobodné rozhodnutí. Je možno to poslání odmítnout nebo se vymlouvat. A to nejen kvůli neochotě, ale z obavy, že jsme k tomu ještě nedozráli a že tomu nerozumíme. Tak jako Jeremiáš, který řekl, ach, Hospodine, nevím, jak bych mluvil, jsem přece ještě dítě, ještě chlapec. Já si na to ještě vůbec netroufám. Ale před Bohem nezáleží na tom, kolik máme zkušenosti a let. Proto neříkej, dítě jsem. Neříkej, že tomu nerozumíš a nedovedeš to tak jasně povědět. Také my tu máme své místo v předlouhé řadě pozemského bytí. A k čemu tu teď jsme? K čemu mě tu teď Pán Bůh chce mít? Jaké poslání tu má náš život? Ten je přece víc než jen funkce tělesných orgánů, buněk a genů. To všechno je předpokladem toho, aby náš život měl svůj smysl a směřoval ke svému cíli. A ten směr a cíl života nepřijímáme jako diktát od jiných lidí. Nechceme být ovládáni cizí vůlí. Jde přece o náš život. Ale podle čeho se rozhodneme? K čemu budeme směřovat? A čím se řídit? Kdo nám to řekne? Kde najdeme tu základní sílu a naději a to zaměření, které náš život ubrání před zmarněním a ztroskotáním? Kde jinde, než u toho, který nás i celé lidstvo, i celou zemi a vesmír přivedl až k těmto našim okamžikům a který k nám mluví a čeká, kdy ho uslyšíme a kdy mu odpovíme. V tom přece spočívá ta největší možnost našeho života, že tu nejsme jen jako nevědomé částečky tvorstva, ale že se nám otevírá spojení s nejvyšší Boží vůli a mocí, již jsou neseny všechny věky a také náš život. Bůh i nám zjevuje svou moc, pravdu a lásku, která tu byla dřív, než jsme my přišli na svět a smí být vyjádřena i naším životem. A on nejenže o nás věděl dřív, než jsme se narodili, ale on o nás bude vědět i tehdy, až náš čas tu skončí. Naše existence v něm zůstane zakotvena a přivedena k plnosti. Co jiného bychom na to odpověděli, než kdysi Izajáš? Hle, zde jsem, přijmi mě a pošli mě a navěky zůstaň se mnou. Věčný Bože, stvořiteli a spasiteli, ty jsi na nás myslil dřív, než začal vesmír a slunce zasvítilo a než my jsme se narodili. Už tehdy jsi pro nás připravil dar života a myslil jsi na nás v našem spasiteli,
který nám dosvědčuje tvou lásku, když nás vysvobozuje z moci marnosti a zla. Buď s námi a přemáhej v nás všechno, co by chtělo rozvrátit náš život a připravit nás o společenství s tebou. Ty jsi na mne myslil dřív, než slunce zasvítilo, dřív, než stačilo zem svou září osvětlit. Než povstal tento svět, než vůbec něco bylo, než mohl jsem tě velebit a konat dobré dílo. Už tehdy, pane, měl jsi mě rád. Už tehdy měl jsi mě rád.

Minula 7. hodina z dnešního dne, tím je pátek 7. srpna. Příjemný poslech ranního vysílání Rádia 7 přeje Broňa Procházková. V hodině před námi dostane velký prostor hudební playlist. Nachystané tu mám Joshua Queen, Terezii Štenc, Late Mayday nebo kapelu Way to Go. Také se podíváme, kdo dnes slaví svátek, komu popřát, a o půl přidáme ranní telefonát, ve kterém představíme Společnost pro ranou péči. Díky, že posloucháte, díky, že můžeme být s vámi.

Máme pátek 7. srpna a svátek slaví Lada. Toto jméno má novodobý původ, základem smyslu slova je lad a pořádek, jak ostatně znění jména napovídá. Ovšem věc má háček v tom, že jsou možná i vysvětlení jiná. Předně existuje staročeské slovo lada, což znamená dívka, pana. Srbochorvačtina zná stejné slovo jako výraz pro manželku, přičemž lado znamená zase manžela. Půjdeme-li ovšem ještě dále, zjistíme, že u různých prastarých národů znamenalo slovo lada paní, žena, například v ligejštině nebo chaldejštině. Mohlo by nás to zmást, dokonce až tak moc, že bychom se mohli domnívat, že anglické slovo lady má stejný původ. Ve skutečnosti má toto označení pro dámu zcela jiný základ. Původ tohoto slova musíme totiž hledat ve výrazu, který lze doslova přeložit jako ta, která hněte chléb, protože tak se říkalo hospodyním. Ladám dnes gratulujeme k svátku.

0: Haló, tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
1: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
2: Ranní telefonát Rádia 7. Každá rodina si přeje pro své dítě ten nejlepší start do života. Někdy ale život přinese situace, na které se člověk nemůže připravit. Právě v takových chvílích může být neocenitelnou oporou Společnost pro ranou péči. O její činnosti si dnes budeme povídat s ředitelkou několika poboček Jitkou Bardlovou. Dobrý den, paní doktorko, vítejte ve vysílání.
3: Dobrý den.
2: Pro posluchače, kteří se se Společností pro ranou péči setkávají poprvé, prosím, představte nám ji, komu pomáhá a jaké je její poslání.
3: Společnost pro ranou péči je zakladatelskou organizací rané péče v České republice a více jak 30 let vlastně poskytuje službu rodinám, do kterých se narodilo dítě s postižením nebo s nějakými vývojovými riziky, a pomáháme jim celou situaci zvládnout, a to hnedka od narození až do 7 let.
2: Jak se začal psát příběh vaší organizace? Co stálo u jejího zrodu?
3: U zrodu organizace stálo před těmi lety vlastně stála skupinka studentů speciální pedagogiky, kteří zjistili, že podpora rodin dětí s postižením, v našem případě především zrakovým, tak vlastně začíná až strašně pozdě, až ve chvíli, kdy to dítě vstupuje do třeba do mateřské školy, a že vlastně ty nejdůležitější roky to dítě promeškává, nebo celá ta rodina, a že potřebuje podporu rovnou od začátku. Proto nejdřív jako dobrovolnice začaly jezdit tyto studentky do rodin a postupně se organizace profesionalizovala a vlastně od roku 1990 funguje jako sociální služba.
2: Mluvíme tu o rané péči. Mnoho lidí si možná pod pojmem raná péče neumí představit nic konkrétního. Co tedy tato služba v praxi obnáší a s čím se na vás rodiny nejčastěji obracejí?
3: Služba je vlastně určená všem rodinám od narození do 7 let s dítětem, které třeba pochybují o vývoji, nebo se miminko narodilo předčasně a jsou tam nějaká vývojová rizika. My máme vysokoškolsky vzdělané poradkyně rané péče, kteří jezdí do těch rodin, takže rodina ani nikam nemusí, a v přirozeném prostředí, kde se to dítě a se svojí rodinou vyskytuje, tak vlastně probíhá jednak odborné poradenství, jak podpořit vývoj dítěte tak, aby dosáhlo svého maxima, ale také to nějaká psychosociální podpora, psychická podpora rodičů, protože ty situace, se kterými se setkávají, jsou velice náročné, nebo jim dokážeme poradit, na co všechno mají nárok ze sociálních dávek, nebo je propojíme s nadacemi, spoustu dalších vlastně aktivit.
2: Vedle té odborné pomoci je pro rodiny důležitá i lidská podpora, už jste ji naťukla. Nakolik je pro rodiny důležité vědět, že na svou situaci nejsou sami?
3: To je možná jedna z těch nejdůležitějších věcí, co ta rodina na začátku potřebuje, protože nikdo nečeká, že se mu dítě s nějakým zdravotním problémem narodí. Rodiče na to nejsou vlastně připraveni, nebo celá ta rodina, a potřebují získat pocit, že to není konec světa a že se dá žít kvalitní život a že to zvládnou.
2: Když se ohlédnete za svou prací, vybaví se vám nějaký okamžik nebo možná příběh, který vám znovu potvrdil, že má tato služba smysl, velký smysl?
3: Víte, já vždycky vidím ten velký smysl v tom, když ta rodina jako rozkvete a najednou si ví jako rady. Jo, většinou, když začínáme s rodinou, vždycky vypracováváme individuální plán podpory a ta rodina vlastně neví, co by chtěla ani co by nechtěla. A když za rok ten plán třeba inovujeme a ta rodina už si konkrétně říká, a tohle není pro nás, to my nechceme, ale přejeme si to a to, a tam bychom se chtěli dostat, tak já si vždycky říkám, jo, to jsou, říkám, ta rodina se posunula, je sebevědomější, rodiče znají potřeby svého dítěte, vědí, kam směřují, tak z toho mám vždycky radost.
2: Denně se setkáváte s rodinami, které procházejí náročným životním obdobím. V čem vás osobně tato setkání obohacují?
3: Opravdu obohacuje každá rodina. Víte, i když máte děti nebo spoustu rodin, které se můžou zdát na první pohled, že mají třeba i stejnou diagnózu dítěte, že to je stejné, tak to není. Každá rodina je vyloženě individuální, řeší malinko z jiného úhlu pohledu ty věci a vždycky vás něco naučí a po 25 letech v rané péči se neustále učím.
2: Když se podíváme dopředu, co čeká společnost pro ranou péči v nejbližších měsících?
3: Tak společnost pro ranou péči vlastně naším hlavním cílem je pořád poskytovat tu službu. Takže v následujících měsících určitě budeme přijímat další rodiny, ale vedle toho nás čeká třeba setkání rodin, což je vždycky milá příležitost, kdy se potkávají navzájem i rodiny a vznikají tam třeba i přátelství. Na podzim nás čeká kampaň Přepišme příběh, kde se snažíme vlastně dávat vědět všem, co je to raná péče, protože přesto, že máme ranou péči v České republice 35 let, tak ta obecné povědomí o tom, že rodiny můžou využívat službu rané péče, není až takové, jaké bychom si přáli. Takže nás čeká spoustu věcí ještě do konce roku.
2: Kdyby někoho zaujala společnost pro ranou péči, kdyby chtěl najít více informací, kde je najde?
3: Najde na webu úplně jednoduše www.ranapeche.cz. Tam najde informace o tom, co děláme a jaké máme všude pobočky. Jsme v 10 krajích České republiky, ale do kterých i dojíždíme, takže nás určitě najde na www.ranapeche.cz.
2: Paní doktorko, děkujeme za vaše slova, děkujeme, že jste nám přiblížila organizaci a přejeme, ať úspěšně plní svou velmi potřebnou roli. Děkujeme.
3: Já taky moc děkuji. Naschledanou.
2: Hostem na Rádiu 7 byla ředitelka společnosti pro ranou péči Jitka Badlová.

Vztah s Bohem přináší jistotu života po smrti. Proto přišel Ježíš, aby tuto jistotu mohl přijmout každý, kdo v něho věří. O této jistotě uslyšíte i v další části Bible Guide, kterou naladíte od 8 hodiny, tedy za nějakých 7 minut.

0: bylo 8 hodin. Dnešní den nese datum 7. srpna. Pátečním ránem provází Broňa Procházková. Vyhlédnutí do hodiny před námi nabídne pořad Bible Guide s Jiřím Zdráhalem za chvilinku a o 9:30 rozhovor Lucie Endlicherové s psychologem Markem Macákem o emocích v relaci Uši k duši. Příjemný poslech Rádia 7.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel, 32. kapitola. V této kapitole pokračuje rozsudek nad egyptským faraonem. Předpovídá jeho porážku babylonským Nabukadnezarem. Tak totiž praví panovník Hospodin. Meč babylonského krále se chystá na tebe. Další podrobnosti nám ale připomínají popis událostí spojených s druhým příchodem Krista, jak o něm mluvil Ježíš. V této kapitole ve verši 7 čteme: Nebe zakryj a hvězdy na něm zatemním, slunce ukryj za mraky a měsíc nevydá svůj svit. Nevíme nic o tom, že by k takovýmto kosmickým událostem došlo při dobytí Egypta Nabukadnezarem nebo později Peršany. Za to ale podobnými slovy Ježíš předpověděl svůj příchod. Hned po soužení o něch dnů slunce se zatmí a měsíc nevydá světlo. Hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti se zachvějí. Tehdy spatří si na člověka přicházet na nebeských oblacích s velikou slávou a mocí. O zatmění slunce i měsíce také čteme v knize Zjevení. Všechna světla, jež září na nebi, kvůli tobě zatemním a tvoji zem ponořím do tmy. Pátý anděl pak vylil svou číši božího hněvu na trůn té šelmy a její království bylo zatemněno. Kapitola končí popisem pekla, kde budou neobřezanci, tedy ti, kteří nejsou ve smlouvě s Bohem. Synu člověčí, truchli spolu s dcerami vznešených národů nad egyptskými hordami. Pošli je do podsvětí k těm, kdo klesli do jámy. Jsi snad lepší než ostatní, dolů, k neobřezaným ulehni. O podsvětí bychom, podobně jako o ďáblu, věděli rádi víc. Bible nám ale příliš podrobností neposkytuje. Dává nám ovšem jistotu, že fyzickou smrtí lidská existence nekončí. Podsvětí má v Bibli různé názvy. Jobovi 26 čteme. Mrtví se před Bohem chvějí v hlubinách. Pod vodou s těmi, kdo prodlévají tam. Před ním je nahé samo záhrobí, neskryje se před ním říše záhuby. A v Žalmu 115. Mrtví už Hospodina nechválí, žádní, kdo sestoupili do říše mlčení. A v Žalmu 88. Volám tě, Hospodine, každý den, budeš snad konat divy pro mrtvé, zvednou se stíny ke tvé oslavě, bude se o tvé lásce mluvit ve hrobě a o tvé věrnosti v záhubě, co pak se ukáže tvůj zázrak v temnotě a tvá spravedlnost v zemi bez vzpomínek? V Jeremiáši 13. kapitole čteme. Vzdejte chválu Hospodinu svému Bohu dříve, než tmou vše zahalí. Dříve, než vaše nohy zakopnou v příšeří mezi horami. Vyhlížíte světlo, on je však promění v stín smrti, obrátí je ve tmu nejhlubší. A v Jobovi 10 čteme. Nech mě být, ať pookřej aspoň na chvilku, dříve, než bez návratu odejdu do země příšeří a stínu, do země černé jako tma, kde vládne stín a není řád, kde i sám rozbřesk je temnota. A v knize Kazatel. Živí totiž vědí, že musí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty se už nedočkají, i pouhá vzpomínka na ně zanikla. Jak jejich láska, tak jejich zášť, všechna jejich vášeň je dávno pryč. Nikdy už nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává pod sluncem. O realitě existence po smrti mluvil často i Ježíš. Amen, amen, říkám vám. Přichází chvíle a už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího syna a ti, kteří uslyší, budou žít. Nedivte se tomu, přichází totiž chvíle, kdy všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou. Ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšeni k soudu. Amen, amen, říkám vám. Kdokoliv zachová mé slovo, navěky nespatří smrt. Různý osud lidí po smrti také popsal na příběhu o nespravedlivém boháči a spravedlivém chudákovi. Jejich smrt popsal Ježíš takto. Jednoho dne ten žebrák zemřel a andělé ho odnesli do Abrahamova náručí. Zemřel i onen boháč a byl pohřben. V pekle pozvedl své oči. Prvního odnesli andělé tam, kde na vzkříšení čekají spravedliví, jako byl Abraham. Druhého si vzala smrt a skončil tam, kde končí nespravedlivý. Ezechiel nazval podsvětí místem neobřezanců, to znamená těch, kteří nejsou ve smlouvě s Bohem. Smlouva není nic jiného než vyjádření vztahu. Vztah s Bohem je jistotou života po smrti. Proto, aby ji každý mohl získat, přišel Ježíš. On řekl, toto je vůle mého Otce, který mě poslal, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný. A já ho vzkřísím v poslední den.

Knihu Ezechiel otevře Jiří Zdráhal, pastor církve ICF v Brně, opět v pondělí v 8 ráno. Opakování dnešního dílu Bible Guideu zachytíte v pátečním vysílání ještě jednou v 18 hodin. No a pak také samozřejmě odvysílané části najdete na webu Rádia 7 i na vašich oblíbených podcastových místech.

Stojí emoce a rozum proti sobě? Co všechno emoce sdělují? A proč někdy léčíme emoce tam, kde bychom se měli zaměřit spíše na tělo jako takové? Jen několik otázek, které stojí v úvodu cyklu věnovaného emocím. V dalších týdnech ho bude nabízet pořad Uši k duši. První emotivní zastavení s psychologem Markem Macákem je připraveno o 8:30.

Tohle byla písnička z alba Vytrváme z roku 2025. Kapela Adonai vydala k tomuto albu videotutoriály k jednotlivým nástrojům a ty je možné najít na YouTube kanále kapely. A akordy a texty písní najdete na webu kapelaadonai.com. Zkrátka stačí vzít do ruky kytaru, akustickou nebo elektrickou, baskytaru nebo zasednout za bicí nebo ke klavíru a začít hrát.

pátečním ránu se blížíme k 8:30, která na Rádiu 7 nastaví uši k duši. Čeká nás první část čtyřdílného cyklu o emocích.

0: emotivní. Právě taková budou další vydání pořadu Uši k duši. Relace, u jejíhož poslechu vás i dnes zdraví Lucie Endlicherová. Ne, že by tedy ty předchozí pořady byly bez emocí, ale právě o emocích chceme v těch následujících setkáních mluvit s psychologem Markem Macákem, tradičním hostem tohoto pořadu. Marku, vítej u mikrofonu, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Když se chceme věnovat emocím, tak mám dojem, že vstupujeme trošku na tenký led, protože pokud budeme spojovat tak, jak to děláváme, pohled křesťanský a zároveň pohled psychologický, tak je to tak, že na tom křesťanském spektru část křesťanů říká, že emoce jsou úplně špatně, nebo má přinejmenším ten pohled. Druhá část naopak na emoce hodně dá. Emoce jsou něco, co velkým způsobem ovlivňuje jejich život. Pojďme to vzít ještě úplně od základu a říct o emocích ty úplně základní informace, které nám nějakým způsobem rozčlení to další postupování a přemýšlení o nich.
1: Tak můžeme se bavit například o tom, z čeho se emoce skládají, nebo jaké aspekty emoce mají. Většinou je vnímáme totiž jako subjektivní, jakoby nějaký pocit nebo stav, který přijde, který nějakým způsobem má buď pozitivní nebo negativní nastavení a nějakou intenzitu. To je taková ta subjektivní stránka, odráží, jak já něco vnímám na téhle emoční rovině, ale už méně bereme v potaz to, že emoce je taky vlastně biologický stav, že emoce je v těle. O to vědí hlavně psychologové, psychiatři a lidi, kteří prožívají emoce více tělesně. Třeba řada lidí, kteří má větší potíže z úzkosti, tak si víc uvědomuje, že emoce jsou tělesné, protože ten tělesný doprovod tam je více vidět, ale vlastně tělesná stránka je naprosto podstatná pro emoční prožívání. Ta emoce se odehrává v těle, mysl ji zachytává, ale je to vlastně takový pěkný obraz nebo vyjádření jednoty naší bytosti nebo naší duše a těla. Takže ta biologická stránka je druhá. Další stránka je stránka komunikační. Emoce něco vyjadřuje. Emoce je vidět. Hodně emočních procesů navzájem mezi lidma tak probíhá, aniž bychom si to uvědomovali. S někým se nějak cítíme nebo rovnou jednáme s někým nějak podle pocitu, který si třeba ani neuvědomíme, protože jsme ho na nějaké hlubší rovině zachytili a odečítáme, co si ostatní lidi myslí asi a jaký mají k nám postoj, a zda jsme v bezpečí a tak dále z toho, jak oni vypadají navenek. Tam odečítáme z těla, ve kterém hledáme zase ty emoce. Takže to je další stránka, ta komunikační. Emoce na těchto různých rovinách nám přinaší spoustu informací a my velmi snadno přehlídneme některé roviny, které jsou podstatné a tak se jako vezeme na emocích, protože jsou trochu všude přítomné. Říká se ve filozofii taky, že jsme vyladěni vždy nějak už, že neexistuje lidské existování bez nějakého naladění, i když to není přímo o emocích, ale je to o tom prožívání i na téhle emoční stránce. No a tím, že si zredukujeme často naše myšlení o emocích jenom na jeden z těch aspektů, většinou hlavně na ten jako subjektivní, pocitový, tak můžeme přehlížet i ostatní, takže když se nám třeba rozbije něco v těle a ta stránka emoční, která je tělesná zároveň, třeba nefunguje, tak můžeme mít dojem, já nevím, můžeme se prát najednou s depresivními pocity anebo s nějakými úzkostními stavy nebo s něčím a snažit se přijít na kloub tomu, co je špatně. Pokud počítáme s tím, že je to jenom duševní věc, že je to jenom subjektivní věc, tak se můžeme hodně dlouho točit v kolečkách, přitom možná se nám rozbilo něco vysloveně tělesného. Třeba řada lidí se léčí s depresivními a úzkostnými potížemi a ve skutečnosti mají problém se štítnou žlázou. Takže je dobré si být vědom těch jednotlivých úrovní.
0: Jak moc proti sobě stojí emoce a rozum? Protože tohle je dichotomie, o které se někdy mluvívá, ale ty, jak jsi mluvil o emocích, tak vlastně emoce do života patří a nejdou od něj odpárat. Tak pojďme mluvit i o téhleté soustažnosti.
1: Emoce a rozum. Ono to bylo dlouho vnímáno tak, že to je buď a nebo. A v poslední době, ku podivu, právě díky neuropsychologickému výzkumu a neurologům a dalším odborníkům, kteří se zabývají už teda dneska výzkumně tím, jak se lidské rozhodování a přemýšlení vztahuje k emocionalitě, tak víme, že se velice doplňují. Když optimálně fungují, že racionalita bez emotivity tak vlastně moc nefunguje. Zároveň se Samozřejmě dostáváme do řady situací, kde naše emoce stojí proti našemu rozumu, ale on je to trochu zavádějící takhle říct, protože když stojí emoce proti našemu rozumu, tak stojí přemýšlení, které je ovlivněno některýma emocema, těma méně klidnýma, proti přemýšlení, které je ovlivněno třeba více klidnýma emocema, jo? Nebo jinak prostě člověk stojí sám proti sobě, ale vlastně ty emoce a to přemýšlení bývá většinou na obou stranách. Ale zjednodušíme si to tak a řekneme, tohle je emotivní a tohle je to racionální. A ono to ale takhle jednoduchý nebývá. Ale vyřešit, jak svoje pocity vyjednat vůči realitě toho, jak přemýšlíme, tak je takový jako každodenní úkol nás a je pravda, že racionální úvaha tak pomáhá emoce klidnit, pomáhá nám je třídit, je pomáhá nám je podívat se dovnitř, uvědomit si, o čem nám vlastně dává ta která emoce poselství, takže ono to ratio v tomhle se snaží tu emotivitu v něčem ovládnout, ale když se snaží až příliš moc, tak z toho může vznikat nějaké napětí a když se mu to úplně povede, tak z toho může vznikat dokonce nějaká nemoc. Já dělám na Centru pro léčbu bolesti a jedna z velmi častých věcí, kterou tam vidím, tak jsou lidi, kteří prožívají fyzické bolestivé stavy, které nejsou vysvětlitelné z běžného lékařského hlediska a velmi často jsou to lidi, kteří došli nějakým způsobem k tomu, že fungují velmi racionálně v životě a povedlo se jim emoce odříznout. Možná nikdy neměli s nima kontakt, anebo nějakým způsobem se prostě odsekli a oni ale zůstali pořád v rámci toho člověka, pořád se tam děje mnoho emočních věcí, ale ten člověk o nich neví. Protože je tak racionální a ta racionalita je tak přehnaně uplatněná, že vlastně se ten člověk není zajedno sám se sebou v tomhle smyslu. A ono, protože jsme byli stvořeni jako jednota a pro jednotu svého fyzického, psychického, duchovního rozměru, tak on se ten organismus brání. Nebo úplně přirozeně prostě z toho nesouladu vzniká to, co navenek pak vypadá jako nemoc, jo, nebo jako bolest zrovna u těch mých pacientů. Dokonce se dělal výzkum, kde lidi, kteří mají oddělené tělo od mysli neurologicky kvůli nějakým nemocem, tak prostě jim do mozku nejdou signály z těla, ve kterém to emoční prožívání nejvíc je kotveno, tak se ukázalo, že mají dost velký problém rozhodovat se. Že když řeší úplně jednoduchý praktický jako úkoly, kde mají prostě vyřešit nějaký rovnice nebo přijít na praktické řešení racionální nějaké situace, takže v tom selhávají, protože jim u toho ten mozek nedostává někdy ten jakoby pocit, anglicky se říká gut feeling, takový ten pocit v břichu, o který se naše racionalita opírá víc, než bychom si mysleli. Že v nějakou chvíli si řeknete, a to sedí. My velmi, velmi často kloužeme na vlně emocí v dobrém smyslu slova, které podpírají naši racionalitu. Kdybychom všechno měli vymýšlet od znova a všechno si měli jenom odargumentovat, tak se točíme v kolečkách. Hyperracionální způsob fungování, který se neumí uklidnit na tom, že z něčeho je pocit, že to sedí, vlastně člověka taky vyčerpá.
0: Jak tě tak poslouchám, tak z toho plyne především to, že jedna z dobrých věcí do života je naučit se s emocemi nakládat, respektive naučit se je číst vůbec. Co je tou dobrou cestou k tomu, aby člověk se naučil číst dobře své emoce?
1: Já se budu vracet pořád jako k tomu samému, co už jsem tady v různých pořadech říkal, jo, a to je vracení se do přítomnosti, jo. Schopnost posečkat a podívat se na sebe a reflektovat v danou chvíli. Umět si říct, co teďko mi běží hlavou a co teďko se děje v mém těle, co teďko cítím. Ono to zní strašně jednoduše, ale my tohle hrozně málo děláme. Velká část reakcí za běžného dne, které máme, tak vycházejí z toho, že si něco myslíme, máme nějakou úvahu, většinou neuvědomovanou, a máme nějaké pocity, které, ze kterých vycházíme, ale to, co si pamatujeme a to, co je vidět navenek, už jsou jenom ty akce. Takže člověk, který si trošku více zvykne se pozastavit a trošku více si říkat, proč teď dělám to, co dělám. Teď ne ve smyslu nějakého jako ultimátního proč, ale jaký je můj důvod, že dělám tohle, co dělám. Jak se teď u tohohle nebo tamhle toho cítím. Tak to je první krok, který vám dá trošku data k tomu, co se děje ve vás pod povrchem, tak úplně v té první vrstvě pod povrchem. A je pak větší šance začít poznávat, jak to vlastně mám. Že třeba to, že mám kolem sebe hodně lidí, který mi nerozumí, může být třeba někoho závěr, když se podívá člověk trošku víc na sebe, že se párkrát za den zastaví a podívá se na ty situace, kde mu ti lidi nerozumí, tak třeba zjistí, že jedná často podrážděně. a bude přemýšlet nad tím, jak to, že jedná často podrážděně a uvědomí si, že vlastně většinou má dojem, že ti ostatní se mají líp než on a že on je nějak ukrácený. A když nad tím bude přemýšlet dál, tak si uvědomí, že vlastně žije s pocitem toho, že život je nějak proti němu a že všechno je nějak moc těžký a že pod tím může být ještě pocit, že se vlastně necítí na to zvládat ten život a že se vlastně cítí sám a tak nějak bazálně opuštěn. To může být vrstvy pocitů a myšlenek, které můžou být za běžné okolnosti úplně skryté a jediný závěr, který z toho ten člověk udělá, je kolem mě jsou zlí a protivní lidi a lidi si budou říkat něco podobného asi o něm, ale vlastně zatím může být spousta vrstev emocí, myšlenek a tak, které jsou vidět, až když se člověk zastaví a začne se ptát sebe sama, co. My před tímhle uhýbáme, protože to bolí. Protože my nemáme rádi nejasnost. Máme své škatulky, které používáme, abychom pochopili, co se děje, kdo jsme, kdo jsou druzí a o čem je život. A oni ty škatulky, i když třeba nesedí úplně, anebo sedí hodně málo, tak přeci jenom je to nějaká struktura. Dává nám to nějaké porozumění životu a tohle zpochybnit tak nám nedělá dobře. My jsme bytosti, které touží po smyslu a touží potom vědět, spočinout v nějakém porozumění věcem. Takže jakékoliv takové zastavení se u sebe a šťourání trochu do sebe, tak je pro nás znejišťující. A většinou se do toho pustíme, když nemáme zbytí, když nám to nějak chronicky nefunguje a vlastně už je nutno. Že když přijde klient do psychoterapie, častokrát první pár měsíců, když je to delší terapie, tak bývá o tom, že je mu hůř a hůř, protože se začíná víc dívat na sebe a ono to bolí. A často je to známka toho, že se dívá dobře, jo? Že se dívá správným směrem. Takže to pozastavení, pojmenování i dotázání se na zpětnou vazbu od druhých. Co vidíš, když mě vidíš? Jaký máš dojem z toho? Jak já funguju? Jak myslíš, že se cítím, když s tebou mluvím třeba? Takovéhle otázky, které běžně se neříkají, ale vlastně nám můžou dát informace, které za normální okolnosti nemáme. Já často vedu lidi k tomu, aby se ptali sebe sama, jak to, že zrovna tohle se ve mně odehrává. Například se ptám, čemu bys musel v této situaci věřit? O čem bys musel být přesvědčen, aby se cítil tak, jak se cítíš? A hodně lidí najednou zjistí, že vlastně možná věří věcem, nebo si myslí věci, které netušili, že si myslí. A vlastně vědomě si je nikdy nemysleli, ale myslí si je prakticky. Jo, myslí si je, jedou na přesvědčeních, které tam jsou. Takže takovéhle otázky takovéhoto typu, myslím, že můžou být konstruktivní pro odhalení toho, co tam je. Ale ještě dám upozornění k tomu, a to, že nejde o to analyzovat se ve smyslu vymýšlet teorie o tom, co se ve mně děje. To není moc užitečný, to můžeme přenechat jiným. Jde o to dívat se, co ve mně je. To je rozdíl. Je rozdíl dívat se, jaká myšlenka mi kdy vyskočí a jaký pocit kde je a jenom pojmenovat, co tam je. A možná to trochu domyslet, co tam asi je, když se takhle cítím, ale nejde o to teoretizovat nad sebou. A to je rozdíl trošku, který je těžko popsat, ale je dost zásadní. Protože teorii o sobě má spousta lidí a často ti lidi, kteří mají nejjasnější teorie o sobě, tak si nejméně rozumí. Jo, jsou nejméně v kontaktu se sebou, protože teorie je pro ně důležitější než realita, která je prostě více, která je taková neskrotná obvykle.
0: Teď mám v hlavě asi 15 otázek, ale musíme schovat na příště, protože pro dnešek se rozloučíme, ale slíbili jsme více emotivních pořadů, takže o emocích zase za týden v pořadu Uši k duši. Z toho dnešního se loučí Lucie Endlicherová
1: a Marek Macák.
0: Naschledanou.

Na některé z 15 Luciiných otázek dojde za týden v pátek o 8:30. To se opět zaměříme v relaci Uši k duši na emoce. Titulek dnešního dílu byl Seď a tiše poslouchej, ten příští zní Dívej se a ptej se.

0: křídlech mě neseš.
1: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
2: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
1: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
2: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
3: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Bylo 9 hodin, máme pátek 7. srpna. Na Rádiu 7 ráda s vámi Broňa Procházková. V půl hodině vysílání před námi obrátíme svou pozornost do kalendária, do nedávné historie a stočíme také svou pozornost i do současného dění. Stihneme pozvat na 2 letní akce. O 9:30 nás pak Petr Raus vezme za včelou medonosnou i samotářskou. Opět ukáže, jak báječný hmyz žije kolem nás a přidá i malé ponaučení o obdarování a spolupráci. Krásný den s Rádiem 7.

Crowder se svou písničkou přinesl takovou letní atmosféru do vysílání a letní atmosféru můžete zažít i na 6. ročníku mezidenominačního festivalu pro manželské páry a rodiny Christ Fest Family. Ten se koná ve dnech 12. až 16. srpna. Kde? Slavíkov, KC Immanuel.

Krása je v očích toho, kdo se dívá. Duchovní doprovázení v praxi? Snesitelné vedení nebo nesnesitelné vedení? A z politiky, jak ovlivnit své okolí? To jsou jen některá z témat, se kterými se můžete setkat na festivalu United, na tomto multižánrovém křesťanském festivalu ve dnech 20. až 23. srpna na Vsetíně. Tématem festivalu je Uprostřed a uprostřed parku bude i altán Rádia 7. Těšíme se na setkání s vámi.

Kalendárium. 7. srpna roku 2002 začaly povodně, při nichž byl zatopen mimo jiné Český Krumlov, Písek, Praha a mnohá další česká města. Byly to jedny z nejničivějších povodní novodobé české historie. V roku 1899 se narodil český herec, zpěvák, režisér, dramatik a textař Oldřich Nový. Byl legendární postavou československého prvorepublikového filmu. Před 105 lety se narodil hudební skladatel českého původu Karel Husa. Husa působil od roku 1954 ve Spojených státech. V zahraničí byl pokládán za jednoho z nejvýznamnějších českých hudebních skladatelů. Zmiňme například 3 díla pro sólový klarinet, která napsal pro mezinárodní soutěž v rámci festivalu Pražské jaro v roce 2008. Jeho tvorbu byste našli pravidelně v repertoáru hudby Hradní stráže Pražského hradu. V roce 1969 mu byla udělena Pulitzerova cena za hudbu. Roku 2015 umírá kazatel církve bratrské Daniel Hečko. Narodil se v kazatelské rodině v Českém Těšíně. Jeho cesta k obrácení byla složitá. Sám o ní prohlásil: nebál jsem se smrti, ale života. Prožíval jsem apatii a existenciální úzkost. Vnitřně jsem se hlásil k filozofům, kteří záviděli mrtvým, protože nic necítí. Jednoho večera, když mi bylo asi 17 nebo 18 let, jsem volal z hlouby duše k Bohu o pomoc. Ze zoufalství jsem prosil Pána Boha o smilování. A v tom se něco stalo. Cítil jsem zřetelně, jak ze mne padá břemeno viny a pošramocené minulosti, a já se najednou cítil neuvěřitelně lehký. Teologii studoval v Bratislavě, po studiích působil jako kazatel církve bratrské v Benátkách nad Jizerou, v Praze na Smíchově a v roce 1995 v pražských Dejvicích. S manželkou Marií adoptovali 2 děti, dceru Dorotku a syna Oláška, který nedlouho po adopci zemřel. Jeho spolupracovníci vzpomínají, že Daniel svým přístupem dokázal vytvářet prostředí lásky, přijetí a toho, že se člověk nemusí bát dělat chyby. Vytvářel kolem sebe prostor svobody. Razil a především žil, že Pánu Bohu není třeba pomáhat, že služebník evangelia má připravovat půdu pro Boží požehnání. Během svého života prožil i mnohé těžké zápasy. V roce 1991 psychicky vyhořel, zažil ztrátu syna. Jak na Smíchově, tak i v Dejvicích prožil napětí ve sboru a v roce 2009 dostal rakovinu. Přesto nikdy nezatrpkl a mnohokrát hovořil o milosti. A právě jí je věnována jedna ze 3 knih, které Daniel Hečko napsal. Milost, Duch svatý a jeho působení a můj zápas s rakovinou.

když hory pokleknou do rovin, ke komu modlí se, nepovím. Roviny vztyčí se v pohoří a na vrcholcích ohně se rozhoří.

0: Hmyzu si často ani nevšimneme. Pak jsou ale chvíle, kdy si ho všimneme, protože je nám nějak protivný nebo nám dokonce škodí. No a pak jsou tu momenty, kdy si uvědomíme, jak užitečný a možná až klíčový pro náš život hmyz je. Na krátkou výpravu do světa hmyzu zve Broňa Procházková a průvodce nám bude opět entomolog Petr Raus. Petře, vítej na Rádiu 7.
1: Díky, ahoj.
0: Jak moc hmyz potřebujeme?
1: Bez hmyzu bychom tady nebyli. A teď to myslím zejména na takový ten celkový stav našeho prostředí. Celkový stav přírody, protože hmyz je naprosto nezbytnou součástí toho systému, ve kterém se pohybujeme.

0: prvé řadě, protože slouží jako potrava mnoha dalším obratlovcům a kdyby hmyzu nebylo, tak všechno to ostatní, co je na něm závislé v těch různých patrech, jak to postupně na sebe navazuje, by vyhynulo, protože by se nemělo čím živit. Potom hmyz je obrovskou složkou půdní zvířeny. Bez hmyzu by nebyla půda, tak jak ji známe. To znamená, že by se nám asi brzy ztratily i rostliny, tak jak je známe. A tak dál.
1: Toho a tak dál by mohlo být opravdu spousta. Ale pojďme se dneska podívat na jednu oblast, která je pro nás významná, bez které, nebo ve které se bez hmyzu neobejdeme. Pojďme se podívat na opylovače. A já připomenu, že ty víš, o čem tady bude řeč, protože jsi dlouhá léta působil ve výzkumném ústavu pícninářském. Zabýval se s opylovači. Tak tedy, když se řekne opylovači, mně aspoň naskočí včela medonosná, ale to asi nebude jenom toto.
0: Včela medonosná je v našich podmínkách velmi významný opylovač. Už i proto, že jsme schopní si ji v úlech přesouvat tam, kde ji potřebujeme. Je schopná opylit velmi velké množství plodin, které jsou závislé na opylování, takže ano, včela medonosná v první řadě. Ale není sama. Rostliny mohou být opylovány včelami nejrůznějších druhů, mezi které patří i čmeláci, tedy pokud se pohybujeme v rámci zoologické systematiky, ale taky mouchami a leccím jiným. Ve výjimečných případech to jsou třeba měkkýši, ale to už se netýká našeho prostředí, to už je záležitost tropická. Včela medonosná nedokáže opylit všechno. A tam potom se ten, kdo má na starosti opylování, musí dívat i po těch ostatních druzích a hledat, který opylovač by té jeho rostlině, na které má zájem, nejvíc vyhovoval. Nejznámější případy takových problematických rostlin jsou ty, které mají dlouhé trubkovité květy. Včela s délkou svého sosáku prostě na dno toho květu nedosáhne a nektar je právě na tom dně. Takže tam potom jsou důležitějšími opylovači třeba ti čmeláci, kteří mají sosák výrazně delší a dokážou nasát nektar ze spodu. Proč míchám dohromady nasávání nektaru a opylování? Protože včela samozřejmě nemá zájem opylovat, včela má zájem o ten nektar. A rostlina toho využívá, když už jí tam ta včela vleze, tedy do květu vleze, tak na ní naklepe nebo připevní, přilepí nějak svůj pyl a zase ten, který už včela na sobě má, slízne bliznou a tím je zaručen, zabezpečen přenos genetické informace z rostliny na rostlinu a to je princip opylování.
1: Včela si ten pyl ale dává do takových těch zadních nožek, říkám to dobře, do těch taštiček. Můžeme vidět toho sympatického chlupatého tvorečka s těmi žlutými vaky na těch zadních nožičkách.
0: Přesně tak, ale to je trochu jiný případ, protože tenhle ten pyl, který si včela nazbírá na nožky, ten už pro rostlinu další význam ztrácí. Ten už v opylování žádnou roli hrát nebude, včela si ho odnese do úlu a tam ho skonzumuje nebo využije ke krmení svých larev. Pokud mluvíme o opylování, tak nás zajímá pyl, který se uchytí na těle včely nejčastěji na zádech, odkud si ho další květ může zase sebrat. Jenom tak pro zajímavost, včela medonosná sbírá pyl na takové kartáčky, mluvíme o košíčcích, které má na nožkách, ale to není jediný způsob. Pokud bychom viděli některé samotářské včely, typicky třeba z rodu Megachile, ta bude pil zhromažďovat na spodní straně zadečku, na bříšku vlastně. Mohou ho nosit různě. V každém případě, protože včely se živí nejenom nektarem, ale právě i tím pilem, nektar je pro ně zdroj energie, to znamená sacharidů zejména, kdežto pil je zdrojem dusíkatých látek, které potřebuje včela kvůli tvorbě bílkovin. Takže potřebuje obojí. A i ty samotářské včely sbírají jak nektar, tak pil.
1: Jak je to s tím pověstným včelím tancem, skrze který komunikuje včela ostatním včelám? Kde co najde?
0: To je zajímavá věc, možná bychom se v ní vrátili spíš v některém jiném dílu toho našeho povídání, který bychom chtěli věnovat komunikaci jako takové, ale když už si to zmínila, ano, včela, protože včela je společenský hmyz, žije v komunitě a pokud bychom jako lidé mluvili o jedinci, tak tady vlastně tím jedincem je to včelstvo, nikoli ta jedna včelka, tak ona potřebuje spolupráci těch dalších. Pokud tedy včelí dělnice někde najde bohatý zdroj potravy, tak je schopná pohybem říct těm ostatním dělnicím v úle, kde se ten zdroj nachází, jak je bohatý a jak je daleko.
1: Pojďme se vydat za některým dalším opylovačem, pojďme se vydat za těmi, kteří opilí ty květy, které včely nezvládnou.
0: Tady pro mě bylo velmi zajímavé zjištění, když jsem právě nastoupil do výzkumného ústavu pícinářského a dostal jsem za úkol věnovat se opilování vojtěšky. Vojtěška je zajímavá plodina a tehdy v těch 80. letech měla ještě výrazně vyšší význam, než má dnes. Produkce vojtěškových semen byla velmi žádaná a bylo třeba nějak opilení vojtěšky zajistit. Běžně se to dělalo navezením velkého množství včelstev k vojtěškovému poli, ovšem tato metoda byla velice neefektivní. Včela medonosná není opilovač vojtěšky. Tam ale, abych to mohl vysvětlit, musím trošku popsat květ vojtěšky. Vojtěška patří k vykvovitým rostlinám. Pokud si vybavíte třeba, jak vypadá květ hrachu nebo fazole, tak u vojtěšky je to podobné. Ten květ je složen z pěti plátků, pěti lístků, z nichž dva jsou srostlé a vytvářejí útvar, kterému se říká člunek. Ten vyčnívá z toho květu dopředu. Vedle něj jsou dvě roztažená křídélka, jakési dva lístky, které jsou vedle toho člunku a nad tím vším je jeden, kterému se říká pavéza, který je jaksi nad tím ostatním květem. V tom člunku, mezi těmi dvěma srostlými lístky, jsou generativní orgány květu, to znamená tyčinky a pestík s bliznami. U vojtěšky je to tak, že ty tyčinky jsou v člunku zavřené pod tlakem, jako pružina. Kdyby byly volně, tak by byly mnohem víc zvednuté před tu pavézu. Až by možná, nebo určitě na tu pavézu narazili. Ale jsou zavřené, zarostlé v tom člunku, takže oni jsou napružené, je v nich velká energie. Ve chvíli, kdy včela sedne na ten květ, tak se člunek roztrhne a ty tyčinky se vymrští nahoru, udeří do té včely a oklepou tam pil. Potíž je v tom, že medonosná včela je příliš velká. Takže ona, když sedne na ten květ a strčí tam hlavu, aby dosáhla na nektar, tak dostane ten úder na kořen sosáku, což je měkké, citlivé, nechráněné místo. Tu včelu to bolí. Takže medonosná včela opílí jeden, dva, tři květy a pochopí, že tudy cesta nevede a už do konce života si na ten květ nesedne. Tedy sedne, ale jinak. Sedne na něj z boku, vykouše díru do té trubky a ten nektar ukradne bokem, aniž by ten květ opilila. Samozřejmě, když se k vojtěškovému poli naveze spousta včelstev, převčelí se, tak i ten nepatrný počet opilených květů bude v absolutním čísle poměrně velký, i když žádná sláva to nebude nikdy. Protože samozřejmě květy, ze kterých ta včela vycucne nektar bokem, už nejsou pro ty další opilovače atraktivní, takže ty květy zůstanou neopilené. Menší opilovači, samotářské včely, sednou na ten květ úplně stejně, jenomže tím, jak jsou malí, tak dostanou ten úder na hruď, která je tvrdá, sklerotizovaná a oni ho prakticky vůbec nezaregistrují. Vojtěška na ně oklepe svůj pil, včela odletí na další květ, dostane další úder a blizna květu si sebere pil z té předcházející návštěvy a opilení probíhá úplně normálním způsobem.
1: Co ještě nám řekneš o této včele samotářce?
0: Těch samotářek je celá řada. Já konkrétně jsem se věnoval druhu, který se jmenuje Rophytoides canus, vůbec netuším, jestli má nějaký český název. Ta mě nejvíc zajímala, protože ta se ukázala být velmi dobrým opilovačem Vojtěšky. Ale na květy lítali i další včely a mě zajímalo, jakým způsobem létají po květech, jak v tom poli žijí, co potřebují k tomu, aby tam mohli být. To jsou všechno včely, které hnízdí v zemi. Vrtají si takové maličké nory a každá samička v té noře buduje takové komůrky, do kterých skládá hrudky pilu zvrchčené nektarem, což je výživa té budoucí larvičky. Na každou tu hrudku naklade vajíčko, larvička potom žije pod zemí a dospělá včela se musí vyhrabat, vylíhlá včela se musí vyhrabat ven. Mezi těmi včelami, které ve Vojtěškovém poli bydlí a opilují i tu Vojtěšku, jsou také včely rodů Halictus a Andrena. Těch druhů, těchto rodů je velké množství, běžný člověk je nepozná, nerozliší, ale to není důležité. Zajímavé pro mě bylo, že tyhle ty včely už tvoří jakýsi přechod ke společenskému způsobu života. Každá samička má svoji noru, svoje hnízdečko, každá si pěstuje to svoje potomstvo, ale já jsem zkoušel si značit včely a hlídat, která leze do kterého hnízda a jak daleko od sebe ta hnízda jsou. A zjistil jsem, že pokud ta hnízda jsou dostatečně blízko, už si nepamatuju ta čísla, je to dávno, ale tuším, že to bylo kolem 2,5 cm. Když ty dvě nory byly blíž než tahle vzdálenost, tak té včele bylo v podstatě jedno, do které té nory leze. Takže už si část těch svých domácností nějak sdíleli a potomstvo v té jedné noře už nepatřilo jenom jedné té samičce, ale dvěma, třem, čtyřem podle toho, jak nahusto byla ta její hnízda v půdě rozmístěná.
1: Já se přiznám, že na tvá povídání o hmyzu se těším a těším se i na tvá hmyzí podobenství, pokud to takhle můžeme nazvat. Jaké ponaučení nacházíš u včely samotářky?
0: Dalo by se jich najít víc. Pokud bych se držel toho, o čem jsme teď mluvili, tak bych zmínil dvě věci. Jednak to, že ne každá včela může dělat cokoliv. Ne každá včela může opilovat jakoukoliv rostlinu. Pozoroval jsem ve světě lidí, že jsou lidé, kteří mají ambice něco dělat, ale nejsou proto vybaveni. Řekl bych, nejsou proto Pánem Bohem obdarováni. Zajímavé bývá, že lidé někdy velmi touží dělat věci, pro které nejsou vybaveni, zejména pokud jde o nějaké role vedoucí nebo atraktivní. Takoví lidé potom nadělají velmi mnoho škody. Kdo se dokáže držet toho, k čemu je vybaven, a nesahat po věcech, které lépe udělá někdo jiný, jsou celkově prospěšnější. To druhé, to už míří zase k tomu společenskému způsobu života, ať už myslíme na včelu medonosnou, anebo třeba i na ty primitivně společenské včely z těch rodů Halictus, Andrena a podobných. Je dobré umět spolupracovat. Je dobré nechtít být jenom sólovým hráčem, jakkoliv jsou věci a obory, kde ten jedinec je nenahraditelný. Ve většině případů je ale dobrá spolupráce. Jenomže my si někdy spolupráci představujeme tak, že děláme věci společně, v jeden čas, na jednom místě, jednu věc, jako kdyby ty včely dvě spolu lezly do jednoho květu. Takhle to taky nefunguje. Dobrá spolupráce spočívá vždycky v dělbě úkolů. Každý dělá něco jiného, ale tak, aby to dohromady mělo smysl a vedlo k dobrému cíli. Protože smyslem spolupráce je ten výsledek, ne to, že si můžeme u té spolupráce dobře popovídat. To už jsou zase věci, které příliš výsledku nepomáhají.
1: Petře, díky za tvé povídání. Já mám trochu z této čtvrthodinky takovou neodbytnou potřebu si kýchnout z toho množství pilu, co je tu kolem mě, který naplnil tu dnešní výpravu do světa hmyzu. Za báječným hmyzem kolem nás se vydáme i příště. Loučí se Broňa Procházková a její host Petr Raus.
0: Děkuji. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Již několik týdnů cestujeme s manželi Vachutkovými kolem světa a další zastávka je Vietnam. Ještě stále na asijském kontinentu se zdržíte s cestovatelským magazínem Za obzor od 10. hodiny.

Desátá hodina uplynula z dnešního dne, pátečního 7. srpnového. Štafetu mikrofonu Rádia 7 Kateřině Fridrichové předává Broňa Procházková. Ještě ale ráda pozvu na cestu kolem světa s Vachutkovými. Páté zastavení zůstává na asijském kontinentu. Vítejte ve Vietnamu.

0: Již 3 týdny cestujeme Lišku a Tomášem Vachutkovými kolem světa v pořadu Za obzor. Už jsme procestovali různé země, od Dubaje, Keni, přes Indii, Malajzii, Kambodžu. Jsme se dostali až do Vietnamu, kde jsme naše vyprávění ukončili a dnes budeme zde začínat. Od mikrofonu vás zdraví Pavel Kol a Eliška a Tomáš Vachutkovi.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Překročili jsme hranice s Vietnamem a vaše první zastávka bylo Ho Chi Minhovo město. Ho Chi Minhovo město je jedno z těch nejznámějších míst a asi i hodně turisticky navštěvované, tak pojďme na ty památky, na to, co tam, proč tam lidé jezdí, proč jste tam jeli vy?
1: Tak my jsme tam jeli z toho důvodu, že jsme se rozhodli projet Vietnam v podstatě od jihu až na sever a do Ho Chi Minhova města přijížděl právě náš autobus z Kambodži. Tím, že toto město je opravdu velké, tak je to taková vstupní brána do Vietnamu a spousta turistů tam přijíždí právě proto, že potom pokračují dál na ty krásné pláže, které jsou na jihu Vietnamu a přilítají letadlem samozřejmě do Ho Chi Minhova města a poté pokračují dál na ty, do těch plážových rezortů. Každopádně my jsme se rozhodli, že tam ty plážové rezorty vynecháme, protože můžeme to využít nějakou jinou dovolenou, kdy půjdeme se koupat k moři, ale my jsme se rozhodli spíš poznávat tu zemi z jiných perspektiv a tak jsme hned první den, kdy jsme byli ten celý den v Ho Chi Minhově městě, tak jsme si prošli několik možná těch nejznajímavějších památek. Viděli jsme tam památník obětem války vietnamské a ještě pár dalších možná ne tak úplně významných míst. Každopádně našli jsme si i agenturu, která nás potom druhý den vzala do jedné z takových hodně zajímavých památek a to byly Kuči tunely, což byly právě tunely, které byly používány v průběhu vietnamské války a tato prohlídka sama o sobě byla velice, velice zajímavá.
2: Měli jsme to obrovské štěstí, nebo obecně všichni máme to obrovské štěstí v tom, že tyto tunely byly dokonale zachované. Popisovali nám to v tom místě tak, že ta místní hlína, v kterých jsou ty tunely vykopané, tak je tak specifická, že při obrovských útocích nebo při obrovských teplotách, které vznikaly na povrchu země, ta hlína vlastně stvrdla, téměř až skameněla. Takže tunely se díky tomu uchovaly až dodnes. A my nyní jsme si je mohli procházet a zkoušet si, jak se v nich pohybovalo, jak člověk se v nich musel cítit. Nevyzkoušeli jsme si určitě to, jak se v nich člověk cítil po několika týdnech, co v nich strávil, ale i ta chvíle, co jsme tam strávili, tak byla dost náročná. Já se svou výškou 185 cm jsem se musel opravdu hodně krčit, téměř lézt po kolenou. Nedokážu si představit, jaké to muselo být opravdu tam trávit několik týdnů a trávit tam noci a vlastně svůj veškerý čas. Zároveň na tomto místě jsme mohli vidět i různé pasti, které místní lidé používali ve válce a bránili tím své postavení a tak byli velice vynalézaví. Musím říct, že to, co jsme tam viděli za ukázky, tak nás kolikrát překvapilo, jak mohli vymyslet něco takového. Byly to různé propady, různé minové pasti a různé i pasti založené na lanech a kladkách a jiných podobných věcech.
1: K tomu bych jen řekla, že ty tunely, které my jsme sami prolézali, sice patřily k těm tunelům, které by bývaly opravdu používané, ale byly mírně zvětšené právě pro potřeby turistů. Takže přesto, že jsme už tak se cítili velice stísnění v těch prostorách, tak jsme věděli, že ty prostory jsou v podstatě obrovské proti tomu, jak ty tunely opravdu vypadají. Jediný okamžik, kdy jsme si mohli aspoň trošičku vyzkoušet, jak to opravdu ve skutečnosti vypadalo, bylo v okamžiku, kdy jsme do těch tunelů vstupovali. a vstupovali jsme takovou dírou, která byla opravdu tak akorát na to, abychom se jí proplazili. A opravdu to není vůbec nic pro lidi, kteří mají strach z nějakých uzavřených prostor. Rozhodně bych nedoporučovala tuto návštěvu, protože ty tunely opravdu byly poměrně dlouhé a i my jsme měli možnost procházet si nějakou možná půlkilometrovou trasou a na různých místech byly východy právě pro ty lidi, kteří se najednou začali cítit špatně v těch prostorách a potřebovali rychle utéct, tak tam byly nachystané nouzové východy právě pro tyto lidi. Ale představa toho, že ti lidé tam trávili dny, týdny a dokonce roky v těch tunelech a vlastně neviděli téměř denní světlo, ta byla pro nás v tu chvíli skoro nepředstavitelná.
0: Válka ve Vietnamu se si hodně odrazila i v tom smýšlení lidí nebo vůbec nastavení lidí. Zjistili jste trošku, jak to ty lidi proměnilo? Nejenom to setkání s těmi tunely, ale měli jste nějakou další možnost nahlédnout do té vietnamské historie?
2: Co se týče lidí, měli jsme možnost vidět několik handicapovaných lidí z těchto válek. Bylo nám jich opravdu líto, protože když jsme to viděli, co všechno válka dokáže udělat s lidským životem, tak nám nebylo z toho příliš dobře. Co se týče smýšlení nebo chování lidí v těchto oblastech, tak máme za to, že už dostalo se na velice dobrou úroveň, že už tam ten turismus začal fungovat velice dobře a lidé jsou hodní, ochotní a kdo ví, možná je to i důsledek té války, že jsou takový aktivní lidé, kteří se nám snaží pomoct ve všem nebo víc vstříc ve všem. A i mezi sebou jsou často milí a je to tam opravdu znát, je to takové, i když člověk je ve městě, tak je to tam takové vesnické.
1: Měli jsme možnost se právě ptát i člověka, který nás vezl k těm tunelům a vyprávěl nám o vietnamské válce, právě na tuto otázku, jakým způsobem to proměnilo tu povahu těch lidí. Bylo nám řečeno, že už teď vyrůstá nová generace, generace, která tu válku nezažila, ta generace už smýšlí, řekněme, podobně evropsky, jako smýšlí možná naše generace, ale ta generace těch starších lidí, kteří tu válku ještě zažili, kteří si ji pamatují, tak ta v sobě má stále takový strach, takový možná obavy z budoucnosti. Je tam vidět, že se to podepsalo na té povaze těch lidí. Ale tím, že právě vyrůstá nová generace, která už tu válku nezažila, tak samozřejmě ty povahy těch lidí se proměňují a to smýšlení těch lidí se proměňuje. Strach se dostává do útlumu a přichází znova ten rozvoj a vývoj té země a to nadšení z toho, že najednou jsou peníze právě od turistů a z dalších věcí, které se vyvíjejí v tom Vietnamu teďka v podstatě od znova a ten rozvoj tam je teďka opravdu markantní.
0: Vietnamci to je národ, který si i Češi tady můžeme nebo umíme aspoň trochu představit, známe je z těch tržnic a různých obchodů. Jsou srovnatelní ty čeští Vietnamci s těmi vietnamskými Vietnamci?
2: Já si myslím, že co se týče pracovitosti, tak určitě, protože musíme všichni uznat, že Vietnamci jako jedna z menšin v České republice je opravdu bezproblémová a velice pracovitá. Nedokážu hodnotit, do jaké míry jsou poctiví v České republice, ale ve Vietnamu, na čem jsme se domluvili, to platilo.
1: Tak ta pracovitost těch lidí šla vidět hned v několika ohledech, ale například nejvíce markantní to možná bylo i v městě Hoa An, kam jsme se přesunuli a kde jsme viděli opravdu krásně to krejčovské řemeslo, které je tam nejvíce rozšířené. Lidé z celého světa si tam jezdí právě proto, aby si nechali udělat nějaký oděv, ať už šaty, oblek, bundu či cokoliv jiného. A opravdu ti lidé jsou neuvěřitelně šikovní na to. I ta cena za to ušití toho obleku nebo šatů a jiných oblečení je přijatelná, naopak velice dobrá a z těch kvalitních materiálů. A my jsme měli právě tu možnost si i toto vyzkoušet a když jsme do města Hoa An přijeli, tak jsme se rozhodli, že si necháme ušít tedy něco na sebe. A tak jsme se rozhodli mohli vejít do nějakého prvního obchůdku, který nás nějakým způsobem zaujme. A v okamžiku, kdy jsme tam dorazili, rozhlídli jsme se kolem sebe a zjistili jsme, že opravdu na jedné ulici je těch krejčovství možná 50, ale těch ulic je tam samozřejmě daleko více, tak jsme si říkali, no tak kterou krejčovou si vybereme, které to krejčovství si máme vybrat. No a tak jsme tak nějak šli. A tam se nám zrovna líbil jeden takový stánek a tak jsme tam přišli a oni nás oslovili, tak jsme se rozhodli, že to teda zkusíme. A tak jsme říkali, že bychom si teda chtěli něco nechat ušít a rozhodli jsme si, že se necháme ušít šaty pro mě. A tak už mě změřili míry a já jsem si vybrala látky a barvy a v tu chvíli jsme jim tedy zadali tu práci a odcházeli jsme do našeho hotelu. A když jsme přišli do toho hotelu, tak jsme se šli podívat na internet, jestli si zjistíme, co to vlastně za krejčovství je, protože jsme neměli žádné reference. A v okamžiku, kdy jsme si otevřeli ty referenční tabulky, nebo podívali jsme se na TripAdvisor, tak jsme zjistili, že je to jedno z nejlépe hodnocených krejčovství v celém městě. A v tom jsme viděli obrovské boží požehnání, že i v těchto malých věcech se o nás Pán Bůh staral a že nám vybral to nejlepší krejčovství, které tam bylo v okolí. A opravdu je pravda, že na konci jsme neskončili jenom u jedných šatů, ale nechali jsme si ušít i celý oblek pro Tomáše a ještě jsme si od nich koupili i bundu, protože byly opravdu velice šikovné a cena byla příznivá. Takže to bylo taková krásná ilustrace toho, jak Pán Bůh se stará o ty možná věci, které my nedotáhneme do konce, kdy já jsem nevyhledala dopředu, jaké to krejčovství je nejlepší a přitom Pán Bůh to měl prostě pod palcem a přesně věděl, co kde, jak a dopadlo to skvěle.

0: Pořadu Za obzor navštěvujeme s Tomášem a Eliškou Vachutkovými Vietnam při jejich cestě kolem světa a začali jsme tu cestu ve Vietnamu v Ho Chi Minově městě a už jsme se tak trochu pomyslně přesunuli do Hoi Anu, do města, kde je spoustu krejčích a určitě tam ještě chvíli zůstaneme, ale vy jste zažívali i různé dobrodružství na cestách. Měli jste nějaké i cestovní dobrodružství tady při tom přesunu po Vietnamu?
1: Možná jsme ještě na začátku úplně zapomněli říci, že na tuto cestu, na cestu po Vietnamu, se k nám přidala moje sestřenice. Takže toto celé dobrodružství jsme prožívali ve třech, ne ve dvou. Do města Hoi An jsme se dostali, tuším, letecky, protože to nebylo úplně nejblíž z města Saigon, nebo Ho Chi Minhova města, jiným názvem. Potom, co jsme se tam dostali, tak jsme vyhledali místní společnost, která zapůjčovala motorky. Opět jsme se na to chystali už v České republice a sehnali jsme si mezinárodní řidičský průkaz, který tam byl potřeba mít vyřízený. A tak potom, co jsme vyhledali tu onu půjčovnu a zapůjčili si dvě motorky, tak jsme se rozhodovali, jak pojedeme, protože jsme měli 30 kilo na zádech, byli jsme tři, nebo 30 kilo jsme měli já s Eliškou a dalších snad 15 nebo 20 kilo měla moje sestřenice a měli jsme dvě motorky. Takže nakonec to dopadlo tak, že jsem jel se sestřenicí, ta měla na zádech velký batoh a Eliška jela sama na motorce s dalším těžkým batohem. A to vám snad poví ona, jak to prožívala.
2: Pro mě to bylo první zkušenost vůbec s motorkami. Jediné, co jsme si vyzkoušeli předtím, bylo právě, když jsme byli v Kambodži, kde jsem si vyzkoušela teda poprvé elektrokolo, ale jak už bylo řečeno, to elektrokolo jelo asi 20 km v hodině maximální rychlostí, takže to nebylo nic tak zásadního a nebyl problém to jakýmkoliv způsobem uřídit. Ale teďka jsme dostali k dispozici tedy motorky, nebo nebyly to úplně motorky, byly to spíš takové mopedy, ale ty už jezdily regulérně i 50 km v hodině a já jsem seděla tedy na tomto mopedu úplně poprvé. Kdybych na tom seděla možná v České republice, bylo by to jiné. Ovšem Vietnam sám o sobě je velice dobře známý tím, jaká je tam neuvěřitelně chaotická situace na ulicích a na silnicích. A do tohoto provozu nasednout na motorku nebo moped, který jste v životě neřídili, to byl opravdu zážitek. Jediná moje zkušenost, kdy jsem tedy to zkusila, bylo to, když jsem před tou půjčovnou dostala jsem moped, dostala jsem klíček od mopedu a ten člověk, který nám mopedy půjčoval, tak nám řekl, no tak si zajďte na konci ulic, na konci této ulice, tam se otočte a přijďte zpátky, abyste věděli, jak se to řídí. Takže já jsem si to odzkoušela na pár metrech a pak najednou jsme vešli opravdu do toho velkoměsta, do toho veškerého provozu, kdy tam platí jediné pravidlo a to větší a hlasitější vyhrává. A opravdu nějaké pravidla silničního provozu tam v podstatě neexistují, kromě tohoto pravidla, které jsem již řekla. Takže to byl opravdu zážitek a opět jsem se hodně modlila po cestě, protože jsme potřebovali boží ochranu na této cestě a Pán Bůh nás chránil. Jedinou takovou vtipnou historku, kterou jsme tak měli po cestě, bylo právě, když jsme dojeli z města Dalat, do kterého jsme přiletěli, to bych jen upravila trošičku, přiletěli jsme do města Dalat a odtud jsme si půjčili ty motorky a do města Hoi An, tedy jeli už na těch motorkách a když jsme dojeli do města Hoi An, tak jsme jeli teda přímo k ubytování, abychom si složili ty kufry, nebo tedy ty batohy, které jsme měli na zádech a abychom mohli se podívat do toho města. No, když jsme přijeli k tomu hotelu, tak Tomáš jel přede mnou se sestřenicí, zaparkovali krásně u hotelu a já jela za nima a jak jsem se otáčela k tomu hotelu, tak místo, abych to zaparkovala před hotelem, tak jsem to zaparkovala do sloupku, který byl před tím hotelem. Nebylo to úplně úmyslné, seběhla tam půlka té vesnice, která tam byla kolem nás, aby se podívali, co to bylo za ránu. Naštěstí nic se nestalo ani mě, ani té motorce, takže jsme se tomu akorát všichni zasmáli a mohli jsme už potom jít do toho hotelu a dál pokračovat naší cestě. Každopádně ty motorky se nám natolik zalíbily, že jsme je potom i dál používali i mimo plán, který původně byl jenom používat je ty 2-3 dny, co budeme v městě Hoi An.
0: Já bych ještě u té dopravy rád zůstal, protože když si představuju tu situaci, jak jste obložení těmi batohy na těch motorkách, tak se mi vybavují ty obrázky těch Vietnamců, kteří na tom kole vezí pomalu celou rodinu, tak jestli jste s tímto se potkávali v tom všelijakém chaosu.
1: Ano, určitě. Častokrát jsme potkávali celé rodiny a byli jsme překvapeni, že i matky s několika členou rodinou byly schopné jet na těch, já bych to nazval spíš skútrech, sami, že nepotřebovali k tomu toho chlapa, toho silného chlapa. Opravdu ty děti se držely jako klíšťata a ty nejmenší byly v náručích těch matek. Nechápu, jak byly schopné ještě ovládat ten stroj u toho. Nechápu.
0: Zastavili jsme v Hojanu a už jsme nakoukli do krejčovství a zjistili, že tam je dobrodružná doprava. A tak pojďme za těmi dalšími dobrodružstvími. Co vás tam čekalo? S čím jste se setkali?
2: Tak my jsme měli v tom městě asi 2 nebo 3 dny, takže jsme se rozhodli z toho vytěžit maximum. A tak jsme si samozřejmě prošli nějaké památky, které v tom městě byly. Byla tam hlavně zajímavá jedna památka a to byl krásný dřevěný most, který tam vedl přes tu malou říčku, kterou tam měli. Byl neuvěřitelně krásně zdobený ornamenty, barvami, zachovalý. Byl to opravdu velice starý most. Takže ten jsme si prohlédli, ale ta největší krása, kterou jsme tam viděli, ta nastala až po setmění. To město totiž v okamžiku, kdy se setmělo, tak po celém tom městě se rozsvítily lampiony různých barev, tvarů, velikostí a z ulic se ozývala hudba a šlo cítit krásně, vonilo krásně jídlo, které se tam připravovalo. Zdálo se nám, jak kdyby celé město opravdu vyšlo ven do těch ulic a prožívalo tam ten večer společně. A to se nám opravdu hodně líbilo. Byli jsme se tam procházet a i když jsme tam třeba nenakupovali nebo jsme netrávili nějak čas právě v těch restauracích, tak i jenom ta procházka tím městem byla zajímavá a byl to takový krásný a romantický zážitek.
1: Jedním z dalších zážitků můžu zmínit plavání v moři. Chytili jsme zrovna takové zvláštní počasí, kdy hodně foukalo, nebylo příliš teplo, bylo pod mrakem, ale my jsme byli odhodlaní jít do moře a toto naše odhodlání nezdílel nikdo jiný kolem nás, takže bylo celé moře jenom pro nás a místní lidé, kteří bydleli na pobřežích, popřípadně tam vlastnili nějakou restauraci nebo něco, tak se na nás chodili dívat a jestli ne fyzicky, tak minimálně v myšlenkách si ťukali na čelo. Voda opravdu nebyla moc teplá, ale pro nás Čechy poměrně obstojná. A ty vlny stály za to.
2: V těch vlnách jsme dováděli možná půl hodiny nebo hodinu a bylo to opravdu vtipné, protože když jsme se slékli do těch plavek a šli jsme do toho moře, tak ti místní tam chodili kolem nás ve svetru a když jsme vylezli z toho moře, tak nám nabízeli, jestli nechceme jako nějaký horký čaj nebo něco takového, abychom se zahřáli, protože pro nich tam byla v tu chvíli opravdu velká zima. Takže pro ně bylo nepředstavitelné, že my tam v plavkách dovádíme ve vlnách.
0: Reálně bylo kolik stupňů?
2: Mohlo být v té době asi tak 20 stupňů, bych řekla. 20 stupňů mělo vzduch, moře mělo samozřejmě mnohem míň, ale nám to nevadilo na tu chvilku, co jsme tam strávili, tak to bylo fajn.
0: K té teplotě a nočnímu životu, tak si představuju ty přímořské státy, kde právě fungují hodně v noci, mají přes odpoledne siestu, protože tam je nesnesitelné horko. Bylo to i v tom Vietnamu takhle trochu znát?
2: Myslím si, že ve Vietnamu ty vedra v té době, kdy jsme tam byli, nedosahovaly takových výšin, aby lidé museli si v průběhu poledne odpočinout, protože přece jenom v té době, kdy jsme tam byli my, tak bylo zhruba 20 až 25 stupňů právě přes to poledne, což není nějaká vysoká teplota, takže jsme nezaznamenali nějaké to, že by se zavíraly nějaké krámy přes poledne, jak to třeba bývá ve Španělsku nebo v jiných těch právě přímořských státech. Každopádně ten noční život samozřejmě tam fungoval a

0: který měl dole Muzeum nerostů, což bylo takové zajímavé, že opravdu on měl jedno patro s tím, nebo dva patra možná s těmi nerosty a pak nahoře ta rodina normálně fungovala a bydlela. Stejně tak měli častokrát jednu místnost dole, kde měli krámek s nějakými suvenýry nebo oblečením a nahoře zase ta rodina bydlela. No a potom jsme pokračovali dál, hned těsně za město Hoajan, kde jsme strávili půl dne a tam bylo přímo obrovské, řeknu o to obrovské, ale to tak plochou rozlehlé nebylo, ale byla tam taková vesnička, kde se dělali terakotové hrnčířské výrobky a tam bylo muzeum zvlášť, ale pak tam byly ty jednotlivé domy, ve kterých zase opět se dalo nakoupit ty výrobky, které oni si vyráběli, ty hliněné nádoby, prasátka na peníze a různé další šperky, které byly dělané právě z té hlíny, z té terakotové hlíny a to jsme tam mohli projít si a to bylo taky zajímavé.
1: Další možnost zážitků z tohoto místa bylo možnost si něco zkusit na hrnčířském kruhu, něco vyrobit, případně nechat vypálit. Toho jsme nevyužili, protože jsme neměli tolik času. Ale věřím tomu, že být tam s rodinou, tak tam strávíme mnohem déle. Další tou zajímavou částí tohoto výletu bylo to muzeum, které zmínila Eliška. V tom muzeu měli makety nebo zmenšeniny různých míst, které jsme navštívili ve světě a nebo jsou velice známé ve světě. Tak jsme se na chvíli ocitli na různých místech světa. Mohli jsme tam vidět například Indiana Gate, který se nachází uprostřed hlavního města v Novém Dýlí. Mohli jsme tam vidět i pyramidy, mohli jsme tam vidět další různé místa, jako třeba Sydney, operu Sydney. A mohli jsme tam vidět i Taj Mahal nebo Sochu svobody. A to jsou jenom malé střípky z toho, co všechno tam byli lidé schopni vyrobit z hlíny.
2: Takže i takové dobré tipy na další výlety a zároveň vzpomínání na ty výlety, které už jste měli za sebou.
0: Přesně tak.

0: Při vaší cestě kolem světa už jste zmínili, že jste chtěli ochutnávat místní jídla, místní kuchyni a určitě tomu bylo stejně i ve Vietnamu. A vietnamské tržnice nebo vietnamské obchody si umíme představit trochu i tady. A tak je to vietnamské jídlo stejné jako tady v Čechách nebo zas úplně jiné?
1: Musím říct, že bylo podobné jako v Čechách, i když my jsme častokrát, neviděli jsme tam třeba tolik těch nudlí, které tady máme znám, jako nejznámější, možná takové ty rýžové nudle a podobně, ty tam samozřejmě měli taky, ale měli tam častokrát hodně věcí právě dělaných z rýží. Ochutnali jsme rýži na 100 způsobů a právě s omáčkami na 100 způsobů a musím říct, že nám ve Vietnamu opravdu hodně chutnalo. To jídlo, které tam měli, bylo chuťově velice vyvážené, nebylo nějakým způsobem ostré, používali tam častokrát sladko-kyselou omáčku a to nám opravdu hodně chutnalo. V podstatě, když to srovnám s těmi českými obchody, můžu říct, že to je opravdu podobné, že tu kuchyni si poměrně dobře zachovali. Samozřejmě tam měli také spoustu mořských plodů, které jsme taky občas ochutnali, ale vzhledem tomu, že nám to úplně tolik nechutná, tak jsme šli většinou spíš právě po hovězím nebo kuřecím mase. Každopádně jako příloha tam opravdu byla velice často právě ta rýže a my jsme měli možnost navštívit i právě rýžová pole a tam se podívat na to, jak to vlastně roste a jak se o to ti lidé starají. A v tom rýžovém poli jsme právě viděli lidi, jak o tu rýži pečujou. Viděli jsme tam i to, jakým způsobem se snaží zabránit škůdcům, aby jim do těch rýžových polí lezli a byl to taková jako zase malinký vhled do toho, jakým způsobem oni tam fungují i v tom zemědělství a jakým způsobem oni obstarávají tu potravu, kterou tam vlastně jí.
2: Jedním z dalších jídel byla místní specialita, která se tam jedla snad ráno, odpoledne i večer. A to byla polévka na různé způsoby. Nazývali to pho, což je v překladu polévka. A potom vždycky přídavné jméno a to znamenalo vždy, jestli se jednalo o hovězí, kuřecí nebo vepřovou. Každopádně základ vždy byly různé klíčky a jiné další rostliny. A potom samozřejmě vývar z různých mas, včetně toho masa. Tuto polévku jsme taktéž ochutnali několikrát a několikrát jsme ji i posnídali a musím říct, že mě osobně i zachutnala, takže když mám příležitost, tak si i v České republice nyní zajdu na Pho Bo a vzpomínám na Vietnam.
0: Já bych ještě chvíli zůstal u toho zemědělství, přece jenom rýžová pole tady v Čechách moc nevidíme, nenajdeme, tak máte třeba nějaké tipy, jak pěstovat rýži, dověděli jste se něco o pěstování rýže?
1: Tak my jsme v tu chvíli zrovna neměli možnost se tam někoho ptát, nemluvě o tom, že ten člověk nebo ta žena, která obdělávala to pole, tak pravděpodobně by asi stejně anglicky nemluvila. Ale samozřejmě člověk potřebuje hodně vody. Ty rýžová pole vyžadují hodně vody a bylo to zajímavé vidět, ty políčka byly rozdělené do takových, jak bych to nazvala, bazénků, kde ta rýže právě rostla a mezi těmi bazénky byly vždycky násepy, kudy se dalo procházet, aniž by člověk potřeboval holínky, protože jakmile chtěl jít přímo k té rýži samotné, tak už musel vstoupit do té vody a tam už potřeboval samozřejmě ty holínky, které my jsme sebou teda neměli. Takže nebo holínky buď, anebo samozřejmě Vietnamci tam častokrát chodili prostě na boso. Ale každopádně my, když jsme procházeli přes ty pole, tak jsme procházeli právě těmi násepy, které byly nachystány na to, aby se tam tudy mohlo třeba vzít i nějaké to kolo nebo něco, aby se tam dalo naložit ta rýže, která se sklidí a odvést to na místo, kde se potom suší.
0: Už jsme tady zmínili pho jako polévku a to otevírá jazykové okénko a vůbec dorozumívání tady v těch končinách a komunikaci s lidmi. Tak pojďme nahlédnout trochu do vietnamštiny.
2: Určitě vám nyní neudělám jazykový kurz, ale pár slovíček jsme se naučili tenkrát. Teď, když tápu v paměti, tak uznávám, že už jsem spoustu těch slovíček zapomněl. Ale tak napadá mě aspoň nějaké vtipné situace, kdy jsme opravdu narazili na jazykovou bariéru, protože angličtina byla rozšířená, ale v některých místech opravdu netušili. A pokud jsme se nedorozuměli rukama ani nohama, tak jsme to zkoušeli přes různé mobilní aplikace, překladače, a pokud to nešlo i tak, tak jsme prostě museli odejít a zkusit to někde jinde. Například v jedné restauraci, kde měli pouze vietnamské menu bez obrázku, jsme se snažili dozvědět od číšníka, co si to vlastně můžeme objednat, a potom, co jsme na sebe všichni kroutili očima a vyjadřovali náznaky, že si absolutně nerozumíme, tak jsme to museli vzdát a jít do restaurace jiné. Kde jsme opět narazili na podobný problém, ale tentokrát už jsme měli velký hlad, tak jsme prostě ukázali prstem na místo v meníčku a doufali jsme, že nám přinesou něco chutného. Naštěstí, díky bohu, to opravdu bylo stravitelné a my se najedli.
0: Když jsme u toho jazykového okénka, tak vy jste měli jakou jazykovou výbavu na ty vaše cesty, protože jste cestovali do zemí nejen anglicky mluvících, ale i španělsky mluvících a různě dalších, tak angličtina vám stačila všude, nebo ruce a nohy?
1: Tak samozřejmě máme nějakou jazykovou výbavu, jsme samozřejmě měli, angličtinu ovládáme poměrně dobře, takže to problém nebyl, tu jsme využívali speciálně právě v Keni, v Indii, tam to problém určitě nebyl. Potom v Kambodži už to bylo trošku horší, ve Vietnamu záleželo právě, jestli to bylo více či méně turistické místo, tam, kde bylo hodně turistů, tak už se něco na linko naučili, tam, kde turisté moc nebyli, tak v podstatě neuměli říct skoro nic. A samozřejmě v Americe problém nebyl. V Mexiku jsme taky používali angličtinu, ale já zároveň umím trošičku španělsky, takže něco malinko jsme si osvěžila jsem si trošičku i tu španělštinu, zkusila jsem i tu španělštinu, ale vesměs ve všech státech, co jsme kdy navštívili, ať už na této cestě nebo kdykoliv jindy, tak nám angličtina relativně dobře stačila, takže to je samozřejmě takový základ dobrý na to cestování.
0: Ve Vietnamu jste strávili relativně hodně času, možná nejdéle z celé vaší cesty. Co vás táhlo do Vietnamu, krom možná těch památek, které už jsme zmínili, tak byly to ty hlavní poutače, které vás přivedly, nebo jste chtěli poznat tu zemi i jinde?
2: Tak hlavní poutače nebyly ani tak památky jako přírodní krásy a nebylo to ani tak to, co člověk stvořil, ale to, co Bůh stvořil a to, co formoval dlouhá léta. A tak můžeme se například teď virtuálně vypravit do Da Nangu a Hue, kde jsme si opět zapůjčili motorky a vyrazili jsme na cestu za takzvanými sloními vodopády. Tyto sloní vodopády byly krásně formované a byly i obydlené, osídlené lidmi. Byly tam mnoho cestiček, tam bylo vyšlapaných, ale mnoho i vybudovaných z dřevěných trámů a různých mostků, malých nebo velkých. A celé se to klikatilo údolím, v kterém tekla nádherná řeka. Sice velice studená, ale čistá a nádherná. My opět zkušeně jsme měli sebou plavky a tak jsme se odvážili do té ledové vody a po pár metrech jsme zase lezli ven, protože voda sice nebyla z ledovce, ale studená byla.
1: Ten den jsme měli hned několik takových zážitků, které možná bych zmínila, a to hned ten první zážitek byl takový zvláštní, kdy jsme nasedali na naše motorky, dojeli jsme k tunelu a najednou tím tunelem nešlo jet s těmi motorkami a museli jsme motorky odevzdat na v podstatě takový vlak, nasednout do autobusu a ten autobus nás převezl tím tunelem a ty motorky jeli za námi v tom vagónu toho vláčku nebo toho tahače. A pak jsme si motorky opět vyzvedli a pokračovali jsme dál. To byl takový zajímavý moment, který jsme zažili právě na tomto místě, ale ten druhý moment byl zajímavý zase úplně jinak, a to tak, že vlastně celou tu dobu, kdy jsme jeli k těm vodopádům, tak jsme měli poměrně škaredé počasí. Bylo zamračeno, bylo relativně chladno a začalo nám i trochu poprchávat. A věděli jsme, že samozřejmě koupat se v dešti není úplně ideální, a když jsme šli zrovna na ty vodopády a viděli jsme, že to je poměrně vysoko, ve vysoké nadmořské výšce, tak jsme chtěli aspoň trochu, abychom měli hezčí počasí. Ale samozřejmě to člověk zařídit nemůže. My jsme se modlili. Prosili jsme pána, jestli by nám mohl dát aspoň okénko, kdy bude chviličku svítit sluníčko. A i v tom jsme viděli a měli jsme z toho obrovskou radost, když jsme mohli vidět, když jsme dojeli přímo k těm vodopádům, že se najednou roztrhaly všechny ty mraky a začalo svítit slunce, a vlastně na celou cestu zpátky, na tu dobu, co jsme byli na těch vodopádech, a potom na celou cestu zpátky do toho hotelu, jsme měli opravdu krásné počasí a mohli jsme si užívat toho slunce. A tak jsme mohli tak pochopit i co bylo napsáno, co je napsáno v kazateli v Biblii, že jak sladké je světlo a vidět slunce je tak příjemné. To je verš, který jsme si v tu chvíli tak vyhledali a který nás tak pozbudil a opravdu naprosto jasně popisoval ty pocity, které jsme v tu chvíli zažívali. A vlastně, když si tak vezmeme, tak ty další dny potom byly deštivé a pršelo a opravdu jenom na tu chvíli, kdy my jsme byli na těch vodopádech a pak na to cestu zpátky, tak se to krásně roztrhalo a měli jsme sluníčko. Tak to byl takový moment, který si dobře pamatujeme.
0: To boží provázení na té vaší cestě je znatelné. Bůh vám dělal průvodce, ochranku, nevím, co možná ještě všechno zprostředkovatele, takovou agenturu, dalo by se říci. Tak máte ještě nějaké jiné zážitky s Bohem ve Vietnamu?
1: Určitě jsme měli zkušenost v okamžiku, kdy jsme byli na nejznámějším místě právě ve Vietnamu. Místě, kde spousta turistů právě si fotí skály, které vystupují ostře z moře. A v té chvíli my jsme tam byli na té lodi, na tom parníku, který my jsme si zapůjčili, a bychom se tam projeli a podívali se na tu krásu. A v jednom momentě většina té lodi vystoupila na takovém malinkém ostrůvku, vystoupila a zapůjčila si kánoje a proplavávala nebo proplouvala tam takovými mezi těmi skalami, mezi těmi útesy na té vodě. A my jsme se rozhodli v tu chvíli do toho nejít a ušetřit peníze, ušetřit ten čas, a zůstali jsme na tom parníku a otevřeli jsme si opět knížky a Bibli a měli jsme tak možnost se stišit a v téhle té kráse a nádheře, kterou jsme kolem sebe viděli, jsme mohli opět se propojit s tím stvořitelem, který to celé stvořil, a mluvit s ním, a v tu chvíli jsme prožívali určité duchovní možná boje, věci, které nás nějakým způsobem trápily. A tam jsme mohli znova prožít a pocítit, že Bůh nás opravdu miluje a že i přesto, že v životě děláme různé chyby a děláme věci, které bychom neměli možná dělat, tak on nás od toho očišťuje, on nás stále stejně miluje. A tu jeho lásku my se nemůžeme žádným způsobem vysloužit nebo nějakým způsobem získat, protože on nás miloval už předtím, než jsme se kdy narodili. A tak to jsme tak prožívali právě na tom místě, které kdyby to člověk možná nečekal, kde by člověk jenom obdivoval, co je krásného, ale my jsme věděli, kdo za tím vším stojí.

0: pojďme ještě zpátky za památkami a za místami, které jste ve Vietnamu viděli a mohli se jich dotknout, okusit, tak jaké byly nějaké další místa, která vás zaujaly? Možná taková nabídka pro další turisty nebo lidi, kteří by chtěli Vietnam navštívit, co by neměli minout?
1: Určitě by neměli minout město Den Ninh Binh, v tom, ani ne tak to město konkrétně, ale jeho okolí, protože v jeho okolí můžeme nalézt obrovskou řeku nebo snad jezero, nejsem si jist, která je uprostřed skalnatých objektů a dá se tam zapůjčit lodička i s paní, která vás na ní vozí a velice zvláštním způsobem vás na ní vozí, protože nepoužívá ruce, ale své nohy a vesluje nohama. A tak proplouvá po tom jezeře a proplouvá i místy, kde se voda schovává pod tím skalním útvarem a vytváří tak obrovské jeskyně, které měly v tom místě hezky nasvětlené. My jsme věděli dopředu, co nás čeká, tak jsme určitě neváhali a i přes trochu dražší vstupné jsme ho zaplatili a vydali se na tuto krásnou přírodu. Po cestě jsme už byli trošku unavení tím, jak se stále vezeme, a tak jsme začali blbnout a půjčovali jsme si vesla od paní, která je ovládala, a začali jsme se předhánět s jinými lodičkami. A tak jsme si tam udělali takové soukromé závody s místními Vietnamci. Tak i to nás velice pobavilo. Poté jsme se vydali zase o kus dál a měli jsme hlad a viděli jsme po cestě spoustu obchodníků, kteří měli jeden malinkatý stáneček a na něm obrovské zvíře, které bylo takové seschlé. Tak jsme zkoumali, o jaké zvíře se jedná, a neskoumali jsme to příliš dlouho a zjistili jsme, že se jedná o kozu. Ti obchodníci měli v ruce lapačku na mouchy a stále ty mouchy odháněly od toho masa. Vypadalo to na nich, že se snaží tu kozu prodat projíždějícím. Nevšili jsme si však, že by někdo měl nějak příliš velký úspěch, ale možná, že jsme tam byli ve špatný čas. Každopádně my jsme už měli hlad a tak jsme zastavili v jedné restauraci, kde kozí maso nabízeli taktéž, a my jsme se po dlouhém přemýšlení rozhodli, že si ji nedáme. Po tom, co jsme viděli na té ulici, jak obletují maso mouchy, tak jsme na to opravdu neměli chuť.
2: Ten den jsme projeli těch jeskyní a těch míst více a první místo bylo takové hodně turistické a tam jsme tedy si zaplatili tu hodinovou projížďku a projeli jsme se tím místem, udělali jsme si několik fotek a zazávodili jsme si, ale potom jsme se pokračovali opět na motorkách, na mopedech dále a dostali jsme se k druhému místu, které bylo úplně bez lidí. Přišli jsme tam asi hodinu před zavíračkou a už tam nebyl nikdo, protože všechny ty davy turistů, které tam už byly, tak ty už projeli, a tak majitelé tam měli ty lodičky a neměli koho na nich vozit. A tak jsme se zeptali, jestli by nás ještě nevzali, když už teda budou skoro zavírat, a oni řekli ochotně, že určitě ano, že nás rádi povezou. Takže jsme nasedli znova na lodičku a jeli jsme kus cesty lodičkou, pak jsme vysedli z lodičky, prošli jsme kus cesty pěšky a pak jsme opět nasedli do lodičky uvnitř jeskyně a proplouvali jsme tou jeskyni na té lodičce. A to byl opravdu zážitek, protože ta jeskyň byla obrovská a my jsme tam byli úplně, ale úplně sami. Jenom my tři a ten průvodce, který byl s námi. Tak tam jsme se mohli ztratit ve těch malých uliček v té jeskyni a to se nám moc líbilo. Přišli jsme zpátky, už když už byla tma, a jeli jsme motorkami zpátky do místa, kde jsme byli ubytovaní, a to bylo opět zase takové boží vedení a boží ochrana po té cestě, protože když jsme už odjížděli od toho místa, od té jeskyně, tak mě přestalo svítit světlo na motorce, nebo respektive svítilo velice, velice jemně, slabě, A my jsme nevěděli, jestli vůbec vydrží baterka do hotelu, natož aby vydrželo to světlo, takže já jsem jela jako poslední, aby všichni přede mnou svítili, nebo teda Tomáš přede mnou svítil, a snažila jsem se nějakým způsobem dojet do toho hotelu, což se nakonec tedy podařilo. Do hotelu jsme dorazili a motorky jsme vrátili a byli jsme rádi, že se po cestě nic nestalo.
0: Zmiňovali jste soutěžení na lodičkách, tak takový jako sportovní zážitek a určitě jste měli na té cestě nejenom ve Vietnamu, ale i na dalších místech různé další sportovní zážitky. A sport jsme zatím moc nerozvíjeli, nezmínili. Tak můžeme možná teď na závěr té cesty ve Vietnamu takové malé zhodnocení těch vašich sportovních výkonů.
1: Sportovní výkony jsme předváděli především v turistice. Byli jsme schopni ujít někdy třeba jenom 5 kilometrů za den, ale někdy to bylo i 20 a více kilometrů s těžkou bagáží na zádech. Takže naše sportovní výkony opravdu byly v tomto ohledu, řekl bych, znamenité. A to se snad příliš nepřechvaluji. A musím říct, že na konci celé té cesty kolem světa jsme zjistili, že jsme zhubli. Já jsem zhubl něco přes 7 kilo. Takže a nemůžu říct, že bych trpěl hlady. Takže můžeme říci, že jsme si opravdu zamakali. Co se týče jiných sportovních výkonů, tak několikrát jsme plavali, několikrát jsme opravdu blbli v té vodě a několikrát jsme měli možnost i se přiblížit k nějakým skalkám, tak jsme si zkoušeli na nich trošku zalézt. I když jsme neměli jištění, tak jsme samozřejmě lezli do nízkých výšek a spíše jsme tak jako lezli do strany než do výšky. Ale jako vyložený nějaký profesionální sport nebo něco nebyla příležitost.
0: Pomalu opouštíme Vietnam a tak pojďme zase nahlédnout na tu další část cesty, kam mířily vaše kroky dál.
2: Tak z Vietnamu jsme se přesouvali do Ameriky. Ten přesun nebyl úplně jednoduchý, protože žádné přímé lety jsme nenašli, nebo možná nějaké takové existují, ale vzhledem tomu, že jsme se snažili opravdu o nízké náklady, i co se týkalo letenek, tak nejlevnější letenka, kterou jsme sehnali, byla na 72-hodinový let, který vedl, nebo tak nějak, který vedl přes Čínu a přes Jižní Koreu, kde jsme měli vždycky zastávky na několik hodin na těch místech, takže jsme po 2 nebo 3 dnech cesty dorazili do Spojených států amerických, kde jsme potom pokračovali naše dobrodružství.
0: Tak do Ameriky se vypravíme zase příště v pořadu Za obzor. Děkuji Tomášovi a Elišce Vachůtkovým a od mikrofonu se s vámi loučí Pavel Kohl. Naslyšenou.

Zavedl právě doznělý prázdninový díl pořadu Za obzor, ale teď o 11. hodině se vracíme zpátky do brněnského studia Rádia 7, kde právě pokračuje dopolední vysílání za mikrofonem. Jsme se vystřídali a tak vás zdraví Kateřina Fridrichová, která vám bude dělat společnost nejen dnes dopoledne, ale také popolední. A co nás čeká a nemine, tak samozřejmě to si prozradíme hned, a proto je tu přehled pořadu. Začínat znovu v jiné zemi není jednoduché, ale pro Věru Ovděnkovou a její rodinu byla velká příležitost. O své cestě do České republiky a také o cestě k Bohu bude vyprávět v pořadu Víry od 11:15. Baptistický kazatel Miloš Scholz, jehož životní příběh sledujeme ve čtení na pokračování, neměl snadné dětství. Už v mládí ale zažíval zvláštní boží ochranu, i když byl pěkný uličník. Jak se dostal k tenisu a jak prožil změnu ve svém životě, uslyšíme ve 12:15, kdy bude číst z knihy Jak život šel Pavel Hromádka. Když děti vyletí z hnízda, dům náhle utichne. Co s prázdnou náručí? Manželé Hotovi se rozhodli své otevřené srdce a bezpečný domov nabízet dětem, které v životě zatím moc štěstí nepotkali. Pozvání Kateřiny Vávrové přijala maminka Katka Hotová, která se věnuje pěstounské péči na přechodnou dobu. O tom, jak náročné, ale nesmírně naplňující je učit děti znovu věřit světu, si budou povídat v repríze pořadu Rozmarína od 13 hodin. Mezi 2. a 3. hodinou je pak prostor pro vaše písničková přání. Stačí napsat SMS-kou nebo e-mailem, jakou písničkou bychom potěšili vás nebo někoho z vašich blízkých. No a potom už se můžeme také těšit na to vysílání odpolední. A pozvu vás zatím jenom tak zběžně o poslouchání způsobů, naslouchání způsobům, jakými hovoří Bůh, tak to nás čeká v zamyšlení Jaroslava Vody třeba od 15:15, anebo si potom od 16:30 zopakujeme dnešní ranní telefonát. Posloucháte dopolední vysílání Rádia 7, kterého vás vítá Kateřina Fridrichová. Ještě přidám, že dnešní datum je 7.8., tedy 7. už je tu 7. srpna, je pátek a já vám přeji příjemný poslech dnešního vysílání.

Rozbité svatozáře, tak se jmenuje píseň, která právě dozněla, jmenuje se Broken Halos v angličtině od kapely For King and Country a hudebně nám zahájila to dnešní dopolední vysílání. Samozřejmě celá řada písniček, které jsou tu pro vás připravené a možná se teď můžeme vrátit někam do těch českých luhů a hájů, protože nás čekají křesťanský sbor Vsetín, Zlín a Vizovice.

0: Bůh sama pravdal.
1: Kapela Not an Idol, další z hudebních příspěvků v dnešním dopoledním vysílání a teď už je tu pro vás připravený další díl pořadu Život víry. Bůh je dobrý a člověka neopustí. To je také vyznání věry Ovděnkové, se kterou natáčela Lucie Endlicherová. O začátcích nové zemi i o cestě k Bohu vypráví právě v začínajícím pořadu.
2: Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná.
3: Dobrý den, jmenuji se Věra Ovděnková, jsem původem z Ukrajiny a chtěla bych vám říct o svých zážitcích, o svém životě s Bohem. Uvěřila jsem před 20 lety, když mi bylo 24, oba s manželem, protože v tu dobu už jsem byla vdána a byla jsem těhotná. Já jsem vždycky z málku byla vedena k Bohu, protože na Ukrajině většina lidí je takových nábožných a drží se nějakých tradic, ale bylo to ve stylu pravoslavná církev. Ráda jsem třeba tam chodila, protože tam byly zajímavé svátky, na které jsme se těšili. Ta podstata svátku vždycky tam zůstávala, i když to je pravoslavná církev. I tam taky Bůh působil, ale já jako dítě jsem tomu nerozuměla. Jo? Akorát jsem se těšila, když jsou Velikonoce, tak opravdu to bylo. Věděli jsme, že se Ježíš, že byl vzkříšen. Věděli jsme, že když jsou Vánoce, že Ježíš je narozen a celou dobu jsem si kládla otázku, kdo je ten Ježíš, co to je za osobnost. A nějak mi to rodiče moc nedokázali vysvětlit, ani v tom pravoslavném chrámě nějak to bylo na nějakým takovým jazyku nesrozumitelným a my jako děti vůbec jsme tomu nerozuměli. Potom, když jsem se provdala, tak jsme se nastěhovali do Kyjeva. A tam jsem žila se svým manželem a kamarád, kterýho jsme dobře znali, nebo manžel, tak nám najednou začal vypravovat, že chodí do sboru, že tady je církev, že ať tam zkusíme jít, že existuje Bůh, který nás má rád. A my jsme se toho hned chytili a já jsem byla ráda, že někdo mi mohl říct o tom. A když jsme šli teda do té církve v neděli, tak to bylo bez váhání, když kazatel řekl, že kdo chce učinit pokání, kdo chce, aby jeho život řídil Bůh, ať jde dopředu. To jsme oba se s manželem na sebe koukli, ani jsme neminuty neváhali. A od té doby ten život se otočil na 180 stupňů. Nebyla jsem nějak problémy nějaký, neměla jsem ani s alkoholem, ani, no možná jsem kouřila, ale v tu chvíli jsem si uvědomila, že moje tělo je chrám Boha živého a nemůžu ho takhle ničit. A hlavně jsem navázala osobní vztah s Bohem a je to hodně důležité, když vy můžete někomu říct všechno, co máte na srdci, všechno, do detailu a v tom materiálním světě, v tom fyzickém se to všechno mění. Vy si myslíte, že mluvíte, vy nevidíte Boha, neznáte ho, ale on se projevuje, protože vy se obrácíte s otevřeným srdcem a on vás naplní. A čím mě nejvíc naplnil, je to láska k lidem. Já jsem dřív byla taková docela vybušná a i tak nějak jsem se hodněkrát třeba dokázala rychle pohádat nebo rozčílit, ale můj charakter se natolik změnil, protože všichni lidi kolem nás jsou stvořeny Bohem a kdo má rád lidi, má rád i tvůrce. Takže od samého začátku jsem se rozhodla, že budu sloužit Bohu, jenomže někdo může být kazatelem, někdo může být prostě nějakým věštitelem, ale někdo může prostě jenom být jako kniha, jo, může třeba i ty skutky mít dobrý, jo, je na nás, jak se rozhodujeme každý den. Když ráno vstaneme, pomodlíme se, odevzdáme ten den Bohu a ono to se nějak všechno začne měnit. Bůh vám posílá do života lidi, kteří potřebují lásku. Stačí úsměv, stačí nějaký prostě povzbuzení. Když jsme před 15 lety přijeli do Čech, takže já jsem cítila, že je to země, kde já můžu opravdu nějak působit, protože na Ukrajině tam každý, kdo slyší slovo Boží, většinou uvěří tomu, protože ten život není tak lehký, tak člověk si myslí, tak třeba zkusím uvěřit a třeba to bude lepší. Jo, takže hodně lidí tam přichází k Bohu, hodně taky odchází, ale tady v Čechách je život, myslím, materiálně takový lepší, lidi se mají docela dobře, tak možná tolik nehledají, protože ale chci vám vzkázat, že Bůh není jenom o materiálních věcech, jo, Bůh uzdravuje člověka. My jsme hodněkrát měli zkušenosti s tím, že když se pomodlíme, tak nás Bůh uzdraví. Já, než bych si šahla po Imalgínu, když mě bolí hlava, já se prostě pomodlím, protože Bůh včera, dneska a navěky je ten samý, on se nemění, on uzdravoval v dobu, když byl Ježíš, když žena trpěla 12 let krvácením, tak se ho jenom dotkla, jo. Takže chci říct, že Bůh nás má strašně rád a nemusíme k tomu nějak se moc nějak namáhat nebo myslet si, on nás bere takový, jaký jsme, když spadneme, tak nás veme do náručí a ponese nás. Bůh je láska a má vás rád a rozumí vám, protože vás stvořil.

0: Chtěla bych vám říct ještě takový osobní zkušenosti. Ono jich je víc, protože Bůh každý den se projevuje a to jsou třeba maličkosti. Jo? Vy potřebujete zjistit nějakou informaci a najednou ten člověk přijde, potkáte ho. Je to, můžeme si říct, tak je to náhoda, tak jenomže náhoda to není. My jsme měli takovou zkušenost, že splácíme teda hypotéku, museli jsme si vzít na baráček, ale zas to nebyla tak závratná částka, ale aby jsme to unesli, tak jsme si jako každý měsíc to splácíme a chci vám říct, že nikdy se nestalo, aby jsme se nějak zadlužili nebo každý den odevzdáme ty všechny naše problémy Bohu a já dělám jenom to, co umím. Mně Bůh dal dar šití, umím dobře šít, tak vlastně nabízím tyhle služby, ale vždycky mi pošle tolik lidí, kolik jsem schopna to zvládnout. A tím pádem ta finanční stránka je dobrá a splácíme. Ale chci vám říct, že jeden měsíc se stalo, že nám to nevycházelo, chybilo nám asi 3000 do splátky a já jsem se strašně modlila, bylo to pondělí, ale lidi vůbec nechodili, mám takový menší prodejnu, ale tak se nic nestalo, žádný zázrak a tak jsem si říkala, tak asi mě Bůh neslyší, i když jsem věděla jsem do poslední chvíli, že nás prostě nenechá, že něco se stane, prostě nemůže to být tak, protože Bůh je vždycky věrný v jakýchkoliv situacích. Jo, on nenechá člověka jenom tak, aby, a tak už mi se zdálo, že, protože neráda jsem si představovala, že mi už chodí SMSky, že dlužím a tak, protože my jsme nezvykli něco někomu dlužit a nic se nestalo, takže na druhý den jsem jako očekávala z banky, že mi zase budu posílat nějakou SMSku, ale najednou nic a my jsme se koukli na účet a tam nám někdo poslala nám 3000, ale jako jak omylem, najednou nějaká pojišťovna nám poslala peníze, takže my jsme vlastně měli na tu splátku. Samozřejmě po dvou dnech se ozvali, tak jsme jim to vrátili a už jsme na to potom peníze měli. Ale to není jenom v oblasti každodenního života, to je třeba v oblasti, když jste nemocný. Jo? Já jsem podstoupila zákrok nemocnici a prostě skvělým způsobem všechno dopadlo dobře a modlili jsme se, manžel i já, i Bůh uzdravuje člověka. Jenom je na nás se obrátit a věřit mu.
1: A stalo se vám někdy, že byste měla pocit, že Pán Bůh neslyší, že jste se modlila a měla jste dojem, jako by nereagoval na tu modlitbu?
0: Měla jsem takový dojem a měla jsem někdy pocit, že jsem opravdu, jako už není východisko, ale když už to bylo ve fáze, když už prostě už nemám trpělivost a neslyším, nevidím a Bůh odpovídal a mnohokrát se to stávalo. Bůh chce napravit ten náš život správným směrem, ale my taky se někdy máme zamyslet nad tím, jak my se chováme, jak my, když budeme spolehat a věřit jemu ve všem, tak prostě nás nikde nenechá. Nikde. Nikdy se situace otočí jinak, než si my představujeme. Ale když si zpátečně potom na to pomysleme, takže to všechno na sebe navazuje, všechno. Když se děje naopak něco jakoby horšího, tak já o to víc se modlím. Jo? Nikdy se stane, že s pohodlním, že tak nějak jakoby, a zapomenu si na to, jenomže my máme být vděční Bohu za všechno, co pro nás dělá, za všechno, za každý den, za to požehnání, co nám dává a říkám, není to materiální věci, je to taková prostě pokoj a radost a posledně teďka příběh s mým synem, protože on se vrátil z Anglie na týden jenom a prostě ztratil peněženku se všemi dochládama, tak my jsme se za to modlili, nebo on se za to modlil, jo, říkal, že on, protože já jsem ještě nevěděla, co se děje, jo, a během krátké doby se ta peněženka našla a paní, co ji našla, tak ani nechtěla nic, chtěla jenom koupit růži, to je tady paní z Dobrušky, neznám její jméno, ale Bůh nedopustil, aby mu způsobil nějaký problémy, protože jakoby ztrátí všechny doklady, to by nemohl ani asi odletět a
1: chci se ještě vrátit k té chvíli, kdy jste byla v církvi.

0: domovala, že nějako jsem, jako myslela jsem se, že jsem dobrý člověk, ale zase nějaký takový velký hřích jsem za sebou necítila, ale věděla jsem, že Bůh volá, že jako já jsem šla za tím spasením. Mě strašně zaujalo to, že prostě na tomhle světě život je takový krátký, pomíjivý, to z nějakých 60-70 let, a že já jsem se chytila té naději na tu věčnost, protože to mě zaujalo. A to pokání bylo prostě asi opakování slov, ale to prvé jsem si potom asi s časem uvědomila, co všechno Bůh odpustí člověku a jak ho osvobodí od všeho, jo. On nám vlastně dal jenom dvě zapovědi: miluj Boha a miluj bližního. Co je milovat bližního? Milovat bližního je to prostě rozdávat lásku a chovat se k lidem tak, jak chceš, aby se k tobě chovali. Jo? Já jsem si najednou vědomila, že jsem se tak nechovala, že jsem byla kolikrát agresivní, ale od té doby Bůh tak změnil můj charakter, že já prostě se koukám na každého člověka jak na tvoření Boží a mám ráda, a ať to bude zlej člověk nebo dobrý, ale kdybychom se všichni začali k sobě tak chovat, tak by možná ten svět byl úplně jiný. A potřebujeme, každý člověk potřebuje lásku, každý člověk potřebuje, aby si ho všimli, aby ho milovali. Ale ta Boží milost je ohromná. On je tak milující, že on, vy se nebojíte. Já najednou prostě jsem se přestala bát třeba i smrti nebo něčeho. Prostě já vím, i kdyby cokoliv se stalo, já vím, že jde o duši, že ta duše je zachráněna. A není tak těžko říct slovo promiň, není tak těžko, ale ono dokáže udělat strašně moc. To můžeme i zkusit i třeba i se svýma nějakými příbuznými nebo bližními, na koho se zlobíme třeba, jim to říct. Ale když uděláme krok k Ježíši, k Bohu, tak on nás povede cestou života. A neříkám, že nebudeme procházet nějakými těžkostmi, ale prostě ta naděj na to, že to je prostě, že se to dá zvládnout a že hlavná cíl je nebe, je věčný život. Díť věčný život, tam budeme mít tolik času na všechno a my se máme toho chytit. A tohle to je právě takový to moje hlavní, co já vidím v tom chození s Bohem, a to, že se stará o mě, a to, že mě slyší vždycky, když něco potřebuju, ale to, že má duše je zachráněna. Kdybychom si dali otázku třeba, co se stane, když třeba dneska zemřu, sám osobně, někdo řekne, no tak asi jsem hodný člověk, tak asi bych, no nevím, možná půjdu do ráje, jenomže většina říká, no tak půjdu do pekla a tam budu přikládat dříví nebo něco, ale to vůbec nejsou srandovní věci, to jsou velice vážné věci. A dajme si tu otázku někdy. A právě Bůh tím, že přišel na zem skrz svého syna a projavil nám tu svou lásku, my teď to máme snadný, my můžeme jenom uvěřit v něho a máme život věčný. Samozřejmě, že sledovat za ním a vyhledat křesťanské společenství, protože bez křesťanského společenství člověk duchovně může neustát, protože my máme čerpat ze slova Božího, a aby jsme ten výklad Biblii, aby jsme ji lépe rozuměli, tak samozřejmě ve sboru to pochopíme spoustu věcí a i máme navazovat ten osobní vztah s Bohem, taková ta každodenní modlitba, když se zavřu v místnosti a řeknu všechno Bohu, co mám na srdci, a věřte mi, že on odpoví každému. On neodmítá člověka a má všechny rád.
1: Vy jste říkala, že se těšíte na věčnost. Na co se těšíte?
0: To je takový záchytný bod. protože už od začátku světa Bůh to s náma myslel jinak. Umístil Adama a Evu v ráji, chtěl, aby prostě se tam měli dobrý, jenomže oni

narušili Boží zápověď. Oni, vždycky je to člověk, který prostě překročí to, co mu Bůh narizuje, ale my přece taky máme rádi svoji děti a někdy, když udělají něco špatného, takže i když jich třeba potrestáme nějak, ale stejně jich máme rádi, takže Bůh prostě nám nabízí, nebo pro nás měl plán od začátku, jak nás vysvobodit z toho života. On ví, že není nám to jednoduché dodržovat všechno, že to je těžké, takže on poslal syna a chtěl skrz něho ukázat lidem, jak se má žít a vlastně nám zanechal jenom dvě zápovědi, milovat Boha a milovat bližního. A v tom je všechno, jo, protože si myslím, že taková ta bezpodmínečná láska, která myslím, že bude panovat v tým ráji, protože to Biblia říká, že to prostě si asi nedokážeme teďka představit, ale jenom to, že tam nebude utrpení, nebude tam zlo a bude jenom dobro a radost, to už stojí za to, i kdyby to bylo na 1%. Co je špatného na víře? Co je špatného na cestě s Bohem? Není. Akorát člověk se má zamyslet. Jo, možná si řeknete, no tak to budu muset někam do kostela nebo někam to. Ne, nemusíte do kostela. Otevřete svoje srdce, otevřete svoje ústa, řekněte Bohu promiň, Bože, promiň mi moji hříchy, řiď můj život a ukazuj mi cestu. A to je vše. A uvidíte, zkuste to. On vás Bůh nenechává, zkuste to, ale taky začnete taky něco měnit v životě. Začnete taky milovat a začnete taky celému okolí odpouštět, protože hodně lidí se trápí tím, že nemůžu odpouštět, co je na tom tak složitýho. A to udělá strašně moc. Takže pokud na někoho se zlobíte, jděte za ním a řeknete mu promiň. A nechte to, i kdybyste to řekl jenom tak, že ještě to necítíte, to uvidíte, že vaše srdce začne se taky měnit. A Bůh bude s tím pracovat, naplňovat vás láskou, protože každý člověk má to místo, má v srdci místo pro tu lásku, protože jsme stvořeni z lásky. Takže pusťme tu lásku do sebe v srdce, ať nás mění.

Životní příběh Věry Ovdíjenkové natočila pro Rádio 7 Lucie Endlicherová. Máte touhu předat druhým příběh vaší cesty k Ježíši Kristu nebo svědectví o boží lásce a věrnosti, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese radio7@radio7.cz nebo přes sociální sítě a my váš příběh pošleme dál. Za týden se můžete těšit na Evu Polákovou a další svědectví o životě s Bohem pak nabízí pořad Stopy v pondělí v 8.30.

pátek 7. srpna posloucháte dopolední vysílání Rádia 7 a už máme téměř 11:45 a od mikrofonu vám společnost dělá Kateřina Fridrichová. Další píseň, kterou tu pro vás mám připravenou, se jmenuje Jsem a autorkou jsou a interpretkami jsou Jana Peštová, Magda Kubešová a Aneta Galda. Tak vítejte, pokud jste si nás právě naladili, samozřejmě zdravíme také pravidelné posluchače Rádia 7 a já doufám, že i dnes najdete způsob, jak se ochladit a i teď před polednem najít trochu klidu, možná trochu té letní pohody.

V dopoledním vysílání Rádia 7 se nám blíží 12. hodina a ještě přidám, že dnes v pátek 7. srpna nás čeká, no, pořád to vypadá na poměrně horké počasí, protože nám slibují teploty od 18 do 27 stupňů s tím, že předpokládám, že to chladno už dnes bylo a rozhodně to bylo příjemné ráno, když bylo po dešti, tedy alespoň v tom na jihu Moravy, a tak se chvíli i dobře dýchalo, tak já doufám, že i vy najdete stín, ale také najdete radost, a k tomu vám třeba může přispět i následující písnička. Tentokrát je tu Benjamín Drápal a jeho písnička Evangelium.

každý můj dech ty z doplic mých dal. Viděl jsi můj pád, ale měl jsi sen dívat se jen na dětskou mou tvář.

věděl, vždy spravedlnost je podstata má a nemůžu před zapřít mého své. On zaslouží smrt a zaslouží hněv.

nepozná, kolik stálo mě to držet se kříže a nechat se rvát a z octa sát, když setník mě klel opustit svět, pro něj umírat.

12. hodinu ohlásila znělka vysílání Rádia 7 a od mikrofonu vás u poslechu našeho rádia vítá Kateřina Fridrichová. Ta vám také přeje, aby vám v naší přítomnosti a v naší společnosti bylo dobře, aby vám ten den hezky utíkal, a k tomu je tu připravená celá řada pořadů i písniček, ale teď po 12. hodině začínáme modlitbou Otčenáš. Otčenáš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království, moc je sláva až na věky. Amen.

7. srpna ladíte Rádio 7 krátce po 12. hodině a na tuto hodinu je pro vás ještě připraveno čtení na pokračování z knihy Jak život šel. Na to se můžete těšit od 15:45 na jednu, tedy vlastně celkem za chvíli, ale mezi tím tu samozřejmě jsou pro vás připravené další písně.

Minule jsme ve čtení z knihy Jak život šel sledovali, jak rodina Šolcových kvůli otcovu alkoholismu přišla o všechno. Nastěhovali se do azylového domu pro chudé, kde pobývali zločinci a vyvrhlilové společnosti. Život tam byl pro rodinu těžko únosný. Maminka byla vysílená a vypadalo to, že se svými dětmi jen čeká na smrt. Miloš tam zůstal celých dlouhých 12 let. Bůh chystal ve své milosti rodině nový život a nový začátek, ale teď procházeli těžkými lety. Přitom všem Miloš zažíval zvláštní boží ochranu, protože jeho otec zradil jeho důvěru a celou rodinu musel chlapec hledat jistotu jinde. Obrací se tedy k Bohu.

Největší drama mého osobního života nastalo, když jsem přestupoval ze školy v Jundrově do školy v Brně. Jednalo se o první následky místa našeho bydlení. V Jundrově jsem ukončil třetí třídu obecnou s výborným prospěchem. Nyní v Brně jsem nastupoval do nové školy přes ulici od našich baráků. Ředitel na Kounicové byl při zápisu přítomen, vzal mi z ruky vysvědčení, podíval se a řekl třídnímu učiteli za stolem: dostáváš výborného žáka. Myslím, že jsem měl jen jednu dvojku, snad z náboženství nebo z kreslení. Když na mě přišla řada, zeptal se mě třídní učitel: kde bydlíš, Milošku? Kounicova civilní baráky číslo 2. Moje adresa zapůsobila, jako když něco vybouchne. Pan třídní učitel si zhluboka vydechl a po chvíli se mě zeptal opět: kde bydlíš? Kounicova civilní baráky číslo 2. Pan učitel zbledl. Porozuměl jsem, že se něco děje, ale byl jsem zapsán. Budova Komenského školy na Kounicově byla snad rok nebo dva stará. Dělala v té době velkolepý dojem. Jednalo se přímo o vzorovou školu, kterou tehdy končil střed města Brna. Našimi baráky pak začínala neblahá periférie brněnské podsvětí. První dopoledne se ale ještě odehrálo něco, co opět bylo v boží režii. Při zápisu se ukázalo, že nově vybudovaná škola je přeplněná, zatímco škola v nejbližším sousedství na Dlouhé ulici má nedostatek žáků. Z Dlouhé ulice přišel posel i do naší třídy a žádal o laskavou výpomoc na doplnění počtu žáků ve škole. Byl jsem zabrán v rozhovoru s jinými žáky a zaregistroval jsem slovo výpomoc. Rozuměl jsem tomu ve smyslu, že se jedná o pomoc při nějaké práci, a tak jsem se na práci přihlásil. Jenomže pan třídní učitel mi podal mé vysvědčení a poslal mě ještě s dalšími asi 4 žáky s poslem do chlapecké 5třídní obecné školy na Dlouhé ulici. Moc jsem se divil tomu, co se vlastně stalo, ale stalo se a osud byl spečetěn. Nastoupil jsem v Dlouhé ulici do 4. třídy a potom jsem tuto 5třídní základní školu vychodil, spíše ale nevychodil. Když jsem učiteli na této škole podával své poslední vysvědčení, pokyvoval spokojeně hlavou, jak dobrý žák přichází k němu do třídy. Když se mne však zeptal na adresu mého bydliště a já mu ji řekl, zhrozil se a začal se mnou jednat jako s vyvrhelem lidské společnosti. Obával se o kvalitu své třídy. Křivdil mi každým pohledem i oslovením a dělal vše, abych do jeho třídy nechodil. Snažil jsem se, seč jsem mohl. Ale pan učitel byl pan učitel a já se mu prostě zalíbit nemohl. Navíc jsem měl velikou nevýhodu ve výrazu své tváře, když jsem něčeho litoval. Vypadal jsem zamračeně a bylo možné si to vysvětlovat jako odpor a vzdor. Když jsem tedy něco vyvedl nebo neměl dobře vypracovaný úkol a hluboce toho litoval, zlobil se na sebe, projevovalo se to zamračeností a u učitele to vyvolávalo dojem, že bych ho nejraději probodl. Tento mylný dojem jsem několikrát těžce odpykal. Pan učitel si byl sebe jistý, všecko věděl a on na mých očích, na mém zamračeném kukuči, viděl, že jsem zatraceně paličatý, nevychovaný uličník z vykřičených baráků a rozhodl se, že to ze mne vytluče. Chyba lávky. Křivda se hromadila na křivdu. Jeho trestání znamenalo tahání za vlasy, kotletky. Měl jsem bohatou hřívu, na holiče nebylo, takže to bylo pro pana učitele pochoutka mě zvedat za kotletky do výše, což bylo šílenou bolestí. Zuřil jsem ještě víc a trpěl tím, že to panu učitelovi nemohu oplatit. Navíc mi učitel nepřál ani to, co mi náleželo. Byl jsem sociální případ a takovým dětem dávala matice školská před Vánocemi poukaz na oblečení a obutí. Šel jsem tedy na míru na oblek a až byl oblek ušitý, pan učitel ho dal někomu jinému. Mistr obuvnický mi vzal míru na boty a pan učitel dal i boty jinému chlapci. Tak se stalo, že v průběhu 3 měsíců moje cesta do školy zarostla hustým porostem a já se rozhodl, že do školy chodit nebudu. Začal jsem chodit do školy jen sporadicky a místo školy jsem například chodil do Kaštanového háje, se kterým sousedila dragounská kasárna. Vylezl jsem do koruny vysokého kaštanu a pozoroval výcvik nováčků jízdě na koni. To pro mě byla nádherná podívaná zábava.
To bylo pádů z koní, křiku poddůstojníků, kteří vedli výcvik, a ty nádherné koně, dobře živené. Obyčejně byli před nástupem nováčků měsíc drženi ve stájích, aby byli bujní, rozdovádění, aby dali nováčkům co zabrat. Pro mne to bylo vzrušující divadlo. Odtud jsem se vracel jakoby ke škole a jakoby ze školy jsem přicházel v dobré náladě domů. Už nebylo konfliktu s učitelem, nebylo také trápení s úkoly, všecko šlo krásně hladce. A přišlo jaro roku 1922. Dva sousedé z azylu přinesli matince zprávu, že se dostavují v pisárkách říční lázně Riviera. A protože tam byly 4 tenisová hřiště, dělníci doporučili matince, že by si tam hoši mohli přivydělat sbíráním míčů. Tato možnost se mi velice hodila a já mohl svůj čas za školou trávit užitečněji. Za hodinu sbírání jsem si vydělal 1 korunu, což bylo vítaným příspěvkem do rodinného hospodaření. Bylo mi 10 let a zásluhou těchto dělníků jsem prvně viděl červená tenisová hřiště na místě s honosným jménem Pisárecká riviéra říční lázně. Tak jsem se tedy stal sběračem tenisových míčů.

Protože mé vysvědčení ze třetí třídy bylo nadmíru dobré, tak jsem nemohl jednoduše ve čtvrté třídě propadnout. Mé chození za školu se ovšem provalilo a otec byl odsouzen na 3 týdny podmínečného vězení. Následoval víceméně formální, ale pořádný výprask. Nakonec bylo vzato na vědomí, že mým chozením za školu bylo pomáháno v zajištění výživy celé rodiny. Tatínek byl spokojen, že mě naposledy v životě mohl ještě seřezat. Chtěl mi několikrát nabít i v tenise, ale brzo se toho vzdal. V září jsem se tedy ocitl v 5. třídě, aniž jsem věděl jak. Dostali jsme nového učitele, pana učitele Procházku. A jeho vstupem do třídy vstoupilo slunce do mého života. Tomuto učiteli se zželelo zatvrzelého mladého života. Kde se to v panu učiteli vzalo, to je pro mne dodnes záhadou. Věděl jsem, že mne bedlivě pozoruje, že jsem dokonce jeho studijním objektem. A stejně bedlivě jsem studoval já jej. A stalo se, že jak jsem školu dříve nenáviděl, tak jsem ji začal mít rád. Moje láska ke škole nakonec daleko převýšila dřívější nenávist. Do pana učitele jsem se přímo zamiloval a dříve, než pronesl své přání, udělal jsem už to, co jsem mu na očích viděl. Asi po 3 měsících však došlo ke katastrofě. Měli jsme hodinu kreslení. Já jsem už zapomněl, jak se ve škole sedí, jak se drží tuška, jak se kreslí. To bylo pro mne vůbec španělskou vesnicí. Pan učitel nám dal úkol, co máme namalovat, a asi po 30 minutě vstal od stolu a prohlížel, co kdo namaloval, aby případně pomohl tam, kde bylo třeba. Došel až ke mně, chvíli nad mým výtvorem postál. Elektřina z něj přeskakovala na mě a najednou to řachlo. No co je tohle? Měl jsem na čtvrtce nějaké nic. Kdyby tam nic nebylo, určitě by to bylo lépe, ale ono tam něco bylo. A pan učitel dostal hysterický záchvat. Dusil se hnusem, lítostí i zlobou. Pak si hlasitě ulevil. Co to je za čmáranici? Myslel jsem, že ze mne omdlí. Najednou jsem ucítil na hlavě pohlavek. S hrůzou jsem k němu obrátil obličej, s bolestí pozvedl oči. Ale byl to můj zmíněný kukuč, který on také chápal jako projev vzpůrnosti, a rozkřikl se, ty se na mne budeš ještě mračit? Pohlavek jsem pak přijal s vděčností, alespoň touto cestou si ulevil. Instinktivně jsem se domýšlel, že jeho reakce vycházela z poznání, že je zde chlapec, který má život před sebou a že jeho život půjde cestou zločinnosti vlivem prostředí, kam ho osud postavil. Bez pána Ježíše Krista na mne čekala zavšivená hlava a šibenice. Tak to říkával můj otec, který si uvědomoval, kam přivedl svoji 7člennou rodinu. A tam naprosto dole, podle lidského výpočtu, tam, kde všecko lidské končí, tam začíná to, na co stačí jen pán Ježíš Kristus. Celá třída na mne hleděla, hlava se mi mohla rozskočit. Vzal jsem hlavu do dlaní, lokty opřel o lavici, nevěděl jsem, co se se mnou stalo. A tak pán Bůh dopustil, že to byl můj poslední den ve škole. Škola mě už nikdy neviděla. Jako zajímavost dodávám, že někdy o 10 let později, když jsem prožil znovu zrození z Ducha Svatého a byl svědkem Pána Ježíše Krista, byl jsem na jedné křesťanské konferenci, kterou vedl tento milý učitel jako přední pracovník církve. Mé základní vzdělání tedy skončilo v roce 1923 v 5. třídě se shrnutím, že jsem nezpůsobilý postoupit do vyšší třídy.

Ježíš vstoupil v roce 1925 do mého života, stránky mého srdce se skládaly z čistých, nepopsaných listů. Sláva Pánu za to. V mém dětském srdci nastal urputný boj Satana proti Pánu Ježíši. Satan chtěl všemožně vyrvat trůn Pána Ježíše a hodit ho na smetiště tohoto světa. Jenomže tma nikdy nemá šanci přemoci světlo, pokud srdce nezradí pravdu a život. Život, to je světlo. A světlo, to je Pán Ježíš Kristus. Na bráně našeho srdce je varovný nápis: pozor, pozor. Otevření této brány, knížeti světa, je skázou lidské duše. Miloš byl zdravé, hravé i dravé dítě. A Pán Ježíš se mu postavil do cesty jeho života. Démonům i zlým a nevěřícím lidem poručil: nechte Miloše, nebraňte mu v cestě, jemu patří království nebeské.

Kdo znal obyvatele azylu a způsob tamního života, říkal, to je divoký západ. My, kdo jsme tam bydleli, zejména mládež, jsme nevěděli, co to je divoký západ. Ale podle toho, co jsme viděli na vlastní oči, proklínání a nadávky podlých lidí, mysleli jsme, že divoký západ je vlastně peklo. Azyl byl pro nás děti místem nad lidskou fantazii. Myslím, že nebylo týdne, aby nebyly hádky, rvačky a nezřídka krve prolití. Sobotu co sobotu létali hrnce, talíře, pilo se, křičelo a každodenně jsme byli svědky siláckých projevů opilých mužů, manželů a otců. To byla podívaná. To bylo nářků manželek a pláče dětí. A obyčejně, když někdo začal dělat pořádek, tak mu nakonec namleli nejvíce. Proto se nakonec vžil pořádek, ať se poperou ti, co proti sobě něco mají. Druzí zasahovali jen, když už šlo o život. Policejního zásahu se baráky nedočkali. Odtud strážci pořádku nikdy neodešli se zdravou kůží. Zapletli se několikrát do rvačky a nakonec to odnesli nejhůře. Tak si řekli, ať se ta banda vymlátí sama. Dva obrovité sály měli svého správce. Byl to městský zaměstnanec, který vlastnil se svojí manželkou a dvěma dětmi v sále ohrazenou místnost o rozloze možná 35 čtverečních metrů. Dříve to byla místnost pro důstojníky. V každém sále byl někdo jako stařešina, který měl dbát na pořádek a klid. Jenomže kdo mohl ovládnout smečku, čítající asi 150 lidí? Lidí nešťastných a proto vznětlivých a zlých. Pro dokreslení obrazu o obyvatelích našich civilních baráků dodávám, že právě z nich vyšli někteří významní komunističtí vůdcové. Pamatují se například na jméno Korčák nebo na obětavého šiřitele komunistických novin Brněnské rovnosti soudruha Tondla. Také můj otec, zkrachovaný mistr Krejčovský, byl mezi prvními straníky. Jednou jsem našel jeho členskou legitimaci, začervenal se a už jsem ji nikdy neviděl. V životě zkrachoval a tak se zařadil mezi proletáře. V azylu však byla s námi naše maminka, andělská bytost, a v ní s námi Pán Ježíš. Ačkoliv jsme žili v pekle lidské bídy, bylo to jako v přecíni ráje. S ní bylo s námi Boží požehnání. Já jsem však brzo vyrostl v lotra první třídy. V azylu všichni kradli, kradl jsem i já. Všichni lhali, lhal jsem i já. Tak, jak to podle zdání ztracených existencí bylo prospěšné a jak to okolnosti vyžadovaly. Nikdo nás nezvládal, nikdo nám nemohl poroučet, nikdo nám nemohl radit. Dobré bylo jen to, co jsme chtěli mít.

Azyl, brněnské peklo, se stalo mým domovem na nejkrásnější období lidského věku. Byla to léta 1921 až 1926. A během nich se z pořádného venkovského klučiny stal v brněnském azylu čistokrevný uličník, kterému bylo nejlépe se vyhnout. Když mi bylo 10 let, už jsem byl ostřílený rváč.

azylu jsem byl jasně první. V Brně se kluci rvát neuměli a házet kamením a z praku to vůbec ne. Žádná klukovská neřest pro mě nebyla dost špatná, abych se jí varoval. Satan si na mne zasedl. Za 2 roky, od 10 do 12 let, jsem se zařadil mezi nejzlořečenější a nejspropadanější uličníky. Kde se ukázala azylová smečka darebáků, tam jim lidé šli z cesty. Na ulicích jsme se nezastavili před žádnou ničemností. Od 10 do 14 let jsem zažil více hladu než nasycení. Na polích jsme sklízeli, co dozrálo, i když jsme neseli. Ve vinohradech jsme česali, co jsme viděli, že dozrálo, i když jsme nic nevypěstovali. Ani rodiče, ani škola, ani policie. Prostě nikdo s námi nic nesvedl a nikdo s námi nechtěl mít nic společného. V partě byli všichni přesvědčeni o tom, že je nikdo nemá rád. Ani je nikdo netrestal. Dokonce jsme byli pod ochranou zákona jako nezletilí. Těšili jsme se, že až konečně dorosteme, dostaneme se za mříže, do kriminálu, do basy, do vězení. A pak to teprve bude život. Rvačky, roztrhané šaty, zjizvené obličeje, ukousnuté ucho ve rvačce, vyražené oko. To byly kousky hrdinských darebáků. Nikdo jim nemohl pomoci. Nikdo se do nich nechtěl zaplést. Nikdo nechtěl nic riskovat. Dorost naší chudoby byl ponechán sám sobě. Postupně jsem se stával postrachem svého okolí. Kam jsem šel, tam se šlo. Na čí straně jsem se rval, tam se vyhrávalo. Byl jsem humorný rezavý tvor. Výrostci i otrlá děvčata, to vše mi raději šlo z cesty. Svým zjevem, darem síly, vypočítavostí, náklonností ke zlému jsem byl v čele každého darebáctví. Začal jsem také chodit do těžkoatletického klubu, kde jsem se mnohému naučil. V něm jsem stejně staré hochy, mající stejnou váhu jako já, seřezal, ale těžší a starší zase seřezali mne. Přicházel jsem domů dobitý, plný modřin, s rozbitými rty, nosem i ušima. A v tomto období a prostředí po mně vztáhla Boží milost svoji ruku. Maminka mne uprosila, abych toho nechal a začal chodit pravidelně do shromáždění.

Na tomto místě chci jen říci to, co se potáhne jako zlatá nit celými příběhy, které mají říci trpělivému čtenáři: nikdy si nezoufej, ať tě potká cokoliv. Dokud žiješ, chutná ti jíst, i když nemáš co. Dobře se vyspi a věř, že se vše časem obrátí a bude dobře zas. I když je kolem tma a ty nevidíš nic než tmu a tmu, přece je blízko tebe někdo, komu je tma jako jasný a teplý den. A tehdy, když jsme mysleli, že všechno skončilo, tak se zítra ukázalo, že ten včerejší konec byl vlastně počátek nového začátku. Nesčíslněkrát jsem poznal, že je život plný bezmocných strašáků a že, pokud má člověk hlavu mezi rameny, pokud chodí, rukama hýbe, dokud mu srdce bije a plíce slouží, tak přece žije. Když žijí, tak co chci víc? To vše potřebné k životu vždycky přišlo. Nevím jak. Bylo to prosté a přirozené. Život je přece víc než pokrm. Tělo je více než oděv, říká pán Ježíš v kázání nahoře. Na svém zrození jsem neměl účast ani vliv. Ke svým 160 cm jsem nikdy nemohl nic přidat. Když jsem se ženil a fotografka zpozorovala, že je manželka o 4 cm vyšší, odešla, vrátila se s cihlou v rukou, dala ji pod mé nohy a než jsem se nadál, bez vlastní příčiny jsem byl o několik centimetrů vyšší než manželka. Svízel malosti manžela byla odstraněna. Píseň života spustila. Hudba šťastného manželství byla spuštěna a hraje téměř 50 let.

knihy Jak život šel četli Pavel Hromádka a Michal Bumbálek. Knihu vydal v roce 2010 Křesťanský sbor Ostrava Kunčičky a pokračovat budeme zase v pondělí ve 12.15. Samozřejmě si pořad můžete také poslechnout v repríze a to dnes ve 23 hodin a 15 minut.

Když se lidem nějakým způsobem překlopí fáze jejich života a najednou třeba děti vyletí z hnízda, tak dům náhle utichne. A tak tu otázku, co s prázdnou náručí manželé hotovi, vyřešili tak, že se zapojili do pěstounské péče na přechodnou dobu. A to je přesně téma, které nás čeká po 13. hodině, protože se můžete těšit na letní reprízu pořadu Rozmarína s Katkou Hotovou. Posloucháte teď už mírně odpolední vysílání Rádia 7 a letí za vámi další možná prázdninově naladěná hudba, protože bude zpívaná španělsky, je tu Jesús Cabello.

0: Posloucháte pořad Rozmarína, všechny vás vítáme a mým dnešním hostem je Katka Hotová.
1: Dobrý den.
0: Vítej, u mikrofonu je Katka Vávrová. Dneska si máme povídat o pěstounské péči na přechodnou dobu. Jsi maminka dvou již dospělých chlapců.
1: Ano.
0: Zakrátko z tebe bude babička.
1: Velmi se těšíme.
0: A už si odchovala 8 dětí v pěstounské péči na přechodnou dobu.
1: Je to tak.
0: Asi by nebylo úplné, kdybychom nezmínili, že tvůj manžel je tatínek dvou dospělých chlapců, skoro dědeček a pomohl ti už s 8 dětmi na přechodnou dobu péči.
1: No určitě, bez něj bych to nezvládla sama.
0: Abychom tě trošku poznali, jaké je teda vlastně vaše manželství, jaké je to tvoje zázemí, že si potom tak jako dovolíš věnovat se jiným dětem, cizím, dávat jim svoji lásku, pečovat o ně.
1: Tak určitě prošlo mnohými změnami od počátku, jako každé mladé manželství. Taky byly nějaké, řešili jsme spory a podobně, ale myslím si, že hlavně proto, že jsme věřící, tak jsme se dokázali přes mnohé věci přenést a vždycky prostě byla ta láska, zvítězila láska. A i naše děti jsme vychovávali v lásce a v toleranci, v pochopení. A i protože já jsem měla moc pěkné dětství, tak proto bych chtěla dát dětství krásné ještě i dalším dětem. Naše děti už jsou velké, jak jsi zmínila, a naše náruč je stále otevřená dávat lásku dalším dětem. Ale protože jsme si vlastně netroufali pečovat o nějaké dítě další do 18 let, protože už věkově se na to až tak necítíme, dovést děti až tak do dospělosti, tak jsme si říkali, že právě pěstounská péče na přechodnou dobu bude pro nás to nejlepší.
0: O tom se ještě budeme povídat, protože to mě velice zajímá, jaké to vlastně je. Ale zkus mi ještě na úvod říct, čeho si vážíš a ceníš na svém manželovi?
1: No tak hlavně jeho obětovosti, příkladné péče o nás o všechny, trpělivosti, že to někdy se mnou nemá jednoduché s dětma taky, a toho, že opravdu umí vytvořit to zázemí doma, že prostě mi fakt pomůže, můžu se na něho spolehnout ve všem, jo? Že i dokáže uvařit, dokáže se postarat i o domácnost a my se v tom tak úžasně dělíme, jako jo, že on rád vaří, což já moc nerada, ale zase ráda pracuju na zahradce nebo se věnuju dětem na zahradě a podobně a on nám dělá takové to zázemí, takže opravdu je úžasný, skvělý manžel. Mnohé ženy mi ho závidějí.
0: Jak jste spolu dlouho už?
1: 29 let.
0: Jak se vám podařilo vychovat svoje vlastní děti?
1: Tak bylo to někdy těžké, protože kluci byli aktivní, velice živé děti, ale zase byli moc chytří a říkám tím, že manžel mi moc pomáhal, tak bylo to jako fajn a ráda na to vzpomínám. Jako v určité chvíli už jsem chtěla mít děti odchované, už jsem si říkala, už ne. A pak, když najednou byli velcí, tak jsem si uvědomila, že mi něco chybí, že mi chybí ta péče starat se o někoho. Ono to tak rychle uteče, že člověk si najednou uvědomí, že jako o koho mám pečovat, o koho se mám starat.
0: A když se podíváš takhle zpátky na tu péči o ty svoje chlapce, jak si myslíš, že jste je vychovali?
1: Na to se ptám já jich často.
0: Co ti říkají?
1: Říkají, že měli bezvadné dětství, že se jim zdá, že jsou dobře vychovaní a někdy jsem si tak říkala, jestli jsme jim jakoby, mi přišlo, že někdy jsem na ně až přísná, že po nich vyžadují moc třeba a zase moje maminka říkala, ty jim všechno dovolíš, jo, naopak. Ale je pravda, že teď máme úžasné vztahy a jsme prima kamarádi, bezva přátelé i s jejich manželkami, takže máme perfektní vztahy, takže si myslím, že to bylo fajn.
0: Děti ti odejdou z domu, ožení se, teď tam zůstanete s manželem sami a člověk by si mohl říct, tak hurá, konečně, můžu odpočívat, můžu se rejt jenom v té zahrádce a vy se dáte na pěstounskou péči.
1: Tak ono, my už jsme s tím začali trošku dřív, než ti kluci odešli, protože ještě se vraceli stále ze studií domů, alespoň na víkendy. Ale když opravdu už odešli a oženili se minulý rok a my jsme měli pauzu mezi dětmi pěstounskými, kterou míváme, takhle když děti předáme, tak máme tak měsíc pauzu zhruba, A já jsem jednou byla doma v kuchyni takhle ráno sama a říkala jsem si, tady kdyby spadl špendlík, tak je takové ticho, že je to slyšet. Jo. A to mě úplně děsilo, jo. Protože jsem byla pořád zvyklá, že jsem doma měla ty děti a že tam byl nějaký hluk, byl tam nějaký provoz, šum. A byly tam nějaké dětské hlásky a najednou mi to začalo úplně děsit. Takže jakože ještě jsem se cítila, že nejsem připravena na to být doma úplně sama s tím mužem a být v tom babičkovském věku, vzhledem k tomu, že jsme začali i ty naše děti, jsme měli docela brzo. Takže mi přišlo, že ještě mám tu náruč opravdu volnou a že jakože ještě můžu být potřebná zase dalším jiným dětem.
0: Jak to vnímal tvůj manžel?
1: No, ten na začátku s tím moc nesouhlasil, protože ono, chlapi to trošku vnímají jinak, že vyjdou z toho svého komfortu, který už tak trošku viděl před sebou, že už prostě nebude muset nic moc dělat kolem těch dětí a bude mít ten klid.
0: No právě, no. Já mu rozumím.
1: Ale potom si říkal, že navštěvovali jsme jednu kamarádku, která už tady toto dělala. Měla v péči zrovna 6letou holčičku a mluvil i s tím mužem, který vlastně pomáhal té manželce taky to dělat, té kamarádce. A říkali jsme si, jo, tohle to má smysl, to fakt má smysl a že prostě chce taky pomoct těm dětem. Takže jsme se tak nějak nakonec rozhodli společně a absolvoval vlastně všechny ta přípravná školení se mnou a taky se vzdělává i dále se mnou v tom. Takže jsme do toho tak spadli oba.
0: Má na to třeba i vliv to, čím jste svým původním povoláním?
1: U mě určitě. Já jsem původní profesí učitelka v mateřské škole, takže mi to bylo velmi blízké. Manžel je technik, takže ten tak moc nebyl k dětem, ale vnímám to, že když teď jsme měli miminka v přechodné pěstounské péči, že dozrál do nějakého takového toho věku, kdy opravdu si to užívá, protože u našich kluků si ten miminkovský věk tak neužíval a teď se úplně v tom prostě vzhlídl. V nošení biminek a v takovém té péči prostě o ty malé děti.
0: Jako kdyby dozrál do té opravdu dědečkovské
1: ano.
0: role.
1: Ano, tak nějak to vnímám, že dozrál.
0: Jakou roli má třeba i to, že jste z církve?
1: Asi velkou roli, protože vnímáme to, že i v církvi nás obklopují lidé, kteří se postarali o děti, byť ne svoje, nevlastní, a vnímám to i v Bibli se mi to hodněkrát ukazuje, že když pomůžeš těmto maličkým, jako by si mne samotného přijal, říká Kristus ve svém evangeliu, a tak to vnímám prostě, že děti jsou to nejkrásnější, co nás v životě může potkat a to nejlepší, co můžeme udělat pro Krista. Starat se dobře o děti, dávat jim lásku, prostě dávat jim bezpečí a lásky prnou náruč.
0: Máš nějak pocit, že tě Pán Bůh k tomu připravoval, k tomu pěstounství, nebo to přišlo tak zcela přirozeně vzhledem k tomu, jak jsi žila celý život?
1: Asi to vyplynulo tak nějak, že přesto, že jsem dělala práci, která jako byť je potřebná v mateřské škole, a dělala jsem i logopedického asistenta, tak mi přišlo, že mě ta práce už nenaplňuje a že jsou děti, které mě potřebují mnohem více. Že jsou mnohem důležitější, potřebnější děti, které prostě potřebují tu péči mnohem víc, protože jsem si říkala, tyhle děti, o které já se v té školce starám, tak mají svoje milující rodiče a je odpoledne předám, ale prostě jsou děti, které potřebují 24-hodinovou péči neustále a dávat ten pocit bezpečí a jistoty a lásky.
0: A to byl ten začátek uvažování o tom, co s tím? Takže tam byla ta kamarádka, biblický příběh. A potom tady ten pocit nenaplnění v práci, kterou dělám, být s těmi dětmi.
1: Ano, můžu být ještě více někde potřebná, prostě ještě víc.
0: Pamatuješ si ještě na tu chvíli, kdy jste se s manželem řekli a jdeme do toho?
1: Jo. Šli jsme na Lysou horu a já už jsem to tak jako osnovala, že mu to trošku, že ho na to připravím a zrovna šel s náma ten manžel od té kamarádky a tak já jsem se tak nenápadně vyptávala, jak to vnímá on, že mají doma tu holčičku v té přechodné pěstounské péči a on o tom vypravil velmi, velmi hezky. Protože je taky věřící, je taky křesťan, tak to vnímal jako boží dar a jako možnost právě se takhle starat o tyhle děti. Takže tak nějak trošku předpřipravil i nevědomky toho mého manžela, který na tom mohl také uvažovat a měl pohled toho druhého muže, který to zažívá.
0: Takže na té Lysé hoře se pánové spolu tak sdíleli. A kdy byla taková ta chvíle, kdy jste se zvedli a šli jste na úřad zjišťovat třeba informace nebo takové to praktické?
1: No, to bylo někdy hned v březnu potom, my jsme na tu Lysou horu šli asi v lednu, únoru a pak jsme to tak nějak doma ještě probírali ze všech stran a zhruba v březnu jsme si podali žádost vlastně na OSPODu v Havířově o zařazení do evidence žadatelů pěstounskou péči na přechodnou dobu.
0: To nám potom budeš povídat po písničce, jak to vypadá, jak se to dělá.

0: Kači, tak nám pověz, jak to teda vypadá prakticky, když si jde člověk zažádat o pěstounství na přechodnou dobu.
1: První taková věc je, že musí podat žádost u OSPODu, což je odbor sociálně právní ochrany dětí, podat žádost vlastně na příslušné magistrátu, kde patří. U nás to bylo konkrétně v Havířově a zdejší paní úřednice byla velice sympatická, velmi nás podporovala v tom, ale můžou být i jiné zkušenosti, kdy třeba mohou ty žadatele odradit s tím, že jim řeknou, že ty děti, o které budou žádat, jsou problémové a nevím ještě co jiného. Takže určitě se nenechat odradit hned na začátku, kde je nutné vypsat nějaké papíry a opravdu se přijde podívat sociální pracovnice, jestli máte doma zázemí, jestli máte nějaké místo pro to dítě, jestli máte nějaké i finanční podmínky pro to. Nemusí být člověk nějak přehnaně na tom finančně dobře, my jsme byli úplně běžná rodina. Prostě.
0: Ona je nějaká částka, která se sleduje třeba na účtu?
1: Na účtu přímo myslím ne, ale ten člověk by měl mít práci. Žadatelky často jsou i třeba ženy, které jsou samoživitelky a mají už třeba odrostlejší dítě doma, takže je možné i, že to třeba bude vykonávat žena sama, nebo mám kamaráda, který muž to dělá sám. Ale prostě musí mít nějaké materiální zázemí, nemůže to dítě přivést úplně prostě do ničeho, že? Takže tady toto je potřeba a potom teda se čeká nějakou dobu, asi u nás to bylo zhruba půl roku, než se nazbírají.
0: Já jsem ještě četla, že snad se zjišťuje, že úřad teda zjišťuje, jaká je vaše pověst. Je to tak?
1: Tak to nevím.
0: Jsem četla na internetu, že se zjišťuje jako pověst té rodiny v okolí, třeba na ulici. A to nikdo nezjišťoval? Nebo
1: nevím.
0: O tom nevíte?
1: O tom nevím. A pokud by to bylo takhle, tak jako myslím si, že u nás to nebyl problém. Že jsme žili spořádaně nebo žijeme spořádaně.
0: Takže úřad jenom zjišťoval, jestli máte prostor a práci.
1: Ano, prostor, práci, podmínky, jakou máme motivaci k tomu stát se tedy pěstouny, to bylo velice důležité, co nás k tomu vede. Protože třeba stalo se, že v době, kdy nebylo až tolik práce na trhu práce, tak se chodili hlásit různí lidé, takže opravdu se prošetřuje, jestli ti lidé mají opravdu zájem o to prostě pracovat s těmi dětma, poskytnout jim lásku, péči a poskytnout jim jejich dobrý zdravotní, fyzický, psychický rozvoj. Jo, to je důležité. Opravdu nejen ty děti doma mít, ale věnovat se jim, starat se o ně, pečovat o ně prostě. Takže musí to být dobrá psychická připravenost toho uchazeče a také fyzická, aby prostě zvládl něco, protože opravdu ta péče o ty děti není ani fyzicky, ani psychicky jednoduchá.
0: Zjišťovali, jestli patříte do nějaké církve?
1: Uváděli jsme to, dokonce i v přípravě, kterou jsme pak absolvovali, tak já jsem se tím netajila, uvedla jsem to. A dokonce byla taková perlička, kdy se mě ptala paní psycholožka, když budu mít s dítětem problém, tak kam se obrátím? A já jsem jí řekla, že v prvé řadě tam nahoru, že se budu modlit. A pak, když prostě si nebudu vědět už dál rady a prostě pán Bůh nepomůže, tak určitě oslovím psychologii a tým, který prostě stojí i teď za náma, doprovodnou organizaci a další prostě organizace, které máme možnost oslovit, když prostě je problém nějaký s dětma.
0: Takže když podáte papíry,
1: ano,
0: na OSPODu, tak potom teda máte nějaké školení, si říkala, nebo přípravu.
1: Ano.
0: Co to je?
1: Probíhá příprava uchazečů teda o tu pěstounskou péči na přechodnou dobu, která trvá 72 hodin. My jsme ji měli v rámci zhruba 14 denních, 8 hodinových opravdu sezení.
0: My to myslíš ty a manžel, nebo
1: ano,
0: ty a ostatní?
1: Ano, já a manžel.
0: Takže i když jsi byla žadatelka ty,
1: ano,
0: tak prostě ten manžel nebo manželka chodí s tím žadatelem na tu přípravu.
1: No, my jsme byli
0: tak
1: vlastně žadatelé oba.
0: Aha.
1: V tom je to výhodné, že když ten manželský pár se rozhodne, že to budou žadatelé oba, tak pokud bych já nemohla už tu práci vykonávat a chtěla jsem skončit, tak může ji vykonávat dále manžel a já budu prostě chodit do práce. Protože momentálně jsem s dětmi doma a do práce chodí manžel. Můžeme se vlastně v tom i jakoby vystřídat. Uhum. Ale pak všechna školení, která probíhají přes rok, musíme se 24 hodin dále vzdělávat během roku, tak musí absolvovat samozřejmě i ten manžel, který je žadatel o tu péči také. Takže jsme vlastně oba dva zařazení v evidenci pro pěstouny na přechodnou dobu.
0: V čem vás vzdělávají?
1: Tak tím, že jsem byla učitelka v mateřské škole, tak mi bylo hodně věcí velmi blízkých. Je to jak věkový prostě psychomotorický vývoj dětí, tak bylo u nás, střídali se u nás různí specialisté v tom školení, dětská lékařka, právě sociální pracovnice z OSPODu, které nám nastiňovaly, jaké případy se k nám můžou dostat, s čím se u dětí můžeme setkat, na co si dát pozor.
0: Na co si dát pozor? Mě zajímá.
1: No, třeba na takové věci, které se u těch dětí ani neprojeví, třeba když musí být odebrány z té rodiny. A pak jsou to prostě nějaké takové varovné signály, které ty děti vysílají, když už jsou v naší péči a získávají pocit bezpečí a jistoty a už nemusí třeba bojovat o to přežití, kdy doma třeba hladověli nebo neustále se setkávali s tím, že byli doma sami a byli opravdu v tom pocitu ohrožení a z nich se to najednou začne dostávat všecko ven. A pak zjišťujete někdy úplně hrozné věci o těch dětech, jak doma žili a o tom třeba, že byly zneužívané, týrané a podobně. Takže prostě to jsou takové signály a na to člověk musí být připravený, aby mohl prostě s tím dítětem nějak pracovat terapeuticky, doprovázet ho v tom a snažit se to všecko překonat a třeba včas zvolil i možnost nějakého zasahu odborníka.
0: Dělo se vám to prakticky už?
1: Ano, zažili jsme to už několikrát.
0: Můžeš o tom hovořit? Jde to? Nebo
1: měli jsme v péči holčičku, která byla zneužívaná. Hned po příchodu měla velký strach i z manžela, ze všech starších synů, ze všech starších mužů, pardon. Synů se teda nebála, ti byli mladší, ale očividně tam bylo vidět, že je něco v nepořádku, že opravdu si prošla nějakým týraním, nebo později opravdu z ní začalo vycházet prostě věci, které se tak jakoby skládaly do takové skládačky, že opravdu tam něco bylo a až v podstatě jsme dítě předávali do náhradní rodiny, tak teprve potom matka i přišla na OSPOD s tím, že opravdu tam údajně jako docházelo k těmto incidentům. Takže holčička byla dále v péči psychologa. Takže to bylo takové složité, někdy opravdu. To jsou takové drobné detaily, které vám to dítě naznačuje.
0: A jak to prožíváš, když to najednou začneš cítit, že tomu dítěti něco je, že zažívalo něco, co to dítě prostě nemělo zažít? Uh-huh. Jaký to pro tebe je?
1: Je to pro mě hrozně těžké a říkám si, že tím, že já jsem to nezažila, nezažila jsem to ani ve svém okolí, tak si říkám, že to snad ani není možné, že jako říkám si, je to jenom moje vykonstruované, že si něco myslím, nebo je to pravda. Takže když jsem na to něco podobného vypozorovala, tak jsem nejdřív šla za psychologem a ptala jsem se, jestli opravdu je to možné, že jsou to nějaké signály tohohle chování v té rodině. Tak jsme to konzultovali s psycholožkou a velice obezřetně opatrně se postupuje potom vůči dítěti, aby opravdu nedošlo k nějakým nežádoucím zbytečně jako by nařčením nebo něčemu podobnému. A naopak někdy se to třeba neprojeví ani v té naší péči, která je může trvat pouze rok. A opravdu se to projeví třeba až v následné dlouhodobé pěstounské péči, že to dítě opravdu zažívalo ve své rodině nějaké traumata.
0: Takže ta psycholožka, kterou máte teda po ruce,
1: ano.
0: A ti potom prakticky poradí, jak se chovat k tomu dítěti, aby si mu pomohla v té jeho situaci.
1: Oni nám vlastně poradí, kam se můžeme i dále obrátit, jestli na OSPOD dále a třeba je možné to nějak otevřít ten případ, prostě jít do toho s tím, že to dítě bude opravdu třeba i vyšetřováno lékaři a podobně.
0: A nebo policií.
1: Policií, jestli opravdu otevřít ten případ takhle, je to vždycky taková anabáze docela jako nepříjemná anabáze. Ale děje se to a nebo jestli to opravdu třeba někdy ty děti mají bujnou fantazii, takže něco si třeba vymyslí, ale většinou opravdu ty děti jako se sdílejí. Mm-hmm.
0: Takže k tomu vy jste ještě předem předchystávání, než teda dostanete to první dítě, přijde ti to dostatečné takové ta před?
1: No někdy opravdu, jako když jsem bych řekla, tak v době, kdy jsme dělali tu přípravu před těmi 6 lety, tak bych řekla, že jsem měla opravdu velmi naivní pohled A myslela jsem si, že k nám půjdou děti takové, jak jsem měla v mateřské škole, prostě, že to bude jak moje děti, jo, že prostě nebude problém. Ale najednou prostě mi spadly ty růžové brýle, kdy, hlavně když jsme začali mít ty velké, větší děti. A zjišťovala jsem, že to nejsou obyčejné děti. Že to jsou děti hladové, které přijdou nedojezené z domu, nezažili doma třeba ani mazlení, bojí se různých věcí, které mi přišly absolutně normální, které by se běžné dítě nebálo v tom věku. Jsou hodně opožděné třeba některé, takže opravdu spadly mi ty růžové brýle a ta realita je velice tvrdá teda. A myslím si, že se nás snažili na to připravit, ale nedovedli jsme si to asi moc jako představit v reálu většina nás. No.
0: Takže oni ty úřednice na tom OSPODu měli nakonec pravdu.
1: Nakonec ano, když to tak vezmu. Ale zase člověk se k tomu staví tak, že jsou to děti a leco jim odpustí a zvlášť v našem věku. Takže já je miluju, jsou úžasní.
0: To je hezky. Když teda skončí to školení, tak co se děje potom, než se z tebe stane profesionální pěstoun na přechodnou dobu?
1: Na tom školení procházíme i psychologickými testy. V závěru potom je to posouzení psycholožky, která vlastně si dělá celou dobu, kdy se školíme, tak si dělá poznámky o tom, jak odpovídáme, co odpovídáme, opravdu jaká je naše motivace tu práci dělat. No a v závěru vlastně dochází k tomu posouzení těch uchazečů a pokud jste posouzení, že můžete opravdu tu práci vykonávat, můžete se starat o ty děti, tak jste zařazení do evidence krajského úřadu a čekáte asi 2 měsíce nebo možná někdy i víc, než ten krajský úřad vlastně vás schválí. No a pak už vám zavolá úřednice z krajského úřadu, že mají pro vás miminko. A dokonce my jsme to měli tak rychle, že jsme byli jenom 2 dny zařazení a už jsme museli honem jít podepsat nějaké papíry na ten krajský úřad, protože už miminko čekalo na nás v porodnici a bylo to teda ze dne na den a já jsem skoro nic neměla doma připraveno.
0: A jak ses připravila na to vzít si to svoje miminko, tak to si povíme po písničce.

0: Naším hostem je Katka Hotová z CB Havířova. Je to pěstounka na přechodnou dobu a povídáme si o tom, jaké to je zažádat si o děti, co všechno, čím vším si musela projít. A skončili jsme u toho, že ti zavolali 2 dny poté, co jste byli už v registru na kraji, že máte miminko.
1: Byla to veliká radost a zároveň obavy, jestli to zvládnu po 17 letech zase držet dítě v náručí. Ale bylo to úžasné.
0: A zvládla?
1: Zvládla. Klepaly se mi ruce, když jsem před sestřičkama oblékala malého, ale zvládla jsem to a bylo to úžasné zase mít miminko takhle jako doma.
0: Jak se to stane, že dostanete miminko? Jak se miminko může dostat do pěstounské péče?
1: Miminka jsou většinou děti, které matky zanechají v porodnici, nebo se může stát i v babyboxu, že jsou třeba miminka, tak je úžasné, že můžou jít k nám, že nemusí jít do ústavu. Dneska kojenecké ústavy jsou dětská centra, ale v podstatě pořád jsou to kojenecké ústavy, kde opravdu děti nemají tu 24-hodinovou péči osobu na osobu. A oni opravdu od miminka se potřebují navázat na jednu pečující osobu, která se o ně bude starat a ke které si vytvoří ten citový vztah. A hlavně to, že když zapláče, tak já k němu přiběhnu. Takže takhle, no. Jsou to maminky, které zanechají děti v porodnici, nemůžou se z jakýchkoliv důvodů o ně postarat.
0: Jaké to teda bylo vzít si to malinké miminko, jdeme tomu už pro tebe takovém raně babičkovském věku, děti by už byly velké. Jaké to je teda znovu se takhle starat, v noci vstávat za miminkem několikrát, ho krmit?
1: Já jsem to u mých kluků docela těžce nesla ty noci, protože já jsem spáč a trošku jsme měli obavy z těch miminek. Původně jsme měli zažádané o věkovou skupinu kolem těch 4, 5, 6 let až do 10 let.
0: Takže to si můžeš vybrat?
1: No, kdysi se to dalo vybrat, teď už je ta věková skupina, že opravdu musí ten žadatel přijmout 0 až 18, jo, když mu zavolají z krajského úřadu, že mají pro něho dítě, tak si nemůžete vybrat etnikum, nemůžete si vybrat pohlaví, ale věk jako je tolerovatelný, ale člověk si opravdu nemůže vybírat, já chci takové makové dítě, o takové se nebudu starat, prostě vy tady jste pro ty děti a prostě musíte se o ně postarat, pokud je to krizová situace a potřebují to. No ale ty miminka, nakonec jsem teda říkala, jo, tak už jsem se strašně těšila taky na miminko a noci jsem zvládla úplně bezvadně k mému překvapení a byly strašně hodné, to nám říkala i sociální pracovnice, a víte, oni ti miminka jsou strašně hodné, jo, v té pěstounské péči a opravdu toho prvního, který jsme měli, on pořád spinkal, bylo to asi miminko zřejmě od drogově závislé matky, takže zase ty projevy bývají různé. Některé miminka více spí, některé jsou uplakané, některé mají noční děsi, třes třeba a takhle. Takže dostáváme i z těch abstinenčních příznaků, což je poměrně těžké, ale tohle první miminko bylo opravdu velmi hodné. Spinkal pořád a bylo to takové zlatíčko.
0: Akorát jste neměli tu postýlku, co jste teda prakticky dělali, jak to bylo?
1: Jo, měli už jsme potom postýlku.
0: To jste sehnali potom během dalšího dne?
1: Postýlku jsem měla, nebyla složená, tak manžel honem skládal. Ale úžasné je, že když jsme vlastně v církvi, tak mám kolem sebe spoustu lidí, kteří stačilo říct, nemáme tamto a tamto a okamžitě se nám něco přistálo prostě, jo, že lidé byli tak úžasní a skvělí, že nám i

0: spoustu věcí darovali a do dneska prostě, že existuje kolem nás spoustu úžasných lidí, kteří darují pěstounům prostě potřebné věci.
1: Vlastně pěstouni se dostávají tou situací znovu, jako kdyby to byly rodiny s malými dětmi.
0: Přesně, že? Tak.
1: A byť je teda pěstounská péče na přechodnou dobu nějakým způsobem honorovaná, že to je zaměstnání, jako každé jiné, je to dostatečné?
0: Dřív, když jsme začínali, tak mi to přišlo, že to hodnocení je opravdu dostatečné, že jsem v podstatě mohla přejít z práce tady do tahleté práce a uživilo nás to v současné době už opravdu, kdy se ta odměna pěstouna nevalorizovala asi 5 nebo 6 let, tak už to začíná být nedostačující a už voláme potom, aby se to aspoň poměrně zvedlo. Ale jako snažím, tím, že mám manžela, který nás finančně také podporuje, tak je to pro mě celkem dobrý, ale věřím, že ženy, které to dělají sami, tak už mají někdy problémy, prostě tak se snažíme od těch lidí, kteří zase nám dodávají nějaké věci, tak brát i věci zadarmo a tak, byť jsou to věci nošené, tak dětem to nevadí a využíváme tady právě tu štědrost těch lidí, což je super, což chci moc všem poděkovat, kteří se podílejí i na Facebooku, třeba na skupině Darujeme věci pěstounům, tak je to úžasné prostě.
1: Ono to vlastně vytváří i do jisté míry nějakou solidaritu, že?
0: Přesně tak.
1: Že když nejsme úplně soběstační, tak umožníme druhým, aby nám ho mohli darovat, aby mohli být toho součástí, že jo, toho procesu, kdy vy vypipláváte miminka, která prostě ztratila rodiče.
0: Ano.
1: Jaká ještě další miminka vy jste měli?
0: Měli jsme celkem 4 miminka, jestli to dobře počítám. 2 chlapečky, 2 holčičky. Vyšlo nám to tak akorát. A všichni byli úžasní. Jako s každým jsme se těžce loučili a jsem ráda, že ty rodiny, do kterých se dostali, takže s náma udržují i nadále kontakt a že můžeme vidět, jak rostou, jak prospívají, jak jsou z nich skvělé děti.
1: Jak vypadá ten přechod vlastně od vás do té další rodiny? Adoptivní?
0: Adoptivní nebo náhradní pěstounské rodiny, dlouhodobá pěstounská rodina potom. Mm-hmm.
1: To znamená, že mají to dítě do 18 let?
0: Ano, přesně tak.
1: A jak se to dělá? Jak se předává to dítě?
0: No, to je velký dotaz na to, že se nás každý ptá, jak můžete to dítě potom předat, když prostě ho tak milujete, nosíte, denně k němu vstáváte v noci. Je to těžké pro nás a ty miminka většinou, když jsou to malé děti, tak pro ně to není až tak těžké. Oni si velmi rychle zvyknou na nového pečovatele. Pokud opravdu si zvyknou na to přijímání té lásky a na to, že opravdu jsou opečovávané, že nemusí se ničeho bát, tak potom není pro ně problém překlopit tu péči na jinou osobu. A čím menší dítě, tím to trvá kratší dobu. Takže u těch miminek zhruba, když se potom setkáváme s tou novou rodinou, tak nejdřív dochází k takovému seznamování, kdy třeba ta nová rodina dochází k nám jednou za týden, dvakrát za týden na návštěvu za tím miminkem, sleduje, jak já o něj pečuju a postupně se ta péče překlopí na tu novou maminku. A já už ji potom jenom jakoby pozoruju, nebo ji jenom z dálky, tak jako jo, dobře to děláte. Že se snažím je v tom pozbuzovat, aby se nebáli, aby prostě.
1: A to je ještě v tom období do toho roku, anebo to je po tom jednom roce?
0: Musí se to stihnout do toho roku.
1: Mhm.
0: Jo, takže prostě u dětí, které, když ta biologická matka prostě podepíše, že prostě se vzdává toho dítěte, v současné době to může být až po 4 měsících toho dítěte, kdy legislativně to opravdu nejde dřív. My jsme dřív předávali miminka už ve 3 měsících některé, což bylo fajn, že šlo to tak rychle.
1: Aha, takže vy ho nemusíte mít jako nutně ten rok.
0: Ne. Čím dřív se ta situace pro to dítě vyřeší, tím je to pro něho lepší. Že miminka jako většinou bývají kratší dobu a u těch starších dětí se čeká, jestli ta biologická rodina se nějakým způsobem sanuje a spraví, upraví si podmínky, aby se tam to dítě mohlo vrátit zase. Takže tam to třeba bývá ten rok, někdy ve výjimečných případech i déle, ale soudy to nechtějí povolovat na delší dobu. Že opravdu se musí ta situace dítěte vyřešit do toho roka.
1: A když teda existuje ten 4měsíční lhůta, než se biologická matka vzdá toho svého dítěte, Ty 4 měsíce už může být u vás, anebo v tom dětském centru?
0: Ne, ty 4 měsíce už je u nás právě.
1: Může tam být. Uh-huh.
0: Většinou si miminko bereme úplně z porodnice, někdy 5. den, já se snažím, pokud už mi zavolá sociální pracovnice z OSPODu, že pod ní spadá miminko právě třeba v tom obvodu, tak já už za ním dojíždím i do té porodnice, aby si na mě zvyklo, abych už se na mě navázalo, takže už kolikrát 2. den jsem tam byla a nosila dítě, přebalovala, když mi to personál dovolí, ale většinou sestřičky jsou velice vstřícné, takže mám dobrou zkušenost.
1: Co to dělá s těmi city?
0: No, je to úžasné, jako že když člověk to dítě neporodí, tak mu nějakou dobu trvá, než se na to dítě jakoby taky citově naváže. A já jsem zjistila, že mi to trvá tak necelý týden. A prostě přijmu ho totálně za vlastní a prostě jako moje. Ale přesto mám v hlavě pořád nastavené, že si ho nemůžu nechat a že to není moje miminko, že prostě mi je jenom svěřené dočasně.
1: Jak se s ním potom loučíš?
0: Je to těžké, většinou si taky popláču, ale když vidím opravdu, že jde do dobrých rukou a že jako to dítě, kdybych já si ho nechala, tak bych neumožnila zase někomu mít dítě, kdo ho třeba mít nemůže. Já to vnímám tak, že svoje děti už jsem si vychovala, svou mateřskou roli už jsem si splnila a v podstatě opravdu teď pečuju o ty děti, než se dostanou ke svým maminkám, ať už biologickým nebo novým maminkám.
1: A tvůj manžel, jak to prožívá, když se loučí s dítětem?
0: Řekla bych, že je to možná pro něj méně těžké než pro mě. Asi více citově přilnu k ním. A manžel se mi v tom snaží podpořit a je u jednoho miminka taky se mi snažil tak pomoct, že uklidil všechny hračky, když já jsem byla v nové rodině a byli už jsme tam na přespání, protože většinou se to překlopí do té nové rodiny a tam je pak intenzivní předávání třeba ten týden, kdy tam s miminkem nebo s dítětem i spíme. A já jsem přijela domů a všechny hračky byly uklízené. Já jsem říkala, co jsi to udělal? On mi vlastně vzal tu možnost jakoby se rozloučit s tím dítětem, tímhle rituálem, že uklízím hračky po něm a prostě schovávám to všechno a tak nějak se loučím s tím, s tou další kapitolkou, která je uzavřená a to dítě je ve šťastné milující rodině.
1: Můžete se s nimi někdy v budoucnu sejít?
0: To záleží na těch nových rodinách. Je to pouze jejich volba, ale my většinou říkáme, že bychom o to velmi stáli, že máme z toho radost, když vidíme, že opravdu ty děti v jejich péči prospívají, že jsou v milující rodině, takže záleží to čistě na nich a pokud nechtějí, tak na ně netlačíme a nesnažíme se k ním nějak dobývat.
1: Mně se líbilo, když jste mi povídali ještě s manželem, že šátkujete oba dva a že se dokonce i přete o to, kdo dneska bude šátkovat dítě.
0: Ano, velmi nás to chytlo. Tak nějak vnímám, že jsem omládla s těmi miminky a že jsem se zase vnořila do těch skupin maminek, které prostě ty své děti nosí v šátku a prostě snaží se jako co nejlépe vychovávat a prostě mít ten kontakt s nimi a vnímám to, že i těm dětem to velmi prospívá, že pokud je to dítě nějakým způsobem závislé, tak pomáhá mu odbourávat ty problémy se závislostí.

0: Kači, chci se tě zeptat, když máte doma děti v pěstounské péči na přechodnou dobu, a jak je vedete do sboru, nebo jakou součástí toho sboru, kde vy jste doma v Havířově, v CB?
1: Tak děti, které jsou u nás v pěstounské péči na přechodnou dobu, by měly zažívat to, co děti v běžné rodině. A my jsme věřící rodina, takže pochopitelně s náma chodí i v neděli do církve. Chodíme do církve bratrské, teda v Havířově. A děti vlastně chodí na nedělní shromáždění a ty větší už jsou moc rády v besídce dole s kamarády. A je to takové dobré svědectví i pro ostatní věřící, kteří tam s námi chodí, že vlastně do té doby, než jsme začali mít ty děti doma, tak si nedovedli ani představit, jaké ty děti jsou, co vlastně jsou zač. A pak, když vlastně tam s nima chodíme a znají ty jejich příběhy, tak se jim vlastně otevírá úplně jiný náhled na tyto děti a prostě i na ty rodiny, kterým je možné třeba nějakým způsobem pomoci.
0: Jak si s nimi povídají? S těmi vašimi staršími? My jsme se dneska hodně povídali o miminkách, ale vy jste měli i starší děti. V jakém věku jenom?
1: Zhruba od těch 3 do 6 jsme zatím měli děti starší.
0: A povídají si vaši spolubratři a spolusestry tady s těmi malinkými?
1: Jo, povídají. Dokonce ti naši raubíři k ním občas přisednou a něco vyškemrají. A bratři a sestry ve sboru v domění, že teda jsou to takový chudáčci, tak jim vždycky nějakou tu dobrutku dají. Takže oni ho toho tak zneužívají, jo, že hlavně ti starší, že jsou takový štědří vůči nim.
0: A jsou to vůbec chudáčci?
1: Nejsou. Jsou to běžné děti, jako kterékoliv jiné prostě. Mají svoje dětské sny, hry prostě.
0: A ty jsi teda naznačila, že v té besídce jim je dobře. To znamená v nedělní škole, kde se teda učí o Pánu Ježíši, učí se biblické příběhy. Probíráte to spolu s těma dětma potom i doma nějak?
1: No, já se jim nějak víru nesnažím tlačit nebo nutit. Občas si povídáme o tom, co třeba si povídali v besídce. Podle toho, jak jsou na tom taky rozumově, tak dokážou mi to třeba říct nebo nedokážou. Vždycky každému dítěti jsem kupovala doma dětskou Biblii a spolu jsme si prohlíželi obrázky, povídali si prostě příběhy z Bible. A to je velmi bavilo, když tam navíc byly nějaké i aktivitky navíc. Ale všem dětem necháváme udělat požehnání v našem sboru, i těm miminkům, i těm starším. A starším dětem víru nějak nenutíme, ale většinou se modlíme před jídlem, nebo když mají špatné sny, můry, tak se s nima modlím i za ty hezké sny, za to, aby prostě Pán Ježíš je v tom snu ochránil od těch špatných věcí. A oni sami, když potom za čas vidí, že se my dospělí modlíme za různé věci a pomáháme si v tom, tak sami chtějí a mají touhu se modlit s námi nahlas. A úplně nejkrásnější asi to, když zažíváme, že se modlí za své biologické rodiče, za nápravu té rodiny, tak to jsme kolikrát i plakali prostě, jak nás to zasáhlo. Že tyhle děti tak myslí na ty svoje rodiče, aby se tam mohli vrátit, aby se to spravilo.
0: Jak vy vlastně nahlížíte na rodiče těch dětí, které máte doma?
1: Většinou jsou to rodiny, které vlastně ti rodiče sami doma neměli dobré zázemí a nezažili vlastně tu lásky plnou péči a často taky strádali a proto to neumějí dát ani těm svým dětem. Je to vlastně takový zacyklený kruh, kdy vlastně se to pořád stále opakuje z generace na generaci a těžko z toho prostě vyjít ven a je to velmi těžké, protože to bývají vlastně závislí lidé na alkoholu, na drogách, nebo lidé třeba i psychicky nemocní. Ale s mnohými jsme se setkávali a měli kontakt vlastně ty děti s biologickou rodinou a většinou jsme se všema vycházeli, nebo úplně se všema jsme vycházeli velmi dobře a prostě nahlížím na ně jako na prostě děti, rodiče těch dětí svěřených jako v podstatě na partnery, s kterýma spolupracuju, jako necítím k ním žádnou zášť. Jako mám velmi velké štěstí v tom, že máme i dobrou klíčovou spolupracovnici, organizaci, která za nama stojí a která zprostředkovává ty kontakty s biologickou rodinou. Sami bychom to asi nezvládli. Dokáže je na to připravit, nastavit jasná pravidla, za kterých to setkání může opravdu být. A většinou se s nima velmi dobře dalo komunikovat s těmi biologickými rodiči.
0: Takže vlastně ty děti vaše vám svěřené na tu chvíli pocítí, že máte ty rodiče, jejich biologické nějakým způsobem rádi.
1: Ano.
0: Že zkrátka je nestavíte proti těm jejich vlastním biologickým rodičům.
1: Ne.
0: Že je ctíte jako lidi, kteří teďka jsou v nějaké slabosti.
1: Přesně tak. Uh-huh.
0: Což si myslím, že musí být pro ty děti posilující.
1: Uh-huh. Já dětem nikdy nelžu o tom, proč se k nám dostali, proč vlastně museli být z té biologické rodiny odebraní, ale přiměřeně věku se jim to snažím vysvětlit, že prostě rodiče udělali nějaké chyby, proč tam teď ty děti nemůžou být a že třeba nemůžou se o ně zrovna postarat, protože nemají práci, nemají kde bydlet, nemají třeba dostatek finančních prostředků, nebo třeba jsou nemocní různým způsobem, jak když jsou třeba psychicky nemocní. A ty děti to velmi dobře pochopí a prostě nechají si to vysvětlit a dá se s nima velmi dobře pracovat. Potom vlastně je další etapa, kdy musím ty děti připravit, pokud se nemůžou vrátit do té biologické rodiny, zase na ten vstup do té nové rodiny a zase jim to musím přiměřeně věku vysvětlit. Takže je to takové trochu psychologické školení pro mě, kdy opravdu už přemýšlím, jak to tomu dítěti řeknu, že se nebude moc vrátit domů, ale že opravdu bude v té náhradní rodině pěstounské dlouhodobé.
0: Jak to přijímají ty děti?
1: Já to tak velmi pomalu dávkuji a snažím se, aby to opravdu bylo přiměřeně věku, protože jsem pracovala v mateřské škole, tak docela mi to je blízko, jak komunikovat s dětmi v takovém věku. Takže si myslím, že opravdu pomalu, ale stává se mi velmi často, protože mě oslovují teto, že potom, když už vlastně jakoby vidí, že já nemůžu být jejich maminka natrvalo, tak většinou hrozně moc touží mít nějakou maminku a říkat někomu mami a velmi rychle přilnou prostě k nové mamince, k nové pečující osobě, k nové náhradní pěstounce. Takže o to je to potom jednodušší, že to dítě se těší už do té nové rodiny, že prostě bude mít tu mámu. A vždycky mu říkám, nebojím, paní sociální tě vy najde nějakou skvělou mamku. A většinou jsou to taková vřelá setkání a to dítě si opravdu zamiluje a prostě už se potom těší. Dokonce jednou nás jedna holčička překvapila, že po 3 dnech intenzivního kontaktu řekla, zbal mi věci, já už chci prostě k nový mamce. A my jsme to těžko rozdýchávali a ona byla naprosto spokojená prostě.
0: To si vlastně ani neuvědomujeme, jak je důležité říkat někomu mami.
1: Velmi důležité. Ty děti potom vyloženě touží. Jo, vnímám, že opravdu, když jsou děti už u nás skoro rok, tak v takovém tom kritickém věku od těch zhruba roku a půl, 2 let do těch asi 5 let potřebujou opravdu někomu říkat mami. A byť je to babička nebo prostě teta, tak to oslovení pro ně asi má zvláštní citový význam a opravdu potřebují. Takže pokud mi říkali mami, tak já jsem jim to nějak prostě nezazlívala nebo jsem jim to striktně nezakazovala. Prostě nechala jsem jim, ať mi tak říkají, ale vysvětlila jsem jim, že opravdu nemůžu být jejich maminka. A tak teď chlapeček, kterého máme v péči, tak říká, ty jsi moje jako mamka. Já říkám, jo, já jsem tvoje jako mamka.
0: Jsi s tím hezky poradil.
1: Jo.
0: Je to tak třeba i s tati?
1: No, to ne. To tati tam není tak jako...
0: Tak silné.
1: Tak silné, tak citově nutné, jako no. A i to, že ty děti potom třeba, pokud chodí do nějakých kolektivů dětských, tak slyší, že ostatní děti volají na tu svoji maminku mami, mami. A oni nemůžou tak volat, že? Nebo momentálně nemají komu tak volat, že? Takže potřebují, no.
0: Mě by to drásalo srdce, já tě obdivuju.
1: Drásá mi to srdce. Jo, drásá mi to velmi srdce, no. Je to těžké.
0: Jak roste duchovně, jestli se to tak děje, váš sbor díky tomu, že vás tam má a má tam ty vaše svěřené děti?
1: Uh-huh. Myslím si, že je to asi obohatilo, nemůžu za ně mluvit, ale myslím si, že určitě, že vidí ty příběhy těch dětí, prostě vidí... Jak u nás třeba od začátku někteří říkají, to je takový posun, jak rozkvetou, jak prostě začnou se lepšit, jo, jsou takový prostě zářím očička radosti, tak jak děti mají být bezstarostné. A myslím si, že i to, že je prosíme často o modlitby za to, aby se dostali do dobrých nových rodin, nebo za to, aby se spravila ta biologická rodina, tak to je taky, myslím si, obohacuje, že vidí, že jim není lhostejný ten osud těch dětí okolo nás.
0: Že se jim stávají blížními.
1: Přesně
0: způsobem.
1: Tak. I u toho požehnání, že se všichni za ně modlí vlastně, jo, že aby si je Pán Bůh v životě třeba někdy přitáhl.
0: Děkuji ti za toto krásné svědectví. Tobě i tvému manželovi věřit, prosím. A přeju vám Boží požehnání a vašim dětem, aby měli komu říkat mami.
1: Děkuji moc. Těšilo mě. Naschledanou.
0: Naschledanou.

Po druhé hodině, teď už definitivně odpolední, ladíte Rádio 7 a to ve velmi letní den, tedy je tu ještě, možná bychom mohli říct prostředek letošního léta, je 7. srpna a od mikrofonu vám společnost dělá Kateřina Fridrichová. Ta vás všechny vítá u té následující hodinky, kdy si představíme pořady, které nás ještě dnes odpoledne čekají a samozřejmě také dojde čas na vaše písničková přání, tak už klidně můžete přemýšlet, jaké si přejete a co by vás dnes odpoledne potěšilo. A kromě písničkových přání tu také bude zamyšlení Jaroslava Vody. Bůh hovoří různými způsoby a na nás je naučit se jej slyšet. Za prorokem Jeremiášem nás zavede od 15.15. Ježíš jako věčného kněze podle Melchisedekova řádu představí 5. kapitola listu Židům, kterou otevíráme v 15.15. Malá šumavská obec přibližně ze 100 obyvateli skrývá několik českých nej a dokonce jeden světový unikát. Vybravíme se s Pavlem Kolem na Kveldu v rozhlasové pohlednici od 16 hodin. Některé životní situace přicházejí nečekaně. Jakou pomoc nabízí rodinám společnost pro ranou péči, uslyšíte v dnešním ranním telefonátu. Připojte se v 7.30, tedy nikoli v 7.30, ale v jeho repríze v 16.30. Příliš brzo. Tahle slova byla v souvislosti s úmrtím zpěváka Davida Stypky slyšet nejčastěji. Interval po 5. hodině připomene poslední řadové album, které natočil spolu se svou kapelou Benjis. Desku nazvanou Neboj z roku 2017. A po 18. hodině vám rozhodně neujde ani další díl pořadu Bible Guide. Vztah s Bohem přináší jistotu života po smrti, právě proto přišel Ježíš, aby tuto jistotu mohl přijmout každý, kdo v něj uvěří. A o této jistotě uslyšíte právě v další části Bible Guidu, kterou naladíte v 18 hodin.

Ještě nezazněla ani znělka písniček Na přání a už letití posluchači Rádia 7 věděli, co přijde, to znamená, už si připravovali svá přání, takže už teď zdravím paní Ivu, která nám posílá písničku nejenom nám všem v Rádiu 7, ale také všem věrným posluchačům Rádia 7, kterými jsou Milatka v Praze, Radka a taky dědeček Míla. A já si myslím, že jsem to první jméno popletla, ale předpokládám, že pravidelní posluchači ví, kdo jsou, tak pro vás, pro všechny jsou tu bratři Pospíšilové a píseň To je ten den.

Posloucháte Rádio 7, posloucháte písničky na přání a to následující přání, tak to vám přečtu celé, protože mi udělalo radost, když jsem ho přečetla tady z e-mailu, takže poslouchejte. Velmožové za svá bydla vstavili si vznosná sídla. My ostatní jsme neměli, z čeho bychom stavěli. Bůh však dal vepsat do svitků, že má mnoho příbytků a tak hledáme nájemníky, kteří by vzdali Bohu díky. Proto máme potěšení, když se lidská srdce mění. Když pro Boží poznání vedem lidi k pokání. A než se váš pořad změní, rádi bychom píseň v tomto znění. Ta píseň se snad nazývá, má náděj na tom spočívá. Ať je při ní do tance naší Vitoušové vladance, která má dnes tu čest, že její 76. Děkuji Jaštíkovi, no a my se k přání veselých a požehnaných narozenin připojujeme a samozřejmě posíláme požadovanou písničku.

Posloucháte písničky na přání na Rádiu 7 a ozvala se nám taky paní Milena Dohelská. Přeji hezké odpoledne, prosím, zahrajte píseň o Jitky Ilíkové ze známých důvodů pro moje kamarádky Ivu a Radku a také pro vás v rádiu. Vážím si vaší služby a jsem velmi vděčná našemu pánu, že vás každý den mohu poslouchat s těmi každodenními společníky. S mnoha pozdravy a díky. My samozřejmě děkujeme také za krásná slova k naší službě. Jsme rádi, že si nás vybíráte za společnost a jsme rádi, že rádi posloucháte i hudbu, kterou hrajeme. A tak samozřejmě pro vás i pro paní kamarádky Ivu a Radku posíláme ze známých důvodů.

A když jsme u těch věrných posluchačů, tak se nám dnes ozval i posluchač, kterému říkají děda Míla. A protože sice si píseň nepřál, ale v redakci mi poradili, že možná by se vám líbila následující, tak třeba se trefím.

Ladíte Rádio 7, je páteční odpoledne, pravděpodobně jste někde, kde nás můžete poslouchat, doufám, že v chládečku nebo aspoň v nějakém místě, kde je vám příjemně. A pokud by vás ještě napadlo, že byste chtěli někomu poslat naším prostřednictvím písničku, tak jsme vám rozhodně k dispozici, ať už se nám ozvete telefonem nebo se nám ozvete třeba přes náš přes SMSku nebo přes e-mail nebo dokonce na Facebooku, to všechno jsou různé kanály, kterými se nám můžete ozvat a někomu, anebo sami sobě poslat nějakou tu písničku.

0: Pište nám na e-mailovou adresu studio@radio7.cz nebo SMSky na číslo 608 566 773.
1: A napsal nám i posluchač Honza ze Švýcarska, který všem přeje požehnané odpoledne a odpočinkový víkend a přeje si písničku od kapely Lift Up Svatý. A není žádný problém, písnička je nachystaná a už za vámi a za námi vlastně za všemi letí.

Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Epištola Římanům, 10. kapitola, 9. verš.

Písničky na přání se nám dnes, tedy 7. srpna pomalu, ale jistě blíží ke konci, ale pokud byste ještě rychle nějakou tu zprávu dopravili, tak se možná ještě nějaká ta kratší písnička najde. Posloucháte odpolední vysílání Rádia 7 a tu následující hodinu nás čekají hned biblická úvaha, čtení z Bible a pak také samozřejmě další věci, které jsou, že si připomeneme některá významná výročí, některé významné osobnosti, také nás čeká potom po 16. hodině letní pohlednice, tentokrát skvělý, takže ještě nekončíme, naše odpolední vysílání stále pokračuje a jsme rádi, že si vybíráte rádio za společnosti v tento poměrně horký letní den.

A poslední písnička na přání teď poletí na objednávku paní Radky pro Milenku, Ivu a Esterku. Tak jsme rádi, že jste se nám ozvali a že jsme měli celou tu hodinu co hrát. Klidně se k nám zase připojte k písničkám na přání zase v pondělí.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu. Žijeme.
3: Patnáct hodin stále posloucháte Rádio 7 a to odpolední vysílání, ve kterém vás dnes, tedy 7. srpna, dělá od mikrofonu společnost Kateřina Fridrichová, a to z brněnského studia Rádia 7. Jsme rádi, že jste si nás vybrali za společnost, a jak bývá naším zvykem, tak se budeme modlit. Hospodine, Pane náš, my tak tobě vkládáme do rukou všechny lidi, kteří trpí konflikty, především těmi na Ukrajině, v Iránu a na místech Blízkého východu, Hospodine, v Izraeli, v Gaze. Ty jsi ten, kdo nakonec rozhoduje o spravedlnosti a nespravedlnosti, a ty jsi ten, kdo ustanovuje a sesazuje krále, a světlo s tebou bydlí. Pane, tak my se na tebe obracíme, aby se smiloval nad lidmi, kteří trpí, kteří snášejí úkoří. Pane, nad těmi, kteří možná jsou tvými svědky a jsou v prostředí, kde je to těžké, pane, tak prosíme za jejich vytrvalost, aby tak ty se jim dával poznat, aby si dával poznat tu svoji přítomnost, pane, aby si zkracoval nespravedlnost a aby si byl ten, kdo bude, ty jsi ten, kdo bude soudit nespravedlnost, a tak, aby si dával lidem zakusit, co to znamená, když jednáš v jejich životě. Se modlíme ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.

Ladíte Radio 7 a po čtvrté hodině nás teď čeká za chvíli také pořad Biblická úvaha, ve které se s Jaroslavem Vodou vydáme za prorokem Jeremiášem, a to vlastně hned po následující písni.

Poslechneš, co praví Bůh? Jak bych ho mohl poslechnout? Vždyť jsem ho nikdy neviděl. Ať se mě napřed ukáže. Bůh se ti neukáže, neuvidíš ho. Můžeš ho jen slyšet. Ale co, když ho nechci slyšet? Co, když nechci, aby vůbec mluvil? Můžeš snad zacházet slunci, aby svítilo? Nanejvýš se před ním můžeš schovat do tmy. Stejně nemůžeš zakázat Bohu, aby nemluvil. Jenom před ním můžeš uzavřít své srdce, abys ho neslyšel. Proč srdce? Co pak se srdcem dá poslouchat? Jistě, že dá. Když neposloucháš srdcem, není ti nic platné to, co slyšíš ušima. A ty si vážně myslíš, že Bůh mě zná a chce se mnou mluvit? Bůh tě určitě zná a chce mluvit i k tobě. Teď jde jen o to, abys ty ho chtěl slyšet. Zkus to a jenom řekni, mluv, Hospodine, já tě slyším. Ale co teď asi uslyším? Co mě Bůh chce říct? Můžeš mě říct, co to asi bude? To ti předem nemohu říct. Bůh má pro každého takové slovo, jaké ten člověk nejvíc potřebuje. Určitě se to pak bude do tvého života hodit a bude ti to k dobrému. Zkus tedy vyslechnout, co ti říká Bůh. Vyslechnu, co promluví Bůh Hospodin. Tak, jak se to říká už v žalmu 85. v 9. verši. Poslechnu, jak s námi Bůh počítal, ještě než jsme se narodili. Z knihy proroka Jeremiáše 1. kapitoli 4. až 7. verš. Stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Dříve, než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě. Dříve, než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě. Dal jsem tě pro národům za proroka. Na to jsem odpověděl. Ach, panovníku Hospodine, nevím, jak bych mluvil. Jsem přece chlapec. Ale Hospodin mi řekl. Neříkej, jsem chlapec. Všude, kam tě pošlu, půjdeš a všechno, co ti přikáže, řekneš. Takhle to řekl Hospodin Jeremiášovi. Dřív, než se narodil, znal jsem tě a počítal jsem s tebou, aby zvěstoval mou vůli. Podobně Pavel napsal, že Bůh si ho vyvolil už v těle jeho matky. Nezdá se vám to zvláštní? Kolik nás to stálo času a snahy, než s námi někdo začal počítat? A zde Hospodin počítal s Jeremiášem a Pavlem ještě dřív, než se narodili. Ale my vlastně těm biblickým postavám vůbec nemusíme závidět. Copak i naše narození nemá své předpoklady už z pradávných dob? Ani představit si nedovedeme, co všechno se na zemi i ve vesmíru muselo stát, než nastal den našeho zrození a než jsme se probudili do dnešního dne. Takže i náš životní příběh začínal dávno před tím, než jsme se narodili. Nad tím vším člověk v 8. žalmu zvolal, když spatřuji nebesa, měsíc a hvězdy, říkám, co je člověk, že jsi naň pamětliv a syn člověka, že jej navštěvuješ. Jeremiáše pak Bůh oslovil, dříve než ses narodil, znal jsem tě. Když jsou v Boží vůli, hned od počátku hvězdy i slunce a země, pak tedy i každý z nás. Dříve, než jsme se narodili, předcházela nás Boží vůle a Boží smilování, které trvá od věku na věky. A Bůh je nám přítomen zde a nyní a oslovuje nás. Od pradávna vzlíželi lidé ke slunci a ke hvězdám a začínali vnímat řád v životě i v přírodě a tak odpradávna poznávali, že jsou i takové skutečnosti, které nás nekonečně převyšují. Pavel v Athénách řekl,
že Bůh učinil svět a všecko, co je v něm, aby ho lidé hledali. Jsme tedy zváni, abychom Boha hledali. Marné by však bylo zachycovat obrazy nebo sochami Boží přítomnost. Bůh není výtvor našich představ nebo činů. Jen pokora a tiché očekávání na Boha je na místě. Bůh se přibližuje a promlouvá k těm, kteří na něho očekávají. Toto zakusil prorok Jeremiáš, když ho Bůh oslovil: dříve než ses narodil, znal jsem tě. Když jsou v Boží vůli hned od počátku hvězdy i slunce a země, pak tedy i každý z nás. Dříve než jsme se narodili, předcházela nás Boží vůle a Boží smilování, které trvá od věku na věky. A Bůh je nám přítomen zde a nyní a oslovuje nás. Když Izajáš zakouší zvláštní Boží blízkost a slávu, Bůh se ho ptá, koho pošlu a kdo nám půjde. Bůh má pro každého určitý úkol a poslání. On si nás povolává. Nejsme tu jen kvůli svému vyžití, ale máme své určení. Každý něco vyjadřuje nejen svými slovy, ale i životem. Bůh to však nenařizuje, ale táže se, koho pošlu a kdo půjde. Ponechává prostor pro naše svobodné rozhodnutí. Je možno to poslání odmítnout nebo se vymlouvat. A to nejen kvůli neochotě, ale z obavy, že jsme k tomu ještě nedozráli a že tomu nerozumíme. Tak jako Jeremiáš, který řekl, ach, Hospodine, nevím, jak bych mluvil, jsem přece ještě dítě, ještě chlapec. Já si na to ještě vůbec netroufám. Ale před Bohem nezáleží na tom, kolik máme zkušenosti a let. Proto neříkej, dítě jsem. Neříkej, že tomu nerozumíš a nedovedeš to tak jasně povědět. Také my tu máme své místo v předlouhé řadě pozemského bytí. A k čemu tu teď jsme? K čemu mě tu teď Pán Bůh chce mít? Jaké poslání tu má náš život? Ten je přece víc než jen funkce tělesných orgánů, buněk a genů. To všechno je předpokladem toho, aby náš život měl svůj smysl a směřoval ke svému cíli. A ten směr a cíl života nepřijímáme jako diktát od jiných lidí. Nechceme být ovládáni cizí vůlí. Jde přece o náš život. Ale podle čeho se rozhodneme? K čemu budeme směřovat? A čím se řídit? Kdo nám to řekne? Kde najdeme tu základní sílu a naději a to zaměření, které náš život ubrání před zmarněním a ztroskotáním? Kde jinde, než u toho, který nás i celé lidstvo, i celou zemi a vesmír přivedl až k těmto našim okamžikům a který k nám mluví a čeká, kdy ho uslyšíme a kdy mu odpovíme. V tom přece spočívá ta největší možnost našeho života, že tu nejsme jen jako nevědomé částečky tvorstva, ale že se nám otevírá spojení s nejvyšší Boží vůli a mocí, již jsou neseny všechny věky a také náš život. Bůh i nám zjevuje svou moc, pravdu a lásku, která tu byla dřív, než jsme my přišli na svět a smí být vyjádřena i naším životem. A on nejenže o nás věděl dřív, než jsme se narodili, ale on o nás bude vědět i tehdy, až náš čas tu skončí. Naše existence v něm zůstane zakotvena a přivedena k plnosti. Co jiného bychom na to odpověděli, než kdysi Izajáš? Hle, zde jsem, přijmi mě a pošli mě a navěky zůstaň se mnou. Věčný Bože, stvořiteli a spasiteli, ty jsi na nás myslil dřív, než začal vesmír a slunce zasvítilo a než my jsme se narodili. Už tehdy jsi pro nás připravil dar života a myslil jsi na nás v našem spasiteli,
který nám dosvědčuje tvou lásku, když nás vysvobozuje z moci marnosti a zla. Buď s námi a přemáhej v nás všechno, co by chtělo rozvrátit náš život a připravit nás o společenství s tebou. Ty jsi na mne myslil dřív, než slunce zasvítilo, dřív, než stačilo zem svou září osvětlit. Než povstal tento svět, než vůbec něco bylo, než mohl jsem tě velebit a konat dobré dílo. Už tehdy, pane, měl jsi mě rád. Už tehdy měl jsi mě rád.

A další zamyšlení nás čeká zase zítra v 6 hodin a 45 minut a tentokrát to bude zase z pera Jaroslava Vody.

Ano, máme velkého boha. Na Rádiu 7 dospívala kapela Terrain a píseň Big God. A co nás ještě čeká, tak bych vás chtěla pozvat také ke čtení Bible, a to ze Židům 5. kapitoly, a to ve 3/4 na 4.

0: Pokud si s námi čtete z Bible, tak sáhněte po svém výtisku, nebo si to možná najdete na obrazovce monitoru, anebo se jen tak zaposloucháte do slov knihy Židům, tentokrát 5. kapitoly, a číst bude Ladislav Matějček.
1: Každý velekněz bývá vybírán z lidí, aby jako jejich zástupce přinášel Bohu dary a oběti za jejich hříchy. Dovede být schovývavý k nevědomým a zbloudilým, vždyť i on sám podléhá slabosti. A proto musí obětovat nejen za hříchy lidu, ale i za vlastní. Tuto čest si nikdo nemůže přivlastnit, ale musí ho povolat Bůh, tak jako Árona. Právě tak si ani Kristus nepřivlastnil slávu velekněze, ale dal mu ji ten, který mu řekl: Ty jsi můj syn, já jsem ode dneška tvým otcem. A jak říká zase jinde, jsi knězem navěky podle Melchisedechova řádu. On za svého pozemského života přinášel s hlasitým křikem a slzami modlitby a prosby tomu, který ho mohl uchránit před smrtí, a ve své úzkosti byl vyslyšen. Ačkoliv byl Boží syn, naučil se z toho, co vytrpěl, poslušnosti. Jakmile dosáhl cíle, stal se pro všechny, kdo jej poslouchají, původcem věčného spasení, když ho Bůh jmenoval veleknězem podle Melchisedechova řádu. Měli bychom o něm ještě mnoho co říci, ale je to těžké vysvětlovat, protože jste líní naslouchat. Po takové době už byste sami měli být učiteli, ale potřebujete, aby vám někdo znovu vysvětloval základní pravdy Božího slova. Jsou z vás kojenci. Potřebujete mléko a nehutný pokrm. Kdokoliv se živí mlékem, protože nepřivykl slovu spravedlnosti, je ještě nemluvně. Hutný pokrm je ale pro dospělé, to jest pro ty, kdo mají smysly zkušeností vycvičené k rozeznání dobrého a zlého.

V odpolední vysílání Rádia 7 z Bible, tedy z překladu Bible pro 21. století, četl z Židům 5. kapitoly Ladislav Matějček.

0: Krátce před čtvrtou hodinou posloucháte odpolední vysílání Rádia 7 a je to rádio, které je tu pro vás 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a pokud byste se chtěli zapojit do našeho vysílání, stát se součástí naší práce, třeba i na dálku, tak budeme vděční za vaši modlitební podporu, ale také za vaše finanční dary, protože právě ze štědrých darů žije a funguje Rádio 7 po celou dobu své existence.
1: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
2: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
1: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
2: Vytváříme prostor pro novou perspektivu. Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Během horkých letních měsíců je vhodné se schladit, tak proč nevyrazit do hor? A když už ochlazení, tak pořádné. Kromě několika málo míst, kde je trvale zamrzlá půda nebo led celoročně, ano, i taková místa máme, je několik lokalit, kde můžete zavadit o sníh i v létě. Na jedné ranní procházce po Šumavě mé sandály překvapila jinovatka. A jak jsem se později dověděl, v nedaleké obci naměřili minus 4 stupně Celsia. Proč se tedy nezastavit v nejchladnější obci v České republice, v šumavské Kvildě? Průměrná roční teplota je tam i 2 stupně Celsia. Najdeme ji nedaleko Vimperka. Kromě titulu nejchladnější obec se pyšní také prvenstvím, co se nadmořské výšky týče. Jen dvěma obcím v České republice se podařilo překonat pomyslnou metu 1000 metrů nad mořem. Druhou je Malá Úpa v Krkonoších, prvenství zabírá Kvilda s 65 metry nad touto hranicí. Dobře, v nedaleké Filipově Huti se můžete dostat ještě o 30 metrů výše, ale je to jen sídlo v obci Modrava. V letních měsících možná také potěší chladnější počasí, ale určitě stojí za to se vydat i po okolí. Krom jezerní slati a několika dalších území patřících do první zóny Národního parku Šumava si lze projít naučnou stezku věnovanou rysům a jelenům, které při troše štěstí můžete zahlédnout ve výběhu. Naučná stezka lze projít i s malými dětmi a budou mít po cestě dost podnětů k zábavě i poučení. Jiná naučná stezka vás provede nelesní krajinou. Pokud se vrátíme do centra obce, nejde přehlédnout kostel svatého Štěpána, který je obložen šindelem a stojí zde už od roku 1765. Hned vedle něj stál také nejvyšší živý český vánoční strom, ale po napadení kůrovcem už po něm zbývá jen socha Šumava od výtvarníka Jiřího Nekoly. Ale ještě jedno unikum si obec uchovala a je to dokonce světový unikát v podobě skořepinové stropní konstrukce na budově společenského sálu. Ta má také zajímavou historii, spojenou dokonce i s nacistickým Německem. Ostatně do Německa je to odtud, co by kamenem dohodil a zbytek došel, nebo dojel autobusem. Do hraničního pásma, které ke Kvildě také patří, se dá dostat pěšky, po cyklostezce nebo kivadlovým autobusem. Auto musíte nechat dole v obci, cesta je tam úzká a navíc se pohybujete v Národním parku. A tak nasedněme na autobus směr Bučina. Je to již zaniklá obec na hranicích s Německem, ze které zbyla jen obnovená kaplička a také část železné opony, která zde slouží jako památník a muzeum. Obec žila asi jen jedno století, když po druhé světové válce obyvatelé odešli, rok 56 dokonal zánik obce. Z konečné autobusu je to do Bavorska opravdu jen několik metrů, ale stojí za to se tu chvíli zdržet a projít si třeba zmíněnou železnou oponu. Kousek zpátky je výhled na Alpy a milovníci hor mohou využít například nouzové nocoviště. Z Bučiny se vydejme asi 3 kilometry východním směrem do kopce pod Černou horu, nejvyšší bod obce s výškou 1316 metrů nad mořem. Kousek pod ní najdeme ještě jedno prvenství, nebo zajímavost. Pod jejím vrcholem pramení nejdelší česká řeka. Ano, právě tam se nachází pramen Vltavy. Cestou zpátky už půjdeme jenom z kopce a můžeme využít cyklotrasu Vltavskou cestu, nebo také Zlatou stezku. Při cestě do Kvildy narazíme na lyžařské vleky, které se využívají hlavně v zimních měsících. Kvildu lemují horské tisícovky, kromě zmíněné Černé hory, jich je tam ještě 9, ale na jejich vrcholy se žel nedostaneme, protože leží na území Národního parku. Když se na Kvildě zastavíte, vyzkoušejte místní pečivo, navštivte galerii či stálou expozici o obci a okolích. Stálých obyvatel je zde sice jen něco málo přes stovku, ale o to více zajímavostí na katastru obce najdete.
1: To byla letní pohlednice a za týden bude naším výletovým cílem další místo. Tentokrát to budou Čelákovice.

0: svátek dnes slaví všechny lady, je totiž 7. srpna. Toto jméno má novodobý původ, základem smyslu slova je lad a pořádek. Jak ostatně znění jména napovídá, anebo to může být úplně jinak. Existuje staročeské slovo lada, což znamená dívka nebo pana. Srbo-chorvatština zná stejné slovo jako výraz pro manželku, přitomž lado znamená pro změnu manžela. Půjdeme-li ovšem ještě dále, zjistíme, že u různých prastarých národů znamenalo slovo lada paní nebo žena, například v ligýštině nebo chaldejštině. Mohlo by nás to zmást až tak, že bychom se mohli domnívat, že anglické slovo lady má stejný původ. Ve skutečnosti má toto označení pro dámu zcela jiný základ. Původ tohoto slova musíme totiž hledat ve výrazu, který lze doslova přeložit jako ta, která hněte chléb. Protože tak se prý říkalo hospodyním.
1: Kalendárium.
0: Tak jestli jsme si v něčem neudělali pořádek, tak je to ve znění jména lada, respektive u jejího významu, ale to nás netrápí, pokud všem ladám popřejeme, a tak si pojďme alespoň připomenout nějaké významné události, které se staly na toto datum, tedy 7. srpna, a jedna z těch událostí je, že v roce 2002 začaly povodně. Povídejme si teď o extrémním počasí. Tehdy při nich byl zatopen mimo jiné Český Krumlov, Písek, Praha a mnohá další česká města. Byly to jedny z nejničivějších povodní novodobé české historie. Sedmého srpna 1800 se narodil Josef Krasoslav Chmelenský, český kritik, básník, libertista a národní buditel. Chmelenský je velmi zajímavou postavou české literární historie. Jeho vkus byl velmi přelétavý, podporoval například Tyla, ale Máchův Máj ho příliš urážel. Měl úspěch především jako libretista. Přeložil Mozartovu Kouzelnou flétnu a sám napsal několik libret k operám Josefa Škroupa, například Vráteník nebo Oldřich a Božena. Sedmého srpna 1899 se narodil Oldřich Nový, český herec, zpěvák, režisér, dramatik a textař. Nový byl legendární postavou československého prvorepublikového filmu. Asi nejslavnější jeho postavou je Kristián, ale mnoho dalších je s ním spojeno neméně. Válka výrazně poznamenala jeho dosavadní úspěšný život. V roce 1944 jej společně s jeho ženou Alicí odvezli do koncentračního tábora. Důvodem byl její židovský původ a také fakt, že se s ní Oldřich odmítal rozvést a chránil ji tak i po celou válku. Komunistický režim Novému nepřál, stal se jakýmsi buržoazním symbolem a neměl příliš hereckých příležitostí. V roce 1921 se 7. srpna narodil Karel Husa, hudební skladatel českého původu, a opustil nás 14. prosince 2016. Husa působil od roku 1954 ve Spojených státech. V zahraničí byl pokládán za jednoho z nejvýznamnějších českých hudebních skladatelů. Zmiňme například tři díla pro sólový klarinet, které napsal pro mezinárodní soutěž v rámci festivalu Pražské jaro v roce 2008. Jeho tvorbu byste našli pravidelně v repertoáru hudby Hradní stráže Pražského hradu. V roce 1969 mu byla udělena Pulitzerova cena za hudbu. A v roce 2015, 7. srpna, nás opustil Daniel Hečko, kazatel Církve bratrské. Narodil se v kazatelské rodině v Českém Těšíně. Jeho cesta k obrácení byla složitá, sám o ní prohlásil: nebál jsem se smrti, ale života, prožíval jsem apatii a existenciální úzkost. Vnitřně jsem se hlásil k filozofům, kteří záviděli mrtvým, protože nic necítí. Jednoho večera, když mi bylo asi 17 nebo 18 let, jsem volal z hlouby duše k Bohu o pomoc. Ze zoufalství jsem prosil Pána Boha o smilování a v tom se něco stalo. Cítil jsem zřetelně, jak ze mne padá břemeno viny a pošramocené minulosti a já se najednou cítil neuvěřitelně lehký. Teologii studoval v Bratislavě. Po studiích působil jako kazatel církve bratrské v Benátkách nad Jizerou, v Praze na Smíchově a v roce 1995 v pražských Dejvicích. S manželkou Marií adoptovali dvě děti, dceru Dorotku a syna Oláška, který nedlouho po adopci zemřel. Jeho spolupracovníci vzpomínají, že Daniel svým přístupem dokázal vytvářet prostředí lásky, přijetí a toho, že se člověk nemusí bát dělat chyby. Vytvářel kolem sebe prostor svobody. Razil a především žil, že Pánu Bohu není třeba pomáhat, že služebník evangelia má připravovat půdu pro Boží požehnání. Během svého života prožil i mnohé těžké zápasy. V roce 1991 psychicky vyhořel. Zažil ztrátu syna, jak na Smíchově, tak i v Dejvicích prožil napětí ve sboru a v roce 2009 dostal rakovinu. Přesto nikdy nezatrpkl a mnohokrát hovořil o milosti. A právě jí je věnována jedna ze tří knih, které Daniel Hečko napsal. Milost, Duch svatý a jeho působení a Můj zápas s rakovinou.

0: Posloucháte odpolední vysílání Rádia 7, i když teď se na chvíli vrátíme k rannímu telefonnímu rozhovoru. Reprízujeme rozhovory, ve kterých nám představujete jednotliví z vás jako našich posluchačů, ale široké veřejnosti, různé společnosti a dnes nám byla představena společnost pro ranou péči a to ústy ředitelky několika jejich poboček, paní doktorky Jitky Barlové. Tak si poslechněte, co nám řekla.
1: Každá rodina si přeje pro své dítě ten nejlepší start do života. Někdy ale život přinese situace, na které se člověk nemůže připravit. Právě v takových chvílích může být neocenitelnou oporou Společnost pro ranou péči. O její činnosti si dnes budeme povídat s ředitelkou několika poboček, Jitkou Barlovou. Dobrý den, paní doktorko, vítejte ve vysílání.
2: Dobrý den.
1: Pro posluchače, kteří se Společností pro ranou péči setkávají poprvé, prosím, představte nám ji, komu pomáhá a jaké je její poslání.
2: Společnost pro ranou péči je zakladatelskou organizací rané péče v České republice a více jak 30 let vlastně poskytuje službu rodinám, do kterých se narodilo dítě s postižením nebo s nějakými vývojovými riziky a pomáháme jim celou situaci zvládnout a to hned

0: určená všem rodinám od narození do 7 let s dítětem, které třeba pochybují o vývoji, nebo se miminko narodilo předčasně a jsou tam nějaká vývojová rizika. My máme vysokoškolsky vzdělané poradkyně rané péče, kteří jezdí do těch rodin, takže rodina ani nikam nemusí a v přirozeném prostředí, kde se to dítě se svojí rodinou vyskytuje, tak vlastně probíhá jednak odborné poradenství, jak podpořit vývoj dítěte tak, aby dosáhlo svého maxima, ale také to nějaká psychosociální podpora, psychická podpora rodičů, protože ty situace, se kterými se setkávají, jsou velice náročné, nebo jim dokážeme poradit, na co všechno mají nárok ze sociálních dávek, nebo je propojíme s nadacemi, spoustu dalších vlastně aktivit.
1: Vedle té odborné pomoci je pro rodiny důležitá i lidská podpora, už jste ji naťukla. Nakolik je pro rodiny důležité vědět, že na svou situaci nejsou sami?
0: To je možná jedna z těch nejdůležitějších věcí, co ta rodina na začátku potřebuje. Protože nikdo nečeká, že se mu dítě s nějakým zdravotním problémem narodí. Rodiče na to nejsou vlastně připraveni, nebo celá ta rodina. A potřebují získat pocit, že to není konec světa a že se dá žít kvalitní život a že to zvládnou.
1: Když se ohlédnete za svou prací, vybaví se vám nějaký okamžik nebo možná příběh, který vám znovu potvrdil, že má tato služba smysl, velký smysl?
0: Víte, já vždycky vidím ten velký smysl v tom, když ta rodina jako rozkvete a najednou si ví jako rady. Jo, většinou, když začínáme s rodinou, vždycky vypracováváme individuální plán podpory a ta rodina vlastně neví, co by chtěla ani co by nechtěla. A když za rok ten plán třeba inovujeme a ta rodina už si konkrétně říká, a tohle není pro nás, to my nechceme, ale přejeme si to a to a tam bychom se chtěli dostat, tak já si vždycky říkám, jo, to jsou, říkám, ta rodina se posunula, je sebevědomější, rodiče znají potřeby svého dítěte, vědí, kam směřují, tak z toho mám vždycky radost.
1: Denně se setkáváte s rodinami, které procházejí náročným životním obdobím. V čem vás osobně tato setkání obohacují?
0: Opravdu obohacuje každá rodina. Víte, i když máte děti nebo spoustu rodin, který se můžou zdát na první pohled, že mají třeba i stejnou diagnózu dítěte, že to je stejné, tak to není. Každá rodina je vyloženě individuální, řeší malinko z jiného úhlu pohledu ty věci a vždycky vás něco naučí a po 25 letech v rané péči se neustále učím.
1: Když se podíváme dopředu, co čeká společnost pro ranou péči v nejbližších měsících?
0: Společnost pro ranou péči vlastně naším hlavním cílem je pořád poskytovat tu službu. Takže v následujících měsících určitě budeme přijímat další rodiny, ale vedle toho nás čeká třeba setkání rodin, což je vždycky milá příležitost, kdy se potkávají navzájem i rodiny a vznikají tam třeba i přátelství. Na podzim nás čeká kampaň Přepišme příběh, kde se snažíme vlastně dávat vědět všem, co je to raná péče, protože přesto, že máme ranou péči v České republice 35 let, tak to obecné povědomí o tom, že rodiny můžou využívat službu rané péče, není až takové, jaké bychom si přáli. Takže nás čeká spoustu věcí ještě do konce roku.
1: Kdyby někoho zaujala společnost pro ranou péči, kdyby chtěl najít více informací, kde je najde?
0: Najde na webu úplně jednoduše www.ranapeche.cz. Tam najde informace o tom, co děláme a jaké máme všude pobočky. Jsme v 10 krajích České republiky, ale do kterých i dojíždíme, takže nás určitě najde na www.ranapeche.cz.
1: Paní doktorko, děkujeme za vaše slova, děkujeme, že jste nám přiblížila organizaci a přejeme, ať úspěšně plní svou velmi potřebnou roli. Děkujeme.
0: Já taky moc děkuji. Naschledanou.
1: Hostem na Rádiu 7 byla ředitelka společnosti pro ranou péči Jitka Badlová.
2: Společnost pro ranou péči nám představila ředitelka několika jejich poboček Jitka Badlová v dnešní.

chvíle, kdy nechce se ti vstát a marně hledáš důvod, proč vážně život brát. Je těžký hlavu zvednout, od břehu odrazit, když

I horká letní odpoledne se šinou ke svému závěru a nejinak tomu bude i v tom odpolední dnešním. A tak samozřejmě na Rádiu 7 nemusíte zoufat, že něco končí, protože hned v zápětí něco nového začíná. A tentokrát to bude po 17. hodině pořad Interval, ve kterém vám Lucie Endlicherová představí hudebníka Davida Stipku, kterého si připomínáme celý srpen. Jeho náhlý odchod je vnímán jako příliš časný, takže máme naštěstí co si připomínat a já vám popřeji, abyste si poslech užili i po té 17. hodině.

to je z dnešního odpoledního vysílání ode mě všechno. Za mikrofonem byla Kateřina Fridrichová a ta se s vámi právě teď loučí a přeje vám požehnaný zbytek dne a také příjemný poslech dalších pořadů Rádia 7.

0: Nechce se mi obtěžovat lidi svými nevyřešenými démony, protože ty si musím vyřešit sám. A vlastně už mě nebaví depresivní texty ani zpívat. Prohlásil David Stypka před Vánocemi v době, kdy jeho kapela Benjis natáčela podklady pro třetí desku Dýchej. Pokračovat se mělo v lednu. David totiž hodil do koše všechny texty, které napsal v době před svým onemocněním, s nímž se potýkal od léta 2019. Letěli pryč s výše uvedeným komentářem. 10. ledna 2021 se na facebookových stránkách kapely Benjis objevila zpráva: takováhle věc se nepíše snadno, vlastně nejmíň snadno ze všech příspěvků, které bychom vám chtěli dát. Včera večer odložil, bohužel takzvaně na furt, kytaru a mikrák náš i váš David. Je to tlak a my doufáme, že ten tlak poleví. Pusťte si písničky, vzpomínejte na zážitky, připijte si mu a pošlete pozdrav tam nahoru. Váš Benjis. Internet byl v podstatě okamžitě zaplaven vzpomínkami, kondolencemi, vyjádřeními soustrasti, nejrůznějšími vtípky, písničkami. Prošla jsem e-mailovou schránku a dohledala, že první prosbu o rozhovor jsem Davidovi odesílala někdy na jaře roku 2020. I když jsem o Davidovi a jeho tvorbě věděla už dlouho, až setkání s Mirajem Navrátilem mě přesvědčilo. Nemůže být nikdo lepší na povídání o smyslu života a jeho směřování, říkal Miraj. Rozhovor už jsme nenatočili. Nové texty, které v sobě nemají spoustu obrazů boje a nejistoty, už si neposlechneme. Přesto poslední deska Benjis, Neboj, z roku 2017 rozhodně stojí za pozornost. A právě jí bude patřit dnešní interval. Lucie Endlicherová vám přeje dobrý poslech. A jestli jen trošku můžete, zkuste si sednout a poslouchat. Tohle nejsou písničky do podkresu, něco, co zní na pozadí a vy mezi tím stihnete udělat spoustu dalšího. Tohle jsou věci, které si zaslouží, aby byly slyšeny.
1: Za

Bylo až zvláštní sledovat to množství reakcí, které vyvolal odchod Davida Stypky. Stačí se ovšem pořádně zaposlouchat do písní z alba Neboj a vlastně se není čemu divit. Ty strachy, otazníky a obavy, které si většinou nosíme v sobě, jsou na desce odkryty, pojmenovány, uvedeny na světlo. Taková terapie poslechem. Někdo dělá tu práci, kterou bych měla udělat já sama. Možná proto, aby mi pomohl k podobné upřímnosti a odvaze podívat se vlastním strachům do očí.

Aby se duše napásla, hladová duše sáhne po čemkoli. Znělo v písničce se zvláštním názvem Loučit. A je k tomu vlastně potřeba něco dodávat?

Strach. Hlavní hrdina většiny Davidových písní. Má schopnost člověka převálcovat, ovšem taky je možné s ním prožít to, o čem se zpívalo v písni Jericho. Budu se dívat, jak vstáváš a jdeš, rovnáš si záda, čistí tě déšť, na chvíli na mě zapomeneš a na strachy taky. Biblických motivů se na desce objevuje až Jericho spolu s nevěstkou Rachab není osamoceno. Píseň Kříž, která nás teď čeká, se občas objevila i v pořadech našeho rádia. Ne nadarmo. Nejužívanější symbol spojený s křesťanstvím totiž spojuje spíše než s obětí, se zbabělostí a kompromisy.

Píseň Kříž si vyhlédli autoři filmu Úsměvy smutných mužů a udělali z ní titulní píseň snímku, ne nadarmo. Příběh Josefa Formánka, popisující boj s alkoholem a především se sebou samotným a vším, co se za pitím či jakoukoliv jinou závislostí skrývá, tahle píseň doplňuje více než dobře. Kolikrát je onen kříž, spíš v uvozovkách, jde spíš o skříž, místo, kde lidská duše zaparkuje, protože nechce jít dál, nechce bojovat, nechce vystoupit z vyšlapaných cest. Křehkost boje se sebou samotným, slabost a trápení při dalším a dalším pozvedání se je v každém tónu téhleté písně hmatatelná. Je dobré, když na tuhle cestu není člověk sám.

0: byla.
1: Píseň Dobré ráno, milá, duet s Evou Farnou, je možná pro mnohé ta jediná, kterou mají s Davidem Stypkou spojenou. Není bez zajímavosti, že jde o skladbu, která na svůj vznik čekala mnoho let, tedy na své nahrání. Ležela v šuplíku až do doby, kdy do textu a do interpretace nejen David, ale i Eva dokázali vložit ten výraz, který písnička potřebovala, a dobře ji tak dokreslit. Umění počkat si se tu více než vyplatilo.

Na Rádiu 7 posloucháte Interval dnes s deskou Davida Stypky a kapely Benjis Neboj. Ještě to vlastně nezaznělo, že desce se dostalo nominace na hudební cenu Anděl za rok 2017. Benjis byla nominována na kapelu roku a jedna nominace byla proměněna. David Stypka byl jmenován zpěvákem roku. Ne nadarmo. Písničku za písničkou se na albu Neboj posluchač přesvědčuje o barevném výrazovém rejstříku, o síle i křehkosti jeho projevu. Lás.

Láska není, je to jen domluvený signál. Ještě pořád věříš a bojíš se toho, co si tě právě našlo, tak přikrý se básněmi. Zpívalo se ve skladbě s odvážným titulkem Láska není. A kdo je ochotný něco takového poslouchat? Kam až jde naše láska a kam sahá naše hra na lásku? Kdo si nechá tyhle otazníky položit?

Lodě, strachy, láska, cesta, pouť od někud někam. Témata, která se v jednotlivých písničkách Davida Stypky stále znovu vrací. Opakované zvaní nejen k ochotě poslouchat, ale především k odvaze pokládat si stejné otázky, projít těmi obrazy, které písničky nabízejí.

Co bys chtěl, aby zaznělo na tvém pohřbu od lidí, kteří o tobě budou mluvit? Takovým člověkem buď, říkává občas náš spolupracovník, pastor Lukáš Targoš. David Stypka po sobě zanechal stopu hlubokou a silnou. Zanechal po sobě to slovo, které se v Bibli objevuje, jak se občas říkává, 365krát na každý den v roce. Neboj. Interval končí, vaší průvodkyní byla Lucie Endlicherová. Těším se na příští setkání.

tvorbou Davida Stypky se v rámci intervalu setkáme ještě v následujících dvou týdnech. Ve čtvrtek od 21. hodiny představíme album Dýchej.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu pro vás vysílá Rádio 7.
1: Je pátek 7. srpna 2026, minula 18. hodina. Z brněnského studia Rádia 7 vás zdraví Kuba Lofítek. V úvodu večerního vysílání dejme prostor pohledu do Bible. Slovo předávám pastoru církve ICF Brno Jiřímu Zdráhalovi.
2: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
3: Ezechiel, 32. kapitola. V této kapitole pokračuje rozsudek nad egyptským faraonem. Předpovídá jeho porážku babylonským Nabukadnezarem. Tak totiž praví panovník Hospodin. Meč babylonského krále se chystá na tebe. Další podrobnosti nám ale připomínají popis událostí spojených s druhým příchodem Krista, jak o něm mluvil Ježíš. V této kapitole ve verši 7 čteme: Nebe zakryj a hvězdy na něm zatemním. Slunce ukryj za mraky a měsíc nevydá svůj svit. Nevíme nic o tom, že by k takovýmto kosmickým událostem došlo při dobytí Egypta Nabukadnezarem nebo později Peršany. Za to ale podobnými slovy Ježíš předpověděl svůj příchod. Hned po soužení o něch dnů slunce se zatmí a měsíc nevydá světlo. Hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti se zachvějí. Tehdy spatří si na člověka přicházet na nebeských oblacích s velikou slávou a mocí. O zatmění slunce i měsíce také čteme v knize Zjevení. Všechna světla, jež září na nebi, kvůli tobě zatemním a tvoji zem ponořím do tmy. Pátý anděl pak vylil svou číši božího hněvu na trůn té šelmy a její království bylo zatemněno. Kapitola končí popisem pekla, kde budou neobřezanci, tedy ti, kteří nejsou ve smlouvě s Bohem. Synu člověčí, truchli spolu s dcerami vznešených národů nad egyptskými hordami. Pošli je do podsvětí k těm, kdo klesli do jámy. Jsi snad lepší než ostatní, dolů, k neobřezaným ulehni. O podsvětí bychom, podobně jako o ďáblu, věděli rádi víc. Bible nám ale příliš podrobností neposkytuje. Dává nám ovšem jistotu, že fyzickou smrtí lidská existence nekončí. Podsvětí má v Bibli různé názvy. Jobovi 26 čteme: Mrtví se před Bohem chvějí v hlubinách, pod vodou s těmi, kdo prodlévají tam. Před ním je nahé samo záhrobí, neskryje se před ním hříše záhuby. A v Žalmu 115. Mrtví už Hospodina nechválí, žádní, kdo sestoupili do hříše mlčení. A v Žalmu 88. Volám tě, Hospodine, každý den, budeš snad konat divy pro mrtvé? Zvednou se stíny ke tvé oslavě? Bude se o tvé lásce mluvit ve hrobě a o tvé věrnosti v záhubě? Co pak se ukáže tvůj zázrak v temnotě a tvá spravedlnost v zemi bez vzpomínek? V Jeremiáši 13. kapitole čteme: Vzdejte chválu Hospodinu svému Bohu dříve, než tmou vše zahalí, dříve, než vaše nohy zakopnou v příšeří mezi horami. Vyhlížíte světlo, on je však promění v stín smrti, obrátí je ve tmu nejhlubší. A v Jobovi 10 čteme: Nech mě být, ať pookřej aspoň na chvilku, dříve, než bez návratu odejdu do země příšeří a stínu, do země černé jako tma, kde vládne stín a není řád, kde i sám rozbřesk je temnota. A v knize Kazatel: Živí totiž vědí, že musí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty se už nedočkají, i pouhá vzpomínka na ně zanikla. Jak jejich láska, tak jejich zášť, všechna jejich vášeň je dávno pryč. Nikdy už nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává pod sluncem. O realitě existence po smrti mluvil často i Ježíš. Amen, amen, říkám vám, přichází chvíle a už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího syna a ti, kteří uslyší, budou žít. Nedivte se tomu, přichází totiž chvíle, kdy všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou. Ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu. ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšeni k soudu. Amen, amen, říkám vám, kdokoliv zachová mé slovo, navěky nespatří smrt. Různý osud lidí po smrti také popsal na příběhu o nespravedlivém boháči a spravedlivém chudákovi. Jejich smrt popsal Ježíš takto. Jednoho dne ten žebrák zemřel a andělé ho odnesli do Abrahamova náručí. Zemřel i onen boháč a byl pohřben. V pekle pozvedl své oči. Prvního odnesli andělé tam, kde na vzkříšení čekají spravedliví, jako byl Abraham. Druhého si vzala smrt a skončil tam, kde končí nespravedlivý. Ezechiel nazval podsvětí místem neobřezanců, to znamená těch, kteří nejsou ve smlouvě s Bohem. Smlouva není nic jiného než vyjádření vztahu. Vztah s Bohem je jistotou života po smrti. Proto, aby ji každý mohl získat, přišel Ježíš. On řekl, toto je vůle mého Otce, který mě poslal, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný. A já ho vzkřísím v poslední den.

Poznávat Bibli a její poselství s pastorem Jiřím Zdráhalem můžete v pořadu Bible Guide od pondělí do pátku, vždy v 8 a v 18 hodin. Předchozí díly najdete k poslechu v sekci Audioarchiv na našem webu www.radio7.cz nebo na podcastových platformách.

Pokud si kladete otázku, čím bude dnešní večer na Rádiu 7 naplněn, malou ochutnávku z prostředků pořadů.

Jak připravit tábor, na který budou děti vzpomínat i po letech? Program, který děti zaujme a zároveň podpoří vztahy i duchovní růst? Se zkušeným organizátorem táborů a kazatelem Církve bratrské Jakubem Mrázkem si Ondra Malý povídá o celkové stavbě programu tábora i o různých typech her v pořadu Štafeta od 18.30. V Kanafásku si poslechneme jeden z posledních příběhů z pera Radka Daniela. Co nám knížka Povídá se povídá nachystá dnes, se dozvíte v 19.15. Nadpis je Chřipka. Mise Boží lásky k záchraně lidí neskončila Ježíšovým návratem k nebeskému Otci, ale pokračuje dál skrze církev. O základní metodě této pokračující mise bude řeč v pořadu Nejen chlebem, který vysíláme od 19.45. Při výkladu knihy Zjevení se v relaci Světem Bible dostáváme k ženě oděné sluncem. Koho symbolizuje, o tom se vedlo už mnoho teologických sporů. Ve 8:45 si můžete poslechnout názor našeho průvodce Biblí, teologa Johna Vernona McGeeho. Hledání duchovních pramenů naší historie ve Večeru pod lampou na Rádiu 7 pokračuje. Společně s autorem knihy České studny, Davidem Loulou, se tentokrát zaměříme na dvě hodnoty, které zásadně proměňovaly lidské životy i celou společnost. Studnu milosrdenství a studnu misie. K poslechu zveme opět v 21 hodin. Čeho se ze všeho nejvíc bojíte? Jste schopni si to uvědomit a poznat to? Pokud ano, pak vězte, že Bůh vás od strachu může osvobodit. Ať už se bojíte čehokoliv. Využijte k tomu trojici zamyšlení o strachu v pořadu Doteky. První vyučování Charlese Stanleyho můžete slyšet po 10. večerní. Baptistický kazatel Miloš Scholz, jehož životní příběh sledujeme ve čtení na pokračování, neměl snadné dětství. Už v mládí ale zažíval zvláštní boží ochranu, i když byl pěkný uličník. Jak se dostal k tenisu a jak prožil změnu ve svém životě, uslyšíme od 11:45, kdy bude číst z knihy Jak život šel Pavel Hromádka. Budete-li dnešní večerní čas prožívat s námi, budeme rádi. Mějte příjemný poslech.

7. srpna má svátek Lada. Toto jméno má novodobý původ. Základem smyslu slova je lad a pořádek, jak ostatně znění jména napovídá. Ovšem věc má háček v tom, že jsou možná i vysvětlení jiná. Předně existuje staročeské slovo lada, což znamená dívka, panna. Serbochorvatština zná stejné slovo jako výraz pro manželku, přičemž lado znamená pro změnu manžela. Půjdeme-li ovšem ještě dále, zjistíme, že u různých prastarých národů znamenalo slovo lada, paní, žena, například v ligýštině nebo chaldejštině. Mohlo by nás to zmást až tak, že bychom se mohli domnívat, že anglické slovo lady má stejný původ. Ve skutečnosti má toto označení pro dámu zcela jiný základ. Původ tohoto slova musíme totiž hledat ve výrazu, který lze doslova přeložit jako ta, která hněte chléb, protože se tak říkalo hospodním. Možností je tedy spoustu. Každopádně všem ladám přeji krásný svátkový den.

Pětidílný seriál s názvem Zahranice všedních dní zakončíme v relaci Štafeta po písni kapely Tiramisu. Ondra Malý si s Jakubem Mrázkem bude povídat na téma příprava programu na tábor.

0: Jedinečný zážitek, který dětem změní život, budou si ho pamatovat až do konce, umožní jim navázat dlouholetá přátelství a poznat Krista. To zní dobře, ne?
1: To zní úžasně. Chci tam.
0: Takhle si já pamatuju tábory ze svého dětství. Moje jméno je Ondřej Malý a budu moderovat dnešní díl z minisérie Výpravy za hranice všedních dní. A mým hostem je opět Jakub Mrázek, kazatel sboru Církve bratrské Ostrava Trojka a ostřílený táborník, který se v minulém díle zmínil, že on si rozhodně nepamatuje takhle tábory ze svého dětství. Naopak si zmínil, že nebyly příliš příjemné.
1: No, tak to byly tábory, jsem byl v první a druhé třídě. A to byly tábory, kde možná jako vedoucí úplně nechápali, co potřebují děti v první a druhé třídě. A to víc si na to dávám teďka pozor, když máme malé děti na táboře, ať jsou dostatečně omaminkované a opečované, ať se někdo ptá, jak se mají. Protože to je důležité, jak se dítě na táboře cítí.
0: Tak přesně o tom, jak udělat program, který bude pro děti skvělým pozitivním zážitkem, se dnes budeme bavit. Minule jsme se věnovali praktické stránce přípravy tábora, nicméně ta organizační výzva, to není to, co děti zaujme.
1: Čemu to je jedno, jak to kdo zařídil?
0: Ten program, který jsme zmínili, co to znamená?
1: Program je vlastně obsah společně ze vztahy. To jsou takové dva velmi mocné nástroje, které máme a který můžeme jako vytvořit nějaký finální vliv, který ten tábor na ty děti bude mít, co to s nima udělá, jak je to změní, posune a doufám ne, zablokuje nebo jim nějak neublíží. A proto to je velmi důležité, jaký tábor uděláme a jaký mu dáme obsah jako náplň program.
0: Kdo má přípravu takového programu na starosti? Protože pokud to má být dobré, je potřeba to připravit pořádně, předpokládám. Takže se to nedá udělat tak nějak samo. Někdo to musí udělat.
1: Platí taková jako mantra, no za všechno je zodpovědný hlavní vedoucí, že? Ale my už jsme si minule řekli, ale hlavní vedoucí tu zodpovědnost deleguje. To, co je velmi užitečné a dobré, jako delegovat takovouhle velkou věc, jako je táborový program, jako ten obsah, ta náplň týmu. A ten tým musí velmi dobře rozumět tomu, co je vlastně cílem tábora. Proč ho děláme? A pro koho ho děláme? Takže dřív, než začneme vymýšlet táborový program, tak je dobré, když si tým celého tábora, ti vedoucí, se si minule říkali, že začínáme tím, že sestavíme nějaký jádrový tým, oni se pak třeba ještě přidávají další lidi. Ale než začnu připravovat tábor, potřebujeme se nějak sjednotit na tom, pro koho ten tábor děláme, proč ho děláme, jaký chceme vlastně vidět, jako dopad, vliv, účinek vlastně na ty děti, které ten program bude mít. No a když už víme, pro koho a co chceme udělat, tak můžeme potom se pustit do té dobrodružné části a fantazírovat a snít a říkat si ty dětské sny nesplněné, co jsme chtěli zažít a nezažili a z nich uvařit ten program pro děti.
0: Uvedl bys nějaký příklad? Třeba poslední tábor, který jsi dělal, tak pro koho byl, jaký cíl jste tím sledovali?
1: Tak důležité je vědět, jak mám velké děti. My třeba na táboře máme děti zhruba od 7 let do 14. Jo, tak je to už docela jako velký časový rozptyl, když bych měl jenom ty starší, můžu ten cíl nastavovat trošku jinak, než když třeba jenom jedu s malýma dětma. Takže to je jako první věc. A já bych řekl, že je dobré mít nějaký cíl ve třech oblastech. Ta první oblast je jako fyzická. Tím cílem třeba může být to, že se děti stanou jako otužilejšími, že se naučí odolávat určitému diskomfortu a nepohodlí, že se zvýší jejich odolnost jako fyzická v tom, že se nebudou bát koupat ve studené vodě nebo ujít více než 5 kilometrů. Potom nějaká oblast třeba v té duševní oblasti, což můžou být často vztahové věci, že chceme třeba,

0: škoda jako nevyužít. Takže hodit dětem jenom balon, ať si jako jeho kopají, takhle strávit 14 dní, tak nemyslím si úplně, jako že jsme by tímto způsobem využili jako potenciál. Na druhou stranu i tohle jako je super, když ty děcka jako zažijou, mají volný prostor, kdy můžou si sami vytvářet tu svoji zábavu a hru a učit se trávit nějaký čas, kterým není úplně naordinován a zorganizován jako do milimetru. Jo? Ono někdy i trocha nudy, se říká, že vlastně nuda je předpokladem kreativity. Jo? Takže dokud se nenudím, tak netvořím sám nějaký program. Jo? Takže se neučím převzít zodpovědnost za to, jak já trávím svůj čas. Takže ideálně je, když celý ten táborový program je složen z takového jako vyváženého mixu. My máme různé bloky časové na tom táboře naplánované a řekl bych, že kromě takového toho nutného, nezbytného, jako je ranní večerní hygiena, jako že potřebujeme jíst a spát, tak máme jeden důležitý blok, kdy děti se podílejí vlastně na přípravě a organizaci tábora. To znamená, pomáhají například kuchařkám s přípravou oběda. Umývají nádobí, opravují nějaké věci v táboře, zajišťují dřevo na táboráky, chystají táborák, dřevo do kuchyně. Takže vlastně pracujeme a všichni rozumí tomu, že to, jaký tábor je výsledkem práce nás všech. Skvělý blok, děcka to baví. Je to super, protože to je opravdový život a to je to nejlepší. Potom my máme blok, kdy právě hrajeme takové obyčejné hry, které děcka milujou, ať už to je hutututu nebo přehazovaná, prostě cokoliv, co máte oblíbené v oddíle. A nebo tam taky zařazujeme takové hry, které nijak nesouvisí s celotáborovou legendou a hrou a jsou takové jako univerzální, například boj o vlajky, jako naše děcka to milujou, to prostě musí každý rok být, bez toho není tábor táborem, takže to taky je v takovém tom bloku těch univerzálních her. A třetí takový blok, který máme, je právě etapovka, což bývá velká hra, hodinu, dvě, klidně tři hodiny může mít, výpravná, která pracuje vlastně s tématem celotáborové legendy. Může to být hra v týmech, pro jednotlivce, je originální, vymýšlená jenom extra na ten tábor a poskytuje prostor pro nejenom dobrodružství a zábavu, ale taky nějak komunikovat myšlenku, která je součástí té celotáborové legendy, s kterou pak třeba pracujeme hodně jako i v tom duchovním programu, ve skupinkách a rozhovorech s dětmi.
1: Heslo celotáborová legenda tu padlo několikrát. Co si pod tím mám představit?
0: Celotáborová legenda je příběh, který nás provází celým táborem. Je to příběh, který nám vlastně pomáhá vytáhnout ty děti jako z jejich běžného života do nové jako reality. Ten tábor je taková bublina, kde si odpočnu a můžu prožít dobrodružství jako vlastně z jiného světa. Často vybíráme nějaké téma nebo příběhy, které jsou nějak inspirativní a které nám pomáhají i komunikovat hodnoty, kterým chceme děti vést, ať už prostě mezilidské nebo duchovní a umožňují nám právě vytvářet tu omáčku kolem toho, co ty děti chceme naučit, co jsme si stanovili v těch cílech jako na začátku pro jejich jako rozvoj.
1: Jedním z typických prvků skautingu, ale i já jako neskaut, s tím mám tábory spojené, jsou symboly a rituály. Patří na tábor? Jsou i pro neskauty? Nebo jsem spíš výjimka? Jsou dobré?
0: No, já myslím, že kdybychom si teďka prošli různé tábory, které byly, ať už skautské nebo neskautské, tak bychom zjistili, že na každém táboře jsou symboly a rituály. Nejenom na skautském táboře. My třeba začínáme nástup tím, že vyvěšujeme vlajku. A dělá to spousta i neskautských táborů, že vyvěšují českou státní vlajku a je to rituál, je to symbol a je to jako krásný okamžik, který tím, že se dělá každé ráno, tak vlastně tak zároveň i zahajuje ten den. Pamatuju si jako dítě na jeden tábor, kde jsme měli téma Josue, obcházeli jsme Jericho a to bylo každý den takový vlastně rituál. Byl to rituál, který byl jenom pro ten tábor, ale vlastně už to byl taky rituál, protože když něco uděláme dvakrát stejně, tak je to rituál. Táborák je rituál. Pokřik, který má třeba oddíl celoročně a zakřičí celé na táboře, to je taky rituál. Taky v textu toho pokřiku je často symbolika. Takže on neexistují tábory bez rituálu a symbolů. Ve skautingu máme výhodu tu, že s nima pracujeme možná trošku jako víc vědomně a ještě si na nich zakládáme tím, že máme třeba ten stejnokroj, košili, šátek a to jako potrhuje u ty rituály ještě

0: že tak jako výrazně silněji, ale mají je všichni.
1: Je to něco, co patří exkluzivně na tábory, nebo se to běžně děje i na schůzkách?
0: Rituály a symboly jsou nejen na schůzkách, jsou v každodenním životě. Když doma slavíme narozeniny, je to taky rituál Vánoce. Takže jsou strašně důležité pro náš život, abychom si uvědomili, na čem stojíme, kam patříme, čemu věříme a kam směřujeme.
1: Když bych si představil tříhodinový program na táboře a tříhodinový program na schůzce, je v tom nějaký rozdíl?
0: No, kež by nebyl. Výhoda tábora je, že mám těch tříhodinových programů spoustu za sebou, takže můžu ještě jako mít nad tím ten velký jako příběh, i když i to jde na schůzkách. Můžu mít dokonce i na schůzkách celoroční legendu. Může dokonce celý školní rok probíhat jedna jako velká jakoby hra někde na pozadí těch schůzek, kde se jako červená niť vyne nějaký příběh nebo téma a dokonce může vrcholit právě na táboře. Takže ten prostor jako využívat tyhle prvky, co známe z tábora, je na těch schůzkách jako úplně stejný, jenom samozřejmě máme na to méně času, takže když se to občas povede, je to fajn, my třeba si schůzky trochu členíme na schůzky, kde se chceme více věnovat vytváření, vyrábění, kreativitě. Pak máme schůzky, kde je nějaká velká hra, skoro jako ta táborová etapovka. Jo, pak máme třeba některé schůzky, které jsou fakt jako na pohoru, jako děláme jenom to, co jsme zvyklí dělat po každé a není to moc složité. Jo? Ale schůzky jsou velká příležitost zažít takový malý tábor uprostřed školního roku.
1: Jednu věc, kterou si z táboru pamatuju, že jsme ji dělali každoročně, jsou bobříky. Je to něco, co je pořád ještě aktuální, nebo to už patří jenom do foglarovek?
0: Jo, já myslím, že stále. Je to věc, která může být součástí táborového programu. My to třeba neděláme každý rok, anebo třeba někdy děláme něco podobného a neříkáme tomu bobříci. Takže samozřejmě jako super, jako pokud chci udělat klasické foglarovské bobříky, tak jděte do toho, jako určitě to nesklame. Ale bobřík může vypadat i tak, že vlastně chceme děti něco naučit. V něčem, aby jako vyrostly. No vlastně bobřík mlčení je třeba, že rostu v sebeovládání. Jo? Ale můžeme třeba na tom táboře zařadit blok, kdy děti mají různé workshopy, kdy se třeba učí dovednostně nějaké věci. Třeba workshop uzlů, se učí vázat uzly, práce s lanem a potom mají možnost složit nějakou zkoušku a to je vlastně ten bobřík. Samozřejmě můžou být kreativní věci, můžou být třeba přírodovědné věci, že se učí poznávat rostliny, rozdělávat oheň nebo bobřík síly, to mají kluci rádi a pak kdo udělá stanovený počet zhybů nebo kliků, tak dostane bobříka síly. Jo? Takže někdy do té táborové legendy se to hodí víc, někdy míň, když to hodí a podpoří to třeba tu táborovou legendu, tak je to super. Bobříci nebo něco na bobříku s kombinací s nějakýma workshopama, perfektní jako věc, kterou doporučuji někdy aspoň vyzkoušet na nějakém táboře.
2: Předáváme, co jsme se sami naučili.
1: V dnešním díle společně s Jakubem Mrázkem hovoříme o přípravě programu tábora a také bychom chtěli teď mluvit o tvorbě dobré táborové atmosféry. A její klíčovou součástí jsou vztahy mezi táborníky. Leckdy jede na tábor přes 20 dětí, to může být sociálně dost náročné. My jsme to třeba řešili rozdělením do družin. Co si o nich myslíš?
0: Já si neumím představit tábor bez rozdělení dětí do družin, protože s tou družinkou se pracuje často mnohem snadněji než s celou masou dětí. 20 dětí není masa, ale třeba 40 dětí, to už jako si člověk ani nezapamatuje jejich jména a vzniká nějaká anonymita. Ale družinka je vlastně taková rodina, takový úzký kroužek, bývá tam třeba 6 až 10 dětí v té družince, k tomu jeden vedoucí 18+, jeden rádce a najednou vlastně nám vzniká malá skupina, která, kde nikdo není přehlednut, vnímáme ho a zároveň si ty děti učí to, co na to bude báječné, že se vlastně učí mezi sebou vycházet, spolupracovat, přijímat rozdíly věkové, temperamentní, podřizovat se jeden druhému a to je úžasná jako zkušenost, kterou ty dětská v táboře můžou dostat a ta družinka je vlastně klíčovým nástrojem pro tady tu vztahovou práci.
1: Jak ta družinka vlastně organizačně funguje? Mohl bys to nějak blíž osvětlit? Kdo je za ní zodpovědný? Kdo do ní patří třeba?
0: Ty družinky můžou vznikat na tom táboře různým způsobem. Většinou my víme, jaké děti na tábor jedou, takže i je třeba známe, 95% z nich známe velmi dobře. Tak je vlastně do těch družin máme rozdělené už před táborem. My máme celoroční oddíl, který vlastně už i v tom celoročním fungování funguje v nějakých družinkách, takže pokud mám tohle dobře ustavené, tak v podstatě můžu tyhle družinky přenést jakoby na tábor. Co je podstatné, že v těch skautských družinkách klademe důraz na to, aby ta družinka byla vlastně přirozená parta těch dětí. Tedy není to sportovní tým, že jsme rozdělili děti na táboře na 4 stejně silné sportovní týmy, které budou týká mezi sebou soupeřit, ale jsou to vlastně přirozené party dětí, které mají k sobě nějakým způsobem jako blízko, a my taky víme už třeba z toho celoroční činnosti, že mezi nima přirozeně někdo vyrůstá jako jejich autorita. On, takový člověk se většinou stane potom jako rádcem a tím pádem se s tou družinkou pracuje mnohem lépe, než když naskládám pod sebe děti jenom podle pohlaví a věku, aby mi to dávalo všude stejné průměry a ty děti vlastně si třeba jako navzájem nerozumí. Takže pokud mám takto poskladanou družinku, tak se s ní pracuje velmi dobře a taky nemáme tolik jako tlak vést ty družinky, nechceme vlastně je vést tomu, že pak soupeří mezi sebou. Jo, to jsou ty soutěživé oddíly, které jako vlastně pak jako kdo to vyhraje v tom táboře a všem to nandá. Ale tady vlastně ta družinka bojuje sama se sebou. Snaží se ze sebe dostat to své nejlepší, co umí, a buď do toho dá všechno, nebo ne. A když si něco nepovede, tak se ptá ne, proč nás tamtí porazili, ale proč my jsme třeba nepodali takový výkon, jaký jsme mohli podat, kdybychom třeba lépe spolupracovali, více poslouchali tam toho Mrňouse, co jako vlastně měl dobrý nápad, ale protože Mrňous, tak my jsme mu jako nedali prostor. Aha, tak příště jako bychom ho měli taky poslouchat. A to je pecka, když tohle dětka zažívají. No.
1: Zároveň smůla, když to nefunguje, když se to, což se občas stane, že se to prostě nepodaří a ta parta v rámci té družinky úplně nefunguje. Děti se hádají, mají narušené vztahy, což často v těch extrémních podmínkách zátěžových na táboře se může projevit. Co s tím dělat?
0: Jo, projeví se to. A to je právě jako ten prostor, kde to nám není příjemné, protože je nějaký konflikt, ale teprve tehdy, když se dějou ty věci mimo naší komfortní zónu a jsou třeba i konfliktní, tak jsou příležitost tomu se něco naučit. Takže, jestliže je takový problém, tak je to příležitost. A teďka jak tu příležitost využít a dobře ji zvládnout. Vždycky je skvělé, jako když to ideálně jako se zvládne tam, kde ten problém jako vzniká, ale je samozřejmě na místě i třeba, když ta družinka poprosí o pomoc toho rádce, toho vedoucího, nebo vedoucí to pak tomu řeší na poradě, když to jsou složitější věci. A většina věcí se dá zvládnout normálně jako v tom jako denním provozu. Ty konflikty dokážeme vyřešit jako velmi rychle, ale potom, když je nějaký problém, tak je dobré, když mají rádci prostor o tom mluvit. Jo? My děláme každý den na tom v průběhu dne takzvaný briefing rádců, kdy se hlavní vedoucí zástupce sejde s rádci a jenom se zeptá, tak děcka, jak to jde? Jak se cítíte vy v tom? Jak se v tom cítí děcka? A oni řeknou, no, tady máme problém s Pepíčkem, protože Pepíček má hodně sladkostí, takže je takový hodně energický a rozptýlený a narušuje ostatním hru, nespolupracuje, kazí to všem, co s tím uděláme. A tahle tým dokáže většinou vymyslet nějaký další krok, což obvykle znamená, že někdo, komu Pepíček má důvěru, koho má rád, jako s ním promluví. A pomůže mu to tomu papičkovi nějak lépe zvládnout. A nemusí kolem toho být žádný humbuk.
1: Pro posluchače, kteří nejsou tolik znalí skautské terminologie, mohl bys jenom stručně zadefinovat, kdo je to ten rádce?
0: Mm-hmm. Rádce je vlastně mladší vedoucí, nezletilý, většinou 14, 15, 16 roku, který většinou v tom oddíle nějak jako vyroste, nebo je takovou přirozenou autoritou. Pokud nemáme celoroční oddíl, který funguje, tak to může být někdo, kdo třeba s náma jako na ty tábory jezdí a víme, že má dobrý vliv na děti, tak je to někdo, kdo vlastně je jenom o chlup starší než ti účastníci tábora. A je pro ně tím pádem tím, na koho oni hledí, protože si říkají, já bych za 2 roky chtěl být jako tady tenhle rádce. Nechci být jako hlavní vedoucí, protože hlavní vedoucí má 50 roků už a nechci být za 2 roky jako v tom 50-letý dírek. Jo? Chci být jako ten rádce, to je jako můj vzor. Takže rádce je přirozená autorita a vzor pro ty děti. Často je to ten, kdo s nima tráví nejvíc času, kdo rozumí jejich světu nejlíp, podílí se taky samozřejmě na programu, na přípravě her a to je jako náš úkol jako vedoucích, je vlastně hlavně jako vlastně dávat podporu tomu rádci tak, aby on tu svoji přirozenou roli, kterou má, jako dokázal plnit co nejlépe.
1: Zmínil jsi porady, které jsou na táboře nezbytné vzhledem k hutnosti toho programu, ale často pro tým velmi vyčerpávající. Jak k ním přistupuješ?
0: Zvládnout porady je vždycky výzva.
1: Je to tak.
0: My jsme už tak nějak za ty roky zažili spoustu porad, kdy jsme se to byli právě, jak říkáš, vyčerpání, unavení a říkali jsme si, tak jak to budeme dělat, ať to je jako efektivní, ať je to pozbudivé, ať se lidi vyspí a tak dále. Takže máme pár jako principů, které jako držíme. A já bych řekl, že princip číslo 1 je, že vedoucí i rádci musí přijet na tábor připravení. Na táboře už nechystám jako věci, které jsem mohl nachystat doma. Samozřejmě rozdat fáborky někde do terénu, to musím udělat až na táboře, ale hru mám vymyšlenou, vím, jak bude fungovat, kolik lidí k tomu budu potřebovat, jak to co bude probíhat a jak to nějak vyhodnotím. Takže na tábor jezdíme připravení. Na poradách nevymýšlíme program. Samozřejmě, když najednou prší nebo dojde nějakému takovému potřebě změnit program, tak se to řeší na poradě, ale ne systematicky to neděláme takto. Systematicky jsme připraveni na to, co bude na táboře už předtím, než na něj odjedeme. Tak to je takový první princip. A druhý princip, my jsme se pokusili nějak jako rozdělit ty věci tak, ať neřeší všechno, všichni všechno. A takže my si dáváme takové ranní kafe vždycky, jako hlavní vedoucí zástupce a vedoucí dne. To je ten, kdo během celého dne dohlíží na to, ať se věci dějí tehdy, kdy mají a tak, jak mají. A řekneme si jenom v podstatě jako update, jestli všechno je tak, jak bylo připraveno, naplánováno. A pak míváme po obědě připravu na poradu na etapovou hru, která bude další den. A účastní se jenom ti vedoucí, kterých se to týká. Ostatní mají volno. Nemusí sedět na té poradě 20 lidí, může tam být jenom 6, kteří tu hru jako zajistí. Děláme briefing rádců, to jsem ti už jako říkal, tak to bývá někdy po večeři, jenom jako 20 minut, jak se v tom máte, půl hodina, jo, během večerní hygieny dětí. Spoustu informací si předáváme na nástěnce tím, že si jenom zapíšou, jak dopadla hra, kolik kdo má bodů. To si nemusíme sdělovat na poradě. A večer vlastně spíš už tak jenom jako rekapitulujeme ten den a jsme za něho vděční. Řekneme si, co se povedlo, co se nepovedlo, taky si řekneme. A snažíme se končit tak, aby se vedoucí vyspali. Oni stejně potom kecají dál ještě hodinu a půl, ale to je takový signál, že je mezi nimi dobrá atmosféra a je to super, když jim ten čas zůstane na to, aby jenom byli spolu a užívali si to, že jsou na táboře.
1: Pro nás, když jsem byl mladší vedoucí, bylo jednou z největších výzev právě jít včas spát po poradě, protože jsme měli touhu ještě povídat a léta jsme potom skončili všichni v horečkách, protože jsme měli 3 hodiny spánku denně, tak to jenom přidávám ze své zkušenosti. Jako radu pro mladší vedoucí, jakkoliv je to lákavý, běžte taky někdy spát.
0: Ano, ano. A já jsem ten už jako ten hlavní vedoucí, který pak jde a říká, děcka, běžte už spát, nebo budete zítra hotovi, nebudete fungovat, jo? Jo, ale to taky si řekneme, jak se cítíte, no já jsem unavený. A říkám, a v kolik jsi šel včera spát? O půl jedné. Říkám, tak možná jsi to měl udělat nějak jinak, no?
1: A ta atmosféra se těžko dělá dobrá v unaveném stavu.
0: Jo, pak dojde ke krizi, ano. To je potřeba spravovat tu energii dobře. Jo. A můžeme si v tom navzájem pomoct, takže si jako držíme takhle jako ochranou ruku nad sebou.
1: Další důležitá složka atmosféry je atmosféra duchovní. Mm-hmm. Kdo za ní zodpovídá, a lze s ní vůbec nějak pracovat? Nebo je to prostě výsledek boží prozřetelnosti?
0: Je to zajímavé. Zajímavá představa, že by to bylo něco, co nemůžeme vůbec ovlivnit. Asi to je legitimní si to třeba jako myslet, protože Bůh přichází ze své vůle. Ale na druhou stranu, on nám řekl, že když se dva nebo tři sjedou v jeho jménu, tak on tam bude. Takže my můžeme počítat s tím, že Pán Bůh je přítomen na táboře a já myslím, že je přítomen jako velmi hmatatelně. Tak hmatatelně, že si na Pána Boha můžu sáhnout. Protože on říká, že je hlavou církve a my jsme jeho tělo. Že vlastně my jsme ti, kdo skrze to, jací jsme, jak se chováme, jak fungujeme, vlastně přinášíme tu boží přítomnost tím hmatatelným způsobem. Jako Pán Bůh si nás tomu fakt používá. Vytváříme ducha, duchovní atmosféru jako toho tábora. Takže můžeme to ovlivnit. Ryba smrdí od hlavy, že samozřejmě pokud hlavní vedoucí není nastaven tak, aby tvořil dobrou atmosféru mezilidskou, ale i tu duchovní, tak nebude vznikat. Ale stejně tak se to přenáší z vedoucích na rádce a z rádců na děti. Takže je to zodpovědnost vlastně každého jednotlivého jako člověka. Každý, kdo má Krista v sobě, kdo mu věří, tak je zodpovědný za to, aby ho vlastně přinášel do všeho, co dělá, ať už zrovna škrabe brambory v kuchyni, anebo vede nějaký rozhovor s dítětem, kterému je smutno po mamince a potřebuje jako pozbuzdit a potěšit. Já mám zkušenost tu, že příroda, to výjití z té komfortní zóny, i ta práce na společném cílu nás vede do boží blízkosti, i přesto, že jsou tam těžké chvíle, nebo někdy, když jsme unavení, tak je to všechno s tím božím požehnáním a jeho přítomností a můžeme si to vzít jako pro sebe jako něco dobrého.
1: Díky moc za všechny tvoje odpovědi a za všechny zkušenosti, které si nám předal. Probrali jsme dnes tvorbu táborového programu, mluvili jsme o tom, co můžeme udělat pro to, aby byla na táboře dobrá atmosféra a možná právě přemýšlíme nad tím, že bychom do toho šli a tábor pro děti skutečně připravili. Nad čím se můžeme zamyslet, třeba už dnes, aniž bychom museli čekat na společnou poradu? Nad čím se může zamyslet každý, kdo poslouchá?
0: Já bych myslel ty děti, pro které to dělám. To je jako první věc. Můžu se za ně modlit. A oni ty děti taky mají své sourozence, kteří můžou a nemusí být součástí toho tábora nebo oddílu, mají taky své rodiče. Za ně se taky můžeme modlit, protože ty děti nejsou bez kontextu vztahového, ale řekl bych taky, že bych se modlil i za ty rádce a vedoucí a kdo má být v tom týmu. Ono vlastně ve finále, já to nikdy nemám tak nastaveno, že by cílovou skupinou byly jenom ty děti. Oni jsou to i ti rádci, i ti vedoucí a jsem to nakonec i já sám, protože to je boží práce. A já mám radost, když úspěch zažívají vedoucí. Úspěchem vedoucích je, když úspěch mají rádci. Úspěchem rádců je, když zažívají radost a úspěch děti. A když budeme takhle o tom táboře přemýšlet, tak si myslím, že ho pak jako určitě uděláme, protože přestože to je spousta práce a musíme ošetřit nějaké rizika, tak tohle chceme zažít.
1: Bomba. Jakube, díky moc, bylo mi potěšením.
0: Mě taky, Ondro.
1: Od mikrofonu se loučí Ondřej Malý a Jakub Mrázek. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.

Společně se Znělkou jsme překročili práh 19. hodiny. Rádio 7 je stále s vámi, a to i v pátek 7. srpna. Pořad Štafeta, který před malou chvílí skončil, vzniká ve spolupráci Rádia 7 s Dorostovou unií na podkladě jejich příručky pro vedoucí a rádce křesťanských klubů a oddílů. Ve čtvrtek v 11.15 nabídneme nový třídílný seriál s názvem Symboly a rituály. Aktuální 60-minutovka nabídne pořad Kanafásek, a to v 19.15, relace Nejen chlebem a biblická úvaha kazatele Jaroslava Pokorného bude připravena ve 7:45. Zbylý čas vyplní hudba. Dobrý poslech přeje Kuba Lovítek.

Ahoj děti, už jste někdy slyšeli slovo podvodník? Možná vám to zní jako vodník z pohádky, ale s panáčkem od rybníka nemá nic společného. Podvodník je prostě někdo, kdo nehraje fér. A takové podvádění nakonec nikomu štěstí nepřinese. Představte si, že hrajete s kamarády na schovávanou nebo člověče nezlob se. Strašně moc chcete vyhrát, a tak, když se nikdo nedívá, poponesete svou figurku o kousek dál. Sice jste možná vyhráli, ale v bříšku vás bude tlačit divný pocit. Proč? Protože víte, že jste podváděli. Skutečnou radost z vítězství mít nebudete. Navíc se na to může přijít a bude z toho jen velká ostuda a zkažená hra. Pánu Bohu se podvádění vůbec nelíbí. On má totiž mnohem raději, když hrajeme fér, i kdybychom nevyhráli. Čestné vítězství nebo upřímná snaha mají totiž milionkrát větší cenu než podvod. O tom, že podvádění nakonec každou hru i radost úplně zkazí, se přesvědčí i kluk Filip v našem dnešním příběhu, který napsal Radek Daniel. Čte Marcela Dýrová. Vydalo nakladatelství Advent Orion.

Pan učitel Janák byl děsně fajn. Byl dlouhý jako žirafa a úsměv měl od ucha k uchu. Do hodin nosil kytaru, hrál dětem veselé písničky a vyprávěl dobrodružné příběhy z dalekých končin. Filip si ho oblíbil. Jediné, co se mu na panu učiteli nezamlouvalo, byla matematika. To se mu pravidelně orosilo čelo, hlava ho bolela od samého přemýšlení. U počítání s panem učitelem přestávala být legrace. Kytara smutně koukala z kouta a příhody z cizokrajných zemí odpočívaly hluboko v učitelově fantazii. Namísto toho se na tabuli objevil jeden příklad za druhým. Děti si je obsali do sešitů a navíc je museli i správně vypočítat. A kolikrát to nebylo vůbec jednoduché. Však při tom přemýšlení ohlodali už pěkných pár tužek, stejně jako bobři, když stavějí hráz. Hloubali a okusovali, ale ten výsledek ne a ne přijít. Filip při takových hodinách najednou dostal bachratou trojku, kvůli čemuž si pak musel doma vyslechnout spoustu řečí. No právě, a zítra ho ve škole čekala tolik obávaná hodina počtů a k tomu ještě těžké opáčko. Kdykoliv si na to vzpomněl, rozbolelo ho břicho. Když navíc ještě zavřel oči, hned se před ním objevila černá tabule posetá nejrůznějšími číslicemi. Zdálo se mu, že se mu ta ošklivá čísla vysmívají. V uších mu zněla jejich posměšná říkanka. Filipe, Filipe, počítej hned, nebo si odneseš v notýsku 5. Brr, otřásl se při té hrůzné představě. Ne, do školy zítra nepůjdu, napadlo ho znenadání. Ale jak to udělat, abych tam nemusel, přemýšlel Filip usilovně. Třeba, že mu počty nešly a správné výsledky se mu v hlavě líhly obtížněji než kuřata, jak se ulít ze školy, věděl Filip na to tata. A hned se také do svého plánu kurážně pustil. Před zrcadlem si nejdřív vyzkoušel ten nejstrápenější obličej, jaký dovedl. To je ono. Teď vypadám doopravdy jako nemocný. Vyplázl na sebe jazyk a schlíple se šel ukázat mamince. Tak když ho uviděla, spráskla ruce a nebylo potřeba cokoliv jí říkat. Filipku, co je ti? Zeptala se něžně a schrnula mu vlásky z čela. V lékárničce honem vylovila teploměr a bílou pilulku acylpirinu. Filip si poslušně zastrčil skleněnou trubičku pod paži a tabletku do pusy. Není to ale vůbec dobré, skřivil znechuceně ústa. Ale kvůli matematice něco vydržím, řekl si v duchu a acylpirin s odporem polkl. Sedl si sklesle na pohovku a než mu maminka přinesla čaj, přitiskl teploměr k topení a chvíli podržel. Stříbrná nitka uvnitř teploměru se rozběhla závratnou rychlostí. Utíkala od jednoho čísla k druhému, proběhla kolem červeného puntíku a mířila stále výš, až se Filip lekl, že teploměr praskne a stříbrná nitka vyskočí ven. A tak rychle zase šup, teploměr zmizel v podpaží a on se s obličejem skrouceným do útrpné grimasy položil zpátky na pohovku. Jejda, mane, zanaříkala maminka, když zkontrolovala teploměr. Chlapče můj, vždyť ty hoříš jako plotýnka, budu tě muset zavést na pohotovost. Chudák maminka oblékala Filipa honem s ním do auta nastartovat a už uhání s větrem o závod k doktorovi. Na pohotovosti byl nával. Vypadalo to, jako by dnes všechny děti z města onemocněly. Ze všech stran se ozývalo kašlání, smrkání a kňourání. Pan doktor bral jednoho malého pacienta po druhém. Dveře ordinace se skřípavě otevíraly a zavíraly. Šlo to jako na běžícím páse. Sestřička přinesla 5 teploměrů, rozdala je a pak volala marody dovnitř.
Filip okamžitě zabral místo vedle topení a teploměr nenápadně nahřál. Pan doktor nad tak vysokánskou teplotou kroutil nevěřícně hlavou. Filipe, Filipe, nějak se mi ta tvoje horečka nezdá. Vypadáš, jako kdyby ti nic nebylo, a přitom teploměr ukazuje skoro ke 40. Při těch slovech Filip zčervenal jako pivoňka. Pan doktor si vyndal kovová naslouchátka z uší, zastrčil je do kapsy, zasedl ke stolu a na stařičkém psacím stroji začal rachotit. Pak ukazováčkem přitlačil veliké brýle s tlustými skly k hlavě, koukl po Filipovi a povídá. Je to tady. Chřipková epidemie skolila snad půl města. Budeš pěkně v posteli, pít horký čaj, užívat medicínu a za týden se u mě s maminkou ukaž. Kdyby Filip nemusel dělat nemocného, vyskočil by při těch slovech půl metru do vzduchu. Hurá, pomyslel si. Z matiky se uleju a budu pěkně doma. Celý den si budu hrát s novou autodráhou a až se maminka vrátí z práce, zavrtám se do postele a budu jako nemocný. Cestou domů spřádal plány. Těšil se, jak si s auty pořádně zajezdí. Červený a modrý závodák se v jeho fantazii vydali rychle dopředu. Z začátku jeli oba bok po boku, ale první zatáčku projel rychlej červený blesk. Od kol se mu zajiskřilo a už byl na prvním místě. Modrá raketa ho jen stěžka doháněla. Celé jedno kolo projela obě auta těsně za sebou. Ve druhém kole se modré auto dralo dopředu. Kolečka se mu samou rychlostí přehřívala. A pak ale přišla levotočivá zatáčka a bumbác! Modré auto vyletělo přes mantinel a zůstalo stát uprostřed pokoje na koberci. Červený šampion mezitím projel vítězně cílem. Filip už se zítřka nemohl dočkat. To bude skvělé. Čekají mě celé hodiny parádního ježdění. Pochvaloval si svůj plán. Když zalezl večer do postele, nemohl samou netrpělivostí usnout. Musel pořád myslet na zítřejší ráno, jak hned poté, co všichni odejdou z domu, sestaví autodráhu a dá se do toho. Přebaloval se z boku na bok, koukal do tmy. Ráno se probudil a za oknem se sypal sníh. Sněhová přikrývka vypadala na větvích jako šlehačka na narozeninovém dortu. Bílá nádhera byla všude. Filip by raději vyskočil a utíkal pro sáňky. Jenže to nešlo. Byl přece nemocný a musel být doma. Naštěstí tady byla jeho parádní autodráha. To mě spraví náladu. Čekají mě vzrušující chvíle závodění. Už by býval vstal z postele a dal se do stavění, když v tom se otevřely dveře a v nich maminka. Mami, ty nejdeš dnes do práce? Zeptal se smutným hlasem. Ne, ne, volali mi ze školy, že je chřipková epidemie a všechny děti mají až do konce týdne volno. I školní kuchyně bude zavřená. Zůstanu proto s tebou, abych se o tebe postarala. Filip koukal nevěřícně po mámě. Všechny děti mají volno? A to budeš doma celý den, mami? Už to tak vypadá. A bude to tak lepší. Uvařím ti čaj, připravím ti něco dobrého k jídlu, dohlédnu, aby ses pořádně léčil. Filipovi běhal mráz po zádech. Napínavé automobilové závody byly ty tam. Za chvíli se pod okny začal rozléhat křik dětí a Filip nemohl z postele ani bradu vystrčit. Ležel pod tlustou peřinou, pil čaj a v duchu si nadával. Raději 10 prověrek z matematiky, než takovouhle nudu. Ovšem, teď už bylo pozdě. Nedalo se nic dělat. Zalezl pod peřinu a hořce plakal. Slastné lenošení se rázem proměnilo v domácí vězení.
Po týdnu srkání horkého čaje, polikání prášků a medicíny byl ze simulování na dobro vyléčený. Poznal, že je lepší být s dětmi ve škole, než sám doma v posteli, a už se nikdy o nic podobného nepokusil.

Z knihy Radka Daniela Povídá se povídá čte každý všední den od 7:15 Marcela Dýrová. Knihu vydalo nakladatelství Advent Orion. Předposlední díl této knížky nabídneme v pondělí v 19:15.

Misie aneb šíření života. To je téma srpnových úvah kazatele Jaroslava Pokorného. Před námi je první z nich. Než se do ní zaposloucháme, je tady skladba Jsi nádherný, na které spolupracovali křesťané ze Vsetína, Zlína a Vizovic.

Milí posluchači, jsem Jaroslav Pokorný, pracuji jako kazatel sboru Církve bratrské v Opavě. Tento rok mám výsadu sdílet s vámi své úvahy nad Biblií, o které my křesťané věříme, že je více než lidským dílem a výtvorem. Dělám to s nadějí, že to může z Boží milosti přinést nějakou inspiraci, podnět, novou myšlenku či rozhodnutí a možná i dotyk živého Boha do vašich životů. To bych si přál a za to se modlím. Když někdo založí nějakou organizaci, spolek, hnutí nebo i firmu či speciální školu, asi skoro vždy určuje této jím zakládané instituci její poslání. Tedy to, k čemu by měla být. Proč vlastně má existovat? Je to přirozené, protože onen zakladatel má motiv, důvod, proč něco zakládá. A chce, aby ona instituce tento motiv a důvod své existence zachovala, držela jej, nesla ho dál. Podobně Ježíš, který založil zpočátku velmi neformální společenství svých učedníků, ze kterého se brzy vyvinulo to, co nazýváme církví, měl s tímto společenstvím svůj záměr. Chtěl, aby naplnilo určité poslání. Co bylo a je tímto posláním církve? Jednu z důležitých odpovědí na tuto otázku nacházíme v Bibli, v samotném závěru Matoušova evangelia, když se vzkříšený Ježíš setkává se svými nejbližšími učedníky a předává jim svůj odkaz. Přečteme si to ve 28. kapitole Matouše ve verších 16 až 20. 11 učedníků pak odešlo do Galileje na horu, kterou jim Ježíš určil. A když ho spatřili, klaněli se mu, i když někteří pochybovali. Ježíš k nim přistoupil a řekl: je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte, získávejte učedníky ze všech národů, křtěte ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Vidíme v těchto verších, že Ježíš definoval poslání církve jako získávání učedníků Ježíše Krista. O tomto textu se zpravidla mluví jako o velkém poslání. Ježíš tady vlastně přikazuje svým učedníkům, aby dělali to, co během své veřejné služby dělal on. Proč to vlastně Ježíš činil? Dobře to vystihuje apoštol Pavel, který ve svém prvním listu Timoteovi, který je součástí Nového zákona, v jeho 2. kapitole 4. verši píše: Bůh chce, aby všichni lidé byli zachráněni a přišli k poznání pravdy. Motivem Ježíšovy mise je Boží láska. Proto se Ježíš stal jedním z nás, vyučoval, udivoval zázračnými činy, obětoval za nás svůj život. Nicméně klíčovou věcí pro záchranu mnohých a jejich poznání pravdy bylo to, že Ježíš získával učedníky. A to tím způsobem, že vybral několik lidí, jimž se osobně věnoval a vkládal do nich něco ze sebe. Tato jeho metoda měla dvě velké výhody. Tou první bylo, že soustředěním se na několik lidí je mohl Ježíš zasáhnout do hloubky. Učedníky nelze vyrábět ve velkém, jsou vždy výsledkem důvěrného a osobního nasazení. Právě tito vybraní lidé se stali základní strukturou jeho budoucího království a pomohli zajistit jeho trvalou povahu. Druhou výhodou byla skutečnost, že právě tato metoda, pokud se dále používala, se stala prostředkem úžasného šíření nového hnutí. Krásně to vyjádřili dva významní křesťanští autoři 20. století. Robert Coleman napsal: Ježíš se nestaral o programy, které by mohly zasáhnout zástupy, staral se o lidi, které by mohly zástupy následovat. Eugene Peterson to vyjádřil takto: nezapomínejte, že Ježíš omezil 9/10 své služby na 12 židů, protože to byl jediný způsob, jak zasáhnout všechny Američany.
a můžeme nepochybně dodat i všechny ostatní národy. Vraťme se nyní k biblickému textu velkého poslání ze závěru Matoušova evangelia. Ježíš přikazuje svým nejbližším následovníkům, aby získávali učedníky. Nemají tedy získávat lidi do nějaké organizace nebo je vést k přijetí nějakého systému myšlenkového, morálního či rituálního, ani jen k tomu, aby v něco, případně v někoho uvěřili. Jde o něco jiného. Mají povzbudit, inspirovat, natchnout lidi k tomu, aby se stali Ježíšovými učedníky, tedy aby byli s Ježíšem ve vztahu, trávili s ním čas, poznávali jej, milovali, důvěřovali, poddávali se mu jako svrchované autoritě, přebírali jeho životní styl a připodobňovali se mu. A přitom říká Ježíš něco obrovského, že se to má dít ve všech národech. Veliký úkol a zároveň úžasné zaslíbení, že totiž lidé z každého národa, bez ohledu na mentalitu, kulturu a historii, se mohou stát učedníky Ježíše Krista. Úkol je to veliký. A tak je i veliká otázka, jak to zvládnout. Tři indicie nám přináší samotný text velkého poslání. Apoštolové mají získávat učedníky, když jdou, když putují. Tedy i oni sami musí být na cestě učednictví Ježíše Krista tak, jak jsme o tom mluvili v našich zamyšleních minulý měsíc. A pak říká Ježíš, že mají učedníky činit, tak to překládá český studijní překlad, tím, že křtí ve jméno trojediného Boha. Věřím, že se tím nemyslí jen jednorázový obřad křtu, ale že mají nové učedníky ponořit, to je doslovný význam řeckého slova křtít, do tajemství živého Boha. Jinými slovy, učedníky Ježíše činí především Bůh sám. Je to jeho dílo, kterému se mají lidé otevírat a k tomu máme učedníky povzbuzovat. Zároveň však mají apoštolové nové učedníky učit zachovávat Ježíšovy příkazy. To odráží druhý rozměr Božího působení v životech učedníků. Bůh pracuje v lidech přímo, ale velmi často také skrze křesťany, skrze svou církev. Máme učedníky vyučovat Božímu slovu a v širším smyslu sdílet svou víru. Apoštol Pavel se řídil Ježíšovou metodou i jeho příkazem a proto se věnoval jednotlivcům, z nichž tvořil učedníky. Svému blízkému učedníkovi a duchovnímu synovi Timoteovi napsal ve svém druhém listu 2. kapitole 2. verši. Co jsi ode mě slyšel před mnoha svědky, to svěřuj věrným lidem, kteří budou schopni učit zase další. Tento verš vlastně zmiňuje 4 generace učednické sítě. Pavel, Timoteus, věrní lidé a potom další, kteří budou vyučováni. O kolik rychleji by naše církve rostly a jak mnohem silnější a šťastnější by členové byli, kdyby každý vedl k učednictví jiného věřícího. Milí Kristovi učedníci, máme na to? Naštěstí, či spíše Bohu díky, text velkého poslání zahrnuje nejen vlastní Ježíšův příkaz, ale i něco, co stojí těsně před ním i za ním. Co to je? Úvodem k velkému poslání je Ježíšovo vyhlášení. Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Mluví se zde o autoritě toho, který apoštoly do světa posílá. A jeho autorita je absolutní. Jako Ježíšovi učedníci jsme posláni tím, který má veškerou moc. Navíc celé velké poslání vrcholí Ježíšovým zaslíbením. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Ten, který má absolutní autoritu, nepozoruje odkud si z dálky své vyslance, ale on je a jde s námi. Potvrzuje autoritu těch, které posílá, dává nám podíl na své autoritě. A to platí pro každý den našeho života, pro každý den tohoto světa, dokud se nenaplní čas pro Pánův slavný druhý příchod.
Teď trochu zhrňme to, o čem dnes byla řeč. Mise Boží lásky k záchraně lidí neskončila Ježíšovým návratem k nebeskému Otci, ale pokračuje dál skrze věřící křesťany, skrze církev. Základní metodou této pokračující mise je získávání a činění Ježíšových učedníků. Co z toho vyplývá pro tebe, posluchači tohoto slova? Pokud jsi křesťanem, můžeš si položit otázku, proč jsem v církvi? Aby ti nebylo smutno? Aby byly naplněny tvé duchovní či kulturní potřeby? Či protože jsi tam vyrostl a patří tam tvá rodina? Nebo chceš být součástí mise Boží lásky? Máš někoho, komu pomáháš růst jako Ježíšovu učedníkovi? Máš na mysli někoho, kdo ještě Ježíšovým učedníkem není a modlíš se, aby byl a chceš mu v tom nějak pomoci? A pokud nejsi věřící, můžeš přemýšlet nad tím, jestli by ti takové poslání církve dávalo smysl. Milí přátelé, můžeme být součástí něčeho velikého, dobrého, co má věčný dosah. Pojďme do toho.

Minula 20. hodina. Páteční večer s datem 7. srpna prožíváte s Rádiem 7. Vaším průvodcem je Kuba Lofítek. Premiérový díl relace Nejen chlebem nabídneme ve čtvrtek v 8.30. Kazatel Jaroslav Pokorný se bude zamýšlet nad tématem poselství odpuštění hříchů. Jsme rádi, pokud jste s námi, a jsme také rádi za každého, kdo se rozhodl vysílání Rádia 7 podpořit, ať už svými modlitbami nebo financemi. Každý takový dárce se stává součástí této práce a služby, o které věříme, že má velký dosah i dopad. Pokud byste rádi byli mezi finančními podporovateli i vy, vyhledejte podrobnosti na webu www.radio7.cz, kde jsou také informace o stále probíhající kampani s názvem 500 statečných. Ve čtvrt na 9 dostane prostor pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Teď posílám kapelu KSP Music.

0: Ano, Pane Ježíši, vyznáme, že tě milujeme, toužíme po tobě, Pane Ježíši. Vyznáme, ty jsi Bůh zázraku. Potřebujeme tvoji moc, Duchu svatý. Přijď do naší země, Pane. Amen.
1: Mluvíme o Bohu. Rádio 7.

0: Tam, že sa ženieš duša, ustaň na chvíľu, počúvaj šepot môjho ducha. Dávaj sa odpúšťaj a nadovšetko miluj a nájdeš pokoj, moja duša.
1: Ke 7:15, což bude čas pro relaci Světem Bible, nás doprovodí kapela Souznění.

0: V dalším pokračování cyklu Světem Bible se s teologem Johnem Vernonem McGeeem přesuneme do druhé poloviny knihy Zjevení, do 12. kapitoly. Získáme klíč k porozumění prorockým symbolům. Správné rozpoznání identity ženy oděné sluncem a ohnivého draka vnese světlo do celého proroctví. Slovem provází Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, posledně jsme ukončili čtení 11. kapitoly knihy Zjevení, a tak pokud jde o počet probraných kapitol, jsme překonali první polovinu celé knihy. Vstupujeme do její druhé poloviny. 12. kapitola, která je právě před námi, má téma Sedm činných účastníků velkého soužení. Uvidíme závěrečné střetnutí mezi Izraelem a Satanem po svržení Satana z nebe. Po zatroubení sedmé polnice v údobí velkého soužení se nám ve 12. a 13. kapitole představuje sedm zvláštních aktérů děje. Ačkoliv nás sedmá polnice provádí velkým soužením a tisíciletým královstvím Pána Ježíše až k samému prahu věčnosti, bylo zatím vynecháno mnoho podrobností. Počínaje 12. kapitolou nám apoštol Jan tyto podrobnosti vynahradí tím, že před nás uvede sedm významných postav, které budou hrát hlavní roli ve velkém soužení. Potom bude vylito sedm nádob hněvu a pak dojde ke konečnému zničení Babylona. Babylona ve smyslu správy světa i Babylona náboženského. Uvědomme si, jak důležitá úloha je pro toto období určena lidu Izraele. Byla naznačena už v předchozí kapitole tím, že se vyměřoval chrám na zemi a přitom se otevřel chrám v nebi. Poslední verš 11. kapitoly je vlastně úvodem k této naší 12. kapitole. Připomenu vám jej. I otevřín jest chrám Boží na nebi a vidína jest truhla smlouvy jeho v chrámě jeho. I stalo se blýskání a hlasové a hromobití a zemětřesení i krupobití veliké. Těch sedm postav, o nichž bude dále pojednáno podrobněji, jsou představitelé osob, přirozených i nadpřirozených, hmotných i duchovních, vládců i podřízených národů. Máme-li správně porozumět zjevení, pak rozpoznání totožnosti těchto postav nebo těchto bytostí je dosti podstatné. Vezměme si první z uvedených postav a hned máme ilustraci. Je před námi tvrdý oříšek, který současně ovšem řeší otázku, jak interpretovat vlastně celou knihu zjevení. Problém se do značné míry točí právě kolem této první osoby. Jeden vynikající a velice rozumný služebník slova před mnoha lety prohlásil: jestli mi řeknete, koho anebo co představuje žena ve 12. kapitole zjevení, pak vám povím, jak vykládáte celý smysl tohoto proroctví. Tehdy jsem si o něm myslel, že je pošetilý, vzpomíná náš vykladač, ale dospěl jsem k závěru, že má pravdu a dnes s ním souhlasím. Jsem přesvědčen, že určení totožnosti této ženy je vlastně klíčem k pochopení celé knihy Zjevení. Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou 12 hvězd kolem hlavy. Ta žena byla těhotná a křičela v bolestech, neboť přišla její hodina. Ekumenický překlad prvního a druhého verše ve 12. kapitole knihy Zjevení. Stojí před námi otázka, kdo je ta žena. Jsme obeznámeni s výkladem římskokatolické církve, podle něhož tahle žena představuje Pannu Marii. Nutno ovšem říci, že mnozí protestančtí vykladači jsou zrovna tak na omylu. dodává k tomu náš doktor McGee. Dnes většina z protestantských vykladačů podle návrhu Říma totiž interpretuje tuto ženu jako církev všech dob. A této linie se drží prakticky veškerá denominační literatura. Na druhé straně existuje několik žen, zakladatelek určitých kultů, které nedokázaly odolat pokušení, aby v této ženě z knihy Zjevení viděli obraz sebe samých. Tak například Joanna Southcott prohlašovala, že ona je ženou ve 12. kapitole a že v říjnu 1814 porodí chlapce. Nikdy se to nesplnilo. Přesto měla asi 200 000 stoupenců. Ve Spojených státech jsme měli několik zakladatelek kultů a náboženství, které si o sobě myslili, že to oni jsou touhle ženou. Rozhlíží se po dosud předložených možnostech výkladu náš učitel. Všechna taková tvrzení můžeme pustit z hlavy, aniž bychom se museli vzdát skutečně rozumného přístupu k výkladu písma. Identifikační znaky zmíněné ženy jsou zde uvedeny v této podobě. Slunce, měsíc a hvězdy. Možná si vzpomenete, že ve snu, který měl kdysi dávno Jákobův syn Josef, je patrné, že tyto znaky přináleží Izraeli. Kousek vám přečtu ze 37. kapitoly 1. knihy Mojžíšovi, verše 9 a 10. Měl pak Josef ještě jiný sen a vypravoval jej svým bratrům. Měl jsem opět sen. Klanělo se mi slunce, měsíc a 11 hvězd. To vyprávěl otci a bratrům. Otec ho okřikl, jaký žes to měl sen, že i já, tvá matka a tvoji bratři přijdeme, abychom se před tebou skláněli k zemi? Starý Jákob si nade všechnu pochybnost zřetelně vyložil slunce, měsíc a hvězdy z Josefova snu, takže zobrazují jej samotného, čili Jákoba, Ráchel a Josefovi bratry. Pozoruhodné je i to, že Josef se v té situaci Jákobovu výkladu vůbec nebránil, nic na něj nenamítl. A nakonec skutečně došlo k tomu, že se tito lidé Josefovi klaněli, ačkoliv Ráchel mezi tím už zemřela. Takže tuhle ženu ze Zjevení 12. kapitoly stotožňuji s izraelským národem. Žádná žena v celé historii, včetně Panny Marie, se sem totiž k tomuto výkladu nehodí. Jde o národ Izrael a docela určitě nikoli o církev všech dob. Nyní je nám představena ještě jiná postava, je-li vůbec možné ji postavou nazvat. Ten zjev skutečně není vůbec nic pěkného. Je to ryšavý, podle kralického překladu, anebo ohnivý drak. Žádná figurka z humoristického seriálu, nic směšného, naopak. Třetí a čtvrtý verš ve 12. kapitole Zjevení jej popisuje takto. Tu se ukázalo na nebi jiné znamení. Veliký ohnivý drak s 10 rohy a 7 hlavami a na každé hlavě měl královskou korunu. Ocasem smetl 1/3 hvězd z nebe a svrhl je na zem. A drak se postavil před ženu, aby pohltil její dítě, jakmile se narodí. Je-li nám zde řečeno, že jde o znamení, nesmíme je tedy brát doslovně. Řekli jsme si už několikrát, že když apoštol Jan ve svém textu použije symbol, dá jasně najevo, že je to symbol. Pokud jde o vysvětlení tohoto symbolu, ve verši 9. je tento ryšavý anebo ohnivý drak jasně označen jako Satan. A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a Satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé. To jsem přeskočil do 9. verše. O totožnosti draka tedy není jakákoliv pochybnost. A v tomto druhém znamení, čili v postavě ohnivého anebo ryšavého draka, se odhaluje satanova povaha bez nejmenšího obalu. Za prvé, nese přívlastek veliký, protože má rozsáhlou moc. Ovládá národy světa. Jistě si vzpomínáte, že tohle všechno nabídl pánu Ježíši za to, když se mu pokloní. Matouš 4, verše 8 a 9. Být uctíván božskými podstami, to je satanův cíl. Ano, i jeho jsou království světa, protože je uchvátil a dosud jimi vládne. Tehdy to byl Řím, ale on panuje také dnes nad každým národem svým způsobem. Za druhé, v jeho jménu je slovo ryšavý, doslovně snad něco jako plamenně rudý. To náš doktor McGee vysvětluje jako zobrazení skutečnosti, že byl vrahem od počátku, jak to o něm prohlásil pán Ježíš. Jan 8:44. Je bezohledný k lidskému životu. Nechápu, proč mu tak mnozí lidé oddaně slouží. A za třetí je tu nazýván drakem, a to pro svou zlomyslnou povahu. Původně byl stvořen jako Lucifer, jako ten, kdo nosí světlo, světlonož, syn úsvitu. Ezechiel 28, verše 12 až 19. Ale teď je souhrnem zla, je propastí tmy, je hlubinou hříchu. Sedm hlav draka naznačuje dokonalost moudrosti, kterou se stvořený satan vyznačoval. Vždyť původně byl cherubem ochráncem. Ezechiel 28:12 prozrazuje, jaký byl na počátku. Plný moudrosti a dokonale krásný. Tím se odhalují dva klamné závěry, které si lidé ze světa dělají o satanovi. Svět si myslí, že satan je ošklivý, ale já vám říkám, že byl stvořen jako dokonale krásný. Kdybyste ho mohli spatřit, neviděli byste odpudivého, škaredého tvora, jak jej lidé ve světě často zobrazují. Někdy je namalován s rohy, kopity a s červeným vidlicovým ocasem. Tak vypadal jeden z bohů uctívaných Řeky a Římany jménem Velký bůh, Pan. Ale to není satan, i když i v pozadí tohoto modlářského kultu satan pochopitelně byl. Viděl jsem zříceniny chrámu v Pergamu a dalších chrámů zasvěcených panovi nejméně v tuctu dalších měst, vzpomíná náš cestovatel a teolog zároveň. Tomuto šerednému výmyslu lidské fantazie se lidé klanili ze strachu a pro svou zaslepenost v níž odmítli živého Boha. Ale satan byl stvořen jako pěkný a chytrý. Nikdo z nás s ním zdaleka nemůže soupeřit. Přemůže nás, jak svou krásou, tak svou chytrostí. Natož pak svou mocí, kdybychom se pokusili proti němu se postavit s vlastními schopnostmi. Takového nám jej představuje písmo. Jeho 10 rohů prozrazuje závěrečné rozdělení římského imperia, vysvětluje snad až příliš přímočaře náš biblista. Půjde o rozdělení impéria opanovaného satanem, což bude jeho poslední pokus o ovládnutí světa. Koruny představují královskou autoritu a vladařství. Třetina hvězd, které tento drak svým ocasem smete z nebe, připomíná ohromný rozsah vzpoury v nebi, při níž třetina všech andělských zástupů následovala satana. Daniel se o tom také zmiňuje, 8. kapitola, verš 10., ale píše o tom také Juda ve své epištole v 6. verši. Drak, kterého apoštol Jan ve svém vidění nyní spatřil, je připraven právě narozeného chlapce ihned pohltit. Nenávidí jej, protože od počátku stvoření lidského rodu bylo předpovězeno, že dítě, nebo tedy símě, čili potomstvo, způsobí satanovi zkázu. Ona porodila dítě, dále čtu pátý verš ve 12. kapitole, syna, který má železnou berlou pást všechny národy. Ale dítě bylo přeneseno k Bohu a jeho trůnu. Žena pak uprchla na poušť, kde jí Bůh připravil útočiště, aby tam o ni bylo postaráno po 1260 dní. Dítě, nebo tedy tento syn, je Kristus. Jeho totožnost je na snadě, konstatuje prostě náš doktor McGee. Doufám, že neupadnete do omylu vidět zde církev. Už mnozí se toho dopustili. Tento syn je totiž charakterizován tím, že má železnou berlou pást, anebo spravovat všechny národy. Což je výrok, který se vztahuje výhradně na Krista. Už druhý žalm o něm prorocky říká: rozdrtíš je železnou holí, rozbiješ je jak nádobu z hlíny. Také ve Skutcích ve 4. kapitole pronásledovaní křesťané citovali druhý žalm, přičemž stotožňovali toho, který má železnou berlou spravovat národy, jednoznačně s Pánem Ježíšem Kristem. Ano, Kristus přijde a ve svůj čas potlačí veškeré nepřátelství, každý odpor a každou vzpouru na zemi. Jak to udělá? Je to napsáno, že je rozdrtí železnou holí a rozbije na kusy jako hrnčířskou nádobu. Kdyby zastánci míru a pořádku přišli s nějakým fungujícím programem, nebylo by třeba potlačovat vzpouru poněkud násilně. Ale v tom zlu a násilí už není jiná možnost. Jak myslíte, že se Kristus dostane k moci v rozbouřeném světě, který je ovládán satanem? Dejme tomu, že by se zítra Pán Ježíš náhle objevil v hlavním městě nějakého velkého státu. Myslíte, že jsou tam připraveni vzdát se svých pozic a postoupit mu svou moc? Jsou Spojené státy americké připraveny podřídit se Ježíši Kristu? A je k tomu připravena Česká nebo Slovenská republika? Řeknete-li ano, budu se muset zeptat, a proč se mu tedy už nepodřídí? Přemýšlí dále náš praktický filozof. Mohli bychom se mu přece poddat už dnes a bylo by to pro všechny to nejlepší, co by mohli udělat. Příteli, svět je v hlubokém vnitřním odporu vůči Kristu. Možná patříte mezi obhájce míru, nemáte rádi prolévání krve, přímo nenávidíte násilí a válku. Ale což všichni nezdílíme totéž? Přesto je jen jediný způsob, jak vzpouru na celé zemi potlačit. Pán Ježíš Kristus se chopí své slíbené role krále na této zemi a bude vládnout. Protestantismus a v jeho rámci dokonce i fundamentalisté dosti často téměř ignorují na nebe vstoupení Krista. A z toho vyplývá, že se příliš nezdůrazňuje jeho současná kněžská úloha, kterou Pán Ježíš v naší době zastává. Text ve Skutcích 1. kapitole verše 9 až 11 nám tu událost připomíná. Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli: muži z Galiléje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet. Kniha Zjevení rozhrnuje oponu před Kristem, který vstoupil zpátky do nebe, odkud přišel. Zjevení nás vede k tomu, abychom se s poctami skláněli před oslaveným Kristem. Před Kristem, který v slávě znovu přichází. Kniha Zjevení spočívá na skutečnosti na nebe vzetí Pána Ježíše. On je to, kdo lámal pečetě, aby bylo uvedeno do chodu vše, co se od této chvíle děje. V listu Židům 12. kapitole ve 2. verši je nám řečeno: vytrvejme s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potopu. Proto usedl po pravici Božího trůnu. Ekumenický překlad. Mnozí lidé mají dojem a chápou to tak, že si teď v naší době, tak říkajíc, Pán Ježíš točí palci. Ovšem, ti lidé tak smýšlejí jenom proto, že neznají knihu Zjevení. Pán Ježíš v nebi nesedí nečinně. S jeho vystoupením do nebe je spojena rozsáhlá činnost už v současnosti, v podobě kněžské úlohy v zájmu církve. A tím více je postupně připravováno pro události, které skrze Janův prorocký výhled nyní společně sledujeme. Žena nepochybně představuje Izrael, z něhož Kristus tělesně pochází. Zatímco církev, jak se to někteří snaží vyložit, má svůj duchovní původ právě naopak v Ježíši Kristu.

Kristus. Galackým 3.16. Národ ještě zdaleka neexistoval, když Bůh Abrahamovi zaslíbil: učiním z tebe veliký národ. A jakoby dodal: prostřednictvím tohoto národa posílám potomka. A tady jsme si četli v epištole Galackým, že ne mnoho potomků, ale jednoho, a tím je Kristus. V Izajášovi 9, 6. verši stojí psáno: neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn. Nám, to neznamená Spojeným státům nebo České či Slovenské republice, ačkoliv se zdá, že si to někteří lidé takhle myslí, povídá náš vykladač. Nám, to je Izajášův výrok, který se vztahuje na jeho národ, na Izraele. Izajáš byl Izraelita a k tomuto národu také mluvil. Jeho slova nepatřila ani církvi, ani pohanům, kteří byli okolo, ale Izraeli. Žena pak uprchla na poušť, kde jí Bůh připravil útočiště. Vracím se k našemu textu na začátku 12. kapitoly knihy Zjevení. Když velké soužení nabude na intenzitě, v té době bude zbytek Izraele, ten ostatek či hrstka, pod Boží ochranou. Někteří dogmaticky tvrdí, povídá náš doktor McGee, že Izraelci se uchýlí do Petry, do města vytesaného ve skále. Tam se schovají, protože tam se prý žádný nepřítel nedostane. Ale dnes může vojenský nepřítel přijít i z hora, například když zhazuje bomby. Skalní město Petra je tím posledním místem, kde bych chtěl být, až začnou padat bomby. Stavět toto dogmatické tvrzení vedle vyhraněných, naprosto jasných proroctví je dozajista jen snaživým klamáním lidí. Slovo, které tu čteme, nepředstavuje zas tak ostře jmenovité proroctví, pokud by šlo i o konkrétní geografické body a podobně. Já skutečně nevím, kde bude to místo, na němž bude ukryta tato zvláštní žena, jak si tu o ní právě čteme. Mimochodem, pokračuje dále náš starý kazatel ve výslužbě, nám kazatelům nijak neublíží, přiznáme-li, že něco nevíme. Pokud to z písma opravdu nevíme, vzhledem k tomu, že to písmo jasně neříká. Podle mého soudu je přímo tragické být příliš definitivní nebo dogmatický v něčem, co nám ve skutečnosti Božím slovem není zřetelně řečeno. Jestli přesto toužíte takto vyjádřit něco konkrétního o nejistém místě písma, nebudu proti tomu nic namítat, pokud dost hlasitě a zřetelně podotknete, to je ovšem můj názor, anebo něco jako myslím si, že to může být takto. Další text naší 12. kapitoly knihy Zjevení pokračuje. I stal se boj na nebi. Michal a andělé jeho bojovali s drakem. A drak bojoval i andělé jeho. I svržen jest drak ten veliký, had starý, kterýž slove ďábel a satanáš, svodící všecken okršlek světa. Svržen jest na zem, i andělé jeho s ním svržení jsou. Tohle je závěr našeho dnešního pořadu a pokud si vyladíte náš pořad docela včas zase příště, uslyšíte tento text ještě jednou. Zatím se s vámi loučím, Bůh s vámi.

Pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho končí. Ve vysílání Rádia 7 se s ním můžeme setkat znovu v pondělí ve 20 hodin 15 minut.

O boží moci, kterou Bůh láme, otroctví hříchu v nás, zpívala kapela Blázny pro tebe. Hranici 21. hodiny překročíme společně s kapelou Ajonet.

0: Rádio 7. Každý den jsme s vámi.
1: Bylo 21 hodin a na Rádiu 7 se otevírá prostor pro relaci Večer pod lampou. České studny aneb hloubání o české identitě. To je titul, který po kapitolách v této relaci pročítáme. Další dvě kapitoly z této knihy uslyšíme opět v podání Kateřiny Hodecové a Pavla Hromádky. Dobré poslouchání pátečního večerního vysílání s datem 7. srpna přeje Kuba Lofítek.
0: Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih.

0: České studny aneb hloubání o české identitě. Kapitola 8. Studna milosrdenství.
1: Hospodinova milosrdenství je plná země. Žalm 33, 5. verš. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec. Lukášovo evangelium, 6. kapitola, 36. verš. Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Matoušovo evangelium, 5. kapitola, 7. verš.
0: Boží srdce je plné milosrdenství. Boží touhou je toto milosrdenství projevovat druhým. Celá země, celé stvoření je plné milosrdenství a každý člověk má k němu přístup. Pánovo milosrdenství se projevuje konkrétními činy s dobrotivostí, laskavostí, vlídností, obětavostí a přívětivostí. Milost je nezasloužená přízeň, a milosrdenství je milost prokázaná skutky. Boží milosrdenství spolu s pravdou předchází Boží tvář. Milosrdenstvím Pán upevňuje svůj trůn, svoji vládu a Kristovo milosrdenství očišťuje nepravost a dokonce vítězí nad soudem. Každý, kdo zakusil Ježíšovo milosrdenství, byl přemožen tak, že o něm mluvil s chloubou a radostí v srdci. Stejně jako ten chromý muž v jeruzalémském chrámu, jehož Ježíš uzdravil prostřednictvím apoštolů. Hned s nimi šel do chrámu, skákal radostí a chválil Boha. Kdokoliv přijímá Pánovo milosrdenství, má chuť i potřebu ho dávat dál. Ten, kdo se sytí milosrdenstvím každý den, pije ze studny Božího milosrdenství a stává se sám zřídlem tohoto požehnání pro druhé. Šťastný je ten, kdo činí milosrdenství, neboť jemu bude milosrdenství prokázáno, protože je psáno:
1: co člověk zaseje, to také sklidí.
0: Ježíš, Boží syn, přišel, aby vykoupil lidi z moci hříchu, ale také proto, aby zjevil svého Otce a jeho vůli. Boží vůlí je, aby lidé byli milosrdní tak, jako Bůh. Ježíš dokonce povýšil milosrdenství nad oběti Bohu, když řekl:
1: milosrdenství chci, a ne oběti.
0: Ukázal to na příkladu milosrdného Samaritána, který pomohl zbitému a oloupenému muži na cestě, na rozdíl od kněze a chrámového sluhy, kteří spěchali konat službu Bohu a přinášet mu oběti. Překvapivé je, že se Ježíš, který má moc lidem pomáhat od nemocí i jiných trápení, a také to činí, rozhodl s těmi nejubožejšími stotožnit. Učil své následovníky, aby v chudých, nemocných, osamělých, uvězněných, slabých, hladových, pocestných viděli jeho samého. Ujišťoval je, že cokoliv učinili jim, učinili Kristu. A též cokoliv těmto opovrhovaným neučinili, neučinili ani Kristu. To je měřítko, podle kterého bude Pán soudit. Job, jenž je starozákonním předobrazem Ježíše v jeho utrpení, na závěr své obhajoby před svými přáteli odkazuje na milosrdenství, které prokazoval chudým. Staví sám sebe pod prokletí, pokud neprokazoval milosrdenství potřebným.
1: Což ten, který mě učinil v mateřském životě, neučinil i jeho? Nebyl to týž, který nás připravil v lůně? Jestliže jsem odmítl Nuzákovo přání, oči vdovy nechal hasnout v beznaději a sám pojídal své sousto, aniž z něho též sirotek jedl. Ten přec od mládí už se mnou rostl, jak u otce. Také vdovu jsem od života své matky vodil. Jestliže jsem viděl hynoucího bez oděvu, že se ubožák čím přikrýt nemá, jestliže mi jeho bedra nežehnala za to, že se ohřívá vlnou mých jehňat, jestliže má ruka hrozila sirotkovi, ač jsem v bráně viděl, že mu mohu pomoci, ať mi odpadne lopatka od ramene a paže se mi vylomí z kloubu. Propadl bych jistě strachu, bědám božím, na nic bych se nevzmohl před jeho vznešeností.
0: Byla také v české historii období, ve kterých lidé pili ze studny milosrdenství a činili skutky milosrdenství tolik, že to proměňovalo společnost do boží podoby. Zcela jistě. Již Milíč z Kroměříže, muž svaté horlivosti, vynikal v dobročinnosti. Podle svědectví Matěje z Janova, každý, kdo se s Milíčem setkal, nabral od něho lásky a milosti a dobrotivosti ducha a nikdo od něho neodcházel bez útěchy.
1: Neboť bez přestání zpovídal, navštěvoval nemocné, vězně a churavé, těšil zarmoucené a obracel hříšníky. Podporoval zmíněné kající nevěstky ze svých prostředků, vykupoval je ze smilství velikými částkami svých peněz, jako otec přesladký a plný smilování páně, vzal si na starost jejich šacení, výživu i poučování a obdivuhodně je choval jako slepice kuřata pod svými křídly a jako orel budící je k letu a poletující nad nimi. Kdo by mohl náležitě vypovědět nebo vypsat, s jak mnohými slzami, s jakou dobrotivostí, s jakou starostlivostí, aby opět neklesli, s jak velikou námahou a pláčem je osobně vyhledával a zpět přiváděl, jestliže některé znovu upadly do hříchu. S jakou trpělivostí a soucitem pro jejich slabost vyléval na ně své srdečné milosrdenství a konal milosrdné skutky. Já zajisté vyznávám, že nedovedu vypovědět ani desetinu jen z toho, co jsem sám očima viděl a ušima slyšel a co mé ruce ohmatali, když jsem s ním kratičký čas přebýval.
0: Kromě péče o obrácené prostitutky se Milíč staral o chudé a nuzné tím, že jim dával své oblečení. Pro sebe si nechával vždy jen jeden oděv. Když mu jeden urozený muž jménem Tomáš chtěl dát dobrý liščí kožich s podmínkou, že si ho musí nechat pro sebe, Milíč to rozhodně odmítl slíbit a kožich nepřijal, ač již byly mrazy a on měl pouze sukni. Přestože budoval nový Jeruzalém a měl mnoho výdajů, rozdával dokonce i z toho, co měli na úhradu za práce. Přinášelo mu to skutečnou radost. Byla to jeho vášeň. Rozdal i léky proti bolesti hlavy s přesvědčením, že jiní je jistě potřebují více než on. Mnohdy s opravdovým smutkem odkazoval chudé na jiný den, pokud sám již neměl, co by mohl darovat. Později činil milosrdenství též Hus a učil tomu své posluchače. Krásnou epizodou se stalo milosrdenství, které Hus prokázal nejmocnějšímu a nejstrašnějšímu loupežníku té doby, Mikeši Zůlovi z Ostředka. Ten z 50 muži olupoval kupce na silnicích, dobýval hrady a tvrze a mnohé zádavy činil po krajích. Král Václav proti němu vyslal roku 1404 vojsko a chytil ho.
1: Nejvyšší zemský soud odsoudil loupežného rytíře k smrti loupežnické i oběšen jest na pražském popravišti s tovaryši svými. Nepožívá je jiné přednosti, ledaže šibenice jeho byla všech jiných vyšší. Dojem v lidu spravedlivou přísností touto zbuzený, zvýšen ještě úkazem neobyčejným, že oblíbený kazatel v Betlémě, mistr Jan Hus, připravovav nešlechetníka k smrti, navedl ho na to, že obrátiv se k lidu, řekl: svatá obci, prosím tě vás, proste za mě pána Boha.
0: Nikdo nechtěl připravovat k smrti několikanásobného úkladného vraha, který před nikým neměl respekt. Mám za to, že to bylo boží pomazání a jeho moc, která se v Husově službě projevila a přivedla k pokání tohoto muže. Od Husa dále se česká reformace projevovala silnými prvky sociální spravedlnosti. Komunisté se proto snažili tuto duchovní reformaci interpretovat jako sociální revoluci. Byť husitství mělo revoluční náboj, šlo stále především o duchovní hodnoty a věrnost boží pravdě, než o třídní boj. Chelčický svým precizně promyšleným učením o biblickém uspořádání společnosti rozdrtil dosavadní učení o trojím lidu, šlechtě, duchovenstvu a prostém lidu, a tím položil základy pojetí rovnosti všech lidí před Bohem. Podle něj jsou všichni lidé stvořeni Bohem v zásadní rovnosti. Nerovnost není Bohem chtěná, ale je důsledkem hříchu. Podobně mistr Jan Rokycana horlivě kázal proti pýše, povýšenosti, lakomství, přepichu, tvrdosti a smilstvu. V jednom ze svých kázání horlil proti povyšování se jedněch nad druhé.
1: Druhý hřích tento, jež to pán z něho trestal, že se jedni nad druhé výšije, jest náramně těžký a veliký hřích. Jako dí svatý Bernard, o převeliké zlé a hřích přetěžký výšiti se jeden nad druhého. A dává příklad. Kdyby člověk o jediný prst vyšší byl nežli dveře a šel skrze ně neschýle se, mohl by se tak udařiti, že by se zase odvrátil. Tak ti jest zlé, výšiti se jeden nad druhého. Nebo dveře jsou pán Ježíš, jakož sám dí, já jsem dveře. On pokorný, tichý a trpělivý, on se nížil. Tobě pak býti pyšnému, nadutému, výšiti se nad druhé. Hlédaj, abys se o dveře neurazil a neodvrátil a nepadl do horoucího pekla. Uchovajš, milý, drahý Bůh.

0: Když roku 1457 povstala Jednota bratrská, měla ve svých řadách rozmanité odvážné osobnosti. Jednou z nich byl bratr Paleček. Muž počestný, rytířského stavu, pobýval v blízkosti krále Jiřího z Poděbrad a Rokycany jako rádce a šašek. Ač sám člen pronásledované jednoty, v tichosti používal dar moudrosti od Boha mu daný k prosazování práva, spravedlnosti a milosrdenství. U královského dvora požíval přízně a v dobrém výrazně ovlivňoval krále Jiřího, který si ho vážil a miloval. Jednou přišel ke králi a říká:
1: králi, dej mi sukni, neboť jsem první dal pánu Bohu.
0: Král se ho otázal:
1: a kde jsi viděl pána Boha, že jsi mu sukni dal?
0: Paleček na to:
1: i zdališ neznáš písma? Co jste mému nejmenšímu učinili, mně jste učinili.
0: A tak mýval Paleček mnoho sukní do roka, neboť kdykoliv viděl člověka nuzného bez sukně, hned mu dal svou.
1: Některého času šel Paleček podle svého obyčeje mezi chudé do špitálu k svatému Pavlu. I našel za městem jednoho nemocného člověka v hnoji, kterého se lidé štítili, a do špitálu ho přijmout nechtěli pro nenakažení jiných. Tehdy bratr Paleček běžel do Tejna v Praze k mistru Janovi Rokycanovi, arcibiskupu, a řekl: ach, zle se děje, zle, bratře Rokycane, nalezl jsem tam v hnoji zakopané tělo Boží, ano, samotného Krista. A proto prosím tebe, co nejrychleji můžeš, vyprav se mnou některé žáky, aby ho pomohli zdvihnouti a k tobě přinést. A tu Rokycan vystrojoval s Palečkem 4 žáčky malé v komžičkách se zvonečky. Ale Paleček, uzřev ty žáčky malé, řekl: ach, bratře Rokycane, to nic není, ale pošli se mnou 4 hrubé trulanty mocné s nosidly, nebo budou mít i co nésti. Rokycan tak učinil a vyslal s ním 4 veliké kumpány ze školy s nosidly. A když tam přišli, řekl Paleček: nuže, milí bratři, teď máte tělo Kristovo, pomozte mi je uctivě na nosidla vložiti a k bratru Rokycanovi donésti. A když ho k němu do fary přinesli, řekl Paleček: nuže, bratře Rokycane, máš tu ubohého nahého Krista. Prosím tě, přioděj ho a učiň nad ním milosrdenství tak, jakž jiné učíš, že což nejmenšímu Božímu učiníš, to samému Bohu učiníš. A tak Rokycan musel toho chudého člověka do špitálu dáti odnésti a přiodíti, dříve než bratr Paleček odešel.
0: To bylo v Praze po zdvižení, když se to rozkřiklo. Nám to nyní připadá jako z pohádky, a přesto je to historická skutečnost. Bratr Paleček byl později plnoprávným členem jednoty jako dokonalý. Jednota měla 3 stupně členství – počínající, prospívající a dokonalý. Za dokonalé byli považováni ti nejšlechetnější a z nich se vybírali vedoucí služebníci jednoty bratrské podle obdarování a schopností. Bratři měli vynikající sociální systém, který věrným členům zajišťoval podporu ve stáří, nemocech a ztrátách. Kněží jednoty neustále zdůrazňovali milosrdenství a dobročinnost. Bratři dávali almužny, ale byli v tom i opatrní, komu dávají. Žebrota u nich povolená nebyla. Bratr Lukáš, vůdčí osobnost jednoty po smrti Řehoře, vedl hospodářské záležitosti jednoty 18 let. Připomíná, že finance spravoval vždy v důvěře v Boží pomoc a nikoli v lidské výpočty.
1: Jáč jsem rozdával a čím jsem víc dával, tím vždy víc přibývalo. Nerad vidím pokladův. I vás napomínám k témuž. O chudé péči mějte věrnou, však toho nazbyt nebude. Věřte pánu Bohu.

0: Pěkným příkladem milosrdenství bratří je, jak se zachovali ve vyhnanství v polském Lešně roku 1631, když tam vypukl mor. Obyvatelstvo Lešna se skládalo nejvíce z Němců, dále z Poláků a Čechů, kteří tam přišli již při prvním vyhnanství z Čech. Po Bílé hoře tam odešli mnozí další a roku 1628 i Jan Amos Komenský. Ten pohotově sepsal spis Zpráva kritická o morním nakažení, ve kterém kritizuje nemilosrdný postoj Němců a Poláků k morem nakaženým lidem. Vytýká jim, že nemocné nenavštěvují, ale vyhání pryč z města. Nechají je hladové a nahé běhat v zimě venku. Nevolají k nim lékaře, nelitují jich, ani je nepovzbuzují společenstvím a Božím slovem. Dokonce je po smrti ani nepohřbí, či jen lehce zahrabou, a psi je opět vyhrabávají a tahají po venku. Komenský píše, že oni, bratři, tak nebyli zvyklí. Nýbrž při moru se o nemocné všemožně starají a dovolují jim i na shromáždění chodit. Pádnými argumenty z Božího slova vyvrací jejich ospravedlňování tím, že i Izraelci malomocné z domů vyháněli, aby se jiní nenakazili. Zde je pár citací.
1: Bůh těžce váží těm, kdož zbytému ran přidávají. Protož nechce, koho on bije, aby ho lidé také byli a jemu ran více přidávali, ale chce, aby k němu milosrdenství prokazováno bylo. Kteří pak hlízovatého všeho pohodlí zbavují a tvrdě s ním nakládají, ti právě zbytému ran přidávají. Poroučí Bůh k nemocným choditi a je navštěvovati. Kdo tedy toho nečiní, ale zapovídají, těžce hřeší a sebe požehnání Božího na posledním soudu zbavují. Bůh poroučil hovado padlé a pod břemenem ležící pozdvihnouti. Tedyť ovšem člověku nemocí poraženému tím povinni jsme, a ne abychom ho doráželi, jak činí ti, jenž nemocné vyhánějí a všelikých pomocí k zdraví sloužících zbavují. Bůh sobě nechal moci nad každým člověkem, aby ho řídil podle vůle své. Tito pak, když hlízovaté lidi vyhánějí, zimou, hladem, střílením, pálením usmrcují, všetečně a nesmyslně v moc jeho sahají, nýbrž tu moc Boží, že v nenávisti mají a ji takovou tvrdostí přemoci usilují, zjevně svými těmi způsoby na sobě dokazují. Čímž zdali důstojnosti Boží neurážejí a proti Bohu nehřeší? Zdali tak činil David, když mu Hospodin byl morem jeho lid? Nikoli. Nýbrž horlivě se modlil k Bohu, a to pokorně, aby to sám přetrhl, co sám na lid vložil.
0: Jaká to odevzdanost Bohu, jaká odvaha i poslušnost, že se bratři nebáli nakažení a smrti, ale obětavě sloužili nemocným. Těžko si představujeme učence Komenského, jak chodí k zbídačeným nemocným a potěšuje je. Vždyť jemu samotnému před pár lety při moru zemřela mladá žena a dvě maličké děti. Boží milosrdenství procházelo bratřími k druhým tak silně, že je ani strach ze smrti neodradil ani nezastrašil. Komenský ve spisku vyzývá obyvatele Lešna, aby za prvé k horlivým modlitbám, za druhé pokání pravému, za třetí společným modlitbám a naslouchání Božímu slovu, za čtvrté ke zpytování sama sebe a ujišťování se o spasení, za páté milosrdenství k druhým, za šesté smíření, v pokoj, lásku a svobodnost vcházení, za sedmé k rozjímání o moru, za osmé odevzdanosti a poddanosti Bohu, za deváté důvěře srdečné k Bohu, že ani tato rána je od milosti Boží odloučiti moci nemá. Podobně obětavě se zachovali moravští misionáři o 100 let později v Grónsku. Bratranci Stachové a Kristián David tam byli vysláni na misii k Eskimákům. Hned po příjezdu se pohádali s lutersky smýšlejícím dánským misionářem Hansem Egedem. Marně se Egede snažil o usmíření, Moravané zůstali odměření. Ale posléze se stalo něco, co jejich spor okamžitě ukončilo. Po celém západním pobřeží vypukla epidemie neštovic a Eskimáci umírali po stovkách. Většinou trpěli jak žízní, tak bolestí a na pokraji šílenství se raději probodli harpunou a proklínaje Boha i misionáře vrhli se ze srázu do moře. Egede i Moravané hned na své teologické hádky zapomněli a ze svých domovů učinili nemocnice. Bok po boku se plahočili sněhem, navštívili stovky nemocných v jejich chýších, pohřbívali mrtvé a vyprávěli o Kristu ukřižovaném. Společná práce a společný cíl pomoci Eskimákům jak tělesně, tak i duchovně je spojil v jedno. Ačkoliv to trvalo ještě dlouho, než se obrátil první Eskimák, Moravané se nevzdali a vírou a vytrvalostí se jim podařilo časem vybudovat několik zcela křesťanských osad. V nich žili spolu s obrácenými Eskimáky a učili je žít podle Božího slova. Vdovy a sirotci byli umístěni do péče rodin, zavedli dokonce starobní důchody. Milosrdným přístupem k okrajovým vrstvám společnosti byli Moravané známí nejen v Hernhutu, ale i ve svých misijních stanicích. Vyslali několik lékařů na misii do Perzie, ke Kurdům a do Egypta i Etiopie. V Rusku na pozvání carevny Kateřiny II. Založili na Volze kvetoucí osadu Sareptu. Objevili zde minerální pramen a založili lékařskou ordinaci. Sarepta se tak proslavila, že tam přijížděli páni trpící dnou až z Berlína a Moskvy. Ještě by se dalo dlouze pokračovat ve výčtu milosrdných skutků našich předků. Tento pramen přetekl z Čech a Moravy a občerstvil chudé a nuzné až na konci světa.

0: Mohli bychom si říci, že tuto práci za nás dnes dělá stát. Máme azylové domy, dětské domovy, domovy důchodců, nemocnice, hospice i léčebny. Máme též sociální dávky, podpory v nezaměstnanosti, důchody, systém zdravotního pojištění. Platíme to přece svými daněmi. Když přijdou povodně či hurikán, převedeme pár stovek na konto postiženým a cítíme se dobře. Též církev má mnohé fungující charitativní projekty, které podporujeme. Přesto jsme milosrdní. Zastavíme se bez studu s bezdomovcem, opilcem, žebrákem či prostitutkou na kus řeči, když jdeme se šéfem z práce? Nebojíme se jít do vykřičené čtvrti k Romům, abychom poznali, v čem žijí a zda nepotřebují pomoc? Nebo když spěcháme na shromáždění, setkání týmu či vedoucích mládeže a uvidíme v příkopě opilce, tělo Boží v hnoji, pomůžeme? Možná půjde za námi jakýsi milosrdný Samařan, ne zrovna pravověrný křesťan, a pomůže mu. Takoví nás předejdou do Božího království. Mnozí pro tvrdost srdcí ani nejsou schopni vidět potřeby lidí okolo sebe. Tvrdost je velikým kamenem, jenž zanesl studnu milosrdenství. Tvrdost plyne ze zákonnictví. Farizeové a zákonníci lpěli na dodržování zákona v detailech, avšak nedbali na to, co je v zákoně důležitější. Právo, milosrdenství a věrnost. Proto se zlobili na Ježíše, že uzdravuje v sobotu, jako by vykonával nějakou práci. On však činil milosrdenství. Připomíná farizeům, že i oni vytáhnou svoje dobytče ze studny v den sobotní, a což by on neměl uzdravit ochrnutou ruku muži v sobotu. Farizeové se mračili a mlčeli. A
1: Ježíš se po nich rozhlédl s hněvem, zarmoucen tvrdostí jejich srdce.
0: Dalším kamenem ve studni milosrdenství je pýcha a povyšování se nad druhé. Podvědomně máme mnohdy dojem, že jsme lepší než druzí. Máme lepší dary, lepší charakter, lepší postavení či povolání, máme větší odpovědnost, autoritu, zjevení a vliv. Ve skutečnosti to může být pravda, ale Hospodin učinil všechny lidi a co do hodnoty, jsou si všichni před Bohem rovni.
1: Kdo pohrdá svým druhem, hřeší,
0: říká Bůh, a
1: kdo utiskuje nuzného, tupí toho, kdo jej učinil, kdežto ctí ho ten, kdo se nad ubožákem slitovává.
0: Třetím kamenem ve studni milosrdenství je strach. Strach z potupy, pomluvy, pohany a poskvrny. Být s lidmi světem odmítnutými je nepopulární a mnohdy se to jeví jako ztráta času. S takovými lidmi však byl Ježíš nejvíce. Až mu farizeové říkali pijan a žrout, přítel nevěstek a celníků, tedy ohavných zrádců. Ježíš nedal na to, co o něm říkají lidé. Hleděl dělat to, co viděl u svého otce. Milosrdenství znamená ztotožnění se s těmi nejubožejšími. Znamená to, že se do nich vžijeme, jako bychom byli na jejich místě. Teprve potom jim skutečně porozumíme a můžeme jim pomoci. Potom třeba budeme chránit Romy před skinheady i svým tělem. Potom se veřejně a směle postavíme proti křivdě a nespravedlnosti, třeba i na soudu.
1: Otevři svá ústa za němého, za právo všech postižených ústa otevři. Suď spravedlivě a zastaň se utištěného a ubožáka.
0: Šťastný muž i žena, který nebo která toto činí, protože se budou navěky těšit z přízně Boží. Lidé Boží, očistěme studnu milosrdenství, aby svět byl přemožen zjevením Boží slávy a milosti mezi nejbídnějšími. Shrnuto, sečteno. Věrný křesťane, drž se v životě moudrého slova písma.
1: Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují. Je-li v tvé moci, je prokázat.

0: České studny aneb hloubání o české identitě. Kapitola 9. Studna misie.
1: A řekl jim, jděte do celého světa a vyhlašte evangelium všemu stvoření. Markovo evangelium, 16. kapitola, 15. verš. Toto evangelium o království bude vyhlášeno po celém světě na svědectví všem národům. A tehdy přijde konec. Matoušovo evangelium, 24. kapitola, 14. verš. Nestydím se za evangelium. Je to moc Boží pro každého, kdo věří. List Římanům, 1. kapitola, 16. verš.
0: Co se stalo v Českém království, že zde církev tak mohutně rostla? Každým dnem přibývalo těch, kteří přicházeli ke Kristu. Tento mocný příliv se nedal zastavit zastrašováním, posměchem ani pronásledováním. Vypadalo to, jako by na ničem jiném nezáleželo. Pouze na Ježíši a jeho slovu, Bibli. Historici, filozofové i teologové hledají odpověď na otázku, jak je možné, že se velká část národa obrátila ke Kristu a radikálně se změnila k lepšímu. Proč zrovna Češi a ne nějaký jiný národ? Jedni se domnívají, že mnohé pohromy, přírodní katastrofy a mor, několikrát po sobě řádící v Čechách, zatřásly lidskými jistotami. A proto, otřeseni, hledali lidé jiný, pevnější základ pro své životy než hmotné zajištění a povrchní křesťanství. Jiní mají za to, že na přelomu 14. a 15. století byla církev natolik zkažená hříchem, bohatstvím a mocí, natolik spojená moc státní, světská a církevní, duchovní, že hodnoty, které hlásal Ježíš, nebyly ani vidět, ani slyšet. Sama katolická církev toto přiznávala, přesto nenašla způsob ani odvahu k obnovení. Lidé tím byli znechuceni, proto hledali změnu sami. S tím souvisí třetí názor, jenž tvrdí, že se našly desítky odvážných, zapálených a pomazaných služebníků, kteří v čas všeobecného úpadku získali mnoho posluchačů odhodlaných nejen slyšet, ale také konat. Jistě, toto všechno se podílelo na českém probuzení, ale především to byla milost Boží. Bůh navštívil českou zemi a změnil srdce Čechů. Boží moc proměnila českou společnost. Pán si k tomu použil mnoho oddaných kazatelů, kteří zvěstovali evangelium v kostelích, rodinách i na ulicích. Konrád Waldhauser, Milíč, Matěj z Janova, Hus, Jeroným, Jakoubek ze Stříbra, Jan Rokycana, to jsou známá jména probouzející se reformace. Smělých zvěstovatelů evangelia bylo však mnohem víc. Čím začalo probuzení v Čechách? Zoufalstvím. Ano, lidé byli zoufalí ze svých životů, hledali smysl života, hledali pravdu, odpuštění, hledali únik před mocí hříchu, jenž je deptal. Kázání o hříchu a Božím hněvu toto zoufalství ještě umocnilo. Zvěst kazatelů šla dále, zjevovali Boží milost a odpuštění. Lidé činili opravdové pokání, s roztrženým srdcem v pláči vyznávali své hříchy. Hluboké pokání vypůsobilo velikou radost z odpuštění a vysvobození z okovů hříchu. Zároveň s pokáním se uvolnilo silné hnutí modliteb za obnovu a záchranu národa. V husitských válkách nadšení opadlo. Lid se vrátil ke starým hodnotám, způsobům života, avšak byl zde pozůstatek, símě svaté. Po celé zemi byli roztroušeni jedinci i skupiny lidí bohuvěrných. Vilémovští ve Vilémově, zbytky táborů i Žižkových sirotků, Orébští. V Klatovech, Žadci, Hradci byli ti, jenž chtěli žít doslova podle písma. V okolí Chelčic byla skupina, která se držela učení Petra Chelčického. Dále na Moravu i do Čech přicházeli valdenští, vyhnaní z Braniborska pro svoji víru. V Praze kázal slovo pravdy Jan Rokycana. Mnozí ho měli za druhého Husa. Jeho slova zasahovala i Řehoře, hospodářského správce kláštera na Slovanech. Řehoř se začal roku 1453 scházet s dalšími kajícími. Lidé jim říkali kající, protože žili v pokání. Kdykoliv zhřešili, nic si neobhajovali, ale rychle se svých hříchů s lítostí vzdali. Stále víc si uvědomovali, že utrakvistická husitská církev je stejně zkažená jako katolická. Modlili se, co mají dělat. A nakonec se rozhodli, že odejdou z Prahy do ústraní, aby mohli žít čistým křesťanským životem bez kompromisů. Mysleli si, že Rokycana půjde s nimi. Ten se však tak radikálního kroku zalekl. Vymohli jim na králi Jiřím z Poděbrad útočiště pod Orlickými horami. Tam na královském panství byla válkou zničená vesnice Kunwald. Roku 1457 odešli kající do Kunwaldu. Král Jiří myslel ekonomicky, chtěl obnovit svoji vesnici. V tu chvíli ho ani nenapadlo, co z toho bude. Jistě netušil, že dává prostor duchovně nejproduktivnějším lidem z království, kteří se během několika let stanou mnohatisícovým hnutím. Král si myslel, že se tam ztratí, budou pracovat a nikdo se o nich ani nedozví. Jak se mýlil. Apoštol Řehoř vyvíjel silnou misijní činnost, obcházel jiné skupiny křesťanů a ti ho následovali do Kunwaldu. Za pár let byla vesnice přelidněná a ke králi přicházely zvěsti, že se v Kunwaldu rodí nový tábor, ač to bylo pouhých 5 let, co si tábory mocí podmanil. Dokonce i k papeži přicházely zprávy o novém kacířství v království českém a množení se různých sekt. Samozřejmě, že bratří nechystali žádné povstání. Přesto duchovní armáda byla sjednocena a každým dnem rostla. Od roku 1461 začalo těžké pronásledování bratří. Jako nenávidění Pikarti byli potlačováni králem Jiřím, utrakvisty i katolíky. Někteří zemřeli mučednickou smrtí. Jeden osamělý bratr ve Vyškově, Jakub Chulava, byl pro své přesvědčení 3 roky vězněn a poté olomouckým biskupem Tasem upálen, ač měl ženu a 5 dětí. Měl možnost svoji víru odvolat. Neodvolal, ale bratři naopak zaznamenali, že se
1: jeho smrtí ve Vyškově rozmnožili bratří jako kuřata.
0: Věda. Mučednictví otvírá dveře evangeliu. Nevíme, jak je to možné, ale za 40 let, okolo roku 1500, měla jednota bratrská již okolo 100 000 členů ve 400 sborů. Jejich čistý křesťanský svědecký život

0: Jak smýšlel o evangelizaci Jan Amos Komenský, biskup Jednoty bratrské, svědčí jeho spis Otázky některé o jednotě bratří českých. Třetí oddíl je o tom, zda je třeba myslet na rozšíření jednoty. Odtud citujeme.
1: Nebudeme-li jednoty rozšiřovati, ani ji nezachováme. Protože každá věc neroste-li, schází. Člověk dotud roste, dokud ho přibývá. Zastaví-li se zrůst, trvá poněkud v síle, potom je nemožné, než scházeti zase, až i sejde. Podobně každý živočich, každý strom, každá věc. Do cisterny nepřibývá-li čerstvě vody, první se brzy přebere a vyschne. Zahrada nep vinice, jakkoliv pilně vysázená a dobrými kmeny porostlá, nepodsazuje-li se nových vždycky, pomalu vyhyne. Město, jakkoliv dobře založené a vystavěné, nebude-li v něm tytýž nových domů stavěno, sejde dům za domem a naposledy samo město spustne. Řekl-li by kdo, i však se podsazují mládeží podrostající. Odpovím, mládeží samou doma zrodilou nevzdělá se ani nezachová jednota, protože výstřelkové z kořenů stromů rostoucí sami zahrady nezachovají. Nevnáší-li se odjinut plání a neštěpuje. Neboť z domácích kořenů rostoucí často se v neužitečné vlky obracejí. Často a na větším díle pod schnutím starého kořene schnou, jež to nové štěpování vždycky se téměř spanile ujímá. Jakož pak nových sborů a v nově k čistému učení a dobrému řádu získaných posluchačů také ta povaha jest, že živější jsou než staří zákrskové, jimž všecko zvedčelo, čehož pro příklady netřeba i nyní chodit daleko. A v tomť zdá se, že přehlédli otcové naši asi dosta let, oblevy vše o to pracovati, aby jiné k sobě vinuli, na tom již, co zhotoveného bylo, přestávajíce. Ale s jakým užitkem? Ukázalo se to jmenovitě, že i počet zborů se menšil, i ve zbořích posluchači ředli, i ti ostatkové planěli a krsali. Jakž hned za bratra Matěje Červenky, že se dítě počalo, naříkání jeho vlastní rukou zapsané před rukama je. Jakž hned za bratra Matěje Červenky, to byl biskup Jednoty bratrské v letech 1521 až 1569, že se dítě počalo, naříkání jeho vlastní rukou zapsané před rukama je.
0: Hle, zde máme kritické hodnocení vlastní církve od toho, kdo ji velmi miloval, bojoval za ni a nakonec psal její závěť. K čemu Komenský dospěl? Za prvé byl přesvědčen, že pokud jednota početně neporoste, tak zahyne. Za druhé, nestačí vychovávat k víře vlastní děti, ale je nutné zvěstovat evangelium a získávat nové učedníky ze světa. Za třetí, dokud jednota zvěstovala evangelium, rostla duchovně i početně a když s tím přestala, umírala. Stav jednoty před Bílou horou nebyl slavný. Bratrští starší viděli duchovní úpadek jednoty a říkali, že by se jednota sama rozpadla i bez Bílé hory a rekatolizace. Václav Budovec z Budova, člen Jednoty bratrské, vůdce stavovského povstání a jeden ze 27 českých pánů popravených na Staroměstském náměstí, naříkal nad jednotou, když viděl, jak se z ovcí stávají vlci.

0: Jednota bratrská skutečně zemřela. Z boží dobroty vstala po 100 letech z mrtvých v Hernhutu jako obnovená jednota bratrská. Tam pán otevřel mocné zřídlo misie. Od hernhutských letnic každý křesťan myslel na ztracené duše. A nejen myslel, ale všichni byli zapáleni pro evangelizaci a misii. Moravané zcela přirozeně a svobodně zvěstovali boží lásku v Kristu. Uvedeme zde příběh o obrácení jedné bohaté hraběnky.
1: Před několika pokolením

Vyvedla kterási hraběnka velmi veselý život. Zaujímala ve společnosti vysoké postavení, žila v úzkém přátelství s panovníky a knížaty. Pro své vynikající schopnosti a dar humoru byla vítanou osobností při skvělých tancích a slavnostech. Přesto byla soužena nevyhojitelnou trudovitostí. Žádná zábava a rekreace ji neuspokojovaly. Všude kolem sebe zřela samou temnotu. Podle starého zvyku brávala se Míra na novou obuv podle nohou. Za podobným účelem byl k hraběnce povolán jeden z členů Moravské církve, pokorný to obuvník. Když otevřel dveře, byla hraběnka překvapena milou přívětivostí, zářící z jeho tváře. Pozorně ho sledovala, když poklekl k svému pokornému úkolu, aby vzal Míru na obuv. Byla hluboce dojata příjemnou radostí, již mohla zřítit v každém pohledu obuvníkově. Proto mu pravila: zdá se mi, že jste velice šťasten. Ano, jsem velice šťasten. Vy se lišíte ode mne, pravila urozená dáma. Já jsem tak nešťastná, jak jen člověk může býti. Nechtěl byste mi říci, co vás činí tak šťastným? Obuvník odpověděl: ano, rád vám to povím. Ježíš mi odpustil hříchy. Odpouští mi každý den a miluje mne. A to mne činí neustále šťastným. Míra byla vzata a obuvník odešel, ale hraběnka přemýšlela o tom, co jí pravil. Myšlenka vedla ji k modlitbě a modlitba k usvědčení. Usvědčení uvedlo ji brzy v radostnou víru obuvníkova spasitele. Stala se velkou svědkyní Krista v kruzích urozených lidí, zvláště pak u dvora ruského cara Alexandra I., jejího důvěrného přítele.

0: Jistě, že ne vždy to bylo tak jednoduché. Na svých misích zakusili bratři mnoho strádání, odmítání i posměchu. Jejich láska k pohanům však neznala mezí, dokonce ani smrt je nezastavila. Dokladem toho je misie na západoindických ostrovech. První misionáři byli z Hernhutu vysláni roku 1732 právě tam, na ostrov svatého Tomáše. Leonard Dober a David Nietzschmann, prostý hrnčíř a tesař, prožili silné boží zavolání na misii k Černochům. Mnozí je od cesty odrazovali, zpochybňovali jejich povolání, tvrdili jim, že se stejně k otrokům nedostanou, neboť přes den pracují na plantážích a jsou stále hlídáni. Navíc je tam jiné podnebí a pro Evropany mnoho nebezpečných nemocí. Bratři jim to nevymlouvali, nicméně trvali na svém povolání a byli rozhodnuti stát se sami otroky, aby mohli zvěstovat boží lásku Černochům a získat pro Ježíše alespoň jednoho. 18. srpna 1732 bylo v Hernhutu shromáždění na rozloučenou, kde jim bratři a sestry jeden po druhém zpívali svá přání. Jak se později ukázalo, mnoho veršů bylo v skutku prorockých. Moravané neměli zatím jasnou misijní strategii, a tak Doberovi a Nietzschmannovi dal Zinzendorf jednoduchou radu.
1: Ve všem se nechejte vést duchem Ježíše Krista.
0: Na své cestě zakusili mnoho posměchu, všichni je měli za blázny. Přesto, když viděli jejich pevné přesvědčení, přestali se jim posmívat a začali si jich dokonce vážit. Když dopluli na ostrov svatého Tomáše, vyhledali otroky a zvěstovali jim Ježíše Krista. Sami nevěděli, jak jim otroci rozuměli, neboť k ním mluvili směsicí němčiny a holandštiny, zatímco jejich jazykem byla kreolština a rozuměli i trochu holandsky. Mluvili k ním o Kristu, který zemřel jak za bílé, tak za černé. Otroci byli dojati a radostně tleskali. Dober o tom řekl:
1: cítili pravdu spíše, než by jí rozuměli.
0: V roce 1734 přijala posila, dalších 18 obětavců, kteří chtěli začít práci na sousedním ostrově svatého Kříže. Voda, kterou tam pili, byla většinou znečištěná a misionáři začali jeden po druhém umírat. Za 3 měsíce z původních 18 zbývalo jen 9. 20. února roku 1735 vyslal Hernhut dalších 11 lidí. Ti našli své bratry a sestry v nemocech a bolestech. Když se v Hernhutu dověděli o tamních podmínkách a stavu misionářů, povolali je první lodí zpět. Z 29 misionářů se však vrátilo pouhých 8. Této tragické události v historii jednoty bratrské se říká Velké umírání. Ani Velké umírání Moravany nezastavilo. Přijížděli další a další misionáři a roku 1755 byla na svatém kříži založena stanice Friedenstahl.

0: Mnozí Zinzendorfovi vytýkali, že mrhá lidskými životy, když vysílá misionáře na tak nebezpečná místa. Zatímco by jeho úspěšně se rozvíjející misie mezi severoamerickými indiány tento lidský potenciál tolik potřebovali. Hrabě měl jasnou vizi. Věřil, že příchod Pána Ježíše je za dveřmi a času je málo. V každém národě i kmenu je několik vyvolených duší hledajících pravdu. Takovým říkal kandidáti spasení. Hlavním úkolem církve je najít tyto hledající a uspokojit jejich touhu. Proto podporoval nejen slibně se rozvíjející misie u indiánů, eskimáků a jinde, ale rovněž vysílal misionáře až na konec země. Do Bengálu, na Nikobarské ostrovy, Koromandelské pobřeží, k Tatarům na Kavkaze, do Etiopie i Egypta, do Perzie, Livonska, Ruska, Alžíru, Ceylonu, Laponska a jinam. Zinzendorf neměřil úspěch čísly. Všem kritikům říkal,
1: kdyby misionář cestoval 1000 mil a získal jednoho obráceného, nebyla jeho snaha marná.
0: Svoji teorii misie vyjádřil hrabě svému anglickému příteli ve 3 bodech. Za prvé, misionář nikdy nesmí nad pohany panovat, nýbrž žít pokorně mezi nimi jako jeden z nich. Za druhé, misionář musí jít přímo k věci a kázat ukřižovaného Krista. O otázkách stvoření a pádu člověka může být řeč až později. A za třetí, cílem není obrátit celý národ, nýbrž vést jednotlivce hledající pravdu. Evangelium kázali Moravané prostě, ale mocně. Bylo boží mocí k záchraně a proměně lidských životů. Zinzendorf to krásně a půvabně vyjádřil v jednom ze svých dopisů.
1: Náš způsob, kterak hlásati spasení, jest tento. Představovati každému srdci laskavého beránka, jenž zemřel za nás. Ač byl Syn Boží, obětoval se za naše hříchy jako náš Bůh, náš prostředník mezi Bohem a lidmi, náš vzor, náš bratr, náš kazatel, náš utěšitel, náš spasitel. Zvěstujeme jeho krev a jeho lásku až k smrti. Ano, k smrti na kříži. V našich rozmluvách a důvodech neuchylujeme se ani 1/4 hodiny od lásky plného beránka. Nejmenujeme žádnou ctnost, jedině v něm, od něho a skrze něho. Nekážeme žádného přikázání, než víru v něho. Žádné jiné ospravedlnění, než to, které dobil on. Žádné jiné posvěcení, než tu výsadu více nehřešiti. Žádnou jinou radost, než tu být jemu na blízku. O něm přemýšleti a konati to, co se líbí jemu. Žádnou jinou ztrátu, než tu ztratiti jeho a jeho požehnání. Žádné jiné neštěstí, než to býti v jeho nelibosti. Žádný jiný život, než ten, který jest v něm.
0: Ježíš Kristus je centrem Moravanů, středem jejich života, služby, kázání, práce. O něm přemýšlí, v něm se kochají. Pro něj nelitují žádné oběti, žádné ztráty. Jeho lásku silně prožívají a nemohou ji nezdílet s těmi, kdo ji ještě neznají. Z plnosti srdce mluví jejich rty. Strávit život v oddané službě Beránkovi je jejich výsadou. Pro něj jdou do Grónska k eskimákům Matěj Stach, Fridrich Bémiš, Jan Beck. Jan Beck z moravských Holasoviček, vězněný tam pro víru, odchází do Hernhutu. Hned po 2 letech odchází na misii do Grónska zvěstovat evangelium eskimákům. Pro Krista tam těžce pracuje, překládá evangelia do jejich jazyka, buduje osadu Neuhernhut a k tomu v tvrdých podmínkách pečuje o svoji rodinu. Oženil se v Neuhernhutu s Rozinou Stachovou a měli spolu 9 dětí. Mnohdy neměli co jíst, museli konejšit hlad mušlemi a řasami. Byli v posměchu u eskimáků a prvních 5 let nikdo z místního obyvatelstva neprojevil o křesťanství zájem. Sami píší.
1: Mezi pohany nepozorujeme nic dobrého, ani jediný vzdech. A k tomu nalézají smrt tam, kde měli dojít života. A hledíme-li jakkoliv na sebe, vidíme jen vnější i vnitřní bídu. Nejsme tělesně uspůsobilí k setrvání v této zemi, to nám musí Bůh dát. Jsme těžce nemocní. Věříme ale, že se tak naše přirozenost očistí a tím se lépe utužíme ke službě Páně. Vnitřně jsme ztratili vše, co by mohlo plynout z dobré vůle, ano i odvahu učit se řeči. Jenom to, co způsobila milost, nám zůstalo. Pán ví, proč ty nejslabší a nejneskušenější, kteří začali částečně mezi vámi prospívat, na tohle místo postavil. Chceme však v této škole, kde musíme o závod věřit a kde nevidíme kromě nemožností nic, zůstat, až nám Ježíš jakožto bídným pomůže. Nechceme o víc pečovat, než se jemu líbit.
0: Bratři obstáli a neutekli. Pán je vysvobodil. Když jejich víra dosáhla vrcholu, viděli slávu Boží. I to nemožné jim Pán daroval. Spasení pohanů. Kristus učinil průlom a zachránil stovky Eskymáků. V jednom ze svých prvních dopisů misionáři směle vyznali svoji víru v průlomce.
1: Lidé nás mají za blázny, zvláště ti, kteří jsou už dlouho v této zemi a znají tento národ. Ale my se z toho radujeme a myslíme si, že tam, kde je průlomce, musí být i průlom a cesta, i když to sebe nemožněji vypadá.
0: Jak je vidět, Bůh si používá slabé a mdlé nádoby k velikým a ušlechtilým cílům. Vždyť on svoje poklady vložil do hliněných nádob, aby bylo patrné, že tato moc není z nás, ale z Boha. Stačí se dát Bohu k dispozici. A on si nás umí použít k božským dílům a skutkům. Celá naše minulost o tom svědčí.

0: Kde jsme my? Pijeme ze stejného zdroje jako naši předkové? Neseme ovoce jako oni, kteří pili ze studny Misie? Pokud ne a studnu shledáváme zanesenou prachem, jsme zodpovědní za obnovu této starodávné studny. Nikdo jiný to za nás neudělá. Pojďme tedy odstranit balvan sobectví ze studny Misie. Vždyť proč Bůh vyvolil Abrahama, ne-li, aby byl požehnáním pro národy? Aby zatoužili po Bohu Abrahamovu, Izákovu a Jákobovu? A proč Bůh vyvolil nás, ne-li, abychom se stali požehnáním pro ostatní lidi a ti byli skrze nás přivedeni k Boží dobrotě? Ozeáš prorokoval.
1: Izrael je rozbujelá réva, plody jen pro sebe nasazuje.
0: Tak to být nemá. Izrael i církev má přinášet život a požehnání druhým. Vždyť je psáno.
1: Přijdou dny, kdy Jákob zapustí kořeny, kdy bude pučet a rozkvete Izrael a naplní tvář světa svými plody.
0: Celý povrch země má být pokryt ovocem, které přinese církev a Izrael Bohu. Země má přinést plody Bohu. Bůh se na to těší. Jemu patří celá země se svými plody. Co to jsou ty plody? Zdali ne křesťané zamilovaní do svého stvořitele i spasitele a žijící pro jeho slávu. Láska nehledá svých věcí, není sobecká, ale je štědrá. Křesťan, který miluje, dává druhým to nejlepší, co má. To nejlepší je Boží láska zjevená v evangeliu, radostné zvěsti. Bůh dal člověku schopnost reprodukce, množení. Také prvním příkazem k člověku v Biblii je
1: ploďte a množte se a naplňte zemi.
0: Bůh miluje život, žehná životu a touží potom, aby země byla plná lidí. Hlavním příkazem, odkazem i posláním církve je to samé, jen v duchovním smyslu. Duchovní rozmnožení a naplnění země křesťany.
1: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky.
0: Pokud to církev dělá, žije a roste. Nedělá-li to, neroste, ale umírá. To věděl i Komenský.

0: Dalším kamenem, který brání křesťanům pít vodu nadšené evangelizace, je strach z lidí a jejich odmítnutí. Duch svatý zmocňuje ke svědectví a osvobozuje ze strachu. Učedníci se báli, dokud neprožili křest v Duchu svatém. Poté svobodně a směle kázali evangelium a nikým se nedali zastrašit. Ježíš byl jednoznačný.
1: Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi. Kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.
0: Jsou i další kameny a mnohý prach v této vzácné českomoravské studnici, jako třeba lhostejnost či povýšenost nad nevěřícími. Máme tedy co dělat, abychom se stali požehnáním skrze zvěstování čistého evangelia. Abychom jednou nemuseli psát kšaft svým umírajícím sborům a denominacím.

pátku 7. srpna uplynulo již 22 hodin. Za mikrofonem Rádia 7 stále Kuba Lofítek. Z knihy Davida Louly České studny aneb Hloubání o české identitě, která vyšla v roce 2011 ve vydavatelství Samuel, četli v uplynulých minutách Kateřina Hodecová a Pavel Hromádka. Technicky spolupracoval Michal Crhák. Za týden nabídneme pátý díl této knihy. Aktuální čas v našem programu bude patřit dalšímu z pořadů, které čerpají svůj obsah v knize knih Bibli.

0: Před námi je první ze tří relací Doteky, které chceme věnovat strachu. Vítejte u poslechu. Strach je velice reálný pocit. Je to silná emoce a není to nic, za co by se měl člověk stydět. Je to v podstatě reakce ochranná, protože nás nutí utéct před určitou hrozbou či nebezpečím. Na neštěstí si však v našem životě někdy strach vybuduje pevnost. Vypadá to pak tak, že místo, aby tento silný pocit odezněl poté, co nebezpečí pominulo, strach a stres jako by se hromadily. Takové soustředěné obavy pak brání spolehnout se na Boží ochrannou péči. Zaposlouchejme se do pořadu, ve kterém se Charles Stanley zaměří právě na strach.
1: Čeho se ze všeho nejvíc bojíte? Pravděpodobně máte něco, čeho se bojíte víc než všeho ostatního. Někteří se bojí chudoby, jiní zase smrti, jiní nemoci a další stárnutí nebo stáří. Jsou takoví, co se bojí kritiky nebo odmítnutí. Další se bojí vlastního selhání. Nebo se bojí, že přijdou o lásku. Takhle vás může strašit spousta věcí. Kdybychom zorganizovali jakousi anketu mezi lidmi a ptali se, čeho se ze všeho nejvíc bojí, vznikl by asi dost dlouhý seznam. Možná, že vy řeknete, nebojím se ničeho. Ale já vím, že se bojíte. Všichni se totiž bojíme. Přál bych si, abyste pozorně poslouchali a sami za sebe se modlili. Nebeský Otče, pomoz mi teď být naprosto pravdivý právě při poslechu tohoto pořadu. Protože existuje mnoho lidí, které svazuje a zotročuje strach. Žijí pod oblakem strachu a přitom si to vůbec neuvědomují. Může to být nenápadné. Strach se nám může do života dostat tak snadno, že si ho ani nevšimneme. Bylo by velice moudré, kdybyste teď dávali dobrý pozor a udělali si pár poznámek. Bůh vás může radikálně osvobodit. A to vám i hned naprosto změní celý život. Prosím, najděte si v Bibli knihu proroka Izajáše kapitolu 41. Dnešní pořad se zabývá problémem, jak čelit strachu. Strach je jedním z nejméně nápadných tlumičů Božího požehnání. Chci si s vámi přečíst jen jeden verš a rád bych vás povzbudil, abyste se ho naučili naspaměť. Jakmile ho přečteme, bude vám hned jasné proč. Izajáš, 41. kapitola, 10. verš. Neboj se, vždyť já jsem s tebou. Nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu. Budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. Nejdůležitější jsou tu slova neboj se, vždyť já jsem s tebou. Nechte si projít hlavou, co to vlastně znamená. Strach je pocit či emoce, které často míváme v důsledku nějaké prudké změny nebo bezprostředně hrozícího nebezpečí. Prostě, když nám něco hrozí a my se toho lekneme. Je to takový ten nepříjemný, děsivý pocit, který může zesílit až do takové intenzity, že bolí. Nám všem do života přicházejí chvíle, kdy se bojíme. Někdy je to způsobeno tím, jak s námi druzí jednají, jindy nějakou fyzickou hrozbou, protože lidé se obecně bojí fyzického nebezpečí. Na světě jsou místa, kde lidé žijí ve stálém strachu. Strach je poplašný systém v nás, který se spustí, jakmile nám něco hrozí nebo když máme pocit, že jsme v nebezpečí. Strachu se nemůžeme vyhnout, nemůžeme si pomoci. A tak se vás znovu ptám, čeho se ze všeho nejvíc bojíte? Něco to být musí. Můžete na to jasně ukázat? Možná to sami poznáte ještě předtím, než doposloucháte dnešní pořad. Jestli se vám to podaří a jestli budete pozorně poslouchat, Bůh vás od strachu může osvobodit bez ohledu na to, čeho se bojíte. Každý strach nemusí být špatný. Podívejme se například do Bible, do knihy Přísloví, do 9. kapitoly. Chci, abyste si tam všimli 10. verše, protože mluví o strachu, který je dobrý. Je to takzvaná bázeň Hospodinova. Co to je? To neznamená, že se člověk Boha bojí. Neznamená to, že by z něj byl vyděšený. Ale jestli jste ještě nikdy nepřijali Kristovu nabídku záchrany, máte důvod se bát. Máte velice oprávněný důvod se bát, protože v tom případě se budete muset setkat se smrtí bez Krista. Poslechněme si tedy, co je napsáno v knize Přísloví 9. kapitole 10. verši. Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem. Co tady však znamená to slovo bázeň? Tento strach vyjadřuje úctu a respekt ve vztahu k Bohu, který se projevuje v podřízenosti a poslušnosti vůči Bohu. Proto když říkáme, že se bojíme Boha, vyjadrujeme tím, že si ho vážíme proto, kým je. Máme k němu úctu. A z toho logicky vyplývá, že ho chceme poslouchat a chodit po jeho cestách, chodit svatě a žít spravedlivě. Proč? Protože si velice vážíme toho, kým on je. Tento druh bázně je tedy dobrý. Poslechněte si, co Bůh řekl Timoteovi prostřednictvím Pavla ve 2. Pavlově listu Timoteovi v 1. kapitole 7. verši. Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. V tomto případě duch bázlivosti není dobrý. Bůh nám nedal ducha bázlivosti, ale síly, lásky, střízlivého myšlení a zvládnutého života. Takže existuje strach kladný i záporný. Bůh řekl Jozuovi, když měl zaujmout Mojžíšovo místo, buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin tvůj Bůh bude s tebou všude, kam půjdeš. To najdeme v knize Jozue, 1. kapitole 9. verši. V celé Bibli Bůh říká prorokům, neboj se, neděs se. Proč? Protože ví, že takový strach, ten špatný druh strachu, je nekritický. Který verš z Žalmu 23. si lidé nejvíc podtrhávají nebo zvýrazňují? Je to verš 4. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Vždyť se mnou si ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Jako kdyby ta slova nebudu se bát ničeho zlého byla ta nejdůležitější z celého žalmu. Ono je to však tak, že je tam řečeno, vždyť se mnou si ty. A to ukazuje na přítomnost Boha, který nám pomůže, který nás v tom nenechá samotné. Často lidé procházejí nesmírně těžkými a bolestnými věcmi. Nestalo se to snad nám všem? Čeho se bojíme? Bojíme se kritiky? Bojíme se odmítnutí ostatních? Bojíme se, že přijdeme o lásku? Bojíme se ztráty příležitosti? Co to je, co nám do života vnáší takové strachy? Může je způsobovat ledacos. Takových věcí je opravdu spousta. Jde tu však o jedno. Co o tom říká Bůh? Tady se budu muset rozhodnout, jestli budu věřit svým pocitům nebo ne. Ale strach opravdu cítíme. Jak to tedy je? Co řekl Bůh? Vyjádřil se v Izajášovi 41. kapitole 10. verši. Neboj se, vždyť já jsem s tebou. Nerozhlížej se úzkostlivě. Já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu. Pomocí ti budu. Budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. Řekl snad boj se, klepej se strachy, buď vyděšený? Ne. Místo toho řekl neboj se, vždyť já jsem s tebou. Budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. A Boží pravice spravedlnosti je úžasně mocná. Všemocná tak, že se může postarat o všechny životní okolnosti. Přesto nás žene strach. Naše strachy mají na náš život celou řadu negativních dopadů. Proto důvod, proč pořád cituji Izajáše 41.10, je, že chci, abyste to poslouchali tak dlouho, že se vám to dostane do myšlení a proroste vám to do srdce tak, že si nakonec vezmete Bibli a řeknete si, myslím, že se ten verš musím naučit nazpaměť. Protože jako tolik dalších, i vy se modlíte a prosíte Boha, aby vám dal dobrou práci, anebo nějakou úžasnou změnu. A pak uslyšíte tuto nádhernou výzvu. Co se pak stane? Možná řeknete tohle, ale já nezvládnu, to nemůžu. Tak se vás ptám, myslíte si, že by vám Bůh dal něco, o co ho prosíte a co je jeho vůle, a vy byste to nezvládli? Samozřejmě, že ne bez jeho pomoci. On vám však rozhodně pomůže, protože to říká. Slibuje, že nás bude posilovat a podpírat mocnou pravicí své spravedlnosti. Bůh je náš milující nebeský Otec, kterého zajímá naprosto všechno, čím si lámete hlavu. A on na to všechno má odpověď. On má řešení. Nepřeje si, abyste žili ve strachu. Můžete mi uvést jediný verš v Božím slově, jediný princip, jediný zákon z jeho slova, který by říkal, že se máte bát? Ani jeden. Bojíme se hříchu a bojíme se i neposlušnosti, protože si Boha vážíme a máme ho rádi. On si však přeje, abychom žili volně a osvobozeni od strachu, abychom se radovali a byli tím, čím si nás on přeje mít. Dokonce ani uprostřed těžkostí a bolesti se nemusíme bát. Ani když máte zlomené srdce. Bůh vás pořád miluje. Přestože od vás třeba odešel někdo, koho jste měli moc rádi, nebo jste si mysleli, že vás miluje. Znamená to snad, že vás opustil Bůh? Ne. Často se však lidé bojí a říkávají, co se mnou teď bude. Ten Bůh, který vás držel dosud, vás bude držet i dál. Často se u mě zastaví lidé a vyprávějí mi, co strašného a drtivého se jim přihodilo. Ale víte co? Každého něco bolí. Myslíte si, že se musíte bát kvůli tomu, že vás něco bolí? Ne. Bůh, který má všechno na starosti, je tentýž Bůh, který všechno pevně drží v ruce. Bůh, který nad vším vládne a panuje, má v srdci jen to, co je v našem zájmu. A čeká, až se na něj spolehneme i v té bolesti a trápení, utrpení nebo ztrátě, které prožíváme. Nemusíme se bát. Potřebujeme se na něj jen docela prostě a jednoduše spolehnout. Když to neuděláme, důsledky jsou devastující. Možná se ptáte, jaké jsou to důsledky. No, není jich málo. Zmíním jich tu jen pár, protože nám překážejí ve všem, do čeho se pustíme. Spoustě lidí se například v životě nedaří v tom, co dělají, protože se bojí selhání. Nezapomínejme na sílu představivosti. Když se sám na sebe budu dívat jako na propadák, budu se dopouštět chyb, které nakonec mou prohru způsobí. Takové věci nám život ovlivňují, proto si některé z nich probereme. Jedna z hlavních je, když se někoho zmocní strach, zastře mu i myšlení. Strach má vliv na způsob myšlení. Někdy lidem dokonce brání myslet, jako kdyby jim myšlenky dusil. A když je to tak, potlačuje to jejich kreativitu. Když se bojíte, nejste schopni se uvolnit. Když jste plní strachu, celé tělo máte napjaté. Strach se vám do těla zakousne a bude na něj působit. Často pak dožené lidi do naprosté pasivity. Bojí se, že se jim v životě něco stane a tak nejsou schopni akce. Je to paralyzující. Vzpomínám si, že jsme na jednom zborovém pobytu nemohli najít členku z týmu našich poradců. A tak jsme ji začali hledat. Byla to mladá žena. Víte, kde jsme ji našli? Stála na cestičce a vůbec se nehýbala. Nehýbala dokonce ani očima. Na té cestičce narazila na hada. Had tam pořád ještě byl a nikomu nic nedělal. Ale jen pouhý pohled na hada ji naprosto rozložil. Nemohla se ani pohnout. Když jsme na ní volali, vůbec nás neslyšela. Museli jsme jít až k ní, vzít ji za ruku a odtamtud odvést. Strach ji naprosto ochromil. Existuje spousta lidí, kteří se dostávají do stejného stavu. Paralyzoval je strach a nejsou schopni udělat další krok. Nejsou ochotni jít do toho, co vypadá riskantní. Přitom Bůh nás někdy volá udělat něco, co jako riziko vypadá. Když ale posloucháme Boha, nikdy to riziko není. V poslušnosti Boha nemůžete vstoupit do rizika. Takže strach nás často paralyzuje. Vypadá to tak, že se nemůžeme pohnout a nejsme schopni se rozhodovat. Když se lidé začnou bát, jsou pak velice nerozhodní. Říkávají, bojím se, že se rozhodnu špatně. Až příště uslyšíte, jak někdo začíná slovy bojím se, zastavte se a snažte se přijít na to, čeho se vlastně bojí. Jaký je předmět jejich strachu? Bojím se toho, co ten druhý udělá. Bojím se, že se něco nestane. Bojím se, že tohle neprojde. Bojím se, že k tomuhle nedojde. Taková ustrašenost člověka často naprosto ochromí a způsobí, že je nerozhodný. A když se nemůže rozhodnout, bude pasivní. Žádnou aktivitu od něj nečekejte. Jsou to však ještě další negativní dopady. Strach také bude bránit úspěchu a zdaru ve všem, do čeho se pustíte. Mezi tím, co nejvíc překáží úspěchu ve všech oblastech života, je strach ze selhání. Víte co? Všichni občas nějak zklameme. No a co? Dokonalí lidé neexistují. Všichni se dopouštíme chyb. Ale když se poddám strachu z toho, že udělám chybu, nebo že se špatně rozhodnu, a poddám se tomu do té míry, že mě to ochromí, nejsem schopný riskovat ani jít dál, co se ale pak stane? Nemohu vinu svalovat na Boha, protože on nám rozhodně chce pomoci ve všech oblastech života. A tak se někdy stává, že nám sebedůvěra klesne až na nulu a naprosto nás zmrazí a my nejsme schopni vůbec ničeho. Strach se vůbec nehodí k tomu, kdo jsme. Jsme synové a dcery živého Boha. Ke strachu nemáme důvod. Můžeme se podívat do Bible na všechno, co nám Bůh dal, na všechny jeho sliby. Bojíte se nemoci? Bojíte se, že dostanete nějakou konkrétní nemoc? Bojíte se něčeho dalšího? Mohl bych jmenovat tolik věcí, až byste se z toho nervově zhroutili, pokud svému strachu povolíte uzdu. Ale strach se nehodí k tomu, kdo jste. Předpokládejme však, že strach máte. Co se s tím dá dělat? Jaký na něj máme lék? Jen vám tu vyjmenuji pár věcí. A hned na začátku vás musím ujistit, že fungují, bez ohledu na to, o co se konkrétně jedná. Vím, že to funguje, je to vyzkoušené. V první řadě je nutné sám sobě přiznat, ano, bojím se. Když nejsem ochotný to přiznat, jen prodlužuji svou bolest. Pak následuje otázka na Boha, čeho se to vlastně tolik bojím? Z čeho mám takový strach? A také mi, Pane, ukaž, proč se toho bojím. Je to něco, co si nesu z dětství? Následek nějakého těžkého zážitku? Proč se toho bojím? Jakmile si jednou přiznáte, že se bojíte, čeho se bojíte, jakmile si přiznáte, odkud se to vzalo, pak je potřeba studovat Boží slovo, Bibli. A jestli nevíte, kam se v Bibli obrátit, jděte do Izajáše 41:10. Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě. Já jsem tvůj Bůh, dodám ti odvahu, pomocí ti budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. Naučte se ten verš z paměti. Důkladně si ho promyslete ze všech stran, myslete na něj pořád. Nasyťte si tím myšlení i srdce a začněte ho ve svém životě uvádět do praxe. Máte na to právo. Je to Boží slovo. Bůh mluvil k celému izraelskému národu a mluví k nám i dnes. Když Bůh osloví nějaký národ, mluví současně i k jednotlivcům. Mluví k mému srdci i k tomu vašemu. A Ježíš stále říkal, neboj se, neděs se, netrap se. Proč? Protože ví, že ke strachu nemáme důvod. Takže si necháme prostoupit myšlenky tím, co řekl Bůh. Jak se to dělá? Přiblížím vám to na mém příkladu. I v mém životě nastaly chvíle a situace, ve kterých jsem se zpočátku hrozně bál. Pak jsem si vzal tento text z Bible, Izajáš 41:10, někdy i v noci, přinesl jsem ho před Boží tvář a prostě jsem Bohu připomínal, Pane, tady to si řekl. A necitoval jsem to jenom sám sobě, ale obracel jsem se s tím na Boha. Tady to si řekl. Řekl si, že budeš se mnou. A také si řekl, že nemám důvod něčeho se bát. Řekl si, že jsi můj Bůh a já tomu věřím. Také si řekl, že mi dodáš sílu a že mi pomůžeš. Slíbil si, že mě budeš podpírat svou spravedlivou a silnou pravicí. Buď to lžeš, nebo budeš muset udělat přesně to, co jsi řekl. Nemám ani ten nejmenší důvod pochybovat o tvojí pravdivosti, ani že bys mi řekl něco, co není pravda. Budu věřit tomu, co říkáš, spolehnu se na tvoje slovo. Možná to tak nebudu cítit, ale spolehnu se na tebe. Někdy to tak prostě musí být. Nemůžete se nechat svými vlastními pocity ovládat a řídit. Je nutné se na Boha spolehnout bez ohledu na pocity. A přátelé, mohu vám sdělit, že Bůh vás skutečně provede těmi nejhoršími a nejbolestivějšími chvílemi života. V těch nejbolavějších a nejděsivějších chvílích on bude blízko, aby vás nesl a provedl naprosto vším. Nemůžete přijít s něčím, čeho se bojíte a na co by on nestačil. Nemůžete přijít se situací, ve které by vám nemohl dát odvahu, víru a důvěru, že můžete jít dál a pokračovat v tom, k čemu vás on povolal. Chce vás totiž osvobodit, abyste se uměli radovat z veliké lásky milujícího Boha, který vás má rád naprosto bez podmínek. Je to však otázka. Jste ochotni být natolik pravdiví, že se podíváte do sebe a přiznáte, že se bojíte? Jste ochotni dívat se tam tak dlouho, až poznáte, co to je? Jste ochotni dívat se tam dostatečně dlouho a ptát se a hledat, dokud nezjistíte, proč se bojíte? A kdy jste se toho začali bát? A jste ochotni prosit Boha, aby vás od strachu osvobodil? A jste ochotni ponořit se do Božího slova, do Bible a říct, pane, tady to si řekl, ty si mě vyzval, abych se nebál? Přátelé, je to takhle jednoduché a prosté. Neboj se. A na čem to stojí? Svůj základ to má ve skutečnosti, že Hospodin je náš Bůh. On je s námi. On nám slíbil, že nás bude posilovat, pomáhat nám, držet nás a podpírat svou mocnou pravicí. Proto se kolem sebe nemusím úzkostlivě rozhlížet, nemusím zůstávat nespokojený a vyděšený, protože Bůh plní všechny svoje sliby do jednoho. Takže vás vyzývám, cokoliv ve vašem životě způsobuje strach, přineste to před Boha a mějte na paměti verš z Izajáše 41:10. Napište si, co vás konkrétně děsí a položte to na ten verš a sami sebe se zeptejte. Budu věřit Bohu nebo budu věřit svým pocitům? To je základní a konečné rozhodnutí. Budu věřit Bohu nebo svým vlastním emocím? Dovolte mi, abych vám potom všem řekl ještě jedno. Jestli jste ještě nikdy neuvěřili Pánu Ježíši Kristu, že vás zachránil, a jestli jste tuto záchranu z jeho rukou nepřijali, jestli žijete v hříchu a vzpouře proti Bohu a děláte si věci po svém, pak jste pohrdli Božími principy, pohrdli jste Biblí, pohrdli jste Božím slovem, pohrdli jste Boží pravdou a děláte si svoje věci po svém. V tom případě vás musím upozornit, že máte plné právo se bát, dokonce být k smrti vyděšení. Protože Bible říká v epištole Židům 9. kapitole 27. verši, a jako každý člověk jen jednou umírá a potom bude soud. A v 7. kapitole Matoušova evangelia ve 23. verši Ježíš říká, a tehdy já prohlásím, nikdy jsem vás neznal. Jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti. Přátelé, postavit se před živého, svatého a spravedlivého Boha při soudu a zodpovídat se za všechny ty roky neposlušnosti a vzpoury proti Bohu, jaké to pro vás bude? Bůh vám řekne, nikdy jsem vás neznal. Jděte ode mne. Máte právo se bát. Jestli Bohu nevěříte, měli byste se začít bát. Kdykoliv totiž můžete umřít. A podle epištoly Židům 9:27, a jako každý člověk jen jednou umírá, a potom bude soud. Soud v trápení pro ty, kteří ho odmítli, zřekli se ho, vzepřeli se mu a rozhodli se žít v hříchu. Máte proč se bát. Jednou budete od Boha odděleni už navždy a bez možnosti to změnit. Jaké to bude, to nikdo neví. Ale když Ježíš říká v Matoušově evangeliu 7:23, nikdy jsem vás neznal, jděte ode mne, a pak mluvil o pekle, nikdy o něm neřekl nic pěkného. Vždycky to bylo varující. Musím vás upozornit, že milující, laskavý a dobrý Bůh má pro váš život ten nejlepší možný plán. Ale když ho odmítnete, když jeho plán zavrhnete, je to hříšný čin, za který budete muset pak celou věčnost platit. Teď vám tu nevyhrožuji, jen vás upozorňuji na to, co říká Boží slovo. Budete muset o Boží slovo zakopnout a budete muset odsunout stranou všechno, co jste dnes slyšeli, abyste tomu mohli neuvěřit. Neobvinujte Boha, až se před něj jednou postavíte se strachem, protože jste si svou vlastní situaci sami vytvořili. Jaké tedy je řešení? Následující. Přiznejte svou hříšnost a vyznejte Bohu, že jste se proti němu bouřili, že jste proti němu hřešili, že jste si prosazovali svou a dělali si všechno po svém. A že si nepřejete setkat se s ním bez jeho záchranné milosti, bez Krista. Právě proto ho proste o odpuštění hříchů, které se nebude opírat o vaše dobré chování ani o to, co si zasloužíte, ale bude stát jen na tom, že Bůh poslal svého jediného syna Ježíše umřít na kříž, on tam zemřel, prolil svou krev a plně splatil váš dluh za hřích. Vyznejte, že v důsledku toho tuto skutečnost přijímáte. Že přijímáte, že toto dílo je dokonáno, že je dotažené až do konce, plně zaplacené. A s tím, že jeho, Ježíše Krista, přijímáte za svého zachránce, pána a mistra. Víte, k čemu dojde v okamžiku, kdy tohle uděláte? Vaše jméno bude navěky zapsáno do Beránkovy knihy života. Už navždy budete Boží dítě. A proto můžete odložit všechen svůj strach a místo něj ho nahradit radostí. Náš milující nebeský Otče, i my tě milujeme. Chválíme tě a děkujeme ti za tvou schovívavost, laskavost a trpělivost, kterou s námi máš. Když procházíme těmi bláznivými, zmatenými a pomotanými záležitostmi života, ani si neuvědomujeme, že si je velkým dílem způsobujeme sami. Modlím se, aby si to vzal k srdci každý člověk, který dnešní pořad poslouchá. Aby se nechal osvobodit od strachu a aby ještě mnozí přijali záchranu.

Strach se projevuje způsobem, který může být škodlivý. V podání Pavla Hromádky jsme slyšeli, jak strach zastírá myšlení, brání úspět a oslabuje sebedůvěru. Jestli se bojíte, hledejte zdroj svého strachu a jděte si do Božího slova pro uklidnění a pokoj. Bůh si nepřeje, aby jeho děti žili v neustálém strachu. Apoštol Pavel píše Římanům: Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu. Nýbrž přijali jste ducha synovství. Tolik aktuální vydání pořadu Doteky. Premiérový díl nabídneme v neděli ve 20.15.

Rádio 7 vysílá na DAB. Stačí DAB přijímač za pár 100 korun a můžete poslouchat kdykoliv a kdekoliv. Mapu pokrytí najdete třeba na našem webu radio7.cz. Těšíme se na setkání v éteru. Rádio 7 s nadějí do každého dne.

jenžsi na nebesích. Posvěť se jméno tvé, přijď království tvé. Buď vůle tvá, jako je v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé jest království.

Poslední písní aktuální 60-minutovky ve vysílání Rádia 7 bude Vyznání si můj chrám Dominiky Kurbalové.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, archiv pořadů ke stažení a mnoho dalšího. 3x2tv.radio7.cz

Znělka nás převedla přes práh 23. hodiny. Máte-li naladěno Rádio 7, jsme za to rádi. Klidný, teď už v podstatě noční poslech s datem 7. srpna vám přeje Kuba Lofítek. 11:45 bude čas pro čtení na pokračování a další díl knihy Jak život šel. Teď k vám míří píseň Pozdvihněm hlas, za kterou stojí nová píseň a Tibor Farkaš.

Minule jsme ve čtení z knihy Jak život šel sledovali, jak rodina Šolcových kvůli otcovu alkoholismu přišla o všechno. Nastěhovali se do azylového domu pro chudé, kde pobývali zločinci a vyvrhelové společnosti. Život tam byl pro rodinu těžko únosný. Maminka byla vysílená a vypadalo to, že se svými dětmi jen čeká na smrt. Miloš tam zůstal celých dlouhých 12 let. Bůh chystal ze své milosti rodině nový život a nový začátek. Ale teď procházeli těžkými lety. Přitom všem Miloš zažíval zvláštní boží ochranu. Protože jeho otec zradil jeho důvěru a celou rodinu, musel chlapec hledat jistotu jinde. Obrací se k Bohu.

Největší drama mého osobního života nastalo, když jsem přestupoval ze školy v Jundrově do školy v Brně. Jednalo se o první následky místa našeho bydlení. V Jundrově jsem ukončil třetí třídu obecnou s výborným prospěchem. Nyní v Brně jsem nastupoval do nové školy přes ulici od našich baráků. Ředitel na Kounicové byl při zápisu přítomen, vzal mi z ruky vysvědčení, podíval se a řekl třídnímu učiteli za stolem: dostáváš výborného žáka. Myslím, že jsem měl jen jednu dvojku, snad z náboženství nebo z kreslení. Když na mě přišla řada, zeptal se mě třídní učitel: kde bydlíš, Milošku? Kounicova civilní baráky číslo 2. Moje adresa zapůsobila, jako když něco vybouchne. Pan třídní učitel si zhluboka vydechl a po chvíli se mě zeptal opět: kde bydlíš? Kounicova civilní baráky číslo 2. Pan učitel zbledl. Porozuměl jsem, že se něco děje, ale byl jsem zapsán. Budova Komenského školy na Kounicově byla snad rok nebo dva stará. Dělala v té době velkolepý dojem. Jednalo se přímo o vzorovou školu, kterou tehdy končil střed města Brna. Našimi baráky pak začínala neblahá periférie brněnské podsvětí. První dopoledne se ale ještě odehrálo něco, co opět bylo v boží režii. Při zápisu se ukázalo, že nově vybudovaná škola je přeplněná, zatímco škola v nejbližším sousedství na Dlouhé ulici má nedostatek žáků. Z Dlouhé ulice přišel posel i do naší třídy a žádal o laskavou výpomoc na doplnění počtu žáků ve škole. Byl jsem zabrán v rozhovoru s jinými žáky a zaregistroval jsem slovo výpomoc. Rozuměl jsem tomu ve smyslu, že se jedná o pomoc při nějaké práci, a tak jsem se na práci přihlásil. Jenomže pan třídní učitel mi podal mé vysvědčení a poslal mě ještě s dalšími asi 4 žáky s poslem do chlapecké 5třídní obecné školy na Dlouhé ulici. Moc jsem se divil tomu, co se vlastně stalo, ale stalo se a osud byl spečetěn. Nastoupil jsem v Dlouhé ulici do 4. třídy a potom jsem tuto 5třídní základní školu vychodil, spíše ale nevychodil. Když jsem učiteli na této škole podával své poslední vysvědčení, pokyvoval spokojeně hlavou, jak dobrý žák přichází k němu do třídy. Když se mne však zeptal na adresu mého bydliště a já mu ji řekl, zhrozil se a začal se mnou jednat jako s vyvrhelem lidské společnosti. Obával se o kvalitu své třídy. Křivdil mi každým pohledem i oslovením a dělal vše, abych do jeho třídy nechodil. Snažil jsem se, seč jsem mohl. Ale pan učitel byl pan učitel a já se mu prostě zalíbit nemohl. Navíc jsem měl velikou nevýhodu ve výrazu své tváře, když jsem něčeho litoval. Vypadal jsem zamračeně a bylo možné si to vysvětlovat jako odpor a vzdor. Když jsem tedy něco vyvedl nebo neměl dobře vypracovaný úkol a hluboce toho litoval, zlobil se na sebe, projevovalo se to zamračeností a u učitele to vyvolávalo dojem, že bych ho nejraději probodl. Tento mylný dojem jsem několikrát těžce odpykal. Pan učitel si byl sebe jistý, všecko věděl a on na mých očích, na mém zamračeném kukuči, viděl, že jsem zatraceně paličatý, nevychovaný uličník z vykřičených baráků a rozhodl se, že to ze mne vytluče. Chyba lávky. Křivda se hromadila na křivdu. Jeho trestání znamenalo tahání za vlasy, kotletky. Měl jsem bohatou hřívu, na holiče nebylo, takže to bylo pro pana učitele pochoutka mě zvedat za kotletky do výše, což bylo šílenou bolestí. Zuřil jsem ještě víc a trpěl tím, že to panu učitelovi nemohu oplatit. Navíc mi učitel nepřál ani to, co mi náleželo. Byl jsem sociální případ a takovým dětem dávala matice školská před Vánocemi poukaz na oblečení a obutí. Šel jsem tedy na míru na oblek, a až byl oblek ušitý, pan učitel ho dal někomu jinému. Mistr Obuvnický mi vzal míru na boty a pan učitel dal i boty jinému chlapci. Tak se stalo, že v průběhu 3 měsíců moje cesta do školy zarostla hustým porostem a já se rozhodl, že do školy chodit nebudu. Začal jsem chodit do školy jen sporadicky a místo školy jsem například chodil do Kaštanového háje, se kterým sousedila dragounská kasárna. Vylezl jsem do koruny vysokého kaštanu a pozoroval výcvik nováčků jízdě na koni. To pro mě byla nádherná podívaná a zábava.
To bylo pádů z koní, křiku poddůstojníků, kteří vedli výcvik, a ty nádherné koně, dobře živené. Obyčejně byli před nástupem nováčků měsíc drženi ve stájích, aby byli bujní, rozdovádění, aby dali nováčkům co zabrat. Pro mne to bylo vzrušující divadlo. Odtud jsem se vracel jakoby ke škole a jakoby ze školy jsem přicházel v dobré náladě domů. Už nebylo konfliktu s učitelem, nebylo také trápení s úkoly, všecko šlo krásně hladce. A přišlo jaro roku 1922. Dva sousedé z azylu přinesli matince zprávu, že se dostavují v pisárkách říční lázně Riviera. A protože tam byly 4 tenisová hřiště, dělníci doporučili matince, že by si tam hoši mohli přivydělat sbíráním míčů. Tato možnost se mi velice hodila a já mohl svůj čas za školou trávit užitečněji. Za hodinu sbírání jsem si vydělal 1 korunu, což bylo vítaným příspěvkem do rodinného hospodaření. Bylo mi 10 let a zásluhou těchto dělníků jsem prvně viděl červená tenisová hřiště na místě s honosným jménem Pisárecká riviéra říční lázně. Tak jsem se tedy stal sběračem tenisových míčů.

Protože mé vysvědčení ze třetí třídy bylo nadmíru dobré, tak jsem nemohl jednoduše ve čtvrté třídě propadnout. Mé chození za školu se ovšem provalilo a otec byl odsouzen na 3 týdny podmínečného vězení. Následoval víceméně formální, ale pořádný výprask. Nakonec bylo vzato na vědomí, že mým chozením za školu bylo pomáháno v zajištění výživy celé rodiny. Tatínek byl spokojen, že mě naposledy v životě mohl ještě seřezat. Chtěl mi několikrát nabít i v tenise, ale brzo se toho vzdal. V září jsem se tedy ocitl v 5. třídě, aniž jsem věděl jak. Dostali jsme nového učitele, pana učitele Procházku. A jeho vstupem do třídy vstoupilo slunce do mého života. Tomuto učiteli se zželelo zatvrzelého mladého života. Kde se to v panu učiteli vzalo, to je pro mne dodnes záhadou. Věděl jsem, že mne bedlivě pozoruje, že jsem dokonce jeho studijním objektem. A stejně bedlivě jsem studoval já jej. A stalo se, že jak jsem školu dříve nenáviděl, tak jsem ji začal mít rád. Moje láska ke škole nakonec daleko převýšila dřívější nenávist. Do pana učitele jsem se přímo zamiloval a dříve než pronesl své přání, udělal jsem už to, co jsem mu na očích viděl. Asi po 3 měsících však došlo ke katastrofě. Měli jsme hodinu kreslení. Já jsem už zapomněl, jak se ve škole sedí, jak se drží tuška, jak se kreslí. To bylo pro mne vůbec španělskou vesnicí. Pan učitel nám dal úkol, co máme namalovat, a asi po 30 minutě vstal od stolu a prohlížel, co kdo namaloval, aby případně pomohl tam, kde bylo třeba. Došel až ke mně, chvíli nad mým výtvorem postál. Elektřina z něj přeskakovala na mě a najednou to řachlo. No co je tohle? Měl jsem na čtvrtce nějaké nic. Kdyby tam nic nebylo, určitě by to bylo lépe, ale ono tam něco bylo. A pan učitel dostal hysterický záchvat. Dusil se hnusem, lítostí i zlobou. Pak si hlasitě ulevil. Co to je za čmáranici? Myslel jsem, že ze mne omdlí. Najednou jsem ucítil na hlavě pohlavek. S hrůzou jsem k němu obrátil obličej, s bolestí pozvedl oči. Ale byl to můj zmíněný kukuč, který on také chápal jako projev vzpůrnosti, a rozkřikl se, ty se na mne budeš ještě mračit? Pohlavek jsem pak přijal s vděčností, alespoň touto cestou si ulevil. Instinktivně jsem se domýšlel, že jeho reakce vycházela z poznání, že je zde chlapec, který má život před sebou a že jeho život půjde cestou zločinnosti vlivem prostředí, kam ho osud postavil. Bez pána Ježíše Krista na mne čekala zavšivená hlava a šibenice. Tak to říkával můj otec, který si uvědomoval, kam přivedl svoji 7člennou rodinu. A tam naprosto dole, podle lidského výpočtu, tam, kde všecko lidské končí, tam začíná to, na co stačí jen pán Ježíš Kristus. Celá třída na mne hleděla, hlava se mi mohla rozskočit. Vzal jsem hlavu do dlaní, lokty opřel o lavici, nevěděl jsem, co se se mnou stalo. A tak pán Bůh dopustil, že to byl můj poslední den ve škole. Škola mě už nikdy neviděla. Jako zajímavost dodávám, že někdy o 10 let později, když jsem prožil znovu zrození z Ducha Svatého a byl svědkem pána Ježíše Krista, byl jsem na jedné křesťanské konferenci, kterou vedl tento milý učitel jako přední pracovník církve. Mé základní vzdělání tedy skončilo v roce 1923 v 5. třídě se shrnutím, že jsem nezpůsobilý postoupit do vyšší třídy.

Přímo se bojím toho, aby vyprávění o cestě mého života, jak mne Pán Bůh podle své svaté, dobře libé vůle vedl, nevyznělo jako sebechvála. Proto hned na počátku svých pamětí předesílám skutečnost svého nevzdělaného vzdělání. Čím jsem starší, tím jasněji vidím šlépěje svého Pána a Spasitele ve svém životě. On si mne vyvolil již v životě mé matky. Dá se říci, že jsem měl pouze 3 třídy základní školy. Tedy můj duch, duše, srdce nebyly dotčeny žádnou naukou, vzděláním nebo filozofií. Když potom Pán Ježíš vstoupil v roce 1925 do mého života, stránky mého srdce se skládaly z čistých, nepopsaných listů. Sláva Pánu za to. V mém dětském srdci nastal urputný boj Satana proti Pánu Ježíši. Satan chtěl všemožně vyrvat trůn Pána Ježíše a hodit ho na smetiště tohoto světa. Jenomže tma nikdy nemá šanci přemoci světlo, pokud srdce nezradí pravdu a život. Život, to je světlo. A světlo, to je Pán Ježíš Kristus. Na bráně našeho srdce je varovný nápis: pozor, pozor. Otevření této brány, knížeti světa, je zkázou lidské duše. Miloš byl zdravé, hravé i dravé dítě. A Pán Ježíš se mu postavil do cesty jeho života. Démonům i zlým a nevěřícím lidem poručil: nechte Miloše, nebraňte mu v cestě, jemu patří království nebeské.

Kdo znal obyvatele azylu a způsob tamního života, říkal, to je divoký západ. My, kdo jsme tam bydleli, zejména mládež, jsme nevěděli, co to je divoký západ. Ale podle toho, co jsme viděli na vlastní oči, proklínání a nadávky podlých lidí, mysleli jsme, že divoký západ je vlastně peklo. Azyl byl pro nás děti místem nad lidskou fantazii. Myslím, že nebylo týdne, aby nebyly hádky, rvačky a nezřídka krve prolití. Sobotu co sobotu létali hrnce, talíře, pilo se, křičelo a každodenně jsme byli svědky siláckých projevů opilých mužů, manželů a otců. To byla podívaná. To bylo nářků manželek a pláče dětí. A obyčejně, když někdo začal dělat pořádek, tak mu nakonec namleli nejvíce. Proto se nakonec vžil pořádek, ať se poperou ti, co proti sobě něco mají. Druzí zasahovali jen, když už šlo o život. Policejního zásahu se baráky nedočkali. Odtud strážci pořádku nikdy neodešli se zdravou kůží. Zapletli se několikrát do rvačky a nakonec to odnesli nejhůře. Tak si řekli, ať se ta banda vymlátí sama. Dva obrovité sály měli svého správce. Byl to městský zaměstnanec, který vlastnil se svojí manželkou a dvěma dětmi v sále ohrazenou místnost o rozloze možná 35 čtverečních metrů. Dříve to byla místnost pro důstojníky. V každém sále byl někdo jako stařešina, který měl dbát na pořádek a klid. Jenomže kdo mohl ovládnout smečku, čítající asi 150 lidí? Lidí nešťastných a proto vznětlivých a zlých. Pro dokreslení obrazu o obyvatelích našich civilních baráků dodávám, že právě z nich vyšli někteří významní komunističtí vůdcové. Pamatují se například na jméno Korčák nebo na obětavého šiřitele komunistických novin brněnské rovnosti soudruha Tondla. Také můj otec, zkrachovaný mistr Krejčovský, byl mezi prvními straníky. Jednou jsem našel jeho členskou legitimaci, začervenal se a už jsem ji nikdy neviděl. V životě zkrachoval a tak se zařadil mezi proletáře. V azylu však byla s námi naše maminka, andělská bytost a v ní s námi Pán Ježíš. Ačkoliv jsme žili v pekle lidské bídy, bylo to jako v přecíně ráje. S ní bylo s námi Boží požehnání. Já jsem však brzo vyrostl v lotra první třídy. V azylu všichni kradli, kradl jsem i já. Všichni lhali, lhal jsem i já. Tak, jak to podle zdání ztracených existencí bylo prospěšné a jak to okolnosti vyžadovaly. Nikdo nás nezvládal, nikdo nám nemohl poroučet, nikdo nám nemohl radit, dobré bylo jen to, co jsme chtěli mít.

Azyl Brněnské peklo se stalo mým domovem na nejkrásnější období lidského věku. Byla to léta 1921 až 1926. A během nich se z pořádného venkovského klučiny stal v brněnském azylu čistokrevný uličník, kterému bylo nejlépe se vyhnout. Když mi bylo 10 let, už jsem byl ostřílený rváč. V azylu jsem byl jasně první. V Brně se kluci rvát neuměli a házet kamením a z praku to vůbec ne. Žádná klukovská neřest pro mě nebyla dost špatná, abych se jí varoval. Satan si na mne zasedl. Za 2 roky, od 10 do 12 let, jsem se zařadil mezi nejzlořečenější a nejspropadanější uličníky. Kde se ukázala azylová smečka darebáků, tam jim lidé šli z cesty. Na ulicích jsme se nezastavili před žádnou ničemností. Od 10 do 14 let jsem zažil více hladu než nasycení. Na polích jsme sklízeli, co dozrálo, i když jsme neseli. Ve vinohradech jsme česali, co jsme viděli, že dozrálo, i když jsme nic nevypěstovali. Ani rodiče, ani škola, ani policie. Prostě nikdo s námi nic nesvedl a nikdo s námi nechtěl mít nic společného. V partě byli všichni přesvědčeni o tom, že je nikdo nemá rád. Ani je nikdo netrestal. Dokonce jsme byli pod ochranou zákona jako nezletilí. Těšili jsme se, že až konečně dorosteme, dostaneme se za mříže, do kriminálu, do basy, do vězení. A pak to teprve bude život. Rvačky, roztrhané šaty, zjizvené obličeje, ukousnuté ucho ve rvačce, vyražené oko. To byly kousky hrdinských darebáků. Nikdo jim nemohl pomoci. Nikdo se do nich nechtěl zaplést. Nikdo nechtěl nic riskovat. Dorost naší chudoby byl ponechán sám sobě. Postupně jsem se stával postrachem svého okolí. Kam jsem šel, tam se šlo. Na čí straně jsem se rval, tam se vyhrávalo. Byl jsem humorný rezavý tvor. Výrostci i otrlá děvčata, to vše mi raději šlo z cesty. Svým zjevem, darem síly, vypočítavostí, náklonností ke zlému, jsem byl v čele každého darebáctví. Začal jsem také chodit do těžkoatletického klubu, kde jsem se mnohému naučil. V něm jsem stejně staré hochy, mající stejnou váhu jako já, seřezal, ale těžší a starší zase seřezali mne. Přicházel jsem domů dobitý, plný modřin, s rozbitými rty, nosem i ušima. A v tomto období a prostředí po mně vztáhla Boží milost svoji ruku. Maminka mne uprosila, abych toho nechal a začal chodit pravidelně do shromáždění.

Na tomto místě chci jen říci to, co se potáhne jako zlatá nit celými příběhy, které mají říci trpělivému čtenáři, nikdy si nezoufej, ať tě potká cokoliv. Dokud žiješ, chutná ti jíst, i když nemáš co. Dobře se vyspi a věř, že se vše časem obrátí a bude dobře zas. I když je kolem tma a ty nevidíš nic než tmu a tmu, přece je blízko tebe někdo, komu je tma jako jasný a teplý den. A tehdy, když jsme mysleli, že všechno skončilo, tak se zítra ukázalo, že ten včerejší konec byl vlastně počátek nového začátku. Nesčíslně krát jsem poznal, že je život plný bezmocných strašáků a že, pokud má člověk hlavu mezi rameny, pokud chodí, rukama hýbe, dokud mu srdce bije a plíce slouží, tak přece žije. Když žijí, tak co chci víc? To vše potřebné k životu vždycky přišlo. Nevím jak. Bylo to prosté a přirozené. Život je přece víc než pokrm. Tělo je více než oděv, říká pán Ježíš v kázání nahoře. Na svém zrození jsem neměl účast ani vliv. Ke svým 160 cm jsem nikdy nemohl nic přidat. Když jsem se ženil a fotografka zpozorovala, že je manželka o 4 cm vyšší, odešla, vrátila se s cihlou v rukou, dala ji pod mé nohy a než jsem se nadál, bez vlastní příčiny jsem byl o několik centimetrů vyšší než manželka. Svízel malosti manžela byla odstraněna. Píseň života spustila. Hudba šťastného manželství byla spuštěna a hraje téměř 50 let.

knihy Jak život šel četli Pavel Hromádka a Michal Bumbálek. Knihu vydal v roce 2010 Křesťanský sbor Ostrava Kunčičky. Pokračování v pondělí ve 12 hodin 15 minut.

Skladba nadevším zněla v podání kapely El Worship za doprovodu Žďárských cvrčků. Následující minuty budou patřit kapele Terebint a skladbě Rytíři.

Rádio 7 na Spotify. Pravidelné podcasty s kvalitním obsahem. Pro klik na webu radio7.cz nebo přímo na Spotify zadejte pořady TVR a Rádia 7.

Program Rádia 7 s datem 7. srpna je téměř u konce. S příchodem půlnoci odstartuje noční vysílání. Karel Kryl je pro mnohé symbolem polistopadových událostí. Jeho písně stále žijí a přináší důležitá poselství. Do života tohoto umělce dá nahlédnout Akademie v přednášce Pavla Hoška. Připojte se po půlnoci. S přáním pokojné a odpočinkové noci se v tuto chvíli od mikrofonu Rádia 7 loučí Kuba Lofítek. Buďte s Bohem a budete-li také s námi, přeji ničím nerušený poslech.

0: Pěkný nový den vám od mikrofonu přeje Aneta Lovítková. Máme sobotu 8. srpna a na Rádiu 7 startuje noční program. Díky, že jste si ho naladili a rovnou pozvu k poslechu prvního pořadu. V Církvi bratrské v Poděbradech zazněla přednáška Pavla Hoška věnovaná Karlu Krylovi. Nahlédnout do jeho duchovního života můžete v následujících minutách.
1: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
2: Dobrý den, dámy a pánové, milí přátelé. Já děkuju moc za pozvání sem mezi vás. Naštěstí tématem toho našeho dnešního společného zamyšlení nejsou ty věci, které zazněly v úvodu, ale Karel Kryl. Jeho píseň, někdy se říká o písni Anděl, že je to hymna táborových ohňů. Sám Karel Kryl, když v takovém televizním dokumentu, natočeném jenom několik měsíců před jeho předčasnou smrtí, ten dokument se jmenuje Karel Kryl, kdo jsem, tak přemýšlí na touhle písní, trošičku se tak podivuje s úsměvem, říká, teď ta píseň je vlastně o něčem jiným, že jo? A já bych rád trošičku poodhalil roušku tajemství toho, o čem vlastně je ta píseň Anděl, ale to, co říká hned v další větě v tom televizním dokumentu, vlastně docela souvisí s tím, o čem bych rád, abychom dneska společně popřemýšleli. On říká, no tahle píseň a ta její odezva, to je dar od šéfa. Dar od šéfa, Krylova přezdívka, oblíbená pro ty duchovní záležitosti, o kterých trošku budeme mluvit, ale jak jste asi poznali i z názvu tohodle večera, tak narážka na ten slavný verš z téhle písně, to jest z rozmláceného kostela v krabici s kusem mídla, přinesl jsem si anděla, polámali mu křídla, zaznívá v tom názvu jako anděl s polámanými křídly. Ten název nechce nikomu podsouvat, že Karel Kryl byl anděl, byl to člověk z masa a kostí, ale tak jako ten anděl v jeho slavné písni měl polámaná křídla, básnicky řečeno, ten jeho život vlastně byl poměrně těžký, nesl tedy nelehké břímě, trošku o tom dneska budu mluvit, ale vedle té konkrétní vzpomínky, možná jste někdo četli, že ta píseň je bezprostředně inspirovaná výletem s kamarádem, on po maturitě na střední škole v Bechyni dostal umístěnku do Teplic, a v Teplicích nějakou dobu působil, umělecky tam začínal a zároveň byl docela šokovaný z toho, co viděl kolem sebe, z těch rozmlácených sudet. To jest, on byl katolík z Moravy, pocházel prostě z věřící rodiny, narodil se v Kroměříši a přece jenom z té Moravy, z toho dětství si nesl nějakou takovou úctu k těm symbolům duchovní kultury, ke kterým se i jeho rodiče hlásili a on sám s nimi chodil občas do kostela a bylo mu to nějakým způsobem blízké. No a teďka v těch sudetech, kam se dostal, protože dostal umístěnku, tak nenou vidí ty kaple a kostely roztřískané, rozmlácené, jako kdyby byly téměř jakoby terčem nebo cílem nějakého takového sveřepého vandalismu. No a pro něj to bylo trauma, jo? Protože jako katolík z Moravy tohle jako nečekal. To trauma trošku promlouvá v tom prvním verši z rozmláceného kostela. Ale pokud máme porozumět tomuhle motivu, který v tom Krylově díle opravdu vychází na povrch znovu a znovu, konec konců na té slavné desce, kterou asi všichni máme v povědomí, ona stihla vyjít těsně před tou Krylovou emigrací v roce 1969. Deska Bratříčku zavírej vrátka, kde je těch 14 písní, zejména ta titulní píseň, ale celá tato deska se stala takovou hymnou národního traumatu po té invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 68. Tak tam je ještě jedna píseň, která má vlastně podobný motiv. Tam se zpívá o tom, že v rohu náměstí, kousek od nádraží, pod černým baldachínem, komínem vytvořený, němá bolestí stála nad drenáží Madonna s mrtvým synem umučeným. Socha Panny Marie s umučeným Kristem je tady v té písni jaksi němým svědkem toho, jak tam ti podnapilí vojáci všelijak vyvádějí, Oni teda v tomhle případě nerozmlátí tu sochu, ale čmárali po pietě pozdravy Marietě, kterou si půjčovali neznajíce studu. Měli monstrance cestou nakradené. Prostě zase tenhle motiv toho, že symboly duchovní kultury, která byla podle Kryla přinejmenším hodna nějakého respektu, se stávají předmětem takovéhleho jakoby barbarského, vandalského poškozování. Skutečně trauma, které vlastně najdeme i v řadě jeho básní, on je autorem 11 básnických sbírek vedle těch slavných písní. Ale znovu se to tam nějak objevuje a když máme trošku poodhalit teda hloubku toho jeho vnitřního pocitu, no tak se musíme vrátit ještě kousek do minulosti, tedy ne do rozmláceného kostela, kde v krabici s kusem mídla našel anděla, kterému polámali křídla, ale musíme se vrátit zpátky do rozmlácené tiskárny. To je jedna z nejranějších Krylových vzpomínek. On pocházel z tiskařské rodiny, jeho dědeček založil tiskárnu, posléze věhlasnou tiskárnu Kryl a Skoty, kde se tiskly vzácné bibliofílie a tu tiskárnu převzal Krylův tatínek. Oni se všichni jmenovali Karel, takže Karel Kryl nejstarší, Karel Kryl mladší a Karel Kryl, náš Karel Kryl. Tady v té situaci, kterou připomínám, ještě ne šestiletý chlapeček, který vyděšeně hledí spolu se sestrou, bráškou malým a oběma rodiči na to, jak zástupci lidu, tak to vypráví, zástupci lidu s rudými páskami na rukávech přišli s krumpáči a kladivy rozmlátit v roce 1950 ty tiskařské stroje. Zbytečně už malý Karel rozuměl tomu, že to nedává smysl, protože pan Kryl jim nabízel, ať si ty drahé tiskařské stroje vezmou a ať je odvezou a tisknou na nich, co budou chtít. Ale oni trvali na tom, že je potřeba je zničit. Na cimpr campr. Před očima té vytřeštěné rodiny malý Karel brečel, protože se bál. A hlavně pro něj prostě ten rodinný odkaz, který jako pro něj byl důležitý, i když jako malé dítě samozřejmě by nepoužil tato slova, jo, ale prostě dědeček založil tiskařskou firmu, oni byli vyhledávanou tiskárnou, protože oni měli opravdu tak dobrou pověst, že graficky, výtvarně velmi náročné knihy, českojazyčné knihy tam vycházely. Mimo jiné také nejlepší díla duchovní poezie, básně Jakuba Demla, Jana Zahradníčka, Jana Čepa, Bohuslava Reinka. Já zmiňuji tyhle básníky, protože tohle byla Krylova dětská četba. On dokonce říká, že se učil číst slabikováním těchto pokladů české duchovní poezie. Protože tatínek všechny ty knížky, které vycházely v tiskárně rodinné, tak si samozřejmě archivoval jako exempláře. Jo. Takže ta knihovna, protože oni byli katolická rodina, takže vydávali hodně tuhle duchovně zaměřenou literaturu, i když zdaleka ne jenom, to byla třeba ani ne polovina jejich teda produkce, ale přece jenom jako ta duchovní poezie patřila k tomu nejenom nejranějšímu čtivu malého Karla. On se naučil číst sám, ještě mu nebyly 4 roky, ale on se dokonce učil slabikovat na těchto knihách. Takže pro něj ty tiskařské stroje byly spojené tady s těmi krásnými prostě kulturními hodnotami. A najednou to vidí, jak je to předmětem prostě nesmyslného ničení, barbarského ničení, jo. No a potom, když teda už jako mladý dospělý muž po maturitě najednou prostě v těch Sudetech vidí, že téměř všechny ty kostely a kaple, ty symboly duchovní kultury, která patřila k jeho rodinnému zázemí, jako nachází vlastně v troskách, jako leckde konec konců i na vojně, když byl, tak jaksi vystupňovanou zkušenost tady s tím ničením měl z důvodu, že ten objekt kasáren byl v budově bývalého kláštera. Jo? Takže, jak vzpomíná, neviděl jsem nikde na světě, že by historickou památku, jako je Chotěšovský klášter, dal někdo k dispozici devastující armádě. Do barokních fresek vysekával díly na elektřinu, vytlučené okenice gotické kaple nepočítaje. Barokními svatými se topilo v kamnech. No a v Krylovi postupně narůstá takový pocit, takové tušení, které potom různým způsobem básnicky vyjadřuje, taky v těch svých slavných písních, že tady to ničení, je projevem jakési podivné mocnosti. On sám tu mocnost metaforicky nazývá veličenstvo kat. Asi si vybavíme ty víceméně hororové výjevy se stejnojmenné písně. Jo? Ovšem veličenstvo kat to není jenom název jedné z těch slavných Krylových písní. On třeba říká, od dětství jsem já a moje rodina měl co dočinění s veličenstvem katem. Bylo to střetnutí s neomezenou mocí právě s těmi, kteří si hráli na bohy. Kteří dali nové náboženství, nové normy a taky si usmysleli, že to vnutí komukoliv. A pokud si vybavíte slova téhle dlouhé, slavné písně, no tak ono to opravdu jsou jako takové podivné liturgické výjevy, že jo? Prostě kněz ďábel, co mši slouží, soprátky má štolu, jo? Prostě kupčíci vyděšení hledí do misálu, jo? To se všechno odehrává v nějaké svatyni, jakoby. Přitom je to ten režim. Jo, připomeňme teda stalinismus 50. let. Jo, Kryl se narodil v roce 1944, takže v době únorového převratu mu byly 4 roky. Jeho dětství a mládí se tedy odvíjelo ve stínu teda toho stalinismu 50. let, který pro něj, alespoň v té jeho básnické představivosti, opravdu jako vykazuje znaky jakéhosi zvráceného náboženství. A najednou si to spojí s tím, že teda se ničí kostely, a dojde k závěru, že to není náhoda. Že to není jenom prostě úplně bezcílný vandalismus. Jo? On třeba v souvislosti s jiným projevem téhož konfliktu nebo střetu, tentokrát namířeného proti představitelům tedy té církve, jejíž on sám byl celý život, sice velmi tedy svéhlavým, ale členem církve katolické, říká, to tehdy vězel celý klérus katolický a namnozej protestantský ve vězení a v uranových mlýnech, o tom se ví. Ti kněží, kteří tam seděli, ty sestry, které byly vyhnány ze svých míst, to víceméně jaksi patřilo k bontonu vítězů nespravedlivých a té ideje nové doby, která se chtěla zbavit kultury evropské. To je zajímavé, tady to Kryl vysloví, mnohde jinde vysloví podobnou myšlenku, že to, že jsou terčem, cílem těch nepřátelských projevů jednak symboly duchovní kultury, jako kostely a kaple, a jednak teda faráři a řeholnice, že je to vlastně součást jakéhosi soustavného kulturního působení, jejíhož podstatou je vymazat kulturní paměť. Prostě se zbavit kultury evropské, tady říká. Zlikvidovat ten odkaz předků, to, co tady nějak po tisíciletí formovalo společnost, a na té pustině, na té spálené zemi, potom vybudovat nějakou utopii, která nevyrůstá z nějakých starých kořenů, která je postavená na zbořeništi vlastně. Jo. No a tohle on začne propojovat, aspoň teda v té jeho představivosti a v těch jeho písních, to najednou začne jakoby spolu bytostně souviset. Když mluví o své zkušenosti v exilu, že on strávil více jak 20 let teda v nedobrovolném vyhnanství daleko od vlasti, byť teda neustále jako redaktor Rádia Svobodná Evropa s těmi svými krajany komunikoval a navíc je objížděl teda po celé zeměkouli jako nomád, prostě od Austrálie po Kanadu, prostě objížděl ty nevelké pospolitosti československých exulantů, tak mimo jiné o tom, co zažil ve vyhnanství, říká, no nic mě neobjasnilo tolik kulturu evropského kontinentu jako křesťanská duchovní tradice. Pomůže ti to ozřejmit všechno od stavebního stylu po boží muka. Když to neznáš, tak můžeš boží muka kdykoliv zlomit a tím ale vyvracet identitu naší kultury. Jak se o to docela úspěšně pokoušel bolševik. Jako Evropané nemůžeme tuto tradici zapřít, zvlášť když místo kazatelny nastoupí rudý koutek a místo varhan častuška. To už je ta známá Krylova ironie. On se baví s novinářem, který není věřící a Kryl ho nepřesvědčuje, aby začal chodit do kostela nebo aby se stal věřícím. Ono to takhle nefunguje, že? On mu jenom říká, to je náš příběh tohle, to je odkaz předků. Nemusíme s tím souhlasit, jako, co se týče věci víry. Ale jejda, no tak jako jestliže teda to všechno zničíme, tak likvidujeme vlastní kořeny, v podstatě říká, jo. V tomhle rozhovoru a mnohde jinde, jo. No a tím už se dostáváme k celkem takovému nikoli překvapivému Krylově závěru, že teda sílu ke vzdoru, sílu ke vzdoru vůči tomu režimu, který teda tak těžce dopadl na jeho rodinu, že on, ten jeho tatínek, byl nejenom zbaven té kapitalistické živnosti, té tiskařské firmy, ale on byl jaksi cíleně pokořován a šikanován. On byl poslán na nucené práce a opravdu byla snaha ho zlomit. To se nepovedlo. Krylové byli malého vzrůstu, to možná víte, že jak Karel Kryl měl 160 cm, jeho tatínek něco podobného, ale životopis, nebo takhle, kniha, která je vlastně o té tiskařské rodině Krylů, tak se jmenuje Poddat se nemíním, což je věta Krylova tatínka. To byl jeho postoj, jo? Prostě nenechal se jako srazit na kolena, přestože jako byl vystaven, a samozřejmě tím pádem jeho rodina, jeho děti, cílené snaze nějak ho vohnout nebo něco v tom smyslu. Ale Karel, který teda tuhle jakoby hrdost, až někdy trošku takovou jako drzost, nepoddajnost zdědil po tatínkovi, tak pochopitelně, jako mnozí jiní, jakousi sílu ke vzdoru nebo pevnou půdu pod nohama čerpá z té duchovní tradice, která byla předmětem toho cíleného nepřátelství, režimu, v němž mu bylo teda dáno strávit dětství a mládí. Připomínám, stalinismus 50. let, jo? Proti tomu je nějaká taková ta normalizační nuda 70. 80. let vlastně už zase trošku něco jiného, jo? Ale když někdy trošku váháme nad tím, jestli to nepřehání ty výrazy, ty básnické obrazy, jo? Spárdravce, tlama rybí si hýká z oltáře, jo? Nebo zbabělost hostý, každý si pozvedá, pálí ho dlaň, dává je bestii ze svého oběda povinnou daň. To je trošku, to je buď baroko, že? Nebo je to nějaká biblická apokalyptika, nebo je to přehánějící Kryl. No ale on mluví o době, kdy se popravovalo za nevhodné politické názory, že jo? Takže proto to jako znovu a znovu nabírá tohle výrazivo vlastně jakéhosi zvráceného náboženství. Jak to známe, že jo, z těch jeho slavných textů. Ale dobře, tak jako přimknul se, on nebyl jako zbožný chlapec, jo. On házel šutry a pral se, on navíc byl extrovert, který měřil 160 cm, jo. Takže si neustále koledoval, jo. Takže byl všelijak samozřejmě jako trestán svými urostlejšími spolužáky, jo. Komplikoval si život docela, jo. Ale k té tradici se takovým svérázným svým způsobem přihlašoval velmi jednoznačně. On o sobě říká, že je půlkacíř, že je půlkacíř uřícený v útěku před citem, před láskou a před pohodlím. Ale další verš je, ještě se někdy modlím v tom příliš hlasitém hrabivém očistci. Jo? Tak se tak zvláštně, ale jako jednoznačně k těm svým duchovním kořenům přihlašuje. Jsou pro něj taky zdrojem síly ke vzdoru a pevné půdy pod nohama a trvá na tom, že součástí té naší kultury, toho našeho příběhu, ta duchovní tradice, která začíná Biblí a pokračuje evropskými dějinami, prostě neodmyslitelně je. A jeden ze způsobů, jak si trvá na té dějinné kontinuitě, jak trvá na tom, že se bude dál držet odkazu předků, je, že aktualizuje biblické příběhy, jak jste si možná všimli, pro mnohé z nás, kdo jsme nevyrůstali v církevních souřadnicích a rodinách, no tak byl dlouho Karel Kryl učitelem biblických příběhů, že já jsem dlouho si myslel, že Salomé je prostě ta zvláštní tanečnice z Krylovy písničky, než jsem se dozvěděl, že to je biblická postava, že to je princezna, dcera Herodias. Ty jeho aktualizace biblických příběhů vycházejí z toho, že podle jeho přesvědčení, nejenom, že ta evropská a tedy i česká a slovenská kultura stojí na tom biblickém odkazu, ale že ta pokušení a výzvy a krize, kterým čelili bibličtí hrdinové, jak to poslouchal z kazatelny, když občas v dětství chodil do kostela, že tyhle vzorové nebo archetypální situace a krize a pokušení a výzvy jsou víceméně tytéž jako ty, kterým čelí občané socialistického Československa ve druhé polovině 20. století. To jest, on znovu a znovu provádí ten zázrak na úrovni gramatiky, kterého jste si možná všimli, vypráví příběh biblické postavy, třeba v písni Jidáš, tak prostě tak nějak jako převypráví ten Jidášův příběh, jak ho známe z evangelií, a V poslední sloce najednou: Jidáši, dnes si důstojným občanem, s mincemi nemáš nějaké viny. Zítra zas 30 stříbrných dostanem, vždyť když ne my, tedy zradí ho jiný. Z té třetí osoby vyprávění o nějaké postavě 2000 let starý příběh, on cvak přejde do první osoby množného čísla a řekne: 30 stříbrných dostanem, vždyť když ne my, tedy zradí ho jiný. V písni Zapření Petrovo je to ještě nápadnější. Čekali bychom, že se nějak dozvíme něco zajímavého o tom zapření Petrově. Anebo aspoň o Petrovi, že jo. Jednom z apoštolů, jak o tom vypráví evangelia. Ta píseň není o Petrovi. Ta píseň je celá v první osobě množného čísla. Jsme příliš slábi ve víře, byť třeba Krista na kříž vlekou. A za bílý pastýře jsme ovce, jež se rozutekou. Zapřeme poprvé, ruce se dosud chvějí, zapřeme podruhé, chválit se bez naději, po třetí zapíráme už jen tak ze zvyku. My jsme ti, kdo zapírají ze zbabělosti. My jsme ti, kdo pro peníze zrazují pravdu jako Jidáš. My jsme Jidášové, Petrové, Herodové, taky Ježíšové. Nejenom ty záporné postavy, byť o těch kryl mluví častěji, písně Žalm 71 mluví o tom, že padáme pod tíží a snažíme se dolézt, vlekout se na kříži svou samotu a bolest. Nebe je růžové po cestě křížové. Snad konečně spočinem jak pšenice v klásku, spočinem bez hněvu, přirostlý ke dřevu, vždyť nejtěžším zločinem je hlásat ti lásku. Najednou jsme Ježíšové. Najednou my, tedy Krylovi současníci, a důležité, významné je, že on neříká vy. Vy jste Jidášové, vy jste Herodové, vy jste Piláti. Jo. Jak Pilát ruce myjem, my. Jo. On sám sebe nevyjímá z toho. Jo. A tady v té písni Ježíšové, kteří jdou po cestě křížové, mají na koruně trny, tak to začíná ta píseň, že jo. A najednou jsou ti současníci umísťováni do toho jakoby nadčasového dramatu biblického příběhu. Úplně stejně. Jako možná jste viděli některé ty nádherné betlémy s těmi stovkami figurek třebechovických betlém, jo, proboštův betlém v Třebechovicích pod Orebem, je možná jednou z nejznámějších ukázek toho, když ten řezbář vedle těch pastýřů a volka a oslíka nad jesličkami, vedle těch biblických hrdinů, umístí mezi ty figurky taky rozpoznatelné současníky. Richtář Vávra, Pradlena Andula, dokonce Josef Probošt, on sám vyřezal figurku, a protože byl dobrý řezbář, tak bylo poznat, že je to on. Takže úplně přesně to, co dělá Kryl, tím, když pomocí zájmena my vsazuje sebe i své současníky do toho evangelijního příběhu, tak ty lidové betlémy, kde najdete, že jo, obyvatelé Třebechovic rozpoznávali, kdo je kdo, kdo byl předlohou které figurky. A to nebylo jenom, že to dál měli být ti dávní, jo, takhle namátkou podle obličejů současníků. Ne, právě, že ti současníci, i ten Josef Probošt sám, jdou do Betléma navštívit nově narozeného krále. My, ne oni, dávní předkové. A tenhle způsob, jak si aktualizace toho pradávného biblického příběhu, to je jeden ze způsobů, jak Kryl říká, ne, na tu snahu vymazat kulturní paměť. Jak je v jedné jeho písni, paměť je v bankrotu a z domu nevychází. Prostě on tomu vzdoruje tím, že připomíná, že taky antické příběhy, že on jako byl velký milovník dějin umění, tak jako by se rve za to zachování kontinuity toho našeho kulturního příběhu. Jo. Ale ještě jedna možná v něčem silnější vrstva nebo významová rovina tady toho jeho úsilí souvisí s tím, že totiž on v těch událostech, které vidí kolem sebe, invaze vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 68 jako konkrétní výsledek nějakých politických, historických konstelací, okolností a tak dál. On hledí na ty události kolem sebe a jakoby proniká pod povrch těch vnějších jevů a pod tím povrchem spatřuje odvěký boj mezi dobrem a zlem, jehož bitevní linie prochází srdcem každého člověka. Možná se si všimli, že v těch Krylových písních je překvapivě mnoho satana, že? Král klečí před satanem, na žezlo se těší, anebo s úš klepkem ďábel viděl pro každého podíl. A my víme od Kryla, že on mluví o stalinismu 50. let, že to není nějaká pohádková píseň nebo nějaká volná alegorie, do které ať si každý promítne, co chce. Ne, to je stalinismus 50. let, jo. A ďábel, satan. Jo. Možná nejnázornější je to u písně, která vlastně ve skutečnosti líčí smutný příběh redaktora Československého rozhlasu, který po srpnové invazi v roce 68 přijme nabídku, kterou mu jeho nadřízení tedy tlumočí, aby začal z pozice toho redaktora svůj hlas propůjčovat k omlouvání, vysvětlování a legitimování té postupně se utužující normalizace. Ta píseň se jmenuje Hlas. A zní to pohádkově, zní to barokně, zní to skoro jako z nějaké biblické knihy. Je to příběh, který ne náhodou, časově, je dobré si všímat měsíců v Krylových písních. Jo? Začíná v září, to je to září potom srpnu 68. V měsíci září, kdy jablka zrají, kdy mantilu noci svit měsíce protkal, kdy dozněla hymna, již v půlnoci hrají, já poprvé tehdy jsem satana potkal. Ten satan měl líbeznou postavu pany a nepáchla síra, však vonily květy a v úsměvu něha bez jediné hany, jen z úst jako hadi mu syčely věty. Jen nech si svou duši, tak ničemu není, vždyť mnozí i zdarma ji upsali čertu. Však hlas, to je zboží, jež dneska se cení a dobře se platí to beze všech žertů. Já pro ten tvůj hlas jsem si ohlávku uvil a stráž mi ho, dokle se vsadí. A kdybys pak stokráty andělsky mluvil, tvůj hlas tě zradí. Je to pohádka, je to symbol, je to metafora, je to nadsázka, každý to můžeme vykládat po svém, ale je to velmi dobrý příklad a my víme od Kryla, že mluví o redaktorovi Československého rozhlasu, který v září 68 přistoupí na tu nabídku, kterou mu jistě nějaký šéf nebo možná nějaká půvabná kolegyně, možná se tam mluví o nějaké, že vonily květy a v úsměvu něha bez jediné hany a tak dál. A on to byl ďábel, kdo ho vlastně zve, kdo mu to nabízí. Kdo ho přemlouvá, aby si dal říct. A tohle, ať to chápeme jakkoliv, ať to chápeme jako básnické obrazy, jistě to nemusíme chápat jako nějakou metafyzickou výpověď, tak je dobrý příklad toho, co vlastně Kryl dělá s tím svým pohledem upřeným na politické události, jejichž je svědkem, které se snaží číst tím jakoby pronikavým pohledem a pod povrchem jevů spatřuje, ještě jednou to řeknu, odvěký boj mezi dobrem a zlem, jehož bitevní linie prochází srdcem každého člověka. A v těch pokušeních a pozváních a nabídkách, které lidem přicházejí v naprosto civilních okolnostech, je vlastně možné slyšet hlas pokušitele, nebo zla, nebo to je jedno, jak to nazveme. To je jako zajímavá věc, že, která vlastně zase, někde to vypadá, že to přehání, že, ale on rád přehání, že, on má pocit, že je to jeho úkol přehánět, aby ty věci zůstaly nepřeslechnuté. Ale vidíte, že už jsme se vícekrát dotkli toho, že Kryl vlastně ve skutečnosti vychází z duchovních hloubek té tradice, že to nebyla jenom nahodilost nějakého jeho rodinného zázemí, byť teda, jak říkám, on jako dítě a mládenec, on prostě byl rváč, nebyl to tedy žádný plachý kostelní typ, to teda fakt ne, a bohém docela jako divoký vlastně, třeba v tom teplickém období. Jo. No ale pak se, že ho ocitne v tom roce 69, kdy mu 25, jo. 25 let, stal se mezi tím celonárodní celebritou díky tomu fenomenálnímu úspěchu té desky, a tomu úspěchu jistě pomohlo i to národní trauma, jo. To jest, on jako tam zpívá o věcech, které odpovídali tomu, co lidi prožívali, že jo? Takže to prostě se jako neuvěřitelně rychle se toho prodali desítky tisíc té desky, kterou ještě stihli vydat na jaře 69, jo? Ale pak najednou se začalo smrákat, začalo být zřejmé, rušení koncertu, rušení akcí, kdo ho dřív pozvali, radši nechoď, aby jsme neměli problémy, bylo zřejmé, že dřív nebo později prostě ho zatknou a zavřou. Tak se rozhodne teda zůstat v Německu. Neplánoval emigraci. To, jo, on měl sebou klobásu, dvě košile a kytaru. Jo, protože jel jenom na festival. No ale pak nad diářem s proškrtanými akcemi najednou mu došlo, hele, jestli se vrátím, tak do klece. A došel k závěru, že snad bude moc být užitečnější té vlasti milované, když nebude ve vězení. Tak zůstal v Německu a neuměl ani Der, die, das. No, to je těžko představitelné, vůbec neuměl německy. No a najednou je v situaci otřesu, že jo, která musela být hrozná, že ze spoustu lidí to udělalo, aspoň dočasně alkoholiky a tak dále, protože najednou prostě vykořenění totální. No a tehdy se ho ujal Anastas Opasek, už to jméno, benediktinský opat, laskavý, moudrý kněz, který Kryla pozval ke štědrovečernímu stolu a stal se mu takovým otcovským přítelem. Kryl řekne ještě půl roku před smrtí, že je to jeho spovědník a otcovský přítel. Anastas Opasek. No a tehdy se ta Krylova víra nějakým způsobem prohloubila, byť zůstal půl kacířem, v některých ohledech nejenom půl kacířem. Byl velmi, jaksi, v mnoha věcech svérázný a nenechal si nikým do toho mluvit. Snad s výjimkou Anastáze Opaska. Trochu. Ale byť ve velmi osobité, nezaměnitelně krylovské teda verzi, se pro něj ta víra stala opravdu velmi podstatným zdrojem nejenom umělecké inspirace, ale taky motivace k tomu, co dělal. Vždyť on zdaleka není jenom básník s kytarou, písničkář, hudebník. On byl, že jo, velkou část života novinář. On dokonce, protože bylo potřeba dělat to, co bylo potřeba dělat, tak dělal, představte si, sportovního redaktora. Nic nevěděl o sportu. Bylo potřeba to dělat ve svobodné Evropě, jo. No tak to vzal. Ale byl publicista, že jo, celou dobu vlastně, i když to bylo rušeno, tak nějak se pokoušel komunikovat teda s lidmi v Československu a objížděli, jak jsem říkal. Takže, jak konec konců docela názorně vidíme na tom, jak ty biblické příběhy aktualizoval tím, že vsazoval sebe i své současníky do těch příběhů tím my, tak tím, že jaksi rozkrývá ten závoj událostí a okolností a spatřuje tam ten vlastně duchovní boj mezi dobrem a zlem, ovšem s tou bitevní frontovou linií v srdci každého člověka, tak je ještě třetí strašně zajímavý způsob, jak on ty svoje duchovní kořeny, ten odkaz předků, přetavil v docela podstatný rozměr jeho díla. Ale protože jsem si právě vzpomněl, že máme domluveno s organizátory, že zazní jedna známá, krásná Krylova píseň, jedna z těch 14, jo, to tehdy Jiří Černý velmi šťastnou rukou ze více než 40 písní, které v tu dobu už Kryl měl v autorském repertoáru, tak vybral těch 14, které potom všechny v podstatě zlidověly, těch 14 na desce Bratříčku zavírej vrátka. Tam prostě se nezachvěl ani Já se s dovolením vrátím k té třetí rovině Krylova navazování na odkaz předků, na tu duchovní tradici, která mu byla drahá, která mu byla také zdrojem síly, ke vzdoru vůči tomu režimu ke kterému věřil, že nemůže prostě mlčet. A tím třetím způsobem je vlastně motiv stále znovu se vracející jak v jeho písňových textech, tak v těch jeho esejích, publicistice, ale také v těch jeho básních, který v básnické obraznosti líčí to, co člověka mrzačí, křiví, deformuje. To, co mu bere svobodu a důstojnost, tak to líčí po vzoru biblických proroků jako modloslužbu, jako službu falešným bohům, ať ze strachu, ze zbavilosti, z prospěchářství, zlačnosti, pod zadkem stránku z dikobrazu vzýváme zlatý tele. To není jenom taková hláška v jedné z Krylových slavných písní, to je skutečný odkaz na biblický příběh o tom, jak Izraelité, protože byli netrpěliví a nedokázali nějak to vydržet pod Sinají, tak přesvědčili Árona, aby jim vyrobil zlaté tele, aby se měli komu klanět, aby jim vyrobil falešné božstvo. Vzpomeňte, jak Kryl v jednom z těch rozhovorů, který jsem citoval na začátku, mluví o tom, že ten režim měl rysy nějakého zvráceného náboženství, že jeho představitelé se chovali jako bohové, jako že oni se nikomu nevykazují a že vládnou suverén jako bohové nad životy lidí. A Kryl ovšem tady tu myšlenku nevztahuje jenom na ty různé deformace. On, že mnoho jeho metafor se týká schrbených zad, jo, všelijak deformovaných, dokonce i tělesně deformovaných, což je jakoby metafora nějaké té vnitřní pokřivenosti nebo zkroucenosti, jo, nebo na hrdle znamení obojku otrokova lezeme schrbení, zalití do olova jakési víry. Zase, jo, jakože to je vlastně trochu něco náboženského. Ale špatně, jo, jsou to falešní bohové, jsou to, v jednom rozhovoru říká, tancování kolem zlatého telete, ať už je jakékoliv, ještě nikdy nebylo Pánem Bohem chváleno, Bůh to strašně nemá rád. Obdazil člověka svobodnou vůlí, tím jediným se člověk Bohu podobá. Tady Kryl prozrazuje teologické sebevědomí, že ví, co Pán Bůh nemá rád. Ale to zajímavé a důležité je, že on před sametovou revolucí i po ní, a já patřím mezi ty asi mnohé z nás, koho Kryl vlastně překvapil, uvedl do rozpaků a v něčem zklamal nebo přinejmenším zmátl tou svojí velmi ostře kritickou perspektivou nebo tím veřejným působením brzo po sametové revoluci. Že? Člověk by řekl, ať tomu děťátku demokracie dopřeje trochu víc dobré vůle, když on začal tak rychle pranířovat ty poměry po sametové revoluci, to vypadalo, že jde víc o nějakou jeho povahu, že je buď zhrzený, zahořklý, nebo že je to prostě notorický buřič, který bude prostě neustále jenom na všechno nadávat. A samozřejmě tak, jako on měl svoji složitou povahu, ale zajímavé je zaposlouchat se do toho, co on říká o té situaci po sametové revoluci, kdy měl pocit, že ti staří bohové, z jejíž moci jsme tedy byli vysvobozeni tou sametovou revolucí, jsou nahrazováni novými bohy. A on zpívá v jedné ze svých písní, a pak ji cituje v jednom eseji, já nechci nové bohy, já nechci další božstva, kterým budu tentokrát třeba dobrovolně sloužit, ne už z donucení. On vyhlížel spolu se svými kolegy, že v tom exilu, on vyhlížel to, čemu říkali duchovní obroda národa. On to nemyslel nábožensky, jo, rozhodně ne. On spíš myslel, že básníci a hudební skladatelé a spisovatelé a spisovatelky prostě, že to bude ohromná kulturní renesance po sametové revoluci. Víc a víc se mu zdálo, jako kdyby velká část veřejnosti považovala za cíl sametové revoluce, abychom mohli jezdit nakupovat do Rakouska. Abychom se mohli obklopit těmi barevnými věcmi, které měli v Tuzexu jenom. Že to je ten smysl, jehož bylo dosaženo. A on měl za to, že jistě to je důležité, ale je to začátek. Jo? A tak byl smutný a domníval se, že ten konzumní materialismus nebo to zase někdy až nepřiměřené uctívání těch nových jaksi politických představitelů, on třeba říká, dívám se na pořad Co týden dal a mám pocit, že tady mluví řada malých pámbíčků, ale já nechci nové bohy. Je v tom trochu ta jeho vzpůrnost, ale zároveň on říká, že má pocit, že musí bořit pomníky. A možná jste si všimli, nejúspěšněji tedy zbořil pomník Karla Kryla, jo? Karel Kryl. On ve skutečnosti po druhé ztratil většinu publika, poprvé to bylo kvůli exilu, že jo? Prostě hold tou politickou situací, a po druhé, když jako víc a víc stupňoval to svoje varování nebo tu naléhavost toho, co se snažil říct, tak

Můžeme si říct, že nikdo nic špatného neudělal. Jestli se má začít uzdravovat ta zmrzačená paměť, ta bolavá minulost, tak je potřeba, to zase hrábl do té své rodinné zkušenosti, tak jako u zpovědi je potřeba takzvaná projevit účinnou lítost, tak je potřeba pojmenovat ty věci, které se staly, které byly ukradeny, zničeny a tak dál, aby to mohlo začít se uzdravovat. Jinak, a teďka zase Kryl a jeho motiv modlářství nebo uctívání falešných bohů, říká, jinak se ten Moloch jenom zakope pod zem, Moloch jako to božstvo pohanské, jenom zakope pod zem a pak vybublá v nějaké nové podobě. Když se takhle s tím nevyrovnáme, no jako by mluvilo o roce 2026, že? Skutečně, když se podíváte na sborníky, 5 let po Krylově smrti, 10 let po Krylově smrti, tak tam jeho přátelé, lidé z blízkého okolí a tak dál, Václav Malý například, říkají, my jsme mu tenkrát nerozuměli. Měli jsme pocit, že hrozně přehání a že je prostě nevyléčitelný pesimista. A teď vidíme kolem sebe věci, o kterých on mluvil tehdy a nikdo je neviděl tehdy. Všichni je považovali za Krylovu paranoju v podstatě. Jo. A samozřejmě neměl ve všem pravdu, ale je fakt, že v letech jí teda měl, jo. A že v těch raných devadesátkách byl jeden z velmi mála lidí, kdo si uměli představit třeba ty problémy, řekněme to takhle laskavě, kterým čelíme v těch nadcházejících desetiletích až po současnost. A tak to, ten motiv toho zlatého telete, to pranířování různých způsobů ztrácení svobody a důstojnosti, které přirovnává k prostě klaněním se, hrbením se před nějakými falešnými bohy, vlastně připodobňuje to Krylovo veřejné působení k působení proroků v Biblii, kteří taky mluvili o tom, že prostě to nebo ono nakonec, když lidé dělají, tak ztrácejí svobodu a důstojnost a hrbí záda ve službě falešným božstvům. Konec konců refrénem třeba knihy Deuteronomium je taková prorocká výzva, takové varování, skutečně se tam objevuje znovu a znovu a znovu a znovu, vyloženě člení tu knihu a to je výzva pamatuj. Záchor, jako pamatuj, že jsi byl otrokem v Egyptě, pamatuj, takhle v jednotném čísle, byť je to adresováno všem lidem, pamatuj Izraeli, tedy národe. No a jaký je refrén Krylovy písně Podivná ruleta? Za okny mrazilo srpnové slunce a křičelo na lidi, pamatuj. A křičelo na lidi, pamatuj. Úkolem proroků je číst znamení doby. Prostě přesně to, o čem jsem se chvíli mluvil. Dívat se na události a okolnosti kolem sebe a pod povrchem spatřovat jejich hlubší duchovní, chcete-li, význam. Jo. Číst znamení doby, jak se jmenuje jedna z těch 14 písní na Krylově nejznámější desce, znamení doby. Na stěně mříž znamení doby. Děsím se obrázku, děsím se šachu, zbyl jenom kříž, zůstaly skoby a myšlenka na lásku, létí strachu. On se skutečně, jako celoživotní, byť příležitostný, ne nějak soustavný čtenář Bible, konec konců čtenář také té duchovní poezie, jak jsem zmiňoval, co tatínek tiskl, která je taky inspirovaná tou biblickou tradicí. On se skutečně jako zaposlouchává tady do té velmi nevděčné role biblických proroků, kteří se vyznačují vesměs ne tím, že věští budoucnost, především tím, že říkají něco, co nikdo nechce slyšet. To je daleko typičtější. Prostě oni trvají na tom, na co nikdo není zvědav. Takže velice často jejich posluchači dřív nebo později začnou hledat dlažební kostky. Nekamenujte proroky, vítěz Slav Hálek, že jo, a Bedřich Smetana a tak dále, protože typicky to, čím odpovídá publikum na ty nevítané řeči toho takzvaného proroka, obvykle považovaného za samozvaného a drzého, je kamenování. A jestliže Kryl jako znělku svého pořadu
na svobodné Evropě volí píseň Prosím, nehažte kamení na mou tvář, nosím

Ablovo znamení, na čemž nic nemění, svatozář. Tak se hlásí do téhle tradice. Těch, kdo hold říkají věci, na které nikdo není zvědav, takže na sebe svolávají nejenom hněv současníků, ale taky nějaké ty dlažební kostky. Poslední myšlenka, která mi připadá velmi důležitá a týká se taky jistého tajemství, toho vlastně krátkého, příliš krátkého období, které bylo Krylovi dopřáno po sametové revoluci, kdy se teda jako poměrně dost dostal do křížku i s Václavem Havlem a my, kteří jsme milovali oba dva, tak jsme cítili téměř fyzickou bolest, že to vypadá, že si nemůžou přijít na jméno tihle dva, jo, když jsme tak moc je chtěli oba nějak obejmout. A tak se začalo říkat, že Kryl je zřejmě zhrzený, že čekal, že dostane ministerstvo kultury, že dostane prostě nějaký vlivný politický post a že ho nedostal, že mu teda Havel měl říct, hele Karle, ty běž a hraj a zpívej, to je tvůj úkol, politickou funkci nedostaneš. A on to neunesl, byl zhrzen. Jo. Tato psychologická diagnóza toho, proč je tak kritický, byla velmi populární ve své době. Zdálo se, že to vysvětluje tu jeho... On v té poslední písni zvané Demokracie řekne, král Václav, jedna parta je se šmelinářským šmejdem. Dneska trošku víc víme, co měl na mysli, že? Ale asi není potřeba to omlouvat, on skutečně jakoby v některých věcech byl jako kritický možná víc, než měl být. Ale nebyl zahořklý. Když se pozorně podíváte na ten 1,5 hodiny dlouhý filmový dokument, Karel Kryl, kdo jsem, který byl natočen, to nikdo nevěděl, byl natočen několik měsíců před jeho smrtí. Je to na YouTube normálně, Dušan Rapoš, režisér. Tak je to taková nakonec Krylova závěť, i když se nevědělo, že on vlastně má před sebou pár měsíců života. A Kryl je z některých věcí smutný, z některých je rozčarovaný, no tak jestliže vyhlížel duchovní obrodu národa a vidí kolem sebe, že to asi nejde tím směrem, no tak smutný a rozčarovaný je, ale rozhodně není zahořklý. Že by prostě tam jmenoval nějaké lidi, jo, vůbec, tam jako ve skutečnosti tam nějaká hořkost nebo hněv jako vůbec nezaznívají. Přitom to má být portrét, jo, i když nevěděl, že brzo umře, no tak portrét jakéhosi jeho odkazu to rozhodně měl a chtěl být a je to plocha 1,5 hodiny, tam jako stihl říct všechno, co chtěl. A nebo když si poslechnete rozhovor, který dělal Kryl s Karlem Vepřekem pro Český rozhlas v srpnu 1993, takže měl před sebou půl roku života, to je podobná doba. Tak on zase vyjadřuje prostě smutek, ale ne hořkost. Protože on měl takovou zvláštní myšlenku, která pro něj byla pomocí ve vyrovnávání se všelijakými těžkostmi. On samozřejmě byl smutný mimo jiné taky z toho, že mu lidi přestali chodit na koncerty. Že jo? On prostě to jako neměl z toho radost, že má čím dát jim míň posluchačů. Ale on nad všelijaká ta porámaná křídla, vracíme se teda k tomu obrazu, k té metafoře, který jsme začali. Jo? Že Kryl asi nebyl anděl, ale porámaná křídla teda opakovaně jaksi měl. A on má na to takový pohled, který zřejmě slyšel v kostele. On na ten úděl toho proroka, který si koleduje o ty dlažební kostky a taky si je vykoleduje, dřív nebo později, hledí teda zase perspektivou toho biblického příběhu, mluví o křížové cestě, o cestě kříže a mluví o tom, že si ji zvolil. Že si zvolil cestu kříže, říká. Že věřil, že když člověk obejme ten kříž, který nese, tak ten kříž se může stát nástrojem proměny. Něčím, co ho vlastně mění, dělá lepším. Tedy ne zatrpklým, zahořklým, naštvaným, unadávaným, ale pokornějším, lepším člověkem. Tohle byl jeho pohled na všelijaká ta příkoří, která buď nezavinil, nebo si je do nějaké míry zavinil i sám. A tak bych chtěl úplně uzavřít myšlenkou, která mě vlastně jakoby překvapila v rozhovoru s Krylovou první ženou, Evou Sedlářovou, se kterou jsme mnoho hodin mluvili o Karlovi Krylovi a její odpověď na to, na co jsem se jí ptal, jak to bylo s tou Karlovou vírou, takovou zvláštní svéráznou, byla překvapivě úplně stejná, nebo téměř stejná, jako odpověď jeho druhé ženy, vdovy Marlen Krylové, se kterou jsme si psali.
které jsem položil stejnou otázku. A obě dámy odpověděly téměř stejnými slovy, že nejvýstižnějším vyjádřením Karlovy víry, ale vlastně jeho přístupu k životu, je píseň Děkuji. Znáte to? Stvořil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji za bolest, jež učí mě se tázat. Děkuji za nezdar, ten naučí mě píly. Bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly. Děkuji za slabost, jež pokoře mě učí. Pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji za slzy, ty naučí mě citu. K živým, jež žalují a křičí po soucitu. Pro touhu po kráse děkuji za ošklivost, za to, že utká se láska a nevraživost. Pro sladkost usnutí děkuji za únavu. Děkuji za ohně vzplanutí i za šumění splavu. Děkuji za žízeň, i slabost prozradila. Děkuji za trýzeň, jež dokonalý díla. Za to, že miluji, byť strach mi srdce svíral. Beránku, děkuji, marně si neumíral. Karel Kryl jako anděl s polámanými křídly.

Pavel Hošek dal nahlédnout do života Karla Kryla. Premiéra další akademie se na vás těší dnes v 19 hodin, kdy hovořit bude Cyril Hešel o stresu, naučené bezmocnosti a syndromu vyhoření. No a my si teď dáme píseň, která byla zmíněna v akademii, a to píseň Děkuji od Karla Kryla.

0: Jsme s vámi dnem i nocí.
1: Rádio 7.
2: Je za námi první hodina ze soboty 8. srpna 2026. Vy ladíte Rádio 7 a já vám prozradím, jaké další pořady kromě Akademie budou součástí nočního vysílání. Příliš brzo. Tahle slova byla v souvislosti s úmrtím zpěváka Davida Stypky slyšet nejčastěji. Interval od 1 hodiny připomene poslední řadové album, které natočil spolu se svou kapelou Benjis, desku Neboj z roku 2017. V životě i v evangelizaci můžeme narazit na bariéru nedůvěry, která je nezasloužená, říká teolog a publicista Dan Drápal, host reprízovaného pořadu Hláska. Jak se s touto bariérou vyrovnávat? Jak budovat důvěru? Ke společnému hledání odpovědí jste zváni 15 minut po 2. hodině. Již několik týdnů cestujeme s manželi Vachutkovými kolem světa a další zastávka je Vietnam. Ještě stále se na asijském kontinentu zdržíte s cestovatelským magazínem Za obzor, a to ve 3 hodiny. Jak často přemýšlíme o tématu smrti, vzkříšení a životě poté? Další z Ježíšových výroků, který se těmto tématům věnuje, otevřou v repríze relace No Filter Tom Michalko a Lukáš Kryško. Přemýšlet společně s nimi můžete 15 minut po 4. hodině. Začínat znovu v jiné zemi není jednoduché, ale pro Věru Ovdienkovou a její rodinu to byla velká příležitost. O své cestě do České republiky, ale také o cestě k Bohu bude vyprávět v pořadu Život víry od 17:45. Takové pořady vám budou dělat společnost v následujících hodinách a teď už zmíněný interval. Přeju vám pěkný poslech.

Nechce se mi obtěžovat lidi svými nevyřešenými démony, protože ty si musím vyřešit sám. A vlastně už mě nebaví depresivní texty ani zpívat. Prohlásil David Stypka před Vánocemi v době, kdy jeho kapela Benjis natáčela podklady pro třetí desku Dýchej. Pokračovat se mělo v lednu. David totiž hodil do koše všechny texty, které napsal v době před svým onemocněním, s nímž se potýkal od léta 2019. Letěli pryč s výše uvedeným komentářem. 10. ledna 2021 se na facebookových stránkách kapely Benjis objevila zpráva: takováhle věc se nepíše snadno, vlastně nejmín snadno ze všech příspěvků, které bychom vám chtěli dát. Včera večer odložil, bohužel takzvaně na furt, kytaru a mikrák náš i váš David. Je to tlak a my doufáme, že ten tlak poleví. Pusťte si písničky, vzpomínejte na zážitky, připijte si mu a pošlete pozdrav tam nahoru. Váš Benjis. Internet byl v podstatě okamžitě zaplaven vzpomínkami, kondolencemi, vyjádřeními soustrasti, nejrůznějšími vtípky, písničkami. Prošla jsem e-mailovou schránku a dohledala, že první prosbu o rozhovor jsem Davidovi odesílala někdy na jaře roku 2020. I když jsem o Davidovi a jeho tvorbě věděla už dlouho, až setkání s Mirajem Navrátilem mě přesvědčilo. Nemůže být nikdo lepší na povídání o smyslu života a jeho směřování, říkal Miraj. Rozhovor už jsme nenatočili. Nové texty, které v sobě nemají spoustu obrazů boje a nejistoty, už si neposlechneme. Přesto poslední deska Benjis, Neboj, z roku 2017 rozhodně stojí za pozornost. A právě jí bude patřit dnešní interval. Lucie Endlicherová vám přeje dobrý poslech. A jestli jen trošku můžete, zkuste si sednout a poslouchat. Tohle nejsou písničky do podkresu, něco, co zní na pozadí a vy mezi tím stihnete udělat spoustu dalšího. Tohle jsou věci, které si zaslouží, aby byly slyšeny.

Bylo až zvláštní sledovat to množství reakcí, které vyvolal odchod Davida Stypky. Stačí se ovšem pořádně zaposlouchat do písní z alba Neboj a vlastně se není čemu divit. Ty strachy, otazníky a obavy, které si většinou nosíme v sobě, jsou na desce odkryty, pojmenovány, uvedeny na světlo. Taková terapie poslechem. Někdo dělá tu práci, kterou bych měla udělat já sama. Možná proto, aby mi pomohl k podobné upřímnosti a odvaze podívat se vlastním strachům do očí.

Aby se duše napásla, hladová duše sáhne po čemkoli. Znělo v písničce se zvláštním názvem Loučit. A je k tomu vlastně potřeba něco dodávat?

Strach. Hlavní hrdina většiny Davidových písní. Má schopnost člověka převálcovat. Ovšem taky je možné s ním prožít to, o čem se zpívalo v písni Jericho. Budu se dívat, jak vstáváš a jdeš. Rovnáš si záda, čistí tě déšť. Na chvíli na mě zapomeneš a na strachy taky. Biblických motivů se na desce objevuje až Jericho spolu s nevěstkou Rachab není osamoceno. Píseň Kříž, která nás teď čeká, se občas objevila i v pořadech našeho rádia, ne nadarmo. Nejužívanější symbol spojený s křesťanstvím totiž spojuje spíše než s obětí, se zbabělostí a kompromisy.

Píseň Kříž si vyhlédli autoři filmu Úsměvy smutných mužů a udělali z ní titulní píseň snímku, ne nadarmo. Příběh Josefa Formánka, popisující boj s alkoholem a především se sebou samotným a vším, co se za pitím či jakoukoliv jinou závislostí skrývá, tahle píseň doplňuje více než dobře. Kolikrát je onen kříž, spíš v uvozovkách, jde spíš o skříž, místo, kde lidská duše zaparkuje, protože nechce jít dál, nechce bojovat, nechce vystoupit z vyšlapaných cest. Křehkost boje se sebou samotným, slabost a trápení při dalším a dalším pozvedání se je v každém tónu téhleté písně hmatatelná. Je dobré, když na tuhle cestu není člověk sám.

Píseň Dobré ráno, milá, duet s Evou Farnou je možná pro mnohé ta jediná, kterou mají s Davidem Stypkou spojenou. Není bez zajímavosti, že jde o skladbu, která na svůj vznik čekala mnoho let, tedy na své nahrání. Ležela v šuplíku až do doby, kdy do textu a do interpretace nejen David, ale i Eva dokázali vložit ten výraz, který písnička potřebovala, a dobře ji tak dokreslit. Umění počkat si se tu více než vyplatilo.

Na Rádiu 7 posloucháte Interval dnes s deskou Davida Stypky a kapely Benjis Neboj. Ještě to vlastně nezaznělo, že desce se dostalo nominace na hudební cenu Anděl za rok 2017. Benjis byla nominována na kapelu roku a jedna nominace byla proměněna. David Stypka byl jmenován zpěvákem roku. Ne nadarmo. Písničku za písničkou se na albu Neboj posluchač přesvědčuje o barevném výrazovém rejstříku, o síle i křehkosti jeho projevu.

Láska není, je to jen domluvený signál. Ještě pořád věříš a bojíš se toho, co si tě právě našlo. Tak přikrý se básněmi. Zpívalo se ve skladbě s odvážným titulkem Láska není. A kdo je ochotný něco takového poslouchat? Kam až jde naše láska? A kam sahá naše hra na lásku? Kdo si nechá tyhle otazníky položit?

Ještě mě nikdy nic tak nebolelo, ještě mě nikdy nikdo nepustil z takové výšky. A myslel jsem si, že se

Co bys chtěl, aby zaznělo na tvém pohřbu od lidí, kteří o tobě budou mluvit? Takovým člověkem buď, říkává občas náš spolupracovník, pastor Lukáš Targoš. David Stypka po sobě zanechal stopu hlubokou a silnou. Zanechal po sobě to slovo, které se v Bibli objevuje, jak se občas říkává, 365krát na každý den v roce. Neboj. Interval končí, vaší průvodkyní byla Lucie Endlicherová. Těším se na příští setkání.

Jak bych mohla zapomenout tě chválit, pane, za vše, co jsi udělal? To jsou slova následující chvály od zpěvačky Klaudy Isaky. A tak věřím tomu, že i pro nás to bude takovým pozbuzením, že Pána Boha máme chválit neustále, ať už jsme kdekoliv.

0: námi nemusíte být sami. Rádio 7.
1: Máme za sebou 2 hodiny a vy ladíte noční vysílání Rádia 7. V následující hodině se na vás těší pořad Hláska, a to už za 15 minut. Mezitím k vám posílám několik písní a začneme písní Cesta domů kapely Noemi Rakels.